0: se vám nějaký okamžik něčeho pěkného, co jste prožili třeba navzájem, Miluška, Věra, nebo Naďa, nebo Pepa?
1: Tak s Pepou já jsem nejstarší, já začnu. Ano, náspoje písně. S Pepou jsme se nesetkali v semaforu, ale samozřejmě s Věrou a s Miluškou jsme pracovali moc a moc v mnoha a mnoha představeních a já si nemůžu vzpomenout na něco, co by bylo nepříjemné. Vždycky to bylo báječné. Se mnou? Já jsem ti ublížila?
2: Ne, to ne.
1: No tak jako vidíš, ne, já nemluvím o situaci, ale já myslím vzájemný, myslím. Ne. Jako my tři.
2: To nemůžeme o takových věcech vůbec ani mluvit, že žádný nebyli, že?
1: No nebyli, no to já si tedy nespomínám. Pravda, si taky všechno nepamatuju. Ale já si nespomínám, já si pamatuju jenom na to hezký.
3: My všichni tři spolu jsme byli asi v poslední štaci,
1: ano, a jinak jsme potom dělali s Jirkou Grossmanem.
3: Jirkou Grossmanem.
1: Vzpomínáš si, Miluško, jak jsme zpívali? Někdo se k nám dívá.
3: Jasně.
1: To byla vlastně, to byl náš námi. To byl duet takový hrozně pěkný, že jo? A s Věrou jsme zpívali, s Věrou jsem dělala.
2: No, my jsme nejvíc spolu dělali v tom, co se nakonec vlastně nehrálo, že jo?
1: Myslíš, Desečer, Lola Blau, že tam to bylo. Ale to bylo dobrý představení.
2: Ano, tam jsme měli každá pět rolí, ale hráli jsme to jenom pětkrát. A tam jsme nejvíce a pak myslím ještě Vásnice a sedláci a Revizor Šantána.
1: Ano, a prosím tě,
2: hrála tu královnu přece, nebo co, a dělala, to jsem chtěla říct, jenom, že se tam byly jako ty v zákulisí, ty historky, že pamatuju, že Miluška spadla do bubnu jednou, to jsem nebyla. A teď se pamatuju, jak se stala záchvat smíchu, protože jsem se viděla u zrcadla a šla si na scénu jako velká dáma, na zadek ti vysla pod prsenka.
1: Tak já jsem byla smíšek vůbec, ale to bylo hrozný, no, s tím se nedalo nic dělat. No. Musím, já teď trochu pomluvím Pilarku, jo.
2: Má tu bejt.
1: Protože pomluva vůbec ne, s tím nemá její zpívání nic společného. To byla taková nehoda, podobnou jako jsem měla já, protože ona kdysi dělala, v Rokoku se dělali takový ty noc tour, nemůžu to takhle říct, jo?
0: Ano. A dokonce můžeš i přidat a vymýšlet si.
1: A ona tam samozřejmě tenkrát v těch letech 60. byla jako superstar a já jsem ji doprovázela, já jsem byla její přítelkyně a taková, jako jsem jí pomáhala v Leda s Čems. A ona měla takové nádherné dlouhé šaty, byla krásně nalíčená. Já jsem seděla někde v první řadě a to je tenkrát, mě vlastně ani nikdo moc neznal. To už jsme sice spolu naspívali, kdo to ví, odpoví, ale to bylo tak jediné, co jsme spolu udělali. Tak jsem na ní koukala takovým tím obdivným pohledem, protože ona přišla na jeviště, svítil na ní jenom ten boďák a ona, kapela začala hrát a ona začala zpívat Night and Day a tak dále, protože to zpívá nádherně. Lidi tleskali, byli úplně šílení, bylo jasné, že bude přidál. Ona se otočila a teď to přijde. Prostě jak se nepodívala, než vstoupila na scénu, jestli je všechno v pořádku, tak měla vzadu sukni zastrčenou za podvazkovým pasem. Takže prostě ta prcínka a nožinky tak jako kráčely. A lidi samozřejmě bravo, bravo. A ona netušila. Samozřejmě tam byl technik, který chtěl, ale nezadrželi. Ona aniž by se upravila, znovu vstoupila na scénu, znovu odspívala Night and Day, znovu ta prcínka odkráčela. Až teprve po třetí ji upozornila a stáhli tu sukni dolů. Ale bylo to krásný.
0: Na tom je hezký, je ten technik stejně nechtěl to opravit.
1: Myslíš, že?
0: Ne, určitě ne. No, my se ještě k tomu dostaneme. Já bych poprosil Pepu o písničku, Pepu Fouska, a pak bychom se mohli dostat k Semaforu, který jako písničkové divadlo odstartoval určitou epochu, která souvisela i s filmem, a že bychom si zavzpomínali na film té doby nebo divadlo, které vás zaujalo a jak na to jste reagovali. Josef Fousek.
4: Takže zaspívám písničku, jak jsme si řekli. Já jsem napsal píseň Až mi anděle zavolají k sobě a on ji zhudebnil Petr Spálený. A tedy tady není, já ho pozdravuju, je tady jeho žena, to je vzácnější návštěva ještě, Petře, promiň. Ale moje žena řekla, že ty anděle jsou krásný, ale že prej je to moc smutný. Tak jsem jí napsal novou píseň, optimistickou, a nazval jsem ji Až natáhnu lásko brka.
5: No.

až natáhnu lásko brka. Nebuď smutná, slib mi to. V ochlasta jsem bejval velkej, mám už svoje vypito. V ochlasta jsem bejval velkej, mám už svoje vypito. Do necek mi tělo ulož, dekl zatluč hřebiky.

0: jen ty na mě nezapomeň.
1: Josef Fousek zpíval k absolutnímu nezájmu psa Rexa. Ale
2: já bych neřekla nezájmu, ne. Ona ho trošku zneklidnila ta foukací harmonika. Aha. Pak to pochopil, že je to hudební nástroj, tak si lehl.
1: Jo, jo.
2: Neberte to jako neslušnost, že je otočený zády. Roránku, vidíš to, takhle se posuň.
1: Ne, tak je uražen není. Není.
2: Ne.
1: Pojďme se vrátit tedy k těm 60. letům. Reflexe taková, co vás třeba nadchlo v té době nebo zaujalo? Kolem semaforu se začali točit lidé, jako je pan Forman, pan Jireš, točili se dokumenty.
3: Vznikali... Zaujal pan Forman.
1: No.
2: A to tak, že velmi
1: tak
2: silně.
1: Tak jsem to řekl lehce jenom.
2: Všichni to viděli.
1: No.
2: To šlo takhle břicho a no. Dlouho nic a pak teprve jera. Pak byly dvojčata. Je to tak?
3: Jo.
2: Jo.
3: No tak
4: film Konkurs mě teda jako
3: konkurs, no.
4: Mladou strašně zaujal. Tam já jsem vlastně tebe
3: jsme
4: poznala.
3: Jsme se dostali k filmu a manželství taky.
4: Ovšem já jako
3: ten konkurs, no. Tak to začalo vlastně. No.
2: Já musím říct, že vlastně Semafor pro mě byl jaksi taková meta, jako pro herce, dejme tomu Národní divadlo. Vůbec bych si bývala netroufla myslet na to, že někdy vstoupím na prkna tohoto divadla. Když jsem dostala tenkrát dopis, abych šla na konkurs pro film Kdyby tisíc klarinetů, na pohovor tam bylo napsáno. No tak tenkrát, já už jsem to vyprávěla tolikrát, že už se nechci opakovat, ale bylo to pro mě tenkrát v těch mých letech, kdy jsem si myslela, když mi bylo 23, že prostě jsem byla nejtrapnější ve svém životě a na základě této trapné scény mě Jirka Suchý dal nabídku do Semaforu. A takže to pro mě bylo úžasné štěstí a štěstí v pravým slova smyslu, protože jsem vstoupila na ta prkna a řekla bych, že jsem tam strávila nejhezčí léta svého života. Protože víte, v tom divadle se tenkrát skutečně, to bylo centrum, však všichni víte, o jaké době mluvím, že to nebylo jednoduché a díky zaprvé textům Jirky Suchýho, muzice Jirky Šlitra, což byl vlastně geniální spojení, který ten stvořitel dal dohromady a vznikly texty a muzika, která se navěky, bych řekla, vreje lidem do paměti. Je to dneska už jedno, kolikátá generace ty písničky poslouchá, ale myslím si, že je mají rádi od stoleté babičky pod dnešek třeba tříleté dítě, které zná všechny písničky, aspoň já to vím ze své blízkosti, že děti a vnoučci prostě znají všechny ty písničky.
1: Tady připomněla Elu Semaforu, Suchého Šlitra, na straně druhé i poetiku Grossmana a ano. Pana Šimka.
2: Ano.
1: Do toho vstupují další následníci, jako Pepa Fousek. Ano. Všechno to bylo vždycky jako typem autorského divadla. To autorství mělo velkou výhodu, že oni psali textaři a protagonisté divadla psali přímo texty pro vás, pro Milušku, pro Naďu. A to se samozřejmě pak odrazilo i v té kvalitě a v tom. Je ještě někdo další z těch textařů, kdo vám byl blízký a kdo vám očaroval a jehož věci jste rádi zpívali, kromě Suchého Šlitra a kromě
2: Grossmana?
1: Tak pokud
2: byli tito dva naživu, tak já jsem v podstatě ani s nikým, ne, že bych nechtěla, ale nebylo to možné, protože cokoliv jsme chtěli udělat, tak buď to Jirka Suchý nebo Jirka Grossman otextovali a ty texty jsou a byly tak geniální, že já tedy neměla potřebu ještě někoho hledat. To až potom, bohužel, když oba vlastně odešli po sobě krátce, tak potom samozřejmě nastoupili ti další. Pro mě třeba byl velmi důležitý Jarda Mache, který měl podobnou poetiku jako Jirka Grossman. Taky pan Borovec a další.
4: Ne, tak já samozřejmě hrozně moc souhlasím a neuměla bych to vřelejc a líp říct než Naďa s tím vstupem do Semaforu, jak to člověk na člověka působí. Jsem tam nejdřív chodila jenom jako divák a potom teda se to takovou šťastnou náhodou stalo, že mě teda pánové Šimek s Grossmanem vysvobodili vlastně od zdravotnictví a zdravotnictví vysvobodili od špatné zdravotní sestry. Já to všude říkám, je to fakt a já si to hrozně vážím teda. Je to zdravotnictví, určitě si to hrozně vážím. Ale s těmi texty i písničkami to bylo opravdu takhle, jak to říká Naďa, ale pak, když jsme třeba dělali desky, tak jsme i oslovovali textaře i hudební skladatele z toho okolního, tedy našeho, ale našeho malého světa. Takže já třeba pro mě hrozně krásný texty psal taky Vladimír Poštulka, pár textů
2: ano,
4: napsal
2: taky.
4: Pro mě dokonce Pavel Vrba, který ho miluje můj muž. Zdeněk Rytíř, s kterým taky můj muž víc spolupracoval než já.
1: A pro Petra krásné texty psal také Eduard Pergner.
4: Ano, to pro mě taky.
1: A dokonce to velké LPčko Obrazy bylo nádherné tím, že člověk poslouchal ty krásné písničky a zároveň se díval na nádherný doprovod k té desce, která byla nádherně vypravená. A škoda, že už se takové projekty nedělají. Miluško, pojď nám zaspívat, připomenu divákům a posluchačům, že v přímém přenosu poslouchají Tobogán, musíš si zajít ke svému zpěvovému mikrofonu. A já připomenu, že se jako vždy každou sobotu ozýváme z divadla U hasičů a našimi hosty jsou Naďa Urbánková, Věra Křesadlová, Miluška Voborníková a Pepa Fousek.
4: A tahle ta písnička, kterou si dovolím zaspívat, tu napsal Pepík Fousek text. A můj muž hudbu teda.

0: Miluška Voborníková. Přímém přenosu tobogánu, optimistická písnička, důležitou funkci tam hrálo piano, takový ragtimeového typu. A já, abych neprotahoval příliš dlouho, protože jedna písnička tady dnes musí zaznít. Kdyby nezazněla, tak by asi Naďa Urbánková odejít nemohla. Ale ona k tomu potřebuje samozřejmě mít dobrého pianistu, to je takový oslý můstek. Proto, abych pozval pana Vladimíra Truce k pianu. Tak. A možná Naďu hnedka v zápěti k mikrofonu na zpívání, ale ještě předtím řeknu, já jsem v roce 74 přišel do Prahy a najednou jsem měl možnost dělat zase v kultuře a měl jsem na starosti vysokoškolský klub a dělání programu a tam dva stěžejní soubory naplňovali program. Skupina Laca Večiho, jazzová skupina a country beat Jiřího Brabce. A já jsem byl tak potěšen, protože Naďa Urbánková tam vystupovala prakticky každý týden s country beatem Jiřího Brabce. Jiří Brabec je úplně stejný, jako je teďka, nepřístupný, naježený.
1: Není to pravda.
0: Já abych porovnal, jak ty jsi dobrá proti němu, jo? On je jinak strašně hodný, ale
1: dobrý zboží,
0: on to
1: se
0: organizoval
1: sama.
0: Na všechno měl lidi, měl Jirku Opělu, dneska šedesátníka, který mu tam dělal všechny technické věci a já jsem si řekl, no, to mě stojí za to, když tady Naďa Urbánková, tak já jsem pomáhal tahat mikrofony, kabely, šňůry a bylo to nádherný a byly to moje nejkrásnější zážitky po příchodu z Ostravy, že jsem mohl každou středu nebo čtvrtek sedět a naslouchat Naďě Urbánkové. Naďo, já to už
1: Můžu ještě něco? Ty jsi mě připomněl jednu úžasnou historku. Ty jsi mě totiž připomněl, jestli si na to vzpomínáš, když jsme skončili jedno to představení tam nahoře v té jídelně, v menze. Ano. Tak jestli víš, tak tam je asi, já nevím, 20 schodů nahoru, pak je tam takovej plácek a pak se jde přes halu do té místnosti, kde jsme hráli. Jednoho dne se stalo, když jsme skončili představení, tak rozjaření studenti nás tak jako vedli. Já jsem nevěděla, proč tak jako jsou, tak měli radost. Jsem si říkala, zpívali jsme dobře, asi jsme se jim líbili. Ono to bylo trošičku jinak. Oni mě vedli a v těch očích, jak si to dneska uvědomu, bylo něco, to budeš čumět. No čuměla jsem, protože přišla jsem před ty dveře na ten plácek a moje malý auto 500 Fiat stálo nahoře. Oni to auto odnesli a řekli, jo, paní Urbánková, ale já jsem říkala, ale jak já si jedu dolů? Oni říkali, no vy nepojedete dolů, to přeci nejde, my vás odneseme. Říkali, jak odnesete? No vy musíte střechu dát dolů, vy se do toho auta postavíte a my vás odneseme. Představte si, kdyby se bejval, já jsem to udělala, otevřela jsem střechu, vlezla jsem do toho autíčka mrňavého, oni se nahrnuli, tak já nevím, 100 lidí a v tom návalu radosti a toho, co je napadlo, toho nádherného gegu, mě nesli a říkali, ale ještě musíte jako husák takhle kynout. Tak já jsem mávala a oni mě nesli po těch 20 schodech dolů. Naštěstí se nic nestalo, až pak mi došlo, stačilo, kdyby jeden klopejtnul, co to mohlo být za katastrofu. No, bylo to moc krásný.
0: Já jsem jenom chtěl říct, že jsi ani moc nevážila, ale že jsem se zapotil. Dámy a pánové, Naďa Urbánková mě připomíná krásné éry divadla Semafor a jedno období mého života.
2: Kdybys byl králem a mohl mi dát jen jakoby darem svoji zemi,

0: Nada Urbánková. Věra.
1: Tak tohle to závidím jim, jo. To jsem naposledy si zaspívala v Moskvě, asi tak před 20 lety, kdy jsme tam byli jako ne divadlo Semafor, to se nesmělo tenkrát. My jsme tam byli jako skupina Nadi Urbánkové. A Naďa nastupila s touto písničkou, psal 2000 lidí, že jo.
2: Děkuju, prostě, že to říkáš.
1: A prostě mi už u mikrofonu potemnělý pozadí, pochopitelně vzadu kapela, houby viděla na noty v takovém tom světle, že jo. Naďa přišla a ti Pierre byl, a ti Pierre Naďa Urbánková.
2: Superstar přišla.
1: Naďa přišla, a teď byl akord, jo.
2: Ano.
1: A byl o 3 oktávy vejš, takže Naďa to zkusila vzít v oktávu, když to nešlo.
2: Kdyby jsi byl,
1: sorry. Otočila se, šla dozadu, my tam samozřejmě věděli, že průšvih jako hro. A tam se ozvala. A zase, a on potom hodil, ten no, on si to... otočil chudák v té tmě, dva listy na jedno a tam začínal vejš, jo.
2: Já vám řeknu, no. Ano, to byla jedna ze strašných chvil v mém životě, protože si představte, to bylo slavnostní představení pro generalitu sovětskou, tyhle ty papaláši s těma metálama. Se tvářili a já, kdyby jsi byl král? A to přitom bylo jasný, že jsem superstar, si říkali, no nazdar, hodně.
1: Kdyby. Ne, tak to nepůjde.
0: Čoče, ale kdyby to končilo jenom tím slovem sorry a že už by se nevrátila.
1: A jak řekla, já nevím, jak se rusky řekne,
2: izviníte, a to se si nespomněla, sorry.
1: Oni neuměli anglicky, nevěděli, co to je.
2: Bylo to, ale musím připomenout ještě jednu věc.
1: Jak jsme tam byli tenkrát, pamatuješ se na to?
2: A víš, na co jsme přišli, vzpomínáš?
1: Na tom večírku, na tom odpolední.
0: Tady se sejdou tři ženský, jo.
1: Jak jsme běhali potom prázdným zavřeným, jak nás vezli velvyslanci do hotelu.
2: Ale jak jsme potom šli ke mně na televizi, protože já jako hvězda jsem měla veliký apartament, ano. A měla jsem tam televizi, ale v té se vysílalo jenom zprávy a potom matematika, fyzika. A tak, abych jako si vylepšila program, a to doporučuji, to je strašně roztomilý, to když si uděláte na svém televizním obrazovce, vemte si třeba tušku na obočí a do prostředka televizní obrazovky si nakreslete ten malinký známý obrázek. Takový, jo? Víte, který myslím. A pak puste cokoliv. A kdyby tam byla něco úplně nezáživného, tak je to taková legrace.
0: Třeba tomu... poslanecké sněmovny pořady.
2: To je úžasný. Doporučuji, to skvělý nápad. A můžu vám říct,
0: Ano.
2: Já jsem tam totiž potom měla sen, který můžu odvyprávět.
0: No odvyprávět, pak jenom vyzveme Fouska, aby řekl 3 věty ještě
2: oni si ho,
0: v programu.
2: On může jim, Pepe, můžeš říct do toho něco 3, ale...
3: Já jsem spokojen, já jsem věděl, že tady budu mít roli mlčenlivého chodce. Ale já jim to přeju, protože já jsem hrdý, že jsem v takové společnosti, která zavání vzpomínkama.
2: My všichni Pepu strašně milujeme, ale to je opravdu dobrý sen, protože mně se zdálo o tom, jak pro mě přijeli pánové takový ty v těch stejných kabátech a řekli, že mě vezou do Kremlu za soudruhem Brežněvem. A já jsem si říkala, no nazdar hodiny, přijela jsem tam, nebudu to dlouho líčit, nikdy jsem tam nebyla. Oni mě vyvedli nahoru, tam byla ložnice s postelí s těma baldachínama, uprostřed ležel Brežněv s tím tlustým obočím a dělal na mě takhle tím prstem, jako vod, prichadí děvuška. A já jsem k němu šla a říkám si, ten prasák, jestli na mě sáhne. On si říká, no ale on je takový mocný. A pak jsem teda šla k němu blíž a říkala jsem mu, prosím vás pěkně, já jsem jako taková nesmělá, u nás to nejde takhle rychle, abyste na mě kejnul. Jestli byste byl tak laskav, já bych si to trošku promyslela, abych přišla zítra. On říká, no vod, charašo. Druhý den se opakovalo totež, jenomže předtím já jsem napsala dopis a řekla jsem si, ano, Bůh mě dal zbraň, ty musíš odstranit z tohoto světa tohoto šílence, ty ho zabiješ, ty očistíš lidstvo od této zrůdy, jsem si říkala. A říkala jsem si, ale čím? No, říkala jsem si, no jedině nožem, přijdu tam, on se na mě vysápne, já mu vrazím nůž do břicha, ale říkala jsem si, musím to někde napsat. Napsala jsem dopis, vážení, kdybych se náhodou nevrátila, znamená to, že už nežiju, nebo jsem někde na Sibiři, a vězte, že Brežněv neumřel na, já nevím, Souchotě, ale že jsem ho zabila já jsem vás všechny zachránila. Tento dopis jsem zalepila a v tom snu jsem ho předala Milušce Voborníkové, aby ho tedy odevzdala.
4: Důležitá funkce.
2: Ano. A pak jsem šla za Evženem Jegorovem, ten mě půjčil takový ten nožiček, tu rybičku takovou malou, jo. A představte si toho tlustýho Brežněva, jo. Nicméně já byla přesvědčená, že se to povede.
1: Zase ráda, že jsem v tom snu nehrála.
2: Ne, tam si nehrála. A oni mě tam zase přivezli, on zase dělal od prichadí děvuška. Já jsem vzadu takhle šmudlala ten nožiček, otevřela se mi a ve chvíli, kdy jsem se rozhodla, že to do něj píchnu, tak jsem se bohužel probudila.
0: Tak takhle mohly vznikat revoluce.
2: No tak no, takhle by takhle to dopadlo. A teď už necháme Pepu, tak.
0: Pepo, na to ty napiš písničku, která bude o pocitech vražetkyně.
3: No, já bych to nikdy taková mírumilovná nadělal.
2: Já bych to, ano. Je to
3: samá laskavost sněha, nejednou rybička zavraždit politika, že u tak důležitýho.
2: Ne, já jsem
3: oni jsou
2: všichni
3: politici
2: lidstvo,
3: důležitý, no.
2: Lidstvo.
3: No, já jsem, představte si, já jsem řekl taky veselou příběhu, když mi vezli na Aero minulý rok.
2: To je opravdu legální.
4: Ježiš, no, vy jste samej
3: tak
4: veselý.
3: Mi spravili mi srdce na Karlovým náměstí, na kardiochirurgii, já jim s tím děkuju. Má se děkovat dobrým zdravotníkům. Měli mi tam rádi a taky a teďkon jsem živej a sedím tady vedle vás a s nábožnou lásku vás poslouchám a i kdybych si nevrzdul a neřekl jediný slovo, tak je to fajn, že vás můžu poslouchat. No nemyslím jako ptáček.
2: A jo, takhle.
3: No.
4: Ne, já musím se Pepíka zastat, protože je tady sám chudinka. Já na něj musím prozradit, vy to určitě o něm všechno víte, ale kdyby náhodou někdo nevěděl, tak on není jenom textař písniček a to krásných, protože třeba ty Andělé teda spolu udělali a já jsem měla to štěstí. V 80. letech v divadle Jiřího Grossmana bylo takové období, kdy teda pan Šimek řekl dobře, ale budeme dělat původní písničky a ty bude dělat pan Fousek a pan Spálený. Takže všichni, kdo jsme tam tenkrát zpívali, Jana Mařasová, Valérie Čižmárová, Petr Spálený, Pepík, já, všichni jsme prostě zpívali ty jejich písničky a myslím si, že z toho vyšlo spoustu krásných písniček. Taky jste je asi mohli vidět v televizním pořadu Zajíc v pytli, se to jmenovalo, to byl celý takový seriál. A bylo to hrozně fajn, takže to já ti teda, Pepo, dodatečně děkuju za to, že jsem taky měla v 80. letech nějaký nový
3: a původní
4: písničky.
3: No já jsem samozřejmě
4: byl
3: hrozně rád,
4: no?
3: Když to zpívala Miluška,
4: no,
3: Valérka, Čižbárová, Soulová zpěvačka.
4: Počkej, to není dobrý.
3: Jirka Krampol zpíval tenkrát track and roll.
4: Pozor, i duet jsem měla.
3: Ano, moje buchta růža. Krade pro mě prášky, dělá ve špitálu, že ráda má divný hlášky, no to, on to bylo pro ně, měl náušnici tady, měl velký úspěch.
4: To bylo nádherné.
0: Možná, Pepo, ty bys mohl připomenout některou z těch tvých říkanek, básniček nebo glos, to se nechystej na to.
3: No tak.
0: Já připomenu takové věci, že za prvé vysíláme od hasičů, že to je přímý přenos

0: Pak tam mám taky takový duchaplný verš. Jak se lidé převrátili, pochopit to nemohu. Učili o Leninovi a teď učí o Bohu. Není divu, že pak děcko do sešitu napíše, že miluje pana Havla a soudruha Ježíše. No, stojíš-li u kolotoče, na kterém jede blbec, pokaždé se s ním setkáš. Jediná možnost, aby si se s ním nesetkal, je jet s ním na kolotoči. Dva moudří se dohodnou vždycky, dva blbci nikdy, ale mohou mít společné cíle. A pak je tam tak, ten mám hrozně rád takovej ten verš, ale nesmím takhle ukázat. Já jsem to jednou ukázal v divadle a Semelka, pá Pepiku, nesmíš ukazovat rukou na diváky, když to říkáš. Je zajímavé, že ačkoliv vůl nemůže mít potomků, vymřením u nás rozhodně nehrozí. V té knize, kde bude 100 epigramů a 200 aforismů, a také budu říkat na kazetě, kterou natáčím za 3 neděle, je poslední, jako závěrečný, tenhle takový optimistický. Už jste slyšel, pane Novák, mou poslední zprávu? Klonovat prý v Česku budou místo vola krávu. Kráva ta je užitečná, můžete jí dojit. Vůl má pouze tenkrát význam, když se chodí volit.
1: Pepo, děkuji ještě, nachystej si to na finále ještě, jo? Ale na volby si to nachystej hlavně.
2: Oni by to měli ale být vůlby, odpoví, ne?
1: Odpovíme na telefonní vůlby dotaz, prosím, jo?
2: Vůlby. Pěkně.
1: Tak.
2: Vůlby, ano, ne volby, vůlby.
1: Vůlby.
0: Jo, já jsem neříkal volby. Já jsem řekl vůlby.
2: Ano, vůlby. Neměj,
0: má pravdu.
1: Pepo, neměj strach, tady je po revolucích 9 let, jo, to bude se.
0: Já jsem zapomněl, že je po revoluci.
1: No. Máme první telefonní dotaz, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Prosím, můžete se ptát kohokoliv.
3: Já bych se velice ráda zeptala paní Nadi Urbánkové. Jezdíte ještě do Borovničky?
2: Vy jste odtamtud?
3: Já jsem bydlela dost dlouho v Mostku.
2: Ano, tam jsme chodili do školy.
3: A pamatujete vás, když jste chodila do Sokola?
2: Ano, ano, to
3: pana
2: jsem chodila.
3: Pana cvičitele Břeťu Trejbala, pamatujete?
2: Ano, pamatuju, prosím. Pamatuju.
3: A je jezdíte to... tam?
2: No, teď jsem tam, musím se přiznat, nebyla dlouho, protože jsem neměla čas. Ale... jsem rozhodnutá teď někdy v létě se tam vydat, protože mám takovou povinnost. Já no prostě zemřela mi maminka a já potřebuju jaksi položit její urnu k tatínkovi a tatínek je pohřbený právě v Borovničce, takže tam pojedeme s mojí příbuznou, s mojí neteří a učiníme tomuto zadost, protože si myslím, že maminka si to určitě zaslouží, ale jinak Borovnička je krásný místo.
3: Je velice krásný.
2: Moc krásný. Kdybyste někdy jeli, prosím, zde přítomné i posluchače, tak se dejte směrem na Novou Paku a potom na Mostek a Dvůr Králové. Je to tak, říkám to správně?
3: Ano, říkáte to správně, pojedete přes,
2: pojedete přes Borovnici a pak je Borovnička.
3: Borovnička
2: a to jsou takové dvě krásné vesnice mezi kopci, kterými protéká čistý, nevím, jestli ještě teď, ale potok a tam já jsem tedy strávila svoje dětství a ráda vzpomínám na ta místa.
1: Takže děkuju za telefonní dotaz.
3: Já vám přeju, paní Naděl, hodně úspěchu ještě ve vašem dalším životě.
2: Já vám přeju hodně zdraví. Děkuju, nashledanou.
1: Děkuju, já bych možná dodal, že přejeme, Naděl, aby se podařil ten comeback, návrat s country beatem Jiřího Brabce a já ti tady slibuji a budeme potěšeni, když to dáte všechno dohromady, tak tobogán vám je otevřen a já jsem ochoten si nasadit pak sombrero na hlavě a
2: ne, na mě, počkej, dělat, to že si patřím trochu ke country. V country, beatu, v country music se nenosí sombrero.
1: Už se nenosí.
2: Ne, to máš do Mexika někde tam by možná. Já nevím, jestli se pletu, ale určitě v Nashvillu se sem sombrero nenosí. Ale to není podstatné, to, co si řekl, bych jenom tedy připomněla, že opravdu, ne, prosím vás, neříkejte tomu comeback. My jsme včera s Jirkou Brabcem dlouze o tom hovořili, co s tím uděláme a řekli jsme si, podívej se, při těch životních peripetích jsme došli až k tomu, že jsme se tak různě potkávali, odcházeli, setkávali a že vlastně teď máme, abychom tak řekli, poslední příležitost ještě, když máme sílu prostě udělat sami sobě radost, ale především těm, kteří se na ty písničky pamatujou a kteří třeba už zrovna jsou ve stavu, kdy jak si ten vášnivý vztah vyšuměl, ale ve chvíli, kdy zaspíváme, drahý můj, jak se ti stydím psát, tak třeba vezmete se znovu za ruce a řeknete si, ano, už je to tady zpátky. A s tímhle pocitem jsme si řekli, že bychom tedy oprášili ty staré krásné

0: písnička trošku je provětrali a udělali
1: Děkuju.
0: Vám, doufám, radost.
1: Prosím mě, nepokračuj, Fousek by se rozložil úplně citově.
2: Já jsem chtěl teďkon jet domů rychle.
1: A odpovíme na telefona, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Perlínová. Já to budu pokračovat v tom duchu, ptám se pana Fouska.
1: Ano.
3: Kdyže je, prosím vás, pane Fousku, ta autogramiáda? Já tu knížku musím mít. Já jsem něco tak úžasného už dlouho neslyšela, jako jsou ty vaše epigramy.
2: Já vám děkuji.
3: Děkuji.
2: Jsem hrdý, protože
3: ještě... Prosím vás, opakujte ještě toto datum jednou.
2: Jo.
3: Děkuju.
2: 15, podívejte se, zvu tam celou Prahu, máme 3 láhve šampusu od sponzorů a bude tam Miluška, budou tam Naďa možná, těším se na své přátele, to je bohatství mít přátele. 15. května v 16.00 lávka vedle Karlova mostu a dále vás zvu 12. dubna příští týden do divadla Semafor 19.30, kde mám vlastní vystoupení, pan Suchý mi pozval, děkuji mu za to. Pomocí sdělovacích prostředků, nečekal jsem to.
1: A Pepo, tam... ještě pokračuj, kde máš vystoupení, až do konce pořadu to
2: dobře, můžeš. Takhle. Tak přátelé, a potom v roce 2010, no, tak to je všechno.
1: Ne, tak. A teď si jdem kytaru. Krátce odpovíme na dotaz a dáme písničku. Dobrý den. Dobrý den. Slyšíte nás? Neslyšíte?
4: Nedaz... Ano.
1: Ano.
4: No slyším, teď už jo.
1: Aha.
4: Je,
1: Hraboši.
5: Ahoj.
4: Já vás poslouchám na chalupě.
1: No.
4: Tak jsem říkal, že vám zavolám. 3 mý oblíbený holky jsou tam.
1: Jo.
4: A Fousek mě mrzí, Pepa, že si nedělá trošku reklamu pořadu, který dělá u nás v divadle.
1: Tak on
4: to, musím tě vykázat za uši.
1: On to hnedka udělá a hnedka to napraví. Máš ještě, Vladimíre, nějaký dotaz kromě toho?
4: Já je znám tak dobře, že nemusím se jich nic ptát.
1: Dobře.
5: Ale zeptám se, Hraboši, jsi pořád tak krásnej.
4: Samozřejmě, Naďo, už tě doháním i v kilech.
5: Tak to teda ti musím říct, že musíš zadržet, protože já jsem 7 kilo zhubla, víš?
4: Ano, já to všechno o tobě vím, 7 kilo si zhubla, ano.
5: Ano.
1: Ty máš nějakou dietu speciální, nebo?
4: Já?
1: No.
4: Já, hele, mě jednou poradil pan Verich dietu, říkal, Hraboši, je to drahý, ale je to zaručený.
1: Jo.
4: Kupujte si větší věci. Takže do toho dorostete a zase si koupíte větší věci a máte klid.
1: Děkuju, dámy a pánové, Vladimír Hrabánek.
4: Zdravím všechny.
1: Divadlo Semafor.
4: Ahoj.
1: Děkuju, ahoj.

začal jsem dělat dobré skutky, aby mě Pán Bůh šanci dal. Bej tady dole ještě chvíli, aby můj život neodvál. Bej tady dole ještě chvíli, aby můj život neodvál. Mám spousty hříchů, ne za stolik,

tak prosím pošli pro anděla, ať můj svíci vymění. Já za to zkusím zapomenout na všechnu závist, která ve mně je, na beznaději, co se mnou chodí, když slunce chvíli nehřeje, na beznaději, co se mnou chodí, když slunce chvíli nehřeje. Já nechci, pane, fůry peněz, jen trochu času pro své sny. Úsměvy, které potkám cestou, jsou pro mě krásný kapesný. Úsměvy, které potkám cestou, jsou pro mě krásný kapesný. Až pomalu se budu vznášet nad řekou, co jsem měl tak rád. Nesmíš, má lásko, pro mě plakat, až budou můj píseň hrát. Nesmíš, má lásko, pro mě plakat, až budou mojí píseň hrát. Určitě jednou setkáme se v mém lese plném borovic a já ti řeknu všechna slova, co zapomněl jsem tenkrát.

0: láskou pro mě plakat.
1: Josef Fousek v přímém přenosu nezapomeň taky, co chtěl Láďa Hrabánek ještě udělat tu připomínku, říká se tomu anotace, pozvánka na divadlo Semafor. Čas se nám malinko nachyluje, ale nebudem to uspěchávat, protože doufám, Naďo Miluško, že se tady zase s Věrou sejdeme, protože každý z vás něco připravuje a kdyby náhodou Věra Křesadlová měla takový úmysl, že už zpívat nebude, ale bude se věnovat jenom výtvarné práci, není problém udělat tady samostatnou výstavu u příležitosti tobogánu. Ptám se tedy, pokud jde o výtvarní činu, na čem děláš, Věro?
2: Tečka. Já dělám na lampách.
1: Na lampách stále.
2: Já jsem se zbláznila do takové té metody Tiffany. Viděla jsem to v Americe, je to vidět v každém seriálu americkém, jsou to takové ty lampy z těch kousků barevného skla. Dělám už to asi takových 15 let jsem s tím začala. Teď tak jako dost se vrhám už na takové složitější věci. Myslím si, že jsem se to naučila. Jsem do toho blázen, mám tady známý, který mi taky s tím občas pomáhají a je to takový jako koníček, je to docela náročný, jako finančně i teda na trpělivost, ale je to koníček a tak jako nějak jsem se do toho zbláznila, no já nevím, co bych tomu řekla, ale
1: kolik
2: ale
1: hodin jako, třeba sedíš?
2: Jsem schopná zaspívat asi, no. Ale už se mi trochu hlas prostě snížil, takže třeba mě tuhle musela Eva Pilarová mě pozvala, abych s ní dělala vánoční koncert, to jsem teda opravdu jako byla potěšená, že ještě mě vůbec bere jako zpěvačku někdo a ještě teda zrovna tahle hvězda, jo. No tak já si myslím, že jsem jí to moc neskazila, ale zjistila jsem, že už vlastně jsem svůj zájem přesunula někam jinam a že vlastně i mi museli snížit trochu tu tóninu, takže tím, že nespívám, tak vlastně ty hlasivky
1: teda
2: nekrněly.
1: No vím, že je to neporovnatelné, ale řekni mi, můžeš mít, když dokončíš práci a je to něco jiného než zpívání, není tam úklona směrem k publiku, není tam potlesk, je tam možná vyúčtování, je tam faktura, místo toho. Ale může mít člověk stejný pocit uspokojení nebo dostavuje se?
2: Já myslím, že dokonce něco svým způsobem větší já mám, než z toho, co jsem vlastně, protože ta písnička pomine, že jo, ukloníte se, lidi zatleskají, odejdete, pak večer lidi už myslí na jiné věci. Když já tu lampu udělám, někomu ji dám, tak se mi stane, hodně se mi často to stává, že lidi potom mě potkají třeba, nebo říkají, člověče, ta lampa tvoje, ona u nás svítí v pokoji, jo. Ona nám tam dělá takovou pěknou atmosféru a jako když si představím, kolik jsem těch lamp už vlastně v životě udělala, jakože dost poměrně, tak a jsou všude možně po světě, jako a prostě vždycky si říkám, chtěla bych vidět do těch domácností, kde ty lampy dělala, jakože dost poměrně, tak a jsou všude možně po světě, jako a prostě vždycky si říkám, chtěla bych vidět do těch domácností, kde ty lampy stojí, jo. Tak já si myslím, že to je taková věc zase trvalejší hodnoty, která prostě těm lidem třeba přináší pěknou nějakou atmosféru a to mě docela těší. Udělala jsem pár lidem takovým významným osobnostem, dalo by se říct, tak nebudu je jmenovat. Jsem udělala lampy a prostě, takže mám i takový pocit jako dobrý, že jsou prostě v takových dobrých nějakých, tak u dobrých lidí zkrátka.
1: Děkuji Věře Křesadlové. Před Miluškou Obrníkovou je poslední písnička našeho dnešního přímého přenosu. Jenom poprosím, kdyby jsi pozdravovala, až přijdeš domů Petra Spáleného, protože on je nachlazen a že mu gratulujeme k tomu, k té zlaté desce, kterou dostal za ty největší hity, to jsou ty krásné písničky Plakalo Baby a další.
3: I ty anděle tam jsou.
1: A anděle, takže Petře, zdravíme tě a poprosím jenom všechny teď o takovou krátkou odpověď, je to vlastně anketní otázka na to téma, na co se teď těšíte? Třeba dnes, až skončí tobogán, nebo za týden, až Věra dodělá další lampu a Naďa možná už připraví první koncertní pořad a Pepa Páne všechny roztočí na té své pověstné chystané vernisáži. Miluško.
3: No, já teď mám před sebou takový nelehký pro mě úkol, ale už mám s tím určitou zkušenost.

0: Už po šesté budu moderovat u nás v Říčanech Sokolskou akademii, protože se blíží sokolský sled. Možná mezi vámi je někdo takový, který...
1: Spálený bude cvičit v trenýrkách?
0: Ne, Petr, to by ho zabilo. Petr se toho distancuje. Já tedy taky necvičím skutečně, já tomu propůjčím jenom hlas a informace o sletových skladbách. Takže pokud byste měli zájem, tak u nás v Říčanech v Sokolovně od 4 hodin v neděli 16. Ano. Je tedy ta akademie.
1: Tak, a trenýrky v second handu. Tak. Ano. Miluško, ke zpěvému mikrofonu, poprosím ještě o odpověď.
2: Co já se Věru, ano. Těším, jo? Tak já jenom taková přízemní věc, já dělám nějakou rekonstrukci ve svém bytě, tak až už to bude všechno hotové, přestane se prášit, tak na to jsem já nejvíc těším.
1: Nadia Urbánková?
3: Tak na co se já nejvíc těším? Já musím říct, že po dlouhém životě jsem zjistila, že když se na něco moc těším, tak obvykle dostanu nějaký kopačky. Hmm. Takže já radši se moc netěším a čekám, že kousek radosti mě potká a jenom bych tak na okraji, může to vypadat docela mimo diskuzi, řekla jenom, co mě teďka napadlo, že rozhodně jedna hádka s mužským neznamená nic proti tomu, když byste věděli, že vás nemá nikdo rád, a to je, myslím, to podstatné. A na tom já jsem bytostně závislá, že prostě potřebuji mít pocit, že mě má někdo rád, tak to bych ráda zažívala teď, zítra, pozítří a vůbec se. Já, když ještě dovolíte...
2: A my tě máme rádi.
3: No to no, jsem chtěla slyšet a pořád nic.
1: Vždyť to teďka začalo, celou hodinu ti to tady projevujeme.
3: Já vím. Já jsem na tom, já nepiju alkohol, nepiju kafe. Ne, nepiju, fakt ne. Ale prostě potřebuji mít pocit, že mě někdo potřebuje, ale možná, že to potřeba, ale prostě potřebuji. A proto mám tady mýho Rexe, který mi to dává patřičně najevo. Možná, že ho trochu vydírám, ale já si myslím, že každý z nás potřebuje mít pocit, že vás někdo potřebuje a že vás má někdo rád. Je to tak?
1: Teda, děkuju. Naďo, beru si tušku do ruky, není to vidět v rozhlasovém přenosu a píšu si, Tomáš Sláma a jeho posluchači mají rádi Naďu Urbánkovou, ano, která je strašně hodná, má výborného psa Rexe, který nemá hudební sluch, ale to nám nevadí. Tak, tečka, Josef Fousek, poslední aforismus místo odpovědi.
4: Místo odpovědi, poslední aforismus.
2: A nic.
4: No, on je ze 400, já to řeknu jinak. Já řeknu v krátké básni, která je v té knize též. Žádný den není špatný, pokud je člověk živ, i když vím, že už není všechno, jak bylo dřív. Leccos mě v těle bolí a slábne můj zrak, a když si nevím rady, modlím se kolikrát, aby tu dole bylo lásky a štěstí víc. Když tohle lidem chybí, tak není vůbec nic. Aby tu stromy kvetly a sluncem voněl kraj, aby se lidé smáli a na zemi byl ráj. Žádný den není špatný, když člověk není sám. Já smutku s Bohem dávám, pár dobrých přátel mám a jak čas život krátí, mé písně se mnou jdou, pro všechny lidi zpívám pod modrou oblohou, aby tu dole bylo lásky a štěstí víc.
1: Bravo. Dámy a pánové, bravo. Našimi hosty byli Věra Křesadlová, Naďa Urbánková, Josef Fousek a Miluška Voborníková.
3: Bez reakce.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Meteor.
2: Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Vítáme vás při poslechu dalšího prázdninového Meteoru.
3: Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví
2: autor pořadu Petr Sobotka
3: a Kateřina Březinová.
2: Putování po jeskyních.
3: Dnes do jeskyně Naturoldu.
2: Srpen v zrcadle Pranostik.
3: Naděje pro život u Jupiteru.
2: Kámen mudrců

0: Naše velké letní putování po jeskyních dnes bude pokračovat na jižní Moravě, v Mikulově, na dohled Rakousko, 20 km vzdušnou čarou Břeclav. Nad krajinou se tyčí chráněná krajinná oblast Pálava, známá vinařská oblast. Nás ale nezajímá víno, nýbrž jeskyně Naturoldu.
1: Petra nechám, ať se tam přesune. A ve studiu už mám nového společníka, ředitele správy jeskyní České republiky, speleologa doktora Jaroslava Hromase, který bude naši cestu doplňovat svým komentářem. Tak, Petře, už jste v Mikulově?
0: Jsem. Auto jsem nechal na parkovišti, vcházíme do bývalého lomu, kde je dnes geopark a také vchod do jeskyně. Odemknu mříže a průvodce může začít.
2: Tak dobrý den, já vás vítám v jeskyni Naturoldu, která je torzem bývalé Turoldovy jeskyně. První zmínky o jeskyni pochází z roku 1669, kdy vchod se nacházel až v té horní etáži lomu v Soutězce. Největší část celého toho velkého jeskynního systému byla ale odtěžena při těžbě Ernstbrunského vápence, která tady probíhala od roku 1873 do roku 1934. A tady tato prostora, kde stojíme, nazvaná Stará síň, ta byla objevena až v roce 1951, kdy zde prováděli průzkum Benedikt Závada a Antonín Holand se svou skupinou. Z této prostory se jim postupně podařilo proniknout dále, objevili 470 metrů chodeb, síní a dolmů a část z nich se tito pánové potom snažili zpřístupnit pro veřejnost. To se jim taky podařilo, takže od roku 1958 do roku 1967 byla jeskyně veřejnosti zpřístupněna. Bohužel ale oba pánové byli v letech, jeden zemřel, druhý byl vážně nemocný, tak v tom 67. došlo k uzavření jeskyně. O jeskyni se potom nikdo nestaral a uzávěra, která chránila vstup, byla po 3 letech vandaly vypáčena. No a během dalších 3 let, kdy do jeskyně chodil kdo chtěl, došlo k devastaci jak na zařízení jeskyně, tak na její výzdobě. Takže veškeré schodiště, které tady byly, skončily na různých táborákách. Byla vytrhaná elektroinstalace, došlo k poničení, pokradení některé výzdoby a počmárání stěn a stropu jeskyně.
1: Když slyším tato slova, hodně se divím. Pane Hromasi, jak to, že byla jeskyně takto ponechána na pospas?
3: Pokud si vzpomínám, byla jeskyně v té době v péči místních institucí. Občas její dveře opravovaly, ale nikoli dost často a nikoli důsledně. Takže teprve až když v Mikulově vznikla základní organizace České speleologické společnosti, která aktivovala i místní radní, tak se karta obrátila ve prospěch záchrany jeskyně.
0: Jeskyni se podařilo znovu otevřít veřejnosti až v roce 2004. Stále jsme u vchodu, zvědavi, co uvidíme.
2: Jeskyně se nachází v 7 patrech nad sebou a je zajímavá tím, že se v ní až na nějaké výjimky nenalézá ta klasická krápníková výzdoba. To z toho důvodu, že nad jeskyní jsou velké mocnosti jílu a spraší a ty odvádí vodu, která v jiných jeskyních tuto výzdobu vytváří, tak ji odvádí za kopec do těch vinohradů. Jedinou sintrovou výzdobu, kterou na návštěvní trase můžete vidět, je počínající tvorba těchto záclonek a sintrových polev. Ty se začaly tvořit cirka před 100 lety, kdy se ta lomová stěna přiblížila této prostoře. Je to vlastně jediné místo na návštěvní trase, kde na vás může kápnout voda, takže prý na co ta voda kápne, to stvrdne. Takže máme stovky děkovných dopisů od pánů. Akorát teda jeden byl negativní, že prý to pánovi káplo na játra, tak to jsme odepsali, že má určitě odinut.
1: Dnes máme štěstí na vtipného průvodce.
3: A také na odborníka. Podle hlasu poznávám Jarka Rakušana, jeskyňáře, který se jeskyni věnuje od svých 12 let a taky byl u většiny objevů.
0: Ano, na prohlídce je to znát, myslím, jak ta odbornost, tak vtip.
2: Ještě necháme být skupinové, no, oni se těší. Vidíte omlazující účinky naší jeskyně, na některé to působí více, na některé méně.
0: Říká pohotově náš průvodce, když kolem prochází skupinka různě starých dětí. Ušli jsme pár kroků a hledáme výzdobu.
2: Výzdoba, která vznikala v této jeskyni, vznikala jiným způsobem, a to takzvanou korozí. To znamená, že tady byla spodní voda, která neměla aktivní tok, pouze stoupala a klesala a v podstatě rozleptávala vápence do takových bizarních tvarů, které můžete vidět jak na tomto kamenní strážce, který by měl strážit vchod do podzemí, nebo i tady vzadu. No a s touto výzdobou se budeme setkávat prakticky po celou dobu prohlídky, takže prohlídka vám může připomínat procházku druhohorním korálovým útesem.
3: Tady nutno dodat, že na rozdíl od krápníků a sintrů se v jeskyni Naturoldu jedná o tvary primární. Ty jsou výsledkem takzvané směsové koroze. Ta vzniká při setkání atmosférické vody z povrchu s vodou podzemní, která má odlišné chemické vlastnosti. A směsová koroze je velmi intenzivní, rozrušuje ty nejméně odolné polohy ve vápencích, které zrovna tady na Turoldu nejsou zcela homogenní. Výsledkem jsou potom stěny, které vidíme, stropy rozbrázděné četnými dolíky, dutinami a mezi nimi vystupují odolnější polohy vápencové horniny, které voda nerozpustila. Tak charakteristické útvary, jako jsou zde z jiných jeskyní, dosud neznáme.
0: Sestupujeme po dřevěných schodech do druhé velké prostory odstupu.
2: Takže tady se nacházíme v další větší prostoře. My ji nazýváme balvanitý dům, to podle tady těch velkých bloků balvanů. Tyto bloky původně tvořily součást stropů této prostory, ale vlivem geologických procesů byly od těch stropů odtrhány, takže dnes tyto plochy, na které se díváme, tvoří takzvané tektonické zrcadlo. Tak můžete vidět, jak ty plochy přesně kopírují stropy nad nimi. Jinak na té druhé straně toho balvanitého domu opět můžete vidět stropní koryto, tudy kdysi protékal ten podzemní tok. V těchto místech byl později přerušen tady tímto zlomem. My tomu zlomu říkáme hlavní tektonická puklina Turoldu, výšku má 18,5 metru a spojuje tři patra jeskyně nad sebou. Tady v této části nahoře si potom můžete všimnout vklíněného kamene, kde 6 metrů nad ním byla v roce 1978 objevena krápníková síň. Dolů pod tento zlom pokračuje chodba do staré krápníkové síně, ta byla ale počátkem 70. let vandaly zničena natolik, že tam nezůstal jediný krápník. Pro nás tudíž nemělo význam natahovat návštěvní trasu do těchto míst. Měli jsme ale celkem štěstí, před 13 lety jsme v systému jeskyně Liščí díra objevili prostoru, která má délku 40 metrů, výšku 8 metrů a šířku od 4 do 25 metrů s krápníkovou výzdobou, nazvali jsme ji dom Fantazie. Nachází se cirka 6 metrů od tohoto zlomu ve vzdálenosti 10 metrů a my bychom chtěli někdy do budoucna z konce toho zlomu do této prostory udělat štolu a nabídnout také návštěvníkům k prohlédnutí krápníky.
1: Pane Hromasi, dočkají se návštěvníci krápníků v jeskyni Naturoldu?
3: To nám teprve ukáže podrobnější zaměření a geotechnické zhodnocení. Jak vidíte, jeskyně tu sestává z velikých skalních bloků a jakýkoliv neuvážený zpřístupňovací zásah by tady mohl nebezpečně narušit jejich stabilitu.
0: Zůstáváme ještě v balvanitém domu a vidím tady velké kusy skal s mnoha rýhami.
2: Jinak si na tom zlomu můžete všimnout toho rýhování. Toto rýhování vzniklo při posunu těchto skalních masivů. Zajímavostí je, že zde bylo zjištěno 5 různých směrů toho rýhování, což svědčí o tom, že ten zlom se během svého vývoje posunoval v 5 různých směrech. A to už je rarita, protože pokud se zlom pohybuje už ve 2 směrech, je zajímavé, ve 3-4 velice ojedinělé, ale v 5 unikátní. Podle geologů nejbližší takový zlom se nachází až na Uralu.
1: To mě zaujalo. Co je na tom výjimečného na těch 5 směrech?
3: Představte si, že vápence Pálovských vrchů vznikaly někdy před, řekněme, 145 miliony let v druhohorním moři, které bylo ale daleko odtud na východ. Až jejich hotové bloky byly asi před 16 miliony let alpsko-karpatským vrásněním dotlačeny sem na jižní Moravu. A cestou, pač to byl křehký masiv, tak se rozlámaly na bloky a ty bloky se vůči, jako když hrnete prostě něco, co se rozláme a teď ty balvany bloky mezi sebou se všelijak pohybujou různými směry a šoupou po sobě. A buď jsou tam tektonická zrcadla, to jsou v té jeskyni taky vidět, takový úplně hladký plochy, a nebo zase tam, kde byly nějaký, mezi tím nějaký tvrdý věci, tak se vytvořily ty rýhy. A za tu cestu, to trvalo zase desítky milionů let, jak se to pohybovalo všemi různými směry mezi sebou, no tak se tam zachovalo 5 různých směrů.
0: Přesouváme se dál, Jeskyně Naturoldu je opravdu hodně jiná než ostatní. Připadám si tady jako na měsíci, jak ho znám z fotografií. Teď jsme přišli na velmi zvláštní místo. Říkají mu klenotnice.
2: Jak tam nahoře nad vámi, nad těmi hlavami, to, co vám může připomínat třeba osteoporózu kostí, tak to jsou vlastně vyhojené praskliny v měkkých vápencích, které když se vyplňovaly tento prostor, později byly ty měkké vápence rozplaveny pryč a zůstaly pouze ty vyhojené praskliny. Takže taková zvláštní výzdoba. Já ale nyní stojím na vrcholu takového dřevěného schodiště. Pode mnou je malá plošinka a vzhledem k tomu, že všichni se na ní nevejdeme, tak vám řeknu tady, co tam můžete vidět. Strop této malé prostory, kterou my nazýváme klenotnice, tvoří něco, co nemá u nás obdoby. Je to takzvaná klasická turolská výzdoba. Byla nazvána teda podle naší jeskyně. No a když se na tu plošinku postavíte, tak ten strop nad vámi a za vámi vám může připomínat korály, kamennou pěnu, různé květákovité útvary nebo dokonce popcorn. A je to strop nad plošinkou hned pod těmito prvními schody. Já jenom podotýkám, komu to připomíná popcorn, nekousat, lámou se z toho zuby.
1: Jak tahle zvláštní jeskyní výzdoba vznikla, pane Hromasi?
3: Zase je to projev velice komplikovaného složení a proměnlivého složení turolských vápenců. Místy jsou v nich lízy, místy jsou ty vápence čisté, místy jsou jílovité a místy jsou zase velmi tvrdé. Takže ta směsová koroze působila obzvlášť intenzivně v polohách toho velmi proměnlivého složení. Takže vápence jsou tu teď v podstatě doslova rozežrané a spíš připomínají jakousi skamenělou pěnu.
0: Přecházíme do síně užraločí tlamy. Jsou tu kamenné varhany, na které se kdysi skutečně hrálo, ale jenom pomocí dřevěných paliček.
2: Ta černá díra dozadu, hned za těmi kamennými varhanami, tak to je jeden ze vstupů do bludiště, které má délku cirka 200 metrů. A nám se k objevování toho bludiště váže taková jedna příhoda, která se tady stala v roce 1974, kdy tři moji kolegové šli objevovat právě bludiště. Samozřejmě každý objev se musí nějak oslavit, zapít. Tak oni předpokládali, že by něco objevit mohli, tak si preventivně sebou vzali flašu něčeho tvrdšího. Já teda na ně prásknu, že to byl rum. No a vyrazili tady do těchto míst. Dva vlezli dovnitř s tím, že za chvíli se vrátí. Třetí si sedl tady na ten kámen s tou flaškou, aby teda nepřišla k úrazu, no a čekal na ně. Těm dvěma se ale po chvíli podařilo opravdu zabloudit. No a ten třetí, který tady seděl už 2 hodiny, tak mu pochopitelně začala být zima. Tak vytáhl flašku, očrouboval u závěr a začal se zahřívat tím rumem zevnitř. Po nějaké době teda sám učinil první objev, zjistil, že flaška má i dno a dál už nevede, tak si začal zpívat a hulákal tady na celé kolo. No ti dva chudáci, kteří už byli celkem zoufalí, protože 3,5 hodiny marně hledali východ z toho bludiště, už jim docházelo i světlo, tak v jednom místě zaslechli huronský řev toho svýho kamaráda, tak se potom postupně vraceli po hlase. A to je takový první doložený případ, kdy alkohol zachránil 2 lidské životy.
1: To je pěkný příběh, ale kdo ví, jak to bylo. Nás by zajímalo, jak si to bludiště představit. Nesmí se do něj. Vy jste tam byl?
3: Já jsem tam musel být, když jsme před léty připravovali záchranu jeskyně a když jsme uvažovali o jejím zpřístupnění, tak jsem pochopitelně musel prolézt téměř všechny části jeskyně, tudíž i bludiště. No, jak si ho představit? Je to labyrint chodbiček malých i větších síní, ale bohužel vzájemně spojených velice nízkými plazivkami, velice těsnými průlezy a ty jsou plné kamenů, místy i bláta. Takže vylezete z jeskyně a tělo máte plné šrámů a modřin.
0: V jeskyni Naturoldu se v roce 1982 natáčel známý film pro děti Třetí skoba pro kocoura. Možná si na něj pamatujete. Díky filmařům se podařil zajímavý objev.
2: Když nám těmi silnými reflektory nasvítili tady tento kámen, tak jsme si všimli, jak se krásně třpití. Tento třpit je způsoben drobnými krystaly kalcitu. Některé ty krystaly jsou čiré, některé jsou zbarvené do červena. Takže ty, co jsou do červena, ty jsou z příměsí železa. My máme ale v jeskyni jednu prostoru, kde ty krystaly jsou daleko větší, dosahují tam velikosti až nehtu na palce lidské ruky a veškeré stropy, stěny, ale i výplně jsou tam právě tvořeny krystaly a my jsme donesli na ukázku právě tamhle ten kámen. Je to jedna z výplní z krystalické síně, takže sami můžete vidět, že ty krystaly jsou daleko větší. že je to teda z krystalů, se dá i jednoduše prokázat. Dá se ten kámen prosvítit, takže působí dojmem takové solné lampy. Samozřejmě sůl to ale není, je to kalcit, takže to nemusíte zkoušet olizovat. No a jak vypadají stropy a stěny v té krystalické síni, tak to vám mohu pouze přiblížit na takové malé plošce, která je tady nahoře nad vámi, takže musíte blíž, případně se potom takto prostřídejte, jinak byste to měli za rohem. Celá tahle ploška kompletně je pokryta krystaly, no a v té krystalické síni jsou takto pokryty opravdu veškeré stropy a stěny. Takže člověk, když tam vleze, tak si připadá, že vlezl do nějaké šperkovnice, jak se tam všechno třpití. Bohužel krystalická síň leží za plazivkami, což jsou prostory, kudy se člověk musí plazit, takže tam návštěvníky nevodíme, aby jsme si je neošoupali. Samozřejmě, že nemyslím krystaly, ale návštěvníky.
1: Další místo, které návštěvník neuvidí. Vy jste se tam šoupal, pane Romasi?
3: Šoupal jsem se tam a opravdu musím říct, že to stálo za to. Ty stěny jeskyně jsou na rozdíl od té kamenné pěny, o které jsme mluvili, vyzdobeny krystaly kalcitu, místy čistými až čirými až průhlednými. A ty se vytvářely v době, kdy voda v jeskyni už nebyla agresivní, ale naopak byla roztokem uhličitanů, místy až přesyceným, a z něj se uvolňovaly právě krystaly, které narůstaly na stěnách, jak pod vodou, tak nad hladinou, zase v jiné podobě krystalické.
0: Přesunuli jsme se do netopířího domu, kde toho je k vidění dost, a také část jedné chodby.
2: Ona, ta chodba, je ale zajímavá tím, že se v ní nachází oxidy manganu. Můžete je vidět asi tak metr a půl před tím světlem, co je dole v té zatáčce, po levé straně na stropech, je to tam takové osvětlené místo. Může vám to připadat, že nám ty stropy podělaly mouchy, nebo že to nějaký pekař poházel mákem, tak to jsou právě oxidy manganu.
1: Oxid manganu. Co je na něm zvláštního?
3: Oxidy manganu jsou v jeskyních poměrně běžné, ale většinou se projevují tak, že nám zbarvují krápu. Krápníky a sintry do šedá nebo místy až do černé barvy. Tady na Turoldu jsou v podobě malých zrníček a krystalků a jsou součástí přímo matečné horniny těch vápenců. Jak vznikaly, se můžeme jenom domnívat. Pravděpodobně se vysrážely z roztoků při takzvané diagenezi. To je proces, kdy ty vápence byly teprve zpevňovány pod velkými tlaky za horotvorných procesů.
0: A teď přicházíme do největší prostory jeskyně.
2: Takže tady jsme se dostali do nejrozsáhlejší prostory na návštěvní trase, jak jsem říkal, do jezerního domu. Na délku má 20 metrů, na šířku 18 metrů. V současnosti ta nejspodnější část je zaplavena hladinou spodní vody. Ta voda nám tady kolísá až o 8 metrů. Takže když se podíváte tam dozadu na tu stěnu, tak tam uvidíte spousty vodních čár, je tam... Až do této výšky se nám zaplavuje ten jezerní dom. Předloni byla ta hladina vody. Když někde vidíte tady vodní čáru na té stěně, tak

0: tam to bylo celé pod vodou. Vždycky na dva roky ta hladina vody klesá a potom půl roku, tři čtvrtě roku stoupá. Vytváří tady takové podzemní jezírko s velice čistou, průzračnou vodou, takže kdybyste tady šli při baterce, tak si ani nevšimnete, že tady nějaká hladina vody je a prostě byste do ní šupli. Kde se ta voda tady bere, nebo proč tak kolísá? O tom jsou spíš jenom takové teorie, že tady je několik podzemních jezer, které tvoří takové kaskády. A až se ty podzemní jezera naplní vodou, tak nám ta voda přeteče do jeskyně a potom teda dva roky prosakuje někam dál. Kam to také nevíme, protože jak uvidíte, ta voda nemá žádný tok, není tady žádný ponor, žádný vývěr, takže se nedá sledovat. Nemají zásadní vliv na výšku té hladiny ani srážky, takže může být suchý rok a nám voda v jeskyni stoupá, nebo naopak může být mokrý rok, kdy je hodně srážek a voda se nám tady ztrácí. K té vodě ale se můžete jít podívat. Ono to zkresluje, může vám to připadat, že v tom sifonu je půl metru vody, ale je tam v současnosti asi metr, metr a půl hloubka vody, takže si tam návštěvníci mohou hodit minci, aby si rozvolnili hladinu. Pokud tam hodíte tisícovku, jak tomu vidíte plavat jeskyňáře.
1: V podobném duchu se nesla i další rada našeho průvodce ohledně nízkých stropů.
0: Takže jak půjdeme nahoru, zase dejte pozor, ať nám tady nenecháte nějaké vzorky DNA na těch stropech. Ono zatím žádná hlava ten souboj nevyhrála a z doslechu vím, že to celkem dost bolí a letos prý ještě víc než loni, takže lepší je se podívat, kudy budete procházet.
1: Ale zanechme legrace, jeskyně Naturoldu nám ještě nevydala všechna tajemství.
0: Jinak tahle jeskyně je největší jeskyní a taky jedinou zpřístupněnou jeskyní v druhohorních vápencích jurského stáří u nás. Je taky nejsuší jeskyní u nás a dá se říct, že v celé střední Evropě, ne-li v celé Evropě, protože vlhkost se tady pohybuje od 74 do 84%, což je teda velice málo na krasovou jeskyni. V některých jeskyních je až 100% vlhkost. Teplota je tady stabilní celoročně 7 až 8 stupňů Celsia. Tato prostora je nejteplejší, tady je 9, takže se ještě chvíli můžeme ohřívat.
2: To je divné, ne? Jak je možné, že je jeskyně tak suchá? Jeskyně jsou přece známé vysokou vlhkostí.
3: Já říkám s oblibou, že to je jediná jeskyně, kde si člověk boty neumaže od bláta, ale naopak zapráší. Jak už, myslím, ve výkladu průvodce zaznělo, tak nad souvrstvím vápenců je poměrně mocné souvrství jílů a jílovitých hornin, které jsou prakticky nepropustné. Takže v jeskyně, když se můžete rozhlédnout, téměř chybí jakýkoliv skap, netvoří se zde tím pádem krápníky a veškerá voda, která se v jeskyni objevuje, tak je voda, tak říkajíc, spodní. Ta do jeskyně vystupuje z hlubin, z dosud nám málo známých nebo vůbec neznámých dutin Mikulovského krasu.
2: Jeskyně je tedy doslova zašpuntována jílem. Ale kde se tam vzal?
3: Bloky těch druhohorních vápenců totiž byly potom v Třetihorách ještě zanořeny do sedimentu Třetihorního moře. Ty jsou na okraji takzvané Vídeňské pánve a Vídeňská pánev ještě v Třetihorách byla mořským zálivem. A produktem právě té Vídeňské pánve jsou mocné polohy i jílovitých hornin.
1: Naše návštěva v jeskyni Naturoldu se chýlí ke konci. Ještě pár slov průvodce, podaných jeho osobitým způsobem.
0: Celá návštěvní trasa má 340 schodů, no já mám pro vás teda dvě špatné zprávy, ale taky dvě dobré. Ta první špatná zpráva, není tady výtah, takže posledních 111 schodů musíme šlapat zase po svých. Dobrá zpráva, že ten poslední schodeček je odpočinkový, ten je dolů. Druhá špatná zpráva, že až vyjdeme ven, tak dostaneme facku. Dobrá zpráva, že to bude teplem, takže ono to potěší. Jinak chci vás teda zase upozornit, až půjdeme nahoru, dejte pozor na hlavu, protože člověk, když jde po schodech nahoru, není zvyklý podívat se na strop. Takže tady se vždycky podívejte, jinak velice rychle můžete být praštěný touto jeskyní. No a že bychom potřebovali další exponáty do pohádkové síně v podobě různých částí hlav, tak to díky nepotřebujeme. Dokonce nemusíte vytvářet ani další skvrny z oxidy železa na jiných místech. Takže lepší je se podívat, obzvlášť upozorňuji na to první schodiště, které vede odsud nahoru. Tam je to velice nízké, tam občas bývá beranidoc, tam se dokáže praštit i trpaslík. No, Takže já bych vám chtěl poděkovat za návštěvu, za pozornost, no a doufám, že ve zdraví dojdeme i k východu z jeskyně, pokud by to teda náhodou někdo nepřežil, proto jsem se radši rozloučil už tady.
2: Musím říct, že jsem se ve společnosti Jaroslava Rakušana jak velmi pobavila, tak velmi poučila. Co říkáte, pane Hromasi, na jeho způsob provázení?
3: Asi nejtěžší na práci průvodce je odhadnout náturu návštěvníka. Jo. Takže ten průvodce musí vyvážit množství podávaných informací, měl by zaujmout a přitom může třeba i pobavit. Jo. Kolega Rakušan, s kterým jste šli v podzemí, tento zvládá naturelem rodilých mikulovských vinařů. Takže tam je to vlastně pravý regionální produkt, jak se teď moderně říká.
2: Tak, a je po návštěvě. Snad vás zaujala natolik, abyste se do jeskyně sami vydali. Nebo i do více jeskyní. Každá je jiná.
1: To mohu potvrdit. Stojí za to okusit tento svět v podzemí na vlastní kůži. Ostatně právě proto jsme vyhlásili naši letní soutěž, které máte stále příležitost se zúčastnit.
2: V České republice máme 14 jeskyní zpřístupněných veřejnosti. Navštivte jich co nejvíce, máte na to čas do konce srpna. Požádejte při vstupu u pokladny o speciální razítko Meteoru, pokladní vám ho dá na vstupenku.
1: O razítkované vstupenky ze všech jeskyní, které navštívíte, sbírejte a pošlete je potom najednou nejpozději 31. srpna poštou na adresu Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12, 12099, Praha 2. Nezapomeňte na sebe poslat i rychlý kontakt, tedy telefonní číslo nebo e-mail.
2: Nezáleží na tom, jestli jdete do jeskyně sami nebo s celou rodinou. Z každé jeskyně bude uznána jen jedna vstupenka. Kdo pošle nejvíce orazítkovaných vstupenek, tedy z nejvíce jeskyní, dostane se do finále.
1: Nečekáme, že někdo objede všech 14 jeskyní, to se snad ani nedá. Na vítězství tak bude stačit třeba ani ne polovina, tak to rozhodně nevzdávejte předem. A malý tip, v Moravském Krasu je 5 jeskyní blízko sebe.
2: 15 finalistů v doprovodu odborníka a také nás, moderátorů Meteoru, navštíví v sobotu 12. září amatérskou jeskyni. Ta je nejdelší jeskyní soustavou v České republice. Délka prozkoumaných prostor už přesahuje 40 kilometrů.
1: Navíc má bohatou krápníkovou výzdobu. Není a nebude přístupná veřejnosti. Je průzkumným a výzkumným pracovištěm jeskyňářů. Určitě stojí za to se soutěže zúčastnit a amatérskou jeskyni navštívit.
2: Podrobnosti k soutěži najdete na webu Meteoru meteor.rozhlas.cz a najdete tam také fotografie ze všech jeskyní, které v průběhu léta navštívíme.
1: Přejeme hodně zážitků z jeskyní a budeme se těšit na vaše orazítkované vstupenky.

0: Červenec se pomalu chýlí ke svému závěru, vládu převezme srpen. Co přinese počasí, jaké budou žně, kdy začít?
1: Tyto otázky si kladli naši předkové, rolníci. Klademe si je i my dnes, ale odpovídá se nám na ně s moderní technikou snadněji.
0: Naši předkové spoléhali na zkušenosti svých předchůdců, předávané z generace na generaci prostřednictvím pranostik.
1: Pranostiky velmi pečlivě zpracoval ve své knize Hold, slunci, dešti, půdě a pluhu docent Zdeněk Vašků z České zemědělské univerzity.
0: Dnes otevíráme další kapitolu pranostik a tou je srpen.
2: Srpen v zrcadle pranostik.
3: Zaměření většiny srpnových hospodářských pranostik bylo stále ještě dáno hlavní sezónní pracovní činností veškerého venkovského obyvatelstva žněmi.
2: Co v červenci dozrává, v srpnu se sklízí. Co červenec nedopeče, to již srpnu neuteče. Srpen klade na stůl nový chléb.
4: Zejména ve středních polohách našeho území, které mimochodem zaujímají 68% rozlohy našeho státu, žně vrcholily právě v srpnovém období. Krajina se zaplňovala sestavami snopů, nazývaných také mandele, v nichž se obilí na polích přirozeně dosoušelo. Jedna spolehlivá hospodářská pranostika o tom pravila.
2: Více uschne za den na poli, než za týden ve stodole. Suché mandele, bezpečné stodoly, zdravý chléb.
3: Srpen je v dlouhodobém průměru druhým nejteplejším měsícem roku a v některých létech, s četností kolem 30%, bývá dokonce teplejší než červenec.
4: Podle ekologicky velice pozoruhodného staročeského kalendáře, kterým se rok rozděluje na 8 ročních období, končilo léto svátkem na nebe vstoupení Panny Marie 15. srpna. Takže 16. srpen již náležel ročnímu období, které naši předkové nazývali polétí.
2: Na nebe vzetí léto odletí. Na Panny Marie na nebe vzetí první vlaštovky od nás letí.
3: Takzvané vrcholné léto bývá v lidové meteorologii vymezováno nejparnějšími dny v roce, zhruba od poloviny července až do prvních dnů druhé srpnové dekády. Pro toto období si demometeorologie často také vypůjčuje označení ze středověké astrologie, psí dny.
2: V psí dny očekávej veliká parna a bouře. Dlouhé psí dny, krátké žně. Když léto spěje v psí dny, znamená to, že se slunce obrací již k zimě.
4: Se dny na přelomu první a druhé dekády srpna lze v dlouhodobém průměru spojovat také zakončení pověstného medardovského deštivého období. Děje se tak poslední medardovskou vlnou roku, takzvanými petrskými dešti. Upozorňují na ni například pranostiky k prvnímu srpnu.
2: Prší-li na Petra v okovech, bude pršet ještě nejméně po 7 dnů. Petrův déšť je oráčův přítel.
4: A nebo k 10. srpnu.
2: Čím více prší na Vavřince, tím déle po něm svítí slunce.
3: Jednu z nejkatastrofálnějších povodní, která kdy postihla naše území a která byla podmíněna právě petrskými dešti, máme většinou ještě v živé paměti. Došlo k ní v roce 2002. A těžce zasáhla zejména města v jižních a západních Čechách a způsobila mimořádně rozsáhlé škody především v Praze a v městech a obcích podél Labe. Celkové škody dosáhly 80 miliard korun.
4: Doba ve druhé polovině srpna náležela demometeorologicky už k takzvaným mariánským dnům, které byly zejména v lidovém prostředí velice respektovaným a uctívaným obdobím. Naše pranostiky například ubezpečují, že
2: vše, co se o mariánských dnech získá z půdy, vody, lesa a od zvířat je požehnáno.
4: A nebo se o mariánských dnech říká, že
2: velká se stará o výbavu malé.
4: Tím se rozumí svátek na nebevstoupení Panny Marie 15. srpna. To je velká Panna Maria. A malá Panna Maria rozumí se svátek narození Panny Marie 8. září.
3: V období mariánských dnů slunce, ten obrovský neúprosný chronometr, vtiskuje už do tváře přírody informaci o pokročilosti ročního času. Na podstatné části našeho území se konají dožínkové slavnosti. Dochází ke shromažďování a odletu většiny tažných ptáků, listnaté dřeviny se postupně stále patrněji zdobí šedinami zabarvujících se listů, na stráních a podél cest voní mateří douškové polštáře s chrpinou, čekánkem, třezalkou a žebříčkem.
4: Pole, která vydala svoji chlebovou úrodu, na místo monotónní slámové žluti stále více nastavují svoje orná skřivánčí záda, větve ovocných stromů se začínají povážlivě prohýbat pod sládnoucím nákladem ovoce a na vinicích platí
2: svatý Bartolomej.

0: Sbírka citátů Jiřího Grygara je velmi rozsáhlá. Ostatně vznikala desítky let.
1: Dnes půjde o citát českého astronoma.
2: Pochází od nestora české astronomie, docenta Luboše Perka, který se narodil v roce 1919. Těší se stále výborné kondici, jak tělesné, tak duševní, a který byl odpovědný za výstavbu největšího československého dalekohledu, dvoumetrového reflektoru na observatoři v Ondřejově, kterou tehdy připravovala firma Carl Zeiss z Jeny. A on byl vlastně hlavním vědeckým a technickým poradcem pro tento projekt, protože on sám měl poměrně velkou zkušenost instrumentální, jednak z letecké továrny, kde byl za války nasazen totálně, a jednak potom právě z toho, že měl možnost navštívit některé zahraniční observatoře. A v roce 1968, když už dalekohled stál, ten dalekohled mimochodem stále pracuje a nese dneska Perkovo jméno, tak byl ve Francii a když se vrátil, tak nám referoval o tom, jak máme upravit klimatizaci v kopuli dalekohledu tak, aby v noci obrazy hvězd byly co možná nejostřejší, aby se příliš nechvěly rozdílem teplot mezi vnitřkem kopulem a vnějším prostorem. A ta jeho zkušenost pocházela z podobně velkého dalekohledu, který byl jenom asi o 7 cm menší, na francouzské observatoři ve Vysoké Provánci. Ten dalekohled také ještě stále pracuje. A tam právě to řešili tak, jak Perek popsal. V kopuli francouzského dalekohledu na Haute-Provence je instalován systém větráků pro zlepšení proudění vzduchu. Zkoušeli jejich různé kombinace a zjistili pouze to, že když se zapnou všechny větráky, jsou obrazy hvězd zdaleka nejhorší. Přitom je v kopulí takový vítr, že mi to málem odneslo klobouk. Ještě štěstí, že jsem měl čepici.
0: Tak někdy končí přehnaná snaha o technické vylepšení.
1: Jo, jo. Docent Luboš Perek se zítra dožívá krásných 96. narozenin, takže mu přejeme všechno nejlepší.
0: A děkujeme za vše, co pro českou astronomii udělal a stále dělá.
1: Pokud nás slyší, jistě si rád zavzpomíná na své zážitky z trampolíny. Pokračuje Jiří Grygar dalším citátem.
2: Docent Luboš Perek je vrstevníkem francouzského astronoma Jeana Clauda Pekera, který je jenom o rok mladší než Perek. Oba dva jsou naživu a oba dva zažili v Praze velice pěknou scénu, když tady byl poslední kongres Mezinárodní astronomické unie, to bylo v roce 2006, a to už byli pochopitelně pánové v letech. A docent Perek pozval Pekera, s kterými se kamarádi vlastně od doby, kdy sami byli funkcionáři astronomické unie, tak ho pozval na svou chalupu, kde mimo jiné má pro své příbuzenstvo, tu nejmladší generaci, tam má velkou trampolínu. Ale na té trampolíně skákal také pan docent Perek a tak vyzval Pekera, aby tam skákali spolu. No, pochopitelně Perek vyhrál, protože měl trénink. Ale Peker měl také jeden velice pěkný citát, který je z roku 1970, čili z té doby, kdy právě končilo jeho funkční období jako generálního sekretáře Mezinárodní astronomické unie. A ten definoval astrofyzikální výzkum tímto způsobem. Astrofyzikální výzkum spočívá v řešení dvou základních úloh, a to za prvé, jak proložit teoreticky odvozenou přímkovou závislost s hlukem rovnoměrně rozložených bodů získaných z pozorování. Za druhé, jak vést složitou teoretickou křivku tak, aby vyhovovala jediným dvěma bodům, které nám pozorování poskytují.
1: Astronomie v praxi.
0: Ve vesmíru ještě zůstaneme, že Petře?
1: Ano, budeme tam pátrat po životě.
0: Před týdnem jste nám ve svém seriálu říkal, kde jsou ve sluneční soustavě nejlepší podmínky pro život. Tedy kam bychom se mohli nejsnáze přestěhovat, kdybychom museli. Dnes se podíváme na místa, kde je největší pravděpodobnost, že existuje mimozemský život. Petře, máte slovo.

0: Při hledání života ve vesmíru je dobré rozhlédnout se i u nás doma, v naší planetární soustavě. Ukazuje se, že některé měsíce Jupiteru a Saturnu jsou z tohoto hlediska nesmírně nadějné. Asi nejčastěji se zmiňuje Jupiterův měsíc Europa. Jak tento měsíc vypadá, to už nám popíše biolog Tomáš Petrásek z Fyziologického ústavu Akademie věd.
1: Europa je měsíc Jupiteru, který je zhruba tak velký jako náš měsíc. Ale liší se od něj tím, že kromě kamenného jádra má taky poměrně silnou ledovou vrstvu, což je ten vlastní povrch Evropy, který vidíme. Ta vrstva vody a vodního ledu je zhruba 100 km silná a sestává se z toho vnějšího ledovce, který izoluje Evropu od vnějšího prostředí, a pod ním pak leží kapalný oceán, zřejmě normální slané vody.
0: Oceány známe ze Země dobře. Jak si ale představit ten, co je na Evropě?
1: Oceán na Evropě je rozhodně velmi temným místem, protože se skrývá pod ledovcem silným zřejmě až desítky kilometrů, takže tam nemůže pronikat zvenku žádné sluneční světlo. O tom, jaké je jeho chemické složení nebo teplota, nevíme prakticky nic, protože zatím tam žádná sonda nepronikla a asi ještě dlouho nepronikne.
0: Oceán slané vody na Zemi si bez života představit opravdu neumíme. I na Evropě jsou některé podmínky takové, že by se případnému živému organismu mohly hodit.
1: Můžeme spekulovat o tom, že tam mohou existovat zdroje energie, například hydrotermální vývěry na dně, kde sopečná činnost může generovat chemické látky, které by mohly být zdrojem energie pro živé organismy. Můžeme uvažovat o tom, že by tam mohlo docházet k nějaké prebiotické chemii a tedy eventuálně i skutečně vzniku života. Ale jistě to nevíme.
0: A tak se někteří vědci nebojí spekulovat o tom, že v oceánu život je.
1: Vůbec tou nejpravděpodobnější možností toho, co by se na Evropě mohlo vyskytovat, jsou bakterie. Protože bakterie jsou velmi přizpůsobivé a dokáží přežít i v prostředích pro nás extrémních, kde je velká zima nebo naopak velmi žhavá teplota, dokážou přežít třeba i v ledu, v různých silně slaných kapalinách a podobně. Pokud by ale Evropa byla skutečně příznivým prostředím v některých ohledech podobným pozemskému oceánu, například kdyby se tam z povrchu dostával kyslík, tak by se dalo uvažovat i o tom, že by tam mohly existovat nějaké formy vyššího života, například nějaké makroskopické organismy viditelné pouhým okem, i když zase v současném stavu vědomí je to pouhá spekulace.
0: Někteří nedočkavci by tam nejraději hned poslali kosmonauty, jenomže Evropa ta pro člověka opravdu není vhodným místem.
1: Povrch toho ledovce je smrdícím místem. Člověk by měl tendenci představovat si, že to vypadá nějak podobně jako v Antarktidě. Ve skutečnosti ale vůbec ne. Ty teploty se tam blíží teplotě třeba kapalného dusíku. Je tam absolutní vákuum, nebo téměř absolutní vákuum. A navíc Evropa leží v radiačním pásu Jupitera, kde se pohybují rychle létající nabité částice, které si můžeme připodobnit třeba k záření nestíněného jaderného reaktoru.
0: K Jupiteru na Evropu tedy zatím raději jen s kosmickými sondami. Ale je tu ještě jedno těleso s lepšími vlastnostmi. Někteří odborníci volají po průzkumu Saturnova měsíce Enceladus.
1: Je to těleso i na poměry mezi měsíci obřích planet velice malé. A je vůbec velmi překvapivé, že by mohlo mít nějakou geologickou aktivitu. Přesto je to jeden z nejaktivnějších ledových měsíců. Má pod svou ledovou krustou oceán, který je podle všeho velmi příznivým místem pro život, co se týká teploty a chemického složení. Co je důležité, je, že ta ledová kůra Enceladu je popraskaná a ty trhliny skutečně vedou až k té kapalné vodě, která vlastně jimi vzlíná vzhůru, kde se odpařuje a v podobě výtrysků pár a ledových částic vlastně proudí až do vesmíru.
0: Takže na Enceladu bychom ani nepotřebovali přistávat a vrtat, voda se dostává až k povrchu. A to není všechno. U Enceladu bylo objeveno ještě něco důležitého, co velmi zvyšuje naději, že je tam život.
1: Máme potvrzené díky sondě Cassini, že vnitru Enceladu kromě vody existují i jednoduché organické látky jako základní stavební kameny života. Tedy vznik života na Enceladu je jistě jednou z možných alternativ a je možné, že tam skutečně nějaký život existuje a v budoucnu, pokud bude vypravena příslušná kosmická mise, máme velmi dobrou šanci ho nalézt.
0: Žádná taková sonda se aktuálně nestaví, ale po poslechu tohoto dílu našeho seriálu mi jistě dáte za pravdu, že by se stavět měla. Najdeme život, nenajdeme život? To je základní otázka našeho seriálu. Závěrečného slova se ujme biofyzik doktor Vladimír Kopecký z Fyzikálního ústavu Akademie věd.
2: Nejlepší odpověď na otázku, jestli najdeme ufouny, je jít se zeptat uklízečky, protože to je zhruba tak stejně asi hodnotná odpověď, jako by získali od vysokoškolského profesora.
3: Krásný závěr. Ale nemyslím si, že by posluchače Meteoru uspokojil.
0: Však mě také ne. Stejně jako žádného vědce, který se možnostmi života ve vesmíru zabývá. Teď by to opravdu chtělo vyslat k měsícům Jupiteru a Saturnu přistávací sondy a podívat se na ně zblízka.

0: Kámen mudrců. To je něco, co si v obchodě nekoupíme.
1: A co si nešlo koupit nikdy, i když se o kámen mudrců alchymisté opravdu hodně snažili.
0: Co to přesně mělo být? To už nám v seriálu Nadi Revilákové přiblíží historik alchymie a chemie profesor Vladimír Karpenko z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

0: Ve jménu světa Briach, ve jménu světa Jelizach, ve jménu světa Azirach.
1: Kelly, já už to nevydržím.
0: Už. Vzývám vás, géniové sedmi planet, buďte příznivi této velké operace.
2: Magistr Kelly měl pro císaře Rudolfa II. Ve filmu Císařův pekař a pekařův císař vytvořit z neživé hmoty živou éterickou bytost. A císař se mohl brzy přesvědčit, že k éterické bytosti má Cyrael skutečně daleko.
3: Chápeš teď lásku? Mluv. Co cítíš?
1: Rum.
4: O, Adonai! Proč trýzníš city našeho majestátu?
2: Transmutace, tedy přeměna určité hmoty v jinou, byla jedním z hlavních cílů alchymistů v celých dějinách této nauky. Především pak transmutace kovů, které se měly změnit z bezcenných v cenné. K takové proměně měl posloužit kámen mudrců, jak vysvětluje profesor Vladimír Karpenko.
5: Kámen mudrců v tom původním slova smyslu primární úkol bylo transmutovat, bylo tedy uměle proměňovat méně ušlechtilé kovy, obecné kovy, ve stříbro a nejraději ve zlato. Později se na tuto základní funkci kamene mudrců nabalili, tak říkají, další vlastnosti, které se rozvíjely, takže v 15. století už je celý dlouhý seznam jeho schopností, včetně toho, že má vyléčit lidi, má lidem pomoci porozumět řeči ptáků, má schopnost vidět události, které se odehrávají kdesi daleko a tak dále.
2: Zdá se, že kámen mudrců se tak spíš hodí do pohádek, než do skutečného života. Pokud se zaměříme na samotný název, v představách alchymistů nemusel mít kámen pouze pevné skupenství, ale také tekuté. A v jednom koptském rukopisu z 10. století se dokonce hovořilo o přístroji mudrců.
6: Mistr pravil, je takový přístroj mudrců, jenž rozemele každé tělo a rozpustí ho a změní v tekutinu, ale musí se mu dát správné ingredience. A přístroj je zhotoven ze železa. Jestliže mu dáš ingredienci, pak ten přístroj změkne a rozpustí jakékoliv tělo během jednoho jediného dne.
2: Teď to pro změnu vypadá, že se dostáváme kamsi do sfér kriminalistiky. Rozpustit jakékoliv tělo by jistě bylo snem nejednoho zločince. Ale jak už to v alchymii bývá, tělem je míněno něco úplně jiného. Jsme zase zpátky u kovů.
5: Tam se hovoří třeba o železe, že železo změkne, ale potom dál se naznačují schopnosti této látky jako univerzálního rozpouštědla. Ovšem, co naprosto chybí, a to je bohužel to klíčové, jak to připravit, alespoň náznak nějakých ingrediencí, tak ten bohužel v tom rukopise chybí.
2: Vyčíst z rukopisu nějaké další údaje o tom, na jakém principu měl přístroj mudrců fungovat, je tak téměř nemožné. Jisté však je, že i evropští alchymisté hledali univerzální rozpouštědlo. Neříkali mu přístroj ani kámen mudrců, ale alkahest.
5: To slovo je nejasné etymologie. Někdy se hovoří, že to je snad zkomolené z němčiny jako algeist, jako všeduch obecně. A to mělo být univerzální rozpouštědlo, které mělo rozpouštět úplně všechno. Takže se potom zvýjazykové ptali, v čem vlastně takovou látku ukládat, když to rozpustí úplně všechno.
2: Vraťme se ovšem k přístroji mudrců a k tomu, proč právě on profesora Karpenka zaujal.
5: Když se tam hovoří v tom textu, že to rozpouští všechny kovy, samozřejmě první, co napadne chemika, je, že by to mohla být silná minerální kyselina, tedy kyselina dusičná, nejspíš, nebo dokonce lučavka královská, což je směs kyseliny dusičné a chlorovodíkové, ta rozpouští všechny kovy, včetně zlata. Dusičná zlato nerozpouští.
2: A tady se dostáváme k podstatě problému. Pokud totiž rukopis z 10. století popisuje účinky kyseliny dusičné, znamenalo by to, že byla objevena o 3 století dříve, než si historikové dosud mysleli.
5: Stále se traduje, že objev kyseliny dusičné je dílo evropských alchymistů někdy kolem roku 1300. Což znamená, že toto by posunulo datování objevu této kyseliny do mnohem vzdálenější doby. A popravdě budiš řečeno, čas od času se objevují zmínky o tom, že v některých textech jsou narážky, jako kdyby tu kyselinu opravdu dotyčný měl.
2: Což by nebylo až tak velké překvapení, protože vyrobit kyselinu dusičnou není příliš náročný úkol, alespoň pro průměrného alchymistu.
5: Tomu stačilo mít dusičnan draselný a síran železnatý zelenou skalici a destilovat, přičemž alchymisté byli známi tím, že vášnivě destilovali úplně všechno, co jim přišlo pod ruku. Takže soudí se, že i ta kyselina dusičná byla ve skutečnosti náhodný objev a mohl ho učinit vlastně kdokoliv. A to, že je to datováno rokem 1300, souvisí pouze s tím, že nejlepší, zatím jediný jednoznačný popis je v rukopise, který je přibližně z této doby. Ale ty různé narážky, které jsou staršího data, kdo ví?
7: Kámen mudrců dnes nemáme, ale litujeme toho.
8: Myslím si, že ne. Dnešní chemie umí tolik chemických reakcí, přeměňuje neskutečné množství látek, dokáže vyrobit, na co si vzpomeneme. Já myslím, že tehdejší alchymista by si dnes připadal jako v sedmém nebi a na nějaký kámen mudrců by si ani nevzpomněl.
7: To je klidně možné. Vy si ale na nás, naši milí posluchači, vzpomeňte. Zase za týden v 8 hodin ráno.
8: Opět naslyšenou se těší Kateřina Březinová
7: a autor pořadu Petr Sobotka.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Milí přátelé, jsem velice rád, že vás mohu opět pozdravit na začátku dnešní sestavy příjemně poslouchatelných orchestrálek. Je už známou věcí, že o pražské koncerty dlouhodobě populárního nizozemského houslisty a dirigenta André Rieu je stabilně zřetelný zájem. To platilo i o tom letošním májovém. A to se týká i sledovanosti televizních záznamů z jeho evropských koncertů a nakonec nosičů s jeho nahrávkami, a to v době, kdy komerční zájem o CDčka a DVDčka stále klesá. Dá se říci, že nestárnoucí král valčíku, kterému bude letošního 1. říjnového dne 70, zná zkrátka recept na úspěch, který v jednom rozhovoru nedávno vyjádřil těmito slovy. Ve skutečnosti jde o kombinaci několika faktorů, především je to nádherná hudba, která má magické a léčebné síly. Zní to bláznivě, ale vždycky říkám lidem, jeden valčík denně a nemusíte k doktorovi. Valčík má kouzelnou moc, protože lidé po celém světě začnou tančit, ať už jste kdekoliv. Atmosféra v průběhu našich koncertů je zcela unikátní a když vidím všechny ty šťastné úsměvy a tančící lidi, to je jedna ze složek našeho úspěchu. No a po této citaci už přejdeme k hudbě, která v podání houslisty André Rieu a jeho excelentního orchestru Johanna Strause zazní. Dnes zaostříme pozornost na jeho album You Raise Me Up, ty mě pozvedáš, s podtitulem Songs for Mom, tedy písně pro maminku. A z něj nejprve zahrajeme titulní skladbu norského autora Rolfa Lovlanda, poloviny tandemu Secret Garden v aranžmá André Rieu. A Jiří Kasal vám přeje klidný a ničím nerušený poslech.

V podání nesmírně oblíbeného holandského houslisty André Rieu zazněl jeden z nejznámějších valčíků Johanna Strause, Růže z jihu, který bývá standardně na repertoáru novoročních koncertů vídeňských filharmoniků ve Zlatém sále Spolku hudby. Zmiňme, že André Rieu Léon Marie Nicolas přišel na svět v Maastrichtu, kde na konzervatoři studoval hru na housle. V letech 1974 až 1977 navštěvoval hudební akademii v Bruselu. V roce 1987 založil později slavný orchestr Johanna Strause, původně z 12 členy. Už jeho první turné po Evropě se setkalo s nebývalým ohlasem a po něm nemálo zesílil zájem o Strausovy valčíky. Následovaly úspěšné koncertní šňůry po Spojených státech, Japonsku a Austrálii a samozřejmě po mnoha evropských zemích. A o českých koncertních zastaveních André Rieu už jsem na začátku mluvil. Je opět čas pro nahrávku orchestru André Rieu. Jí nebude tentokrát Strausův valčík, ale skladba z jednoho úspěšného filmu. Přičemž i tentokrát půjde o růži, ale v čísle jednotném. Autorkou písně The Rose je Amanda McBroom a ve stejnojmenném filmu ji zaspívala Bette Midler.

Výběr té druhé skladby předchozího bloku je vzhledem k ročnímu období náležitý. Jmenuje se totiž Hlasy jara. Tento valčík Johann Strauss mladší zkomponoval v roce 1882 pro orchestr a solový soprán. Je pravda, že se při premiéře ještě okamžitého úspěchu nedočkal, až za pár let po koncertech v carském Rusku. A nepochybně k jeho novodobé oblibě významně přispěl i holandský houslista André Rieu se svým orchestrem. Od něj a od Johanna Strause mladšího vám ještě na závěr dnešních vlídných tónů z Českého rozhlasu České Budějovice přidáme rychlou polku Unter Donner und Blitz, tedy za hromů a blesků s přáním života, v němž naopak žádné bouřky nebudou. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za milou přízeň a přeje i za mistra zvuku Michala Koláře mnoho dobrého.

0: hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Zážitky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

ženy a cit, pár krásných rekvizit. Láska, pouhý zvyk, všechno je na knoflík, to zírám a vy ne.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Teď, když jsme se naučili létat v povětří jako ptáci a potápět se jako ryby, zbývá už jen jediné. Naučit se žít na zemi jako lidé, napsal George Bernard Shaw. Hana Zejdová ví, co to je mít ten správný vítr. Ví, jaké to je létat bez motorů a klouzat s větrem v zádech. Hana Zejdová drží více než půl stovku světových rekordů v bezmotorovém létání. Vítám tě v pořadu Stříbrný vítr.
1: Děkuji.
0: S Hanou Zejdovou si tykáme, protože se známe léta. Potkávali jsme se často a já jsem možná ani netušil, že těch světových rekordů je 57.
1: Jestli to není tím, že když jsme se potkávali, tak ještě jich tolik nebylo, hele.
0: Ty jsi jako bratři Pospíšilové v Kolové, kam se ti ovšem na tebe hrabou.
1: Ne.
0: Jak jsi dostala k létání jako dítě nebo kdy?
1: No jedno je fakt, že jsem mývala takový ty sny, že prostě jsem roztáhla ruce a lítala jsem po chodbě v našem panelovém bytě. Ale já jsem měla celkem takovou jednoduchou cestu, nebo usnadněnou oproti mnohým, že moji oba dva rodiče létali. Maminka do doby, než jsem se narodila já se sestrou a táta ten lítal ještě ve věku, kdy vlastně já už jsem začínala lítat, takže...
0: Takže tatínek a maminka létali ve vzduchu a dceruška létala po bytě a roztahovala ruce.
1: Já jsem trénovala, odvala na sucho.
0: Myslíš, že jsi vlastně něco zdědila v těch genech po rodičích, to létání?
1: Určitě od každého něco, jak to bývá. A pokud jde o lítání, tak asi svým způsobem ano, po tátovi nějakou takovou houževnatost a vytrvatlost, která je u toho lítání zapotřebí, protože tam jednou se ti nezadaří, po druhý se ti nezadaří, tak musíš počkat na tu třetí šanci nebo na tu desátou.
0: Na ten správný vítr. Měla jsi nějaké touhy jako dítě třeba jiné, než je to létání, čím jsi chtěla být?
1: Já jsem vždycky tíhla spíš k takovým nějakým profesím jako fotografování. Když jsem dostala na ZDŠce jakousi směnu a tu jsem sebou tahala po výletech a nějak mě to chytlo. I fotografkou jsem chtěla být, ale nějak to nevyšlo, takže fotograf, asi ano, protože mi to zůstalo do dneška.
0: Musí mít člověk v sobě nějaký talent, když se chce naučit ovládat letadlo a letět, protože dneska letadlem lítá spousta nejrůznějších osobností. Docela nedávno havaroval Harrison Ford, známý herec, svým vlastním letadlem. Čili je to vlastně tak složité naučit se létat?
1: Nebo John Denver, ten zahynul, ten mě hrozně moc mrzí, protože to byl takový můj favorit mezi tím lítáním a dokonce jsem kdysi doufala, že se potkáme na jedné akci, což je na Emranči, kam zve pan Hilton nejúspěšnější plachtaře, ale tam jsou takové podmínky, že já když jsem překonala potom něco v Austrálii, tak mě se to netýkalo, protože jsem nebyla Australánka, jo, tam to je takový to.
0: Co je potřeba, aby člověk uměl k tomu lítání?
1: Říkám vytrvalost asi. Jako získáš praxí, jo, kousek talentu a vytrvalost nevzdát věci hnedka.
0: Taky se nebát asi, ne?
1: Nebát není ten správný výraz, protože někteří, jak jsi mluvil právě že o těch osobnostech, tak někteří si pořizují piloťáky, aby se mohli chlubit a zapomínají na to se nebát, ale mít respekt. Takže lidi bez respektu nemají u lítání co dělat, ani mezi pasažérama.
0: Vzpomeneš si ještě poprvé, když jsi letěla letadlem jako pasažér třeba s tatínkem nebo s maminkou?
1: S maminkou jsem neletěla nikdy. A s tátou, ten tuším, jsem s ním měla kdysi nějaký vývoz. Ano, bylo by děsně špatně. Vzpomínám na to.

0: Vítr. Jaromír Ostrý si pozval Hanu Zejdovou, pilotku bezmotorových letadel, jestli to říkám správně. První let, kdy jsi už seděla v kokpitu jako pilot, vzpomeneš si ještě na ten den?
1: Byl to běžný výcvikový den běžného žáčka. A bylo to tady v Brně v Medlánkách.
0: Kolik ti bylo roku?
1: Bylo mi 16 let. A
0: ráno se probudila a věděla si, že ten den poletíš. Tak co to s tebou dělalo?
1: Nic. Jako v těch 16 letech ještě máš ty pocity takový nějaký, jako takový objevitelský, jako nic tě nepřekvapí, takže byl to krásný pocit, bylo to něco jiného, že člověk, já jsem předtím letěla v nějaký motorovi, což je rozdíl proti tomu větroni. A byl to teda naštěstí, to byl aerovlek, nebyl to naviják, protože při navijákovém startu jde to letadlo hrozně moc strmě nahoru, tak z toho by byl člověk asi vyjevený. Ale krásný pocit.
0: Neměla jsi strach vůbec?
1: Strach není dobrý, víš, jako víra se strachem, lidi nemají ulítání, co dělat, a stejně tak bez toho respektu. Strach nesmíš mít, jako musíš mít respekt, ale
0: kolik jsi to ulétla na poprvé?
1: No to jsem se, to mě vezl instruktor a ten mě to akorát zkusil dát do ruky a zkoušeli jsme všichni, že v rámci toho výcviku lítat rovně, takže si se seznamovala s třírozměrným prostorem, ovládat knipl a nožní řízení, pak o nějakou postupně, o nějakou synchronizaci, aby si s tím uměl zatočit. A
0: jaký je to vůbec pocit, když tě ten nosič vytáhne nahoru a pak už najednou to letadlo letí bez motoru, samo, po větru nebo proti větru. Co tam vlastně člověk slyší v tom
1: to vlastně ten
0: vzduchu?
1: Nosič Tomáš Lano, který je před tebou a který táhne motorový letadlo.
0: A v určitou chvíli tě pustí?
1: V určitou chvíli tě pustí, takže už neletíš tak rychle, takže to letadlo stichne. No a i to řízení trošinku tak nějak jako povolí, zvláční. No a pak se musíš starat o to, abys, když máš za úkol nebo chceš ten den zůstat v tom vzduchu déle, než jenom klouzavým letem ukončit let z té výšky vypnutí, tak se musíš starat o to, abys našel nějaký prout stoupavý a v tom vytočíš většinou, nebo
0: no počkej,
1: letíš rovně a stoupeš.
0: Jak to poznáš, že ten vítr fouká odtud tam a ne odtud tam?
1: No, jednak je to o praxi a potom máš taky teorii, než sedneš do letadla, takže víš, že panují nějaké zákonitosti, za jakých podmínek, nebo co, kde se, jak my říkáme, urve stoupavý proud, což znamená, že ta bublina toho vzduchu, který je ohřátý, tudíž je lehčí, tak jde nahoru, tak kde se může vyskytovat, a to vyhledáváš, je to třeba pomáhá ti trošinku vítr, urvat tu bublinu, je to návětrná, nebo strana třeba kopce, kde svítí sluníčko, kde fouká, na níž fouká vítr, tak tam je větší pravděpodobnost, že ta bublina půjde nahoru, že bude stoupat i častěji.
0: Ten první let, když se blížil ke konci a klesala si dolů, pak si patrně zdárně přistála, jinak bychom tu neseděli, zřejmě.
1: Přistál instruktor.
0: To už zase instruktor.
1: No, teď, ano, samozřejmě první let neletíš sám. To není o tom, že se to nabiflíš teoreticky, nebo dneska si někteří myslí, že sednou k počítači a udělají si nějaký letecký simulátor a pak sednou do letadla a poletí sami hnedka na poprvé.
0: Tak jste přistáli a tvůj pocit v tu chvíli?
1: Pevná zem. Pod nohama.

0: Stříbrný vítr, Hana Zejdová, pilotka, a Jaromír Ostrý. Čím jsi chtěla být, když jsi se stála dospělou? Měla jsi nějakou touhu pracovní, nebo tě to létání tak pohltilo, že už jsi o ničem jiném než o létání nepřemýšlela?
1: Když ono to lítání není jenom o tom, že sedneš do letadla a letíš, už kdysi za dob dávno minulých se říkalo, že na jednu hodinu strávenou ve vzduchu strávíš minimálně 10 hodin na zemi. Mm-hmm. Že tam si musíš všechno připravit od letadla po sebe a to lítání, to je taková ta třešnička na dortu. A pokud jde o profesi, tak jak jsem řekla, vždycky mě bavilo focení, takže já to mám tak nějak daný, fotografkou bych chtěla zůstat, takže spíš to fotografování mě láká.
0: Taková létající fotografka. Mm.
1: Což jsem taky zúročila, že jsem vždycky sebou brala fotoaparát a že mám pár krásných záběrů z létání.
0: Ty jsi přinesla několik medailí, jedna z nich je medaile Lilienthal, údajně tedy jsi jediná z našich pilotů, která vlastní tuhletu medaili. Říká se jí takový letecký Oscar, je to tak?
1: Dá se říct.
0: Je udělovaná,
1: jednou ročně, maximálně jednomu pilotovi. Mm-hmm. Po dobu už asi nějakého 38. Takže už řadu desetiletí. Dostala jsem ji vlastně za ojedinělé výkony v bezmotorovém létání před asi 15 lety.
0: Asi jediná u nás.
1: Hmm.
0: Pojďme si říct, jak takový světový rekord v tom bezmotorovém létání, jak to vlastně funguje, co vlastně ten pilot musí zvládnout, aby překonal světový rekord. Protože musíme říct, že to není souboj dvou pilotů a dvou letadel, ale ty jsi v tu chvíli ve vzduchu, na větru, se svým letadlem sama?
1: Když jsou závody, začnu tady takhle, tak je tam samozřejmě plno pilotů, soutěží mm-hmm. mezi sebou, mají tam komisaře. Když chceš letat světový rekord, tak je to organizačně trošinku náročnější, protože nikdo ti nic nezajistí, vlastně musíš si naorganizovat létání sám, včetně těch komisařů, protože my jsme zvolili kdysi cestu, že jsme začali lítat, jezdit, dalo by se říct, do Austrálie, do letecké školy, kde tady tito komisaři byli. A tam jsem si i půjčovala letadlo, protože jsem nikdy žádné letadlo nevlastila. A půjčovali. Jde o to, že tam přijížděli klienti z celého světa, musel si z toho letadlo vždycky zamluvit nějakou dobu dopředu, takže pár počasí uteklo, že prostě nebylo volné letadlo, ale nějak se zadařilo, že asi tuším až po sedmé, co jsme tam byli, tak se podařilo překonat to, proč jsme tam přijeli, nebo co bylo takovým nějakým naším prvním cílem. Mm-hmm. Překonat vlastně tu hranici 1000 kilometrů, což ještě žádný český pilot nedosáhl. A bylo to takový fajn, protože vlastně to byla první tisícovka po 7 letech i v té Austrálii, ono tam nebylo počasí, jo? Ze začátku oni nevím, jestli si na to lidi vzpomenou, ale před nějakými 25 lety, když dosáhly teploty v létě 27-30 stupňů pár dnů, 2-3 dny, tak to bylo moc. Teď v poslední době se dostanou 35 i víc a je těch dnů daleko víc. Takže to bylo i v Austrálii, že byly takový chladnější období.
0: A pro to létání, pro ten rekord, jaké počasí je nejlepší?
1: My využíváme termiky, takže když ta termika začne co nejčasněji ráno, skončí co nejpozději a je pokud možno co nejvýš. No, využíváme těch stoupavých termických proudů, tak samozřejmě čím jsou silnější, tím rychleji vytočíš tu výšku a můžeš potom použít i vyšší rychlost na tom přeskoku a podaří se ti vlastně překonat během toho dne i tu, máš vyšší průměrnou rychlost, takže i doletíš dál.

0: Pojďme teď říct nám, kteří v životě neletěli bezmotorovým letadlem, v čem to tedy spočívá ten světový rekord. To znamená, zase tě někdo roztáhne a dostane tě do vzduchu. Do
1: a nebo máš výšky? Vlastní motor. Uhum. Můžeš mít i vlastní motor, ale v určitém bodě, který je bod odletu, tak tam už seš bez motoru a vlastně uhum. Se ti počítá bod odletu po bod, než zapneš zase třeba motor. Jo? Některé letadla mají motor, což je výhodnější, protože večer seš třeba doma, když nemáš motor, tak večer seš někde na farmě a nebo prostě poznáš nové přátele, má to také své kouzlo.
0: Uhum. Takže dostaneš se do vzduchu a teď je tvým úkolem, jestli tomu dobře rozumím, co nejdéle zůstat v tom vzduchu a uletět co nejvíc kilometrů.
1: Pokud letíš nějaký let na vzdálenost, pokud máš úkol, deklarují se většinou dopředu, i když už jsou tak, i takzvané volné lety, že ani nemusíš nic deklarovat, jenom deklaruješ ten bod odletu. Takže můžeš letět i třeba na rychlost, takže máš jenom let 100 kilometrů, 300 kilometrů, 500 kilometrů a na tom se snažíš obletět ty otoční body a co nejrychleji.
0: Jakou nejdelší dobu jsi byla ve vzduchu s letadlem?
1: 11 hodin.
0: 11 hodin? Bez hnutí. V kokpitu.
1: Tak jako se to pohneš.
0: Čeká, co tam děláš těch 11 hodin? Díváš se z okna, jak lítají ptáčci kolem.
1: Ano. Co všechno? Na orly.
0: To fakt všechno člověk vidí kolem sebe.
1: I s tebou jsou ve stoupavém proudu třeba, ale je většinou lepší se jim vyhnout. Jako, když tam mají mladý, tak oni si tě potom pletou s nějakou konkurencí nebo s nepřátelem, s nepřítelem a jdou po tobě.
0: Jaký je ten svět tam nahoře?
1: Spíš jaký je svět tam dole ze zhora, ne?
0: No tak jaký je svět tam dole ze zhora? Viděno.
1: Hlavně ty problémy někam zmiznou. Tam jako se věnuješ tomu, oproti třeba i ty motorový, tak tady máš celý den starostu o to, jak se dostat, nebo jak se udržet v tom vzduchu a pořád přemýšlíš na nějakou taktiku, abys využil co nejvíc, jako ty stoupavý proudy. I tak jsem měla vždycky čas vzít ten foťák a když byla nějaká pěkná scenerie, tak...
0: Si pustila volant a fotila si.
1: Ano.
0: To se smí pustit volant?
1: Ty letadla, pokud je správně zkonstruovaný letadlo, tak ono je trochu stabilní, takže na chviličku ho pustit můžeš. Mm-hmm.

0: Když si tam třeba těch 11-15 hodin ve vzduchu, tak přece jenom je to hodně času na to, že by člověk mohl dělat i nejrůznější jiné věci, třeba se stravovat nebo něco. Existuje tam něco takového, nebo prostě člověk sedne do letadla, dokud létá, tak vlastně žádný tyhle ty běžné lidské věci nepřipadají v úvahu?
1: Jídlo si sebou bereš nějaký, co se ti neskazí, že jo? A bereš si sebou hlavně hodně vody, takže aby spil, že se hodně vypotíš. Jinak jako na oběd není čas si odskočit, to je fakt.
0: Proč právě Austrálie?
1: Austrálie vždycky byla považována za takový jako plachtařský ráj. Tam je totiž je víc samozřejmě míst, které třeba i později, než bylo před těma 25 letama, když jsme tam začínali, už to je pomalu 25 let, tak který se ještě tak nějak objevili, že vlastně z toho létání pod kumuly se přešlo do létání v trochu vyšších výškách, takzvané dlouhý vlně. Ale Austrálie asi proto, že tam je takový jednočlenější terén, takže to počasí se dá očekávat, že bude na větším území stejný. Ono třeba kolikrát máš tady v Brně pěkně a v Praze prší, anebo naopak, jo. Že tam to je takový, že tam se spíš dá očekávat, že na těch 250 kilometrech nebo 200 kilometrech, že to počasí bude stejný.
0: Předpokládám, že nemáš v letadle ledničku, ale nějakou potravu sebou vezeš, ne? Třeba?
1: Sušenky.
0: Sušenky? 15 hodin o sušenkách?
1: Myslí třeba tyčinky. Tam nahoře, že s výškou teplota ubývá, takže ono tam nahoře je potom i chladněji, ale jak se ptal o tom, proč zrovna Austrálie, tak Austrálie je rozehřátý kontinent a ta termika tam je opravdu silnější než v našich podmínkách, takže na zemi tam třeba měli 45 až 40 stupňů a já jsem se nahoře chladila, jsem unikla těm vysokým teplotám.

0: Anna Zajdová přišla za Jaromírem Ostrým do pořadu Stříbrný vítr. Stalo se ti někdy, že opravdu bylo těžko v tom vzduchu, že nějak třeba počasí začalo zlobit nebo začalo zlobit letadlo? Byla se někdy v takové složité situaci, kdy to nemuselo úplně dobře dopadnout?
1: Počasí jsem vždycky měla na to takový nějaký štěstí, že jsem se nehnala do nějakých bouřek. Tam je spíš problém u toho plachtění, že když potom přestane fungovat termika, tak abys měl kam přistát, pokud nemáš motor. Ale nikdy jsem vyloženě takovouhle situaci krizovou neřešila, že vždycky jsem, když už jsem se měla nějak rozhodnout, tak zavčas a bezpečně. Ale párkrát jsem narazila ve vzduchu na blby.
0: I ve vzduchu jsou
1: samozřejmě,
0: blby?
1: Samozřejmě, ano. Buď to na závodech, že pánové se snažili něco dokazovat, nebo...
0: A třeba jak?
1: Tak různě na tebe nalítávají, nebo tě přelítávají, a kdy ty to nečekáš, a vyhneš se srdáčce.
0: I takové situace.
1: Ale přežila jsem to.

0: Hana Zejdová, Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý. Ty už 6 let nelétáš. Tomu se mě ani nechce věřit. Proč?
1: Měli jsme objednané letadlo, dokonce jsme ho dopravili do Austrálie, bylo koupený a nelétalo a nějak se špatně vyreklamovalo, dalo by se říct i s majitelem, který nakonec, na který to patřilo, takže nás to docela dost finančně vyčerpalo a nějak i ne znechutilo, to se tak nedá říct, ale prostě řekla jsem si, že dokud nebude vlastní letadlo a podmínky přijatelnější, i než za kterých jsme ty rekordy absolvovali dřív, tak dokud nebude pořádnej tým, takže bude lepší dát si pauzu a poznat, co to je normální život.
0: Co to je normální život bez létání, prosím tě. Tebe vlastně manažeruje tvůj tatínek, čistě taková rodinná firma, se dá říct.
1: Ano.
0: A tatínek to vydrží bez létání své dcery?
1: Chodí na procházky. Ne, pořád něco organizujeme, takže pracujeme na dalších plánech, ale bohužel dnešní doba tomu není tak nakloněna, jak by člověk snad i očekával, nebo jak by si přál. Mm-hmm. Asi jak by si přál, nebo já nevím, jak by odpovídalo. Nevím, těžko říct, prostě převládají peníze a je jedno, co za nimi stojí a dneska, jak zjišťuješ, když si zapneš televizi, tak je aj jedno, na jaký účel jdou, hlavně, že se někdo na tom napakuje, aby jsme nikdy tady toto nerazili. My jsme fakt byli takový nadšenci a vždycky jakýkoliv peníze jsme získali, tak šli vlastně do tady, do těchto aktivit.
0: Mm-hmm. Kdyby se chtěla překonat světový rekord po 58., co bys musela dokázat?
1: Musela bych dokázat asi mít to letadlo, protože jak jsem řekla, muselo by být minimálně ve výrobě. Asi bych si neobnovovala průkaz ani u nás. Zajela bych pěkně do Austrálie, do školy, kde se na mě hrozně moc těší a pořád mě píšu, jestli letos už konečně zas přijedu. A polítala bych asi s Ingo Rennerem, což je taková velice známá, snad nejznámější postava toho světového plachtění. Myslím jako mezi plachtaři. Ano. Ne, tady takhle mediálně nejznámější Fawcett, který vůbec nemá s plachtěním prakticky co dočinění. A to je na další povídání. Mm-hmm. A asi bych dala jednu sezonu takovou rozlítávací a třeba i během ní by se něco zadařilo. Teď zrovna mě přišlo v týdnu, že kamarád australský překonal rekord tamnější, co jsme měli v plánu, což by byl úžasný ženský rekord.
0: Jo. Je to touha splnitelná?
1: Za jistých okolností, ano.

0: Hanko, ty tady mluvíš o svém životě. Ten život je spojený s bezmotorovým lítáním. A já si uvědomuji, že až na pár zmínek o tatínkovi tady nepadla žádná zmínka o muži, který by tě provázel životem. Jak je to v tomto soukromém létání srdečním?
1: Šul si správně.
0: Žádné letadlo muž?
1: Ne.
0: A čím to je?
1: Já nevím. Se zeptej toho nahoře.
0: Nenašel se nikdo, kdo by konkuroval letadlům? Žiješ sama. Čekáš na to správné letadlo.
1: Teď ze mě moc nedostaneš. Ale řekla bych, že normální. Prostě nějak to nevyšlo. Nenašel se vhodný partner. Tak
0: jo, jo.
1: Zatím.
0: A teď se vlastně živíš tím, že fotografuješ. Co fotografuješ nejradši?
1: Portréty.
0: Portréty.
1: Až skončíme, tak půjdeme za roh.
0: A jaké typy lidí hledáš? Většinou chtějí fotografovat fotografové, prostě nějaké ošklivce vrázčité, proto to chápu, že bys chtěla se mnou za roh.
1: Dost často fotím tady v Brně bezdomovce.
0: Mm-hmm.
1: Dokonce jsem poslala i teď do celosvětové soutěže Nikonu.
0: Mm-hmm.
1: Brněnské bezdomovce. Asi ty portréty, snažím se vystihnout tak nějak jako charakter člověka, jo, jeho, jako jeho, ale jinak taky různý akce, prostě i podle zadání občas cvaknu nějakou svatbu.
0: A tím se živíš?
1: Dalo by se říct.
0: Ty v tom životě pěkně lítáš. Jsi šťastná?
1: Asi bych neměla odpovědět hnedka a zbrkla, že jo? Mm-hmm. Ale odpovím, že ano. Každý den je krásný, ne? Jak to bylo, že máme děkovat za každé dobré ráno.
0: A takový sen třeba, že bys usedla do kokpitu letadla, vyletěla do vzduchu v ruce, měla fotoaparát kvalitní a fotila ten svět dole.
1: A ten už se mi splnil, když to tak vezmeš, ne? Takže člověk vlastně už by si neměl víc co přát. Ne, vždycky jsem byla takovej ten typ, který si kladl nějaký cíle a mnohdy daleko vyšší než jeho okolí, byť kolikrát onálepkovaná, že jsou nereální, ale tak už to bývá. No.
0: Tak přejeme dobrý vítr při létání.
1: Děkuji.
0: Ať se daří a děkujeme za návštěvu.
1: Děkuji za pozvání.
0: Hana Zejdová byla hostem Jaromíra Ostrého a pořadu Stříbrný vítr. Měj se moc pěkně. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Zprávy.
1: Podvodníci zneužívají jméno České televize a Českého rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. V Paříži končí cyklistický závod Tour de France. Poslední etapa bude kratší kvůli požárům. A počasí bude polojasno až oblačno, místy přehánky a bouřky. Teploty do 32 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré ráno. Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMSek neposílají. Varováním můžou být taky gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top. Místo běžné.cz, říká mluvčí Českého rozhlasu Lídia Erlebachová.
2: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
1: Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné pouze na webu poplatek.rozhlas.cz. O televizních poplatcích pak informuje web tvpoplatky.cz. Víc informací se dozvíte na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Ve Francii končí 13. ročník cyklistického závodu Tour de France. Poslední etapa bude mít start i cíl na pařížském bulváru Champs-Élysées. Závod bude kratší, protože ministerstvo vnitra povolalo bezpečnostní složky na hašení obřího požáru na jeho západě Francie u Bordeaux.
3: Plameny se přiblížily k městu, bojují s nimi tisícovky hasičů, vojáků i členů bezpečnostních složek. Ministerstvo vnitra vyslalo na místo i hasiče z Paříže i další jednotky, které původně měly dohlížet na průjezd cyklistů na Tour de France. Trasa tak bude měřit necelých 90 kilometrů oproti původním 133 a povede výhradně centrem Paříže. Stejně jako loni závodníky čeká výšlap na Montmartre a dojezd na bulváru Champs-Élysées. Očekává se, že si pro celkové v pořadí už páté prvenství dojede Slovinec Tadej Pogačar, který má velký náskok. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
1: A plameny se nevyhýbají ani Česku. Od včerejšího odpoledne hořelo zhruba 5 hektarů lesa pod hradem Velhartice na Klatovsku. Na místě platí 3. ze 4 stupňů požárního poplachu. Zásahu se účastnilo skoro 60 hasičů a kvůli svažitému terénu taky vrtulník. Večer se podařilo požár lokalizovat a přes noc místo hlídalo několik jednotek a drony. K dohašování se vrátí teď ráno. Včera dopoledne zase hořelo v areálu dětského tábora u Otročiněvsi na Berounsku ve středních Čechách. Oheň zachvátil dřevěný srub, přístřešek a část lesa. Hasiči evakuovali 40 dětí a 31 dospělých. Jeden člověk se nadýchal z plodin. Plameny napáchaly škodu za 900 tisíc korun a příčinou byla technická závada na komínu.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Neděle bude většinou polojasná až oblačná, místy přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů v Dolním Polabí a po Ohří výjimečně až 34, na horách kolem 23.
0: Doprava.
1: Brandýs nad Labem, Stará Boleslav a Boleslavská ulice. U čerpací stanice Robin Oil směrem k dálnici narazilo osobní auto do zaparkované dodávky. Je to s únikem kapalin. Na dálnici D5 na výjezdu z Plzně ve směru na Prahu se stala nehoda. Jsou tam dvě auta na boku za sjezdem na Ipovice na 65. kilometru. A na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Jičín se objíždí následky noční nehody na 41.5. kilometru na Lanovém mostě před sjezdem na Jičín havarovala dvě osobní auta. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy a začíná nedělní Dobré ráno. U mikrofonu František Novotný.
5: A ten vás všichni tuze rád vítá na vlnách dvojky Českého rozhlasu a připojené sesterské stanice Pohoda. Dobrý vítr do plachet všem sobičkám, které ještě nešli spát, i skřivánkům, kteří svým trilkem navlékají kapičky deště a rosy na nitky slunečních paprsků. Samozřejmě i dnes patří můj hlubokosklon a mé koření všem, kteří si na šestou dokonce nařídili budíčka. A připojuje se ke mně i mistr zvuku Pavel Chour. tak zkusme dát do prašny pár homolek pohody a veselé vykročme do světa. K době prázdnin a dovolených cestování zkrátka patří. Můžeme hovořit o mnoha cestách, které se proplétají naším bytím. Známe jich stovky, cesty kamenité i asfaltové, cesty lesní i polní, cesty pěšky, na kolech, auty, autobusy, vlaky, lodí i letadlem, cesty víry, cesty práva, cesty poznání, cesty do nebe i do pekel. Svět se díky novým technologiím stále zmenšuje. Kam se dřív dopravoval poutník týdny nebo měsíce, je dnes za pár hodin. Je to šance, abychom k sobě měli blíž. Jenže dnes mám pocit, že se ty nejvzácnější lidské cesty od srdce k srdci nějak moc klikatí, že na nich číhá nějak moc labků, že mosty přes řeku lidského trápení zbytečně rozkývává zloba, závist, pýcha, arogance mocných a podobné poryvy. Maborať, jak se z toho vyvarovat, abychom se dostali všichni na druhý břeh. Potkal jsem mnohé z těch, kteří mají svět na podrážkách a většinou říkají, že na cestování jsou nejkrásnější ty návraty domů. Tady u nás je to stejně nejpěknější. Ať si vydáš kteroukoliv světa stranu, tak zakrátko musí zastavit, nadechnout se a pohladit očima všechny ty partie romantické, dramatické i melancholické. A na paletě očí tančí stíny a světla. Krajina plná oblinek a kudrnatých remízků. Krajina jak tělo dívky, smyslně prohnuté létem. Krajina jako žhavá poušť, jak symfonie o písku. Krajina, stopa lásky, zapomenutá světem. Krajina je podle mě právem ženského rodu. Plná překvapení a pak ochutnáš barvy v každé roční době jiné. A já si vždycky ten obrázek mého světa rámuji do vzpomínek. A tak za ta léta v sobě nosím obrazárnu, kam se hrabe Ermitáž, Prádo a Louvre dohromady. Už jsem se tu přiznal, že mám rád solitéry, osamocené statečné stromy v polích, mám rád boží muka u cesty, mám rád písničky křivolakých uliček a střech. A stále častěji si uvědomuji, že my žijeme v požehnaném koutu světa. Pan doktor Mahler kdysi výstižně řekl něco v tom smyslu, jak krajina formuje i povahu lidí, kteří v ní žijí. Ta naše je vlídná, rapsodická, dalo by se říci maminkovská. Netrápí nás bouře, zemětřesení a uragány tak často jako v jiné části planety. V mírné krajině žije tedy i mírný lid. Taková je, či spíše byla i naše muzika, literatura, naše společnost. My se zkrátka neradí pereme a kvetou tu bylinky humoru. I ta naše hymna je vlastně o tom, že je tu hezky. A právě na cestách si to uvědomujeme častěji. Zejména při tom návratu.
0: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

A jak je zvykem, nahlédneme do stránek historie. V roce 1648 v závěru 30leté války obsadilo švédské vojsko Malou Stranu a Hradčany a zahájilo dvouměsíční obléhání Prahy. Tu statečně uhájili měšťané spolu se studenty. Staré město pak od císaře Ferdinanda III. Dostalo do znaku ruku s mečem, která se chystá hájit otevřenou bránu proti vetřelcům. Tato ruka s mečem je součástí znaku hlavního města Prahy dodnes. Švédové z Prahy odvezli většinu umělecké sbírky Rudolfa II. Nevyčíslitelné hodnoty. Součástí byly předměty jako Codex Argenteus nebo Codex Giga, známá ďáblová Bible, dále stovky cenných obrazů italských a vlámských mistrů, soch a podobně. Část této kozisti zůstává dosud ve Švédsku. Část se dostala jako vlastnictví královny Kristýny I. do sbírek Vatikánu. Pouze několik rukopisů se vrátilo do Česka. Ty události z roku 1648 dodnes připomíná nápis na domě na Novotného Lávce a bitvu o Karlův most zobrazuje dioráma v zrcadlovém bludišti na pražském Petříně, stejně jako socha studenta v Klementínu. My jen dodejme, že to bylo už v době podepsaného míru, o kterém ovšem obránci Praze ještě nevěděli, takže čet už vezme všechny války. V kalendáriu jsem našel i připomínku k vydání knížky, která nechybí či nechyběla snad v žádné české domácnosti. Vyšla v češtině, původně ve čtyřech sešitech z finančních důvodů a obsahuje autentické i smyšlené příběhy. Dílčím předobrazem ústřední postavy byla babička Boženy Němcové, Marie Magdalena Novotná Čudová. Když přijela v roce 1825 na Staré Bělidlo, bylo jí 55. V literárním díle jí ale autorka líčí jako starší, aby potrhla její životní zkušenost a moudrost. Ve skutečnosti dožila zhruba 71 let. Babičku psala Božena Němcová v neveselé situaci. Po smrti syna Hinka, který v 15. zemřel na tuberkulózu a kdy se sama musela potýkat s nemocemi, chudobou a policejním sledováním. V této době se zblížila s Májovci, jinak se ale stáhla do ústraní a objevila se pouze na pohřbu Karla Havlíčka Borovského, kde údajně navrhla náprstkovi, aby na jeho rakev položil trnovou korunu jako symbol mučednictví. Babičku začala psát v Pražské Ječné ulici koncem roku 1853 a dokončila ji zhruba po půl roce. Postupem času se stala jednou z nejúspěšnějších českých knih. Dosáhla více než 300 českých vydání a byla přeložena do více než 20 cizích jazyků. A pro mnoho slavných výtvarníků bylo prestižní, když ji mohli ilustrovat. Jen si vzpomeňte, s kým ji doma máte. S Zdeňkem Burjánem, Marií Fischerovou Kěchovou, Adolfem Kašparem nebo Karlem Svolinským. Dočkala se i řady dramatických zpracování na jevišti i ve filmu. Přiznám se, že když vidím ten Moskalíku z roku 1971 s Jarmilou Kurandovou a Libuší Šafránkovou, se Šámalovou kamerou a Fischerovou hudbou, vždycky mám stažené hrdlo a ten příběh se i po letech dotkne mého srdce. V té dnešní době, kdy si svět koupili peníze, je to najednou chvilka, kdy si člověk uvědomí, že vždycky existuje tón, který přihluší jejich zdánlivé dominantní cinkání moci. Nevím, zda to víte, ale dočkala se i operního zpracování. Nejznámějším je lyrická opera Karla Kovařovice Na starém Bělidle. Libreto napsal Karel Šípek a premiéru měla přes 125 lety v Pražském národním divadle. My si ale můžeme babičku počase zase připomenout v mnohem lehčím žánru, protože se inspiroval i Ivan Mládek.

Každý mám v sobě atlas, který je plný neprobádaných územích, označovaných kdysi na mapách jako His Sunt Leones, zde jsou lvy. A celou lidskou historií procházejí i odvážní badatelé, kteří to místo usilují objevit. Myslím, že vám hned vytanou na mysli jména jako Hanzelka a Zikmund, Emil Holub, těm znalejším třeba také Ingrid, jehož písničky třeba Niagara znějí u táboráku dodnes. A nechoďme daleko, vždyť určitě rádi posloucháte i rozhlasového kolegu Petra Horkého, který kromě cestopisných zajímavostí pro své posluchače objevuje i zapomenutou pevninu životních hodnot. Někteří se dokonce stali náčelníky domorodých kmenů, například Jan Eskimo Belzl ze Zábřeha, eskimáckých inuitů. Já znal jednoho osobně, to byl zase čestný indiánský náčelník Kikapů, báječný Mila Stingl, který procestoval více než 150 zemí a domluvil se 17 jazyky, takže pohovořil stejně s Fidelem Castrem jako s Dalai Lámou. Ale tím úvodem chci jen připomenout dvě málo známá dnešní cestovatelské výročí. Dodnes je uznávaným zdrojem informací cestopis s celým názvem Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestíny, to jest do krajiny někdy židovské země svaté, do města Jeruzaléma k Božímu hrobu, která už to cestu s pomocí Pána Boha Všemohoucího šťastně vykonal Woldřich Prefát z Vlkanova, léta páně 1546. No, ten cestopis patří mezi nejlepší, respektivě nejpřesnější cestopisy té doby nejen v Čechách. Zajímavostí je, že Prefádo se psal až odstupem 20 let od své cesty na naléhání přátel. A dokázal čtenáře zaujmout i dramatickými epizodami, jako byla mořská bouře nebo námořní šarvátka s tureckým loďstvem. Díky jemu však byly zaznamenány i památky, které pak časem zanikly. Podnikl i další cesty po Evropě pěšky, ale pak v Praze na Uhelném trhu zdědil dům a založil zde dílnu na výrobu měřicích přístrojů a astronomických a matematických pomůcek. Když tu 26. července 1565 zemřel, bylo mu 42 let. Přiznám se, že moc mi neříkalo ani jméno Leopold I. Berchtold, hrabě z Uherčic, což byl ovšem moravský šlechtic, lékař, cestovatel, filantrof, který patřil k nejvýraznějším postavám moravských dějin přelomu 18. a 19. století. Také jsem o něm našel, že mluvil německy, španělsky, latinsky, italsky, anglicky, francouzsky, řecky, arabsky, persky, hebrejsky i portugalsky, přičemž řadu jazyků se naučil právě na cestách. Vydal se do severní Afriky i Malé Asie, kde bojoval proti přetrvávajícímu otroctví a pochopitelně zcestoval Evropu. V Paříži byl přítomen popravě Ludvíka XVI., v Portugalsku zase brojil proti bičím zápasům. Zabýval se intenzivně lékařstvím a fenoménem klinické smrti. Patrně ho ovlivnil osud jeho bratra, který údajně zemřel na mor a byl pohřben do rodinné hrobky. Ovšem diagnoza byla mylná. Po čase, když byla hrobka otevřena, bylo u vstupu nalezeno torzo jeho tělo s okousanou paží. Není divu, že tento hrůzný zážitek ho pak provázel celým životem. Vstával ráno ve 4, pracoval do půlnoci, věnoval se šlechtitelství, sadaství, propagoval očkování proti nešťovicím. Staral se o bezpečnost práce, bezplatně praktikoval lékařskou praxi pro chudé. A začal v obcích zakládat školy a vyhledávat pro ně učitele. Podporoval sirotky, v zimě poskytoval jeden vytápěný pokoj na zámku chudým a vyplácel odměny těm, kteří někomu zachránili život. Zpracoval předpisy pro záchrannou službu, nechal zhotovit nástěnné tabule, na níž podal instrukce k předcházení nemocí nebo negativních následků plynoucích z povolání řemeslníků a dělníků. V jeho pokynech se dočteme i o záchraně tonoucích a ošetření ran pokousnutí psem, stejně jako o prevenci moru. Podílel se na založení vlasteneckého, tedy dnes Národního muzea v Čechách. A už za napoleonských válek založil hrabě Leopold Berchtold na zámku v Buchlovicích nemocnici, kde byli ošetřováni nejprve vojáci, ale po skončení bojů bezplatně také civilní pacienti. A těch bylo za dobu, co nemocnice na zámku fungovalo, přes 1200. Nemocnice byla na svoji dobu velmi moderně vedená. Pacienti byli rozděleni nejen podle pohlaví, ale i podle nemocí a společenského postavení. O jejich léčení byla vedena důkladná dokumentace.
A rozsáhlá filantropická činnost Berchtoldovu rodinu uvedla do značných dluhů, kdy dokonce hrozil odprodej panství známému židovskému bankéři Salomonu Rothschildovi. Roku 1809 byl jmenován inspektorem vojenských nemocnic Hradišťského kraje. A právě tato funkce se mu stala osudnou. Při inspekci v nedalekém velehradském lazaretu se nakazil tyfem od francouzského vojáka a umírá 26. července 1809 na loveckém zámečku na Smraďavce u Buchlovic, kde několik posledních let žil a kde roku 1805 založil sedné lázně, nesoucí dodnes jeho jméno Leopoldov. Tak vidíte, kam všude nás cesty zavedou. Ale další obrozenec, František Ladislav Čelakovský, uměl připomenout, kde všechny cesty končí. A to tak, že to zpívala při koncertech spirituál kvintetu i po střechu vyprodaná Lucerna. A to i po více než

0: Svatá pravda. Povídáme si dnes o cestách, ale pro nás vedou cesty prázdnin a dovolených nejčastěji za hranici všedních dnů. Díky mnoha úžasným programům v televizi už jezdíme poučení třeba i do tajemného Orientu. Kdo měl možnost se toulat orientálním tržištěm, jistě potvrdí, jak působivá je jeho atmosféra. Vůně vystaveného koření, opodál se draží čerstvě ulovené ryby a tady keramika pro turisty, nezbytné smlouvání, kdy prodavač z vás udělá banditu, necitu, díky jemuž umřou jeho údajně nemocné děti, ale nakonec se sejdete na polovině původní částky a obě strany jsou spokojeny. Jak oceníme potom stín v úzkých uličkách a chuť kávy tak silné, že ji pijete jen namáčením jazyka, na kterém ovšem ještě dozdrává chuť čerstvě utržených fíků a sladoučkých datlí. Jenže i tady vám může hvězdná noc nečekaně zvednout adrenalin, jak dokládá vzpomínka přítele, spisovatele a kolegy dobrolitrníka Františka Nepila, kterou si nikdy o prázdninách nenechám ujít.
1: Jistě si umíte představit, že první noc v cizině vyvolává stejné vzrušení jako noc svatební, či kdysi noc svatojánská, filipojakubská, či noc na Karlštejně. Nejvyšší stupeň vytržení budí ovšem první noc právě v takové zemi, jako je Turecko. Tam se zasoukáte do spacáku a začnete si vyprávět ne o tom, jak je krásné turecké pobřeží. Vyprávíte si, jak skvělá byla ocel na tureckých šavlích, neboť nebyla kalená obyčejnou vodou jako naše ocel. Byla prý kalená v lidské krvi, a to tak, že čerstvě ukutou šavli, rozžavenou do běla, vnořil zbrojíř do hrudi živého člověka, samozřejmě nevěřícího, a kov se prý nasytil přírodním uhlíkem, jenž dělal tu kvalitu. V tom okamžiku si ovšem vaše žena uvědomí, že to, co stojí pár kroků od autokempu, je zřejmě výrobna šavlí. A že by nic za to nedala, kdyby se v noci ozval hlas polnice či bubnu a zalarmoval všechny místní občany k brigádnímu svodu zahraničních turistů do šavlárny. A teď si představte, že okolo třetí hodiny noční se opravdu ozvaly zlověstné údery na buben. Nejdříve jsme mysleli, že nějací pubescenti dělají prostě výtržnost, ale rány nepřestávaly a blížily se k našemu stanu v podivně hrozivém rytmu. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Nevěděl jsem, co se děje, ale každopádně se ve mně probudila mužná odvaha. Dej mi nůž, řekl jsem ženě, zadarmo naše životy neprodám. Jenže ve stanu byl takový čurbes, že jsme nemohli najít nic, natož nůž, a tak jsem se rozhodl pro historicky osvědčené české řešení, že se bránit nebudu, že se necháme odvléct, že nás snad někdo včas vysvobodí, vždyť jsme sakra příslušníci národa, který dal světu Komenského, Janáčka a Prazdroj. Když jsme se odvážili ze stanu, bubeník už pochodoval ulicemi městečka, okna se rozsvěcovala, stany, ve kterých spaly turecké rodiny, svítily už chvíli, ale nedělo se absolutně nic. A tohle se opakovalo noc co noc. Noc co noc jsme se nevyspali a teprve čtvrtý den jsme zjistili, že jsme přijeli do této země v měsíci Ramadánu, kdy vyznavači islámu nesmějí vzít od východu slunce do západu nic do úst. Jíst a pít smějí však v noci, a proto je bubeník budí ze spánku, aby se mohli nasytit a napojit na celý den dopředu. Budili jsme se samozřejmě s nimi a když už jsem byl zhůru, chtěl jsem taky něco pojíst. A to mi zůstalo. Ramadán jsem zažil před 15 lety, ale od té doby se okolo 3. hodiny ráno probudím, chvíli civím do tmy a poslouchám, jak mi žaludek vyvádí. No a pak si otevřu chladničku. Jenže Ramadán trvá jen měsíc, kdežto mě to drží od ledna do prosince a tím pádem nemohu schodit. Kdybych nebyl býval jel do Turecka, byl bych k nerozeznání od Vlastimila Harapese, Svatopluka Beneše a Oldřicha Kajzera.

vzpomínku na první rande. Kamínek z antiky, staré autíčko, panenku nebo maminčin kapesníček. A co je to tady pro pána fotky? Ty jsi myslel, že jsou ztracené, a oni ne? Tady jsme s vnukem Kubou u moře, tady malá Tereska s ovečkou a tady táta v legionářské uniformě. A tahle nádherná kočka, to není filmová herečka, to je maminka, když se s tatínkem potkali. A tady jsme s Vojtou, Viktorkou, Valinkou na Palamidách v Řecku. Fotky. Myslím, že ten úklid je jedna z mála příležitostí, kdy se k ním můžete dostat. Když si loknete sladkého času, který už uplynul. Když se podíváte kdykoliv na cestách kolem sebe, určitě zahlednete někoho, kdo mačká spouč fotoaparátu, digitální kamery, ale nejčastěji nejspíš na mobilním telefonu. Jinou moderní technologie značně usnadňují naši registraci vzpomínek a zážitků. Ale jen málo kdo po nich v tom všednodenním schonu sáhne. A tak nám vás právě při úkladu vypadne občas obrázek malého Ondry a Petra, jak ochutnávají slanost Černého moře. V duchu pohladím sametovou hlavu našeho psa Antíska, který přibíhá z posekané louky. A tamhle, to je památka, jak jsme ochutnávali řecké speciality u Tomise v Tolu. A ten tlouštík v plavkách vedle mé ženy, to nemůžu být přeci já. A tohle je datlový trh v Tunisu. A nekonečná písková pozvolná pláž. A ani nevíte jak. Vaše oči hladí kadeze zapomenutého života. A tak si najednou nad těmi snímky říkám, kolik času, vůní, chutí a pocitů se vejde do zlomku vteřiny, který má k dispozici uzávěrka foťáčku. Kde jsou ty doby, kdy se používala takzvaná hlavodržka? To byla taková nenápadná konstrukce, která vám držela hlavu v klidu, ještě když byly dlouhé expozice, kdy držel fotografíčko a počítal. A už se těším teď z toho, že díky těm technologiím znovu potkávám ty, které jsem měl rád a oni měli rádi mě. Že se zas procházím časem, o kterém se zdálo, že už pominul. Tahle cesta sice způsobí obvykle to, že vůbec není uklizeno. Ale vám to najednou nevadí, protože se vám dušička trochu pousmála. No tak se také račte usmívat. Pozor, vyletí ptáček.

0: Cestování je jediná věc, kterou si koupíš a udělá tě bohatším. Pravý moudrý citát. O tom ovšem věděl své i báječný herec Miroslav Horníček, tak snad neuškodí, když si ho připomeneme.
1: Ono je to relativní, protože pro někoho třeba výprava do Himálají je legrace proti tomu, když já jedu do Krkonoš. To je naprosto relativní, já se absolutně nevyznám ve věcech a já jsem bezradnej, já jsem jakmile opustím...

péči domova, tak jsem bezradný a potácím se v takových problémech na cestách, který normální člověk asi nemá. Já třeba, dejme tomu peníze, za prvé, než pochopím měnu té, které je země, tak už odjíždím. A sotva odjedu, tak ji zase zapomenu. Takže doma se mě ptají třeba, a kolik tam je drachma třeba, že jo, nebo... A já říkám, nevím. Už jsem to zapomněl, nevím, já okamžitě zapomenu jakoukoliv měnu, kromě naší, protože to už jsem si nějak zvyk a to, a kromě toho taky, to je nejasný, ty měny jsou ohromně proti naší třeba takový variabilní, protože, no jo, no, třeba drachma, to je jednou 6 korun a jednou 8,30, ale koruna je koruna, to vím. A mě nejen tohle dělá starosti. Já třeba, když jsem v cizině, tak já nedovedu počítat. Já jsem třeba filmoval v Berlíně film a trávil jsem tam skoro 9 měsíců a vždycky jsem dostal diety na týden dopředu, tak jsem si vzal diety a na konci týdne jsem si řekl, tak tolikle jsem dostal, psal jsem si denně výdaje, tolik jsem vydal, tudíž ten zbytek musím mít. To je snad správný, ne? Jo? Je to tak. No. A tak já to počítal 5krát za večer a vždycky mě vyšlo něco jiného. Jednou mě vyšlo, že mám mít 13 marek a já jich měl 60. Pak mě vyšlo, že mám mít 123 marky a já jich měl 60. Čili nikdy to nesouhlasilo. Tak tento systém jsem zavrhl, protože čísla to je pro mě abstraktní svět, kluskej velmi. Tam se dějou takové divné věci, ty čísla se různě přeskupují a to já nevěřím. Tak když jsem potom žil v Montrealu půl roku, tak jsem si zavedl jiný systém, velmi doporučuji. I v širším měřítku by se to dalo aplikovat snad. Já jsem, denně jsme brali 10 dolarů. Tak já jsem si vzal denně jednu 10-dolarovku nebo dvě 5-dolarovky, to jsem si spočítal, že to je 10 dolarů. A nic víc. A s tím jsem ten den žil. To, co večer zbylo, tak jsem vzal, aby to neuteklo, otevřel jsem kufr, tam jsem to hodil a zamk. Žádný počítání, žádný součtění. To, co bylo v kufru, bylo v kufru. A to se tam, ať už si ty peníze tam potom se mění, jak chtějí. To je dobrý. Takže to jsou pro mě veliký problémy v cizině a vůbec ve vlaku. Například, no už jenom jízdní řád. Dítě, jízdní řád, to je, za prvé to je knížka, kterou musíte takhle nějak otočit a rozložit, ale já se v tom nevyznám. Dřív jsem to řešil tak, že prostě, když jsem jel některým směrem, třeba do Tábora, no tak jsem si zbalil kufr, šel jsem na nádraží a tam jsem vyčkal nejbližšího vlaku tím směrem. Jednou jsem tam byl 3 dny.

0: Mým prvním dnešním milým hostem je přítel a výtečný zpěvák Karel Kekeši. Kdyby se dalo cestovat časem, jistě by si ho povolal některý z faraonů, jak tomu bylo kdysi zvykem, aby mu zharmonizoval duši, protože ovládá i alikvótní zpěv. Dobré jitro, Kájo, slyšíme se?
1: Slyšíme se, krásné dobré jitro, Františku, samozřejmě i milým posluchačům, krásné dobré ráno.
0: Ale já myslím, že mnozí posluchači nevědí, oč jde, když říkám alikvótní zpěv. Šlo by nabídnout jí takovou malou ukázku té pěvecké techniky úvodem?
1: No tak jdeme na to.

0: No super, tak ty flétničky, opravdu to při tom zpívání hraje Kájovi v hrdle. Já ti děkuji, že jsme okousili drobek z Faraonova stolu, ale já se tě chci zeptat, na kterou ze svých skutečných cest ty vzpomínáš?
1: No samozřejmě, nejraději vzpomínám po revoluci, když jsem se konečně podíval k moři, takže Itálie s bezvadnými lidmi a samozřejmě Paříž, tam mě uchvátila.
0: No a slyšel jsi tam třeba tu Edith Piaf? Když jsem se večer zastavila, úplně jsem tam tu Edith Piaf slyšel. Je to zvláštní, má atmosféru.
1: Měla atmosféru, nevím jak dnes, ale byl jsem nadšený z památek, z lidí, z jídla, hlavně z těch šanzonů a z toho všeho. No, dýchá to tam opravdu, to Edith.
0: Jak ti chutnalo v Thajsku?
1: Tam bylo výborné jídlo. Já nesmím, protože mám pálení žáhy, tak nesmím pálivé, ale Tajci všecko dělají pálivé. Za celou dobu, co jsem tam byl, nepálila mě žáha. Prostě kvalita, úžasný lidi, úžasný jídla.
0: Bezvadný. Já si velice vážím i toho, že ty vlastně jako charita cestuješ za klienty domovů seniorů a prospíváš jejich duší tím, že je takzvaně prospíváváš. Co to znamená?
1: Haha, není to tak doslova prospívávání, ono je to zpívání s nimi. Já jim zpívám písničky jejich mládí a dostávám je zpět vlastně do těch krásných chvílek, kdy byli zamilovaní, kdy něco hezkého prožili, a zpívám jim lidové písničky a 60. léta a oni se rozáří a chtějí, abych znovu co nejdříve přišel a vidím ty jejich očka, jak prostě září prostě. Je to nádhera, naplňuje mě to, je to moc milé.
0: No a my jsme spolu zažili některé besedy společné, takže já to můžu potvrdit. Víte, tam je to lidé samozřejmě v tom starším věku mají spoustu problémů. A tak třeba, když na tu besedu přijdou, tak je vidět, že potřebují jenom zase ochutnat trošku něco jiného času. A když se loučíme potom, tak už nejsou smutní. Oni si vzpomenou jenom na mládí. A ten zpěv má vůbec svůj příznivý dopad na organismus. Jo, takže myslím si, že tuhle tu zkušenost máš taky. Hele, pomáhá zpěv i tobě, když je ti ousko.
1: No samozřejmě, Frantíku, zpěv mě provází odmala. Já jsem si myslel, že jsem vždycky potrkaný, protože i v těch nejtěžších chvílích, třeba na vojně, já jsem si pořád zpíval, je to ventil, který mě vždycky dodával prostě sílu žít dál a chuť žít dál. Mm-hmm.
0: Karle, já ti moc děkuju, že jsi dneska s námi vstával. Přeju ti milostivé léto. A ty víš, že mám moc rád jednu písničku z tvých cest. On není vůbec jediná, ale já tě teď o ní poprosím. Ty víš, jakou mám na mysli, Zoru, viď?
1: Samozřejmě Zora.
0: Tak prosím.

Teď jsme se dostali k moři. Já jsem si vzpomněl na takový krásný příběh, jak jde poutník po pláži a říká: pane Bože, ty říkáš, že seš pořád se mnou a já tě nikdy nevidím. A najednou se ozve hlas a on slyší: otoč se, vidíš, v písku jsou dvoje stopy. Říká: ano, ano, ale tady jsou jenom jedny, tady jsi mě opustil. Říká: ne, ne, co jsem ti, chlapče, přes ty kameny nesl v náručí. Bo takové je moře života. V každičké vlně radosti i smutky. Každá je hluboká a žádná přes míru. Lehce v ní plavou tvé zlé i dobré skutky, nežli se rozplynou na pláži vesmíru.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Francie nařídila kvůli lesním požárům další evakuace. V Česku mělo loni pracovní úraz víc než 630 tisíc lidí a vodní slalomář Přindiš získal v americké Oklahomě zlato, je mistrem světa. Počasí bude polojasno až oblačno, místy přehánky a bouřky, teploty do 32 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Francie nařídila evakuaci dalších asi 55 tisíc obyvatel z okolí města Bordeaux kvůli lesním požárům. Předtím muselo svoje domovy opustit celkem už víc než 200 tisíc lidí. Hasiči bojují s plameny i v okolí španělské metropole Madridu. V celém Španělsku platí stav nouze. Oběma zemím pomáhají s ničivými lesními požáry taky hasiči ze zemí Evropské unie, včetně českých jednotek s vrtulníkem Black Hawk. Víc než 630 tisíc pracovních úrazů loni řešili zaměstnavatelé se svými zaměstnanci. Meziročně jich přibyly téměř 200. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Údaje zahrnují i brigádníky. Ti se podle Státního úřadu inspekce práce nejčastěji zraní v létě a mají stejná práva na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. O tom, jestli utrpěli pracovní úraz, rozhoduje zaměstnavatel. Říká mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
2: To znamená, pokud zaměstnavatel se rozhodne, že to není pracovní úraz, tak zaměstnanci zbývá jediná věc, a to obrátit se na soud. Samozřejmě může podat podnět na inspekci práce, nicméně o tom, zda je nebo není pracovní úraz, tak rozhoduje soud.
0: Posudek od inspekce práce ale brigádníkovi může u soudu pomoct. Data o tom, kolik pracovních úrazů ročně utrpí brigádníci, inspekce práce nemá. Jiří Lábus převzal na letní filmové škole v Uherském Hradišti výroční cenu Asociace českých filmových klubů za významný přínos filmu. 76-letý herec a komik si převzal ocenění v kině Hvězda před projekcí snímku Klauni. Na nejvyšším vrcholu Bílých Karpat Velké Javořině dnes pořádají tradiční slavnosti bratrství Čechů a Slováků. Na moravsko-slovenském pomezí se během celého dne představí 10 českých i slovenských hudebních souborů. Vystoupí například Robert Křesťan s kapelou Druhá tráva. Akce začne v 9 hodin. Vodní slalomář Vít Přindiš se stal mistrem světa v kontaktní disciplíně kajak cross. Zvítězil na šampionátu v americké Oklahomě. Ze všech vyřazovacích jízd postoupil bez větších problémů a ve finále se dostal do čela v závěru trati.
3: Před finále už jsem si s trenérem dělal srandičky, on hrozně chtěl, abych byl koncentrovaný, abych jako myslel na tu jízdu. Já jsem si s ní dělal srandu, kam pojedu na dovolenou, a on byl hrozně takový nervózní a nerudný, tak jsem si ho dobíral, ale říkal jsem mu, nebo já to tam rozbalím a ukážu a nenechám nikomu nic, prostě ani jeden záběr.
0: Mezi ženami skončila Olga Samková 6. Češi na mistrovství světa získali celkem 7 medailí a ovládli pořadí národů.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Neděle bude většinou polojasná až oblačná, místy přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, v Dolním Polabí a po Ohří výjimečně až 34, na horách kolem 23.
1: Doprava.
0: Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Jičín už odklidili následky noční nehody na kilometru 41,5 na Lanovém mostě. Na dálnici D5 na výjezdu z Plzně směrem na Prahu je omezení po další nehodě. Za sjezdem na Ejpovice na 65. kilometru v noci havarovala dodávka s karavanem. Je tam zavřený pravý pruh. V Praze u Motolské nemocnice brzdí provoz nehoda, objíždí se to Kukulovou ulicí a na silnici 35 na výjezdu z Moravské Třebové do Mohelnice se v obci Linhartice srazila dvě osobní auta. Jeďte opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy, posloucháte nedělní Dobré ráno s Františkem Novotným.
5: Cest je jak zrnek písku. Moře čas stopy smívá. Čas sladkých ztrát i zisků tajemnou píseň zpívá. Zhoupni se na vlnách léta, hned nahoru, hned dolů. Zkus snít o cestách světa, kde šli jsme chvilku spolu. A tak vás všechny tuze rád vítám do poslední hodiny letošního posledního červencového nedělního Dobrého jitra, které posloucháte na dvojce Českého rozhlasu a připojené sesterské stanici Pohoda. Svatá Markita už 13. vhodila srb do žita navzdory tomu, že na jeho úkor přibývá betonu a asfaltu. Inu, taková je doba. Na obraze červencové krajiny však zlatá, zaplať pán Bůh, nechybí. Takže díky všem, kteří se o to zasloužili. Zlatá, která se mění na pecný chleba, na ošatkách, má větší cenu než ta s puncem označujícím ryzost kovu. Ten se, kdyby došlo na lámání chleba, vyrukousat nedá a kdyby se vlády ujal hlad, myslím, že vím, po čem by každý raději sáhl, až bude na stole poslední krajíc a vedle cihla zlata. O svatej Aně sedlák si žita nažne. A zvyšují-li mravenci na svatou Anu své hromady, lze očekávat tuhou zimu, praví staré pranostiky. Tu nejznámější mi asi napovíte sami, neb konstatuje svatá Anna kladna z rána. Myslím, že i současná realita nám dala trošku těm předkům zapravdu. Přesto všem Aničkám všechno nejlepší. Je to jméno pradávné, údajně se tak jmenovala matka Panny Marie. Hebrejsky se Anna, podobně jako Hana, vykládá jako Hanach, což znamená líbezná nebo milostná. Asi nejstarší známou Anou je ovšem sestra královny Didony, která podle pověsti založila Kartágo. Také jedna z římských bohyň se jmenovala Anna Perenna a její zasvěcen háj na břehu řeky Tibery, kde staří Římané pořádali slavnost, při které se věřilo, že člověk má před sebou tolik let života, kolik tam vypije poháru vína. Nevím, jaký byl obsah poháru, jak dlouho slavnost trvala, ale myslím, že by na tom někteří nebyli tak špatně. Známý z té doby je zejména likurgu, skleněný pohár, zdobený na povrchu vybrušovaným plastickým vzorem. Je unikátní použitím figurálního motivu znázorňujícího trátského krále likurga, který byl potrestán za to, že potlačoval kult boha Dionýsa. A tohle jsem se ještě o poháru dočetl. Pozoruhodná je schopnost jeho tedy měnit barvu. Zatímco na denním světle se jeví jako zelená, při osvětlení pod vhodným úhlem se rozáří jasně červeným zbarvením. Odstín se také mění podle tekutiny, kterou je pohár naplněn. A tento efekt je způsoben tím, že do litého skla bylo přidáno práškové zlato a stříbro. Kovové nanokrystaly o rozměru okolo 70 nanometrů vytvářejí koloidní vrstvu, která dokáže měnit vlnovou délku světla pomocí kvazičástic plazmonu. Tak doufám, že je vám to jasné. Ono to prý pomáhalo i poznat, zda je nápoj otrávený. Likurgův pohár je ovšem populární literatuře hlavně používán právě jako důkaz toho, že staří Římané uznali nanotechnologii. Pokud vás prázdninové cesty zavedou do Londýna, tam je pohár k vidění. A další příběhy z historie a další prožitky vám budou přinášet další navštívená místa na každém kroku, kam zavítáte. A cestování samozřejmě bude hrát prim i v této hodince našeho setkání. Čím víc toho prozkoumáte, tím víc toho zjistíte o sobě, praví jeden z mnoha citátů. A vracet se domů z cesty je zvláštní pocit. Vše vypadá, voní a působí stejně. Jediné, co se změnilo, si ty sám, doplňuje spisovatel Francis Scott Fitzgerald. A stejně tak platí, že každá, i ta nejdelší cesta, začíná prvním krokem.

0: Mým druhým dnešním milým a vzácným hostem je houslista, docent Miloš Černý, člen pražského smyčcového dua, který s Kocianovým kvartetem a Josefem Sukem projel celý svět. Od Tokia přes Sydney, New York až po Buenos Aires. A tak se zvědav, kde jsme ho probudili dnes. Dobré jitro, Miloši.
1: Dobré ráno všem posluchačům.
0: A slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se, Františku. Ano. Dobré ráno všem posluchačům, slyšíte mě všichni?
0: Slyšíme tě, výborně.
1: Tentokrát jsme teda jsem na Chocku a jsem tomu velice rád a děkuji za písničku s Karlem Zichem, kterého jsem v roce 1969 poprvé osobně viděl na Babyloně, to je rybník.
0: Ano, oni tam jezdili.
1: Spolu mluvili, bylo to krásný. Já jsem byl malý kluk a on byl nesmírně skromný.
0: Miloši, sportovci si často stěžují, že sice jezdí po světě podobně jako komštíři, ale nemají čas ho poznat. Jsou na to muzikanti líp?
1: Ano i ne, poněvadž mnozí si neuvědomují, že skutečně to nejsou výlety k moři, kdy prostě tam leží 14 dní, ale že to je vlastně práce. Ale na druhou stranu my jsme měli tu úžasnou možnost s kvartetem, že často, velice často nás zvali do rodin, takže jsme ty země poznali daleko lépe, abych tak řekl.
0: Ale taky si chodil rád do takových těch zdánlivě jako vedlejších uliček, nebo rád si se seznamoval s takovými lidmi. Já vždycky, když jsem venku, tak se třeba hned seznamuji s rybáři, s prodavači. Je to prostě úžasné, já mám rád to prostředí, když ho vdechnu.
1: Pro mě musím říct, že toto bylo vlastně to nejlepší, a co jsem zažil, nikoli hotely nebo ty nejlepší sály, ale právě ten styk a komunikace, pokud to šlo, komunikace s lidmi, kteří vlastně byli, jak se kdysi říkalo, solí našeho života, prostě ty lidé, kteří tvořili ten základ, ať to skutečně byli ty rybáři, nebo to byli učitelé, nebo to byli
0: muzikanti,
1: pracovníci i jiní, povídej.
0: Hleti, a na které cesty třeba vzpomínáš rád a proč?
1: Jednou to třeba bylo v Japonsku, kde jsme měli mít koncert, říkalo se tady výchovný, ošklivě výchovný koncert, a v 9 hodin ráno to mělo začít, obrovská škola, myslím, nevím, jestli to bylo Tokio nebo Osaka, už nevím, a my jsme přišli za 10 minut 9, jsme přišli do té tělocvičny a naprosto příšerný řev, ale příšerný. A tam jsme dali pulty, že jo, a šli jsme se ještě přelít. A já jsem si říkal tenkrát, no pro boha, toto dopadne. No, nedá se nic dělat, hráli jsme Smetanu a Dvořáka, to jsou nádherné věci, zahrajeme je co nejlíp, ale bude to utrpení v takovém to hluku. Přišli jsme tam asi za minutu 9, tam vím, že tam byly obrovské hodiny a za 20 vteřin 9 ten hluk začal prostě tichnout a v 9 poslední, tak ta velká ručička padla na 12, tak poslední studentíci ještě občas něco řekli a stačilo jenom, aby ten učitel pozdvihnul obočí a bylo absolutní ticho. Ty Japončíci, nevím, jestli jich tam bylo 20, 40, a ty malé Japonky, nádherné, já nevím, od 10 do 15, 17 let, ty poslouchali s úžasnou pozorností a já jsem si tenkrát, pak padly nějaké dotazy a tak dále, ale já jsem si tenkrát byl uvědomil a byl jsem z toho smutný, že tam je obrovská disciplína a pokud se to spojí ještě s vědomostmi, tak prostě ty naši čeští studenti, nevím, jestli jim budou stačit, a strašně jsem byl z toho smutný.
0: A jenom v krátkosti, projel si svět a česká muzika má co říct i lidem jiných kultur, výrazně odlišných kultur.
1: Je to neuvěřitelné, ale skutečně, jak se říká, hudba mluví od srdce k srdci a naše hudba, Smetana, Dvořák, Martinu, ale i herce Háse, že jo? Nebo Paul Hindemith, Prostě mají v té muzice a v tom k tím lidem, ať jsi v Brazílii nebo v Americe nebo kdekoliv, mají co říct a ty lidi ji nesmírně chápou.
0: Ano, můj pan učitel hudby Kulhánek, už jsem se tu zmiňoval, říkal Františku, hudba je řeč celému světu srozumitelná, ale ty se prosím tě radši uč ty jazyky. Ale já na tebe, Miloši, prozradím, že co by domažlický rodák, umíš od dětství hrát na dudy a jsi také výtečný komponista a výtečný zpěvák. Zpěv si dokonce učil i na Damu. A tam se ti dostaly do ruky i moje básničky z mladistvého otování po jižních Čechách a vznikl z toho i tenhle šanzon, který naspívala Bára Muzanová, tak ti přeju krásný den a my děkuju si ho dopřejeme.
1: Děkuju a těším se někdy na shledanou. Děkuju moc krát.
0: Taky děkujeme.

Ten starý zvon města Třeboně, mé nejkrásnější Madoně, pro její dítě, které spinká v plátku okvětí jabloně.

S kufírkem dětských lásek procházím nástupiště. V kapsách mám celý život, na nebi ani mrak. Koleje v nekonečnu se sejdou dnes či příště. Jen co zas přijede můj prázdninový vlak. Čas prázdnin. To je doba, kterou mám odjakživa rád. Celý život a celý svět byl vždycky přede mnou. Zbalit kufírek, honem na nádraží a hurá směr Senohrabi k tetě Božence. A už ten vagón mi tehdy voněl dýmem a nádražní ruch byl jako předmluva k dobrodružnému románu, který jsem si zbalil na cestu. Já vám měl ten svět železnic vždycky rád. Chodil jsem čekat na stanici, potom když měl za mnou přijet tatínek a maminka. A tu země bavilo sledovat ruch nebo letně ospalý klid toho místa setkávání. Dívat se, jak velké starodávné ručičky nádražních hodin odměřují ochutnávku prázdninového času. Voňavá slovíčka vítání i loučení vám tam šeptají do ucha sena na lukách a rozkvetlé koruny starodávných lip. Opřen o jejich kmen rámujete ty obrazy venkovského nádraží pro budoucí výstavy paměti. Slzičky potu slaně vyčítají sluníčku vonícímu k muškátům v truhlících na zábradlí a tak se jde člověk umýt k pumpě nebo takovému krásné litinovému umyvadlu a čte všechno, co se číst dá. Na každém vagoně je napsáno ČSD. Obcházíš celé nádraží a hledáš, co je tu ještě ke čtení. Přednosta stanice, koš na odpadky, čekárna, páni, dámy, pitná voda, to je vše. Aha, a tam ještě skladiště. Jdeš si přečíst tabulku, kouřit ti přísně zakázáno. A já občas jako indiánský náštěvník vyhlížel kouzové signály ještě v dálce za zatáčkou. Pak přijde přejezd, jak umí namalovat pan Kamil Hoták, a kladívko udeří párkrát do zvonu na takové kolejnici, lidi u přejezdu zamávají a už je vidět sičící dýmající drak, dunivě se plazící do stanice. A ještě jedna nádražní vůně se mi vybaví, vůně karbolky nebo toho, čím byly napuštěny dřevěné pražce. A pak i vůně mydlice, která voňavě kvetla u takového náspu z nárazníky u slepé koleje. Mám slabostná ta nádražička z doby CAK mocnáctví. Mají styl a budí v člověku záruku, že tenhle systém zkrátka funguje, jak má. To není jen nějaký ouzad pro ouzad. Tady to musí klapnout na minutu. A i když mám na těch stanicích zakrátko všechno přečteno, nelze jim upřít osobitou atmosféru. Nabízejí nesmírně užitečnou a důležitou činnost. Tady je totiž optimální místo pro čekání. A jak jsem zjistil, podobný pocit měl i Karel Čapek. Jsou malé staničky navléknuté na kolejích jako klokočové zrno na růženci. Stojí na samotě jako poutní místo daleko ruchu světa. Jsou to skutečné kaple, věnované tichému obřadu čekání. Jsou však nádražička, k nímž nevede nic, než předlouhá pěšinka mezi lukami, kterou putuješ a když dojdeš na hodinky, se podíváš a zaraduješ se. Chvála Bohu. Mám ještě hodinku času. Aspoň mi vlak neujede. A na slepé koleji rezavý pár vagónů, dvě slepice chlovou písek mezi pražci. Podívejte, pan přednosta vyšel z kanceláře, má červenou čepici, lesklé kalhoty a ruce složeny na zádech. Všichni nádražní šéfové mají ruce složeny na zádech, jakmile vyjdou na peron. Nejspíš to patří k věci. Postojí rozkročen, podrbe se po čepici a protože se nic neděje, vrací se čile do stínu kanceláře. No, všimli jste si, moji milí, kolik barev lze najít v obrázku jedné letní chvíli na železniční stanici? Nedávno jsem četl, že přednostové na stanicích budou nahrazeni vyspělými bezpečnostními technologiemi. Vždycky si vzpomenu na báječného bývalého přednostu Mirka Vejvodu, který by v protivíně věděl, že všechno se počítačem naprogramovat nedá. Třeba to, jak sehnat zpátky zvířata uprchlá z cirkusového vlaku. Nejsem si jist, zda ještě někde na nádražích zavoní řeřicha a u vektorovských domků slunečnice. Slepé koleje zarostou lebedou, pokud je někdo nevytrhá do sběru. Kdákání slepic nahradí nejspíš nějaký buldozer, který bude měnit CAK budovu v něco zdánlivě užitečného a nepochybně moderně výnosného. A jen poetická vůně lip bude listovat v paměti letokruhů vzpomínky na dobu, kdy byl čas čekat. Tak vám přeju hodně prázdninových staníček,
kde zastavují i vláčky mladých let.

0: František Novotný a nedělní Dobré ráno.
1: Na dvojce a pohodě.
2: Přiznám se, že mám rád Řecko. A měl jsem možnost dotýkat se historie, která obstarala na koláči světa podstatný díl kultury, demokracie a poučení. Je s podivem, jak je většina antických myšlenek současná a moudrá. Jen kdybychom se jimi uměli řídit. Stál jsem v Aténách pod starým olivovníkem a jako bych slyšel filozofa Aristotela, když se ho žáci zeptali, proč má člověk 10 prstů na rukou, 2 oči, 2 uši, ale jen jedna ústa a jeden jazyk. Protože člověk musí 10x tolik vyprodukovat, než sní, a 2x tolik vidět a slyšet, než něco řekne, odpověděl pohotově jejich učitel. Spisovatel František Nepil na tom byl podobně jako já. A taky si vždycky na tu historii musel alespoň trošičku sáhnout. Tak si ho poslechněme.
3: V Olympii se, jak víte, každé 4 roky konaly starověké hry. A to, jak nevíte, po dobu 12 století. Během příprav a konání her se nesměly vést a nevedly války mezi řeckými státy. Těch her se konalo 293, jak píše Vojtěch Zamarovský, a z nich je 250 křížově doloženo. Až na nepatrné výjimky jsou známa jména všech olympijských vítězů. Po téměř 1200 letech hry z ideologických důvodů zakázal římský císař Teodosius Veliký. Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak protože antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednakže několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění, a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Ukázal jsem jí spoušť, zatáhl jsem po druhé břicho a běžel znovu. Část obecenstva, která se nenabažila mým prvním startem, mi opět zatleskala a začala se rozcházet. Běžíš moc rychle, vymlouvala se však moje žena. Já to nestačila zmáčknout. Pěnila se mi krev, ale šel jsem na start po třetí. Obecenstvo mělo už dost mého exhibicionismu a odešlo. Zůstal tam jeden jediný bělovlasý pán. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Jenže ten bělovlasý pán, asi to byl profesor, ke mně přistoupil a upozornil mě. Excuse me, sir, ale běžel jste vždy obráceně od cíle do startu. Poděkoval jsem mu, ale po čtvrté jsem už neběžel. Chyba, měl jsem běžet. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani 1/500 vteřiny.

To byla písnička pro pamětníky a Judita Čořovská. V paměti mi vyskočila i jedna letní cestovatelská vzpomínka, kterou vlastně navodil František Nepil a díky níž zůstaneme v Řecku i v jeho společnosti vlastně. Přiznám se, že mě nejednou napadla myšlenka, jak by bylo pěkné Františka Nepila porazit. To víte, že ne nějakým podlým způsobem, třeba že bych do něj žduchnul nebo mu podrazil nohy. Vždyť to byl můj báječný kamarád, kterého si stále vážím a v té souvislosti musím vzpomenout, že měl taky jistou majestátnou hmotnost, která mu na rozdíl od nás ostatních roztomile slušela. Záviděl jsem mu totiž trošičku to, o čem před chvilkou mluvil, že běžel na pravém historickém stadionu v Olympii. A to tak rychle, že na fotografii byl rozmazaný. Řekl jsem si, že jakmile zavítám do Řecka, já budu mít fotografii ještě o krapánek rozmazanější. A také se pokloním v Olympii srdci zakladatele moderních olympijských her, panu Coubertinovi, který je prý pochovaný ve Francii, ale srdce má právě tam, kde se zažíhá olympijský oheň. A kdybych snad kvůli artróze nerozchmytal své končetiny dost rychle, věděl jsem, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Podařilo se mi navštívit Peloponnes, ale na tu slavnou běžeckou dráhu jsem se nedostal. Cestovní kancelář, se kterou jsem tam byl, však nabídla jiný výlet a tak bych měl teď na mariáž vzpomínek s Františkem plno S v rukávu. A bylo by nám určitě tuze pěkně. Tak jsem například v Argolii na vlastní oči viděl údajně nejstarší most na světě. Těch pár velkých placatých kamenů se přiřadilo k mnoha jiným, po kterých přešla lidská historie. To všechno je nesporně zajímavé, ale já vím, že Františka by uchvátil jiný příběh a určitě by ožil v jeho psacím stroji mnohem atraktivněji, než to umím já. Víte, kdo to byla Laskarina Bubulína? Už nad tím jménem by František zajásal. A vůbec to není pohádková bytost, ale první a jediná admirálka námořního loďstva na světě. Za Svobodna se jmenovala Laskarina Pinociová. Pinocisová vlastně, přesně řečeno. Narodila se v Istanbulu, kam její matka šla navštívit do vězení manžela osouzeného k smrti. Dětství strávila na řeckém ostrově Hydra, využívaném piráty i obchodníky. A mimochodem, tenhle ostrov, trpící nedostatkem vody a úrodné půdy, byl osídlen už v době mykénské. Ten náš příběh se odehrává o více než 3000 let později. Tehdy chodila Laskarina každý den do přístavu pozorovat lodní ruch. Pak se přestěhovala na ostrov Speces. To bylo ovšem stejné prostředí.

Jenže jaký život dramaticky začal a probíhal, taky skončil. Bubulína se stala obětí krevní msty poté, co její syn svedl dívku z významné ostrovní rodiny. Jinou tomu se říká barevný osud. Myslel jsem na Františka na lodi, která nás vracela zpátky na pevninu. Určitě by řekl něco v tom smyslu. Tak by mě zajímalo, jestli ji otrávili, propíchli nebo zastřelili. Ta si jen tak někoho k tělu nepustila. Viděl jsi tu bambitku? A suchar asi taky nebyla, to by neměla 7 dětí. A myslíš, že měla někdy mozkovou nemoc a že pila rum a uměla vařit? No a pak bychom rozehráli příběh, co bychom třeba dělali, kdyby se za zátokou vynořil ten její slavný koráb, vyvěsil pirátskou vlajku a zahájil palbu z těch 18 kanónů. Co bychom dělali? Já bych určitě fotografoval, řekl by nejspíš František.

Jak víte, rád listuji vzpomínkami a tak jsem si nalistoval v knížce starší historku, která se váže k cestování nikoli pěšky, na kole nebo jiném suchozemském dopravním prostředku, ale po vodě. Nechejme si unést Vltavou do Českého Krumlova a začněme trochu nevážně. Pane, rychle, váš pes honí pošťáka na kole. To je vyloučeno. Náš pes na kole vůbec jezdit ne.

umí. A proč mi napadla tahle anekdota? Pokud dovolíte, zůstaneme tedy v následujících minutách pod Krumlovským zámkem, kde jsem ve volných chvílích postál jako mnozí jiní u řeky a díval se, jak se vodáci snaží zdolat zdejší záludnou propust, správně řečeno česky šlajsnu. Teď je upravená a je to brnkačka. Ta stará ale měla svoji hlavu. Jako barevné korálky se na stuhu řeky nepřetržitě navlékaly barevné lodě a odvážně se spouštěli do toho zúžení, na jehož konci se voda vaří a točí, takže každý druhý končí ve vodě, prostě se udělá, cvakne nebo chcete-li ťopne. To vše za nadšených ovací kolem. Ale samozřejmě to není žádná ostuda. Někdo prostě projede jen s vodou lodi, někdo elegantně přeletí po vlnách a já jsem stál na břehu a vzpomínal, jak jsme jeli Otavu se synem Petrem a kamarádem Mílou Šandou. O tom jsem tu už vyprávěl. A bylo mi najednou trochu líto, že mi není o těch pár pátků a kilogramů míň a nesedím v některé lodi. Třeba bych se nepřekotil. To je prostě někdy jenom smůla, když se něco nevyvede. Vzpomínám, že jsem u jezu v písku vyskočil hbitěl z lodi, všem okolo byla voda po kolena, jenže já zmizel udivenému okolí z očí, protože právě tam, kde jsem vystupoval, byla snad dvoumetrová jáma po nějakém pilíři. Bylo to jak ve filmové grotesce a Šanda málem spadl do vody smíchy. A teď jsme právě u toho, co jsem chtěl navodit na začátku. Protože velice často by dnes byl na filmovém záměru sjezdu šlajsny, co by člen posádky, i pes. Psi prostě jezdit na vodě umějí. Tváří se vždy do posledních okamžiků důstojně, dokud nevypadnou z lodi nebo včas nevyskočí, když jde kánoe ke dnu. Pak se mění v urousané, nic nechápající vidry a vypadají stejně jako jejich páníček. Úplně jsem viděl našeho Antýska a viděl jsem, že by se mu to líbilo. On se vůbec způsob putování po řece v lečem změnil. Starou dřevěnou kánoji už nesvidíte jen velmi, velmi zřídka. Dokonce vedle dnes klasických laminátek výrazně přibývá nepotopitelných nafukovacích člunů od malých jako kanoe až po rafty velké jako almara. Ale i ty nafukovací čluny dokáže voda převrhnout. U těch větších vyletí posádce nahoru všechny čtyři a viděl jsem, jak je lehce možno ztratit kormidelníka. Z převržené lodi to obvykle uplave jen málo. Jednak je všechno důmyslně přivázáno pro vásky a jednak se vždycky najde někdo, kdo už to má za sebou a zachytí třeba plovoucí sandály svých kolegů. Stál jsem na břehu a napadlo mě, že ta Vltava je trochu jako řeka života. Že čas od času se jeho že tok zúží, zrychlí, z klidné hladiny se stane prudká peřej a my s lodičkami svých osudů sjíždíme do spěněných vln. Někdo najede špatně, někdo přestane pádlovat a nechá se točit proudem, někdo najede dobře, ale zalije ho vlna ze zadu, někdo chce moc rychle opustit proud a rozkolísaná loď chytne náraz z boku, odkud to nečeká. Dávání viny někomu jinému je jenom záminka naší vlastní momentální slabosti. A zároveň jsem se přesvědčil, že to vlastně není žádné ztroskotání, ale pouhá epizodní nehoda. To ztroskotání by bylo teprve tehdy, kdybychom loď nezachytili, nevylili z ní vodu, nenasedli a nepokračovali dál k dalším zeleným břehům kolem a k dalším záludným propustem.

0: Teď bych rád uvedl jednu myšlenku, která napadla Marka Ebena za volantem. Trochu připomíná, že k cestování občas patří i bloudění. Mně se vybavila stará historka, kterou jsem tu nepochybně už zmiňoval a která spojila bloudění se smyslem pro humor. Naši přátelé, kteří žili mnoho let v emigraci v Holandsku, se vrátili po roce 89 na rodnou chalupu v jižních Čechách, kterou začali zvelebovat. Jak známo, Holanďané si tehdy naši republiku velmi oblíbili a tak tohle o prázdninách, takhle o prázdninách dělají přátelé na zahrádce a za plotem zastavilo zbloudilé auto s nizozemskou poznávací značkou. A dáma vedle řidiče spustila lamentaci nad tím, jaký je to budiš k ničemu a neschopný chlap, který neumí na mapě ani poznat sever, natož kde jsou, a jakže se teď dostanou do nějakých zpropadených neznámých Strakonic. Protože přátelé uměli holandsky plyně, odpověděli přes plot, že musí jet rovně na hlavní, tam doleva, a nakřižovat se v druhé vesnici opět po hlavní doleva a za 20 minut jsou na místě. Řidič poděkoval, odjel a zakrátko zacouval, jak ve filmu zpátky, a udiveně se ptal, jak to, že umíte holandsky? No víte, tady pořád bloudí nějaký Holanďané, tak starosta nařídil, že se musíme všichni naučit holandsky, abychom jim mohli poradit. Odvěděli přátelé a Holanďané od těch dob šíří ve své zemi zprávu o osvícených českých starostech. A když se jdou, tak po starostech mají. A dnes nad tím, abychom dorazili z bodu A do bodu B, bdí obvykle GPSka, tedy navigace. Já vím, že už jsem tu zmiňoval tu, která vám řekne, kam jdete, kudy jdete, jak dlouho půjdete a nám seniorům i proč tam jdeme. Ale Marek Eben ocenil ve svých myšlenkách za volantem tu, kterou využívají řidiči.
1: Za jednu z největších automobilových vymožeností poslední doby považuji navigaci. Sice jsem se úplně přestal orientovat v mapě a když jedeme na další cestu, ani pořádně nevím, v jaké části Evropy se zrovna nalézám, ale vynález je to skvělý. Na druhé straně trochu omezil tu dobrodružnou součást cestování, jakou bylo vyptávání se na cestu. Mnozí řidiči k tomu sáhli až v nejkrajnějším případě, protože zeptat se, to znamenalo určité pokoření, přiznání vlastní bezradnosti a mnozí řidiči volili raději 50 km navíc, než aby se museli potupně zeptat. Ovšem, i když jste se zeptali, ještě to neznamenalo, že máte vyhráno. Předně bylo třeba vybrat si správnou osobu, které se zeptáte. Nejlépe starší. U mladších hrozilo nebezpečí, že to budou trdla, která se budou hyhňat a neporadí. Takže tedy starší a, což bylo zásadní, místní. Jak poznáte z jedoucího auta, že osoba, která jde po chodníku, je místní? Takovým signifikantním znakem byla síťovka. Osoba se síťovkou byla málokdy přespolní. Ale to stále nestačilo. Bylo třeba ještě ve zlomku sekundy zjistit, co je v té síťovce. Pokud tam byla piva, prudce klesaly šance na získání relevantní rady, kudy jet. Byly-li tam chleba a mléko, vypadalo to slibně. Zajímavé bylo, že dotazovaná osoba skoro vždycky začala zopakováním názvu toho místa, na které jste se ptali. A přestože to bylo často sousední město nebo vesnice, vyslovila to s výrazem, jako by se nacházelo v jižním Mongolsku, a téměř vždy to znělo, jako byste jeli někam, kam byste rozhodně jet neměli. A pak přišel ten popis cesty. Když osoba řekla, za Brázdovejma doprava, bylo od první vteřiny jasné, že jste zvolili špatného člověka. A většinou byl takový mizerný rádce k nezastavení. Hovořil dlouho, nesmyslně, a někteří řidiči to řešili tím, že se začali pomalu rozjíždět. Jenže ten dotázaný nelenil a šel podél auta, pak už běžel, pak pádil a pořád přitom radil. Riskantní taky bylo oslovit dvojici. Pokud to byli manželé, téměř vždy se při vysvětlování cesty pohádali. Ale i když to manželé nebyli, skoro nikdy se neshodli na tom, jak máte jet. A jak se o to přeli, obrátili se jeden k druhému a úplně přestali vnímat toho zoufalého řidiče, který se ptal, což mělo ovšem tu výhodu, že se dalo odjet, aniž by si toho ti dva všimli. Tak tohle všechno už se z navigací nezažije. Leda by si člověk vypnul. Možná to jednou zkusím. Už se mi stýská.

Navigace Dobrého Jitra by vám právě v této chvíli oznámila, jste u cíle. Možná, že se vám otevřeným oknem z dálky z lesa ozývá kukačka a odpoví kukačka z hodin, které nám odměřují časti her a malin nezdravých na stěně. Hodiny ve studiu sice kukačku nemají, ale kdyby ano, ozvala by se za chvilku 8krát. Takže zbývá se jen rozloučit a poděkovat vám všem za milou společnost. I za všechny ty milé vzkazy a vlídná slůvka, na která nestačím odpovídat. Dovolte, abych poděkoval i našim vzácným a milým hostům. Zpěváku Karlu Kekešimu, mistru houslí docentu Miloši Černému, za to, že vstávali spolu s námi. Děkuji za příjemnou a jako vždy perfektní spolupráci i mistru zvuku Pavlu Chourovi. Ono bylo naší žádostí, aby se vám prostě vstávalo příjemně. A tak trochu jsme z vás nabádali udělat z případných problémů loď na moři. Neboť jak praví filozof Seneca, velikost všeho je věcí míry srovnání. Loď, která je na řece velká, se zdá na moři docela nepatrná. Tak pokud budete mít chuť a čas, uslyšíme se tentokrát už vlastně za týden, 2. srpna. Do té doby buďte blaženi, pěknou neděli, šťastné cesty, šťastné návraty a milostivé léto vás provázejí. Od mikrofonu vám to ze srdce přeje autora dnešní průvodce dobrým jitrem František Novotný.

Flétnička života probouzí nové ráno. Než den spustí svůj kvapík, láskou nás omývá. Dávno jsme zapomněli, co ve hvězdách je psáno. Člověk si plánuje a Bůh se usmívá. Raduj se z probuzení a z nadějné té chvíle. Všechno, co člověk vidí, se vlastně domnívá. Ať všechny dobré cesty se mění v dobré cíle, než písničku tu všední klekání dospívá. Nevadí, bude jiná, ten part má mnoho taktů. Flétnička naději těch šancí mnoho dává. Že nevíš, kterou zvolit? Prozradím inu taktu, kde mír a pohoda tu s námi denně vstává.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

hezký a ničím nerušený poslech 14. dílu pořadu Zpátky si dám tenhle film přeje od mikrofonu dvojky Českého rozhlasu Karel.

0: Je to už týden, co máme květen, nebo chcete-li máj, měsíc lásky. Ale jistě mi dáte za pravdu, že jinou písní než tou, která dnešní naše setkání zahájila a kterou pro mě už v roce 1969 napsali bratři Ladislav a Jiří Štajdlovi, jsem dneska začít nemohl. V tomto vydání pořadu bych vám rád vyprávěl o tom, jak to bylo s mojí účastí na velké ceně Eurovize v Londýně a nejen o tom. Ale to musím začít od Adama, který se v tomto případě jmenuje Udo Jürgens. S jeho nemalou pomocí jsem totiž v roce 1968 zastupoval v londýnské Royal Albert Hall, kde se soutěž konala, jeho rodné Rakousko. V mém podání si teď poslechnete píseň Sag mir wie, právě z repertoáru tohoto dodnes zpívajícího rakouského skladatele a zpěváka. Textař Jirka Štajdl ji nazval Nevadí. A já ji do svého zpěvníku zařadil už před 44 lety.
1: Když

Tak to byla písnička z autorské dílny i repertoáru letos 77-letého Uda Jürgense, který vyhrál velkou cenu Eurovize, dnes známou jako Eurosong v roce 1966. A to se svou písní Merci Cherie. Finále 56. ročníku soutěže, kterou loni vyhrála německá zpěvačka a skladatelka Léna se skladbou Satelit, se bude konat za týden 14. května v düsseldorfské Esprit aréně a soutěžit v ní bude 43 zemí. Na rozdíl od Slovenska bude Česká republika bohužel chybět. Ale zpátky k Udo Jürgensovi a jeho hitu Merci Cherie. Nejprve píseň uslyšíte v autorově verzi a hned poté můžete posoudit, jak jsem si s ní poradil v roce 2009 já. Natočil jsem ji totiž jako závěrečnou píseň a současně poděkování na své německé album duetů Leben, tedy život. Děkuji v ní producentovi Dieterovi Falkovi a všem interpretům, se kterými jsem mohl toto album naspívat.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
2: Český rozhlas Dvojka, Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.

0: so schön. Dankeschön. Merci.
1: Merci, Cherie. Písnička, se kterou vyhrál Udo Jürgens velkou cenu Eurovize v roce 1966. Jak už jsem říkal, já jsem ji naspíval o 43 let později a poděkoval jsem v ní zpěvákům, se kterými jsem nahrál duety pro německé album Leben. Konkrétně Harmutovi Englerovi z německé rockové skupiny Pur, Marianovi Goldovi ze světově proslulé německé synthy-popové skupiny Alphaville, Norbertovi Rierovi z korutanské pětky Kastlerů de Spatzen, norské zpěvačce a herečce Wenche Myhre, kultovnímu rockerovi Udo Lindenbergovi, králi valčíků z Holandska Andrému Rieu, řecké zpěvačce s andělským hlasem Naně Muskury, alpskému rockerovi DJ Ötzimu, zpěvačce a herečce izraelského původu Dalia Lavi, německému zpěvákovi a skladateli Xavierovi Naidu s jihoafrickými a arabskými kořeny, americké nadžánrové zpěvačce Deborah Sisson a v německy mluvících zemí momentálně nesmírně populárnímu zpěvákovi argentinského původu Semino Rossimu. Právě s ním jsem naspíval údajně nejnahrávanější píseň všech dob, La Palomu, kterou slyšíte právě teď. Než se vrátím k Udovi Jürgensovi a velké ceně Eurovize roku 1968.

Posloucháte Zpátky si dám tenhle film a já se po duetu s jihoamerickým zpěvákem Semínem Rossim vracím k rakouskému zpěvákovi a skladateli Udovi Jürgensovi. Jeho vlastní jméno zní Udo Jürgen Bockelmann, narodil se v rakouském Klagenfurtu, jeho působištěm je Německo, kde slušně vydělává celá ta léta a žije v Zürichu, kde se neplatí takové daně. No, jak je starý, tak je chytrej. I v tomto století je Udo Jürgens nejvýznamnějším a nejpopulárnějším německy zpívajícím zpěvákem všech dob. S jeho nahrávkami se prodalo 105 milionů nosičů a jsem hrdý na to, že jsme spolu s Udo Jürgensem jedinými německy zpívajícími interprety, se kterými jejich vydavatelství uzavřelo doživotní nahrávací smlouvu. Udo Jürgens má nejvyšší rakouská a německá státní vyznamenání. A když slavil 60. v Zürichu založili park nesoucí jeho jméno. Ke kořenům 6 stromů v parku pro všechny případy uložili radní města Jürgensovi desky, aby ho mohli poslouchat i budoucí generace.

0: soll es vielleicht doch ein Keks sein.
1: Udo Jürgens v písni Aber bitte mit Sahne, prosím se šlehačkou, tedy ve svém velkém hitu z roku 1975. Prvního mezinárodního úspěchu dosáhl Udo už v roce 1960 s písní Jenny. Tak pojmenoval i svou dceru Jenny. Ve svých písních se Udo Jürgens nevyhýbal a nevyhýbá ani kritice církve, společnosti, politiky. Dokonce se o něm mluví jako o muži, který si zahrává s gilotínou. Nahrával s berlínskými filharmoniky pod taktovkou Herberta von Karajana, koncertoval s José Carrerasem nebo ze Supremes a po 3 roky se hrál v hamburské operetě muzikál s jeho největšími hity Ich war noch niemals in New York. Ještě jsem nikdy nebyl v New Yorku. Před 19 lety přišlo na jeho koncert ve Vídni na jednom z Dunajských ostrovů 220 tisíc diváků. A která píseň Udo Jürgense měla asi největší úspěch? Těžko říct, ale velké ovace sklidila ta, kterou naspíval v roce 1978 s německou národní fotbalovou reprezentací. A protože se tehdy mistrovství světa v Kopané konalo v Argentině, dostala název Buenos Dias Argentina.

Udo Jürgens složil přes 900 písní a měl s nimi úspěch i ve světě. Do svého repertoáru je převzali například Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Matt Monroe, El Martino, Frankie Lane i Bing Crosby. Já vám z jeho autorské dílny nabídnu píseň Reach for the Stars, se kterou začátkem 60. let bodovala ve světových hitparádách tygřice z Cardiffu Shirley Bassey.

Po nahrávce Reach for the Stars v podání britské zpěvačky Shirley Bassey se konečně dostávám k tomu, abych vám pověděl o tom, jak to bylo s mou účastí na velké ceně Eurovize v Londýně v roce 1968. O 4 roky dříve reprezentoval Udo Jürgens v eurovizním klání Rakousko poprvé. Skončil tehdy 6. a v roce 1966 už Eurovizi vyhrál s písní Merci Sherry. Poprvé jsme se potkali v lednu 1967 na veletrhu světových gramofonových společností a nakladatelství Midem ve francouzském přímořském letovisku Cannes. Přesně o rok později jsme se v Cannes potkali znovu, a to už nad písní Thousand Fenster, Tisíc oken, kterou mi napsal Udo Jürgens na tělo, a to pro mou účast na velké ceně Eurovize v Londýně. O Československo byl díky uvolnění, které u nás tehdy panovalo ve světě, velký zájem. Já už měl podepsanou smlouvu s Polydorem a za sebou 7měsíční angažma v Las Vegas, čehož využilo Rakousko, které si mne zvolilo za svého reprezentanta. Eurovizní soutěž se konala v londýnské Royal Albert Hall a já Jürgensovu píseň naspíval nejen německy a česky, ale také anglicky, francouzsky a italsky. Novinové titulky tehdy doslova po celé Evropě hlásily, že anglická látka, rakouští krejčí, francouzský aranžér, německý textař, rakouský skladatel a český zpěvák budou v dubnu roku 1968 reprezentovat Rakousko ve velké ceně Eurovize v Londýně. Tady je můj eurovizní příspěvek, který textař Jiří Štajdl ve svém českém textu nazval Vítám vítr v údolí.

Rakousko, tedy ORF, v dubnu roku 1968 v londýnské Royal Albert Hall. Říkáte si, jak je možné, že jsem jako český zpěvák mohl reprezentovat Rakousko? Podmínky eurovizní soutěže to jednoduše dovolovaly. Československo nebylo tehdy členskou zemí Eurovize, protože země našeho bloku byly propojeny televizní sítí Intervize a měly svou vlastní písňovou soutěž Zlatý klíč. Ale i tak mohli naši televizní diváci eurovizní klání z Londýna sledovat v přímém přenosu. Zajímá vás, jak jsem tehdy v Londýně dopadl? Neslavně. Skončil jsem na 13. místě, což bylo tenkrát velké zklamání nejen pro mne, ale hlavně pro Rakušany a Udo Jürgense. Od té doby už pro mě nikdy nic nenapsal. Zpětně se ale ukázalo, že účast ve velké ceně Eurovize měla pro mou další kariéru nemalý význam. Hned jsem dostal nabídky k účinkování těch nejprestižnějších evropských televizních show a protože mne už publikum v německy mluvících zemích přijalo za svého, jeho zklamání z mého londýnského neúspěchu se promítlo do úspěšného prodeje mého prvního polydorského alba Die Goldene Stimme aus Prag, Zlatý hlas z Prahy. Prodalo se ho přes 1 milion a já za jeho úspěšný prodej získal v roce 1969 první zlatou desku z Polydoru. A v anketě německých novinářů o nejlepšího německy zpívajícího interpreta za rok 1968 jsem obsadil 3. místo. Úsměvnou se mi v této souvislosti zdá příhoda, jejímž aktérem jsem se nedávno stal v rakouské televizi, kdy moderátor připomínal, že jsem v 68. roce reprezentoval Rakousko. Já jsem se ho zeptal, a vy se mě ani nezeptáte, jak jsem tenkrát dopadl? Říká, no tak na kterém místě jste skončil? Ani se neptejte, na 13. Moderátor povzdechl a řekl, jo, to byly časy, když jsme se ještě dostávali do sobotního finále téhle soutěže. A kdo tedy vyhrál? Prvenství vyspívala španělská zpěvačka Maciel, se kterou mimochodem se velmi přátelil Pepa Laufer, a zpívala píseň La La La a druhé místo získal pro Velkou Británii Cliff Richard z písní Congratulations, kterou u nás naspíval Václav Neckář pod názvem Jak se tak dívám.

0: písní Congratulations, kterou jste právě slyšeli, vyspíval v dubnu 1968 Cliff Richard druhé místo na velké ceně Eurovize. A teď jako v každém setkání se dostane místo pro anekdotu. Vždycky to byla židovská, protože víte, že je mám rád, ale tentokrát, protože jsme se věnovali Udo Jürgensovi, tedy rakouskému zpěvákovi a autorovi, tak vám řeknu typickou rakouskou anekdotu. Vysoko v horách je malá vesnička, kterou navštívil americký turista a zastavil se u starého řezbáře, který samozřejmě tam v horách, jak bylo tradicí, vždycky vyřezával sakrální výjevy, Madonu, Krista. A americký turista si přál Krista na kříži, jak trpí. No tak samozřejmě, že řezbář řekl, přijďte za 3 dny. Přišel za 3 dny a říkal, moc krásné, ale já bych chtěl, aby ve výraze bylo vidět, že víc trpí. Tak řezbář už byl nervózně, říká, no tak fajn, přijďte zítra. Přišel druhý den odpoledne a říká, oh, it's much better, ale víte, já bych chtěl, aby v tom výraze bylo víc vidět to utrpení. No a řezbář už prostě je nervózní, už se mu trochu klepou ruce a tím dlátem seká, najednou vysekl úplně v ústech kost, teď se mu tam úplně udělal, vytvořila díra, říká, sakra, teď se mě začal smát.
1: Český rozhlas 2, Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.

A to je pro dnešek ze studia Dvojky Českého rozhlasu a z pořadu Zpátky si dám tenhle film už bezmála všechno. A protože jsem vám dnes nabízel především písně z autorské dílny rakouského zpěváka a skladatele Udo Jürgense, tak píseň Before You, která před chvílí dozněla, byla také z jeho autorského zpěvníku. Stejně jako skladba Wo ist der Sommer geblieben, s českým textem Pavla Vrby jako Proč slunce odmítá pálit, kterou jsem naspíval v roce 1967 s orchestrem Karla Krautgartnera. Mějte se krásně a za týden se spolu s vámi těším na 15. díl pořadu Zpátky si dám tenhle film. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Historie je něco, co se nikdy neudálo, sepsané někým, kdo přitom nebyl. Tedy při vší úctě k Indíře Gandhiové s ní musím nesouhlasit. Jsou místa plná regálů obsahujících svědectví lidí, kteří přitom byli. Tak třeba Moravský zemský archiv. Kateřina Smutná, ředitelka tohoto archivu, je hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co říkáte na slova Indíry Gandhiové?
1: Já taky nemohu souhlasit, protože ti, co u toho nebyli, mají možnost si prostudovat archivní prameny.
0: Prostě přijít do Moravského zemského archivu.
1: Jejich historie, kterou potom z nich napíší, byla co nejpravděpodobněji.
0: Jaká byla Kateřina Smutná, tehdy Havránková, jako dítko školou povinné v dějepise?
1: No, v dějepise excelovala, ale pan učitel si toho nějak nevšimnul a ve čtvrtletí v páté třídě mě dal dvojku z dějepisu a tím asi určil můj další osud.
0: To byla rána pro vás?
1: To byla pro mě taková rána, že já, taková hodná holčička, jsem si šla stěžovat, že je to nespravedlivé. Ale tak ono to opravdu bylo nespravedlivé. Pan učitel se zdravě rozčílil a potom mě několik let každou hodinu vyvolával. Ale potom už jsem tam měla samé jedničky, protože to byl takový boj. Já jsem si říkala, toho boha nebude, abych já dostala někdy dvojku z dějepisu.
0: Je láska k historii něco, co je dáno geneticky?
1: No, láska k historii ani ne, ale moje maminka a moje babička přišli z Vídně, kde ztratili svého syna a bratra, který byl popraven v Mauthausenu, a neustále o tom vykládali, neustále vzpomínali na toho Karlíka, na tu situaci, ve které byl, na tu situaci, ve které se mu to stalo. A potom maminka vzpomínala na svoje zážitky z vídeňské české menšiny a mě to vždycky strašně zajímalo. Já jsem to ráda poslouchala. To už byla taková ta zkušenost, která mě potom vedla dál.
0: Co z těch dějin jako dítě vás nejvíc fascinovalo?
1: No, české dějiny mě vždycky bavily nejvíc. Takže, ale bavilo mě taky, což asi není tak úplně obvyklé, vždycky se dívat, co se dálo okolo. Když jsem se učila nějaké konkrétní věci z českých dějin, tak mě zajímalo, co v té době bylo vedle nás, co bylo v Evropě obecně.
0: Tedy souvislosti.
1: Takže souvislosti, a to je dobře asi, protože každý historik musí souvislosti znát, a že mě to napadlo už v tom dětství, to jsem ráda.

0: Stříbrný vítr, podle Šrámka, to jsou ty touhy a sny naše, které se buď to uskuteční, nebo taky ne. Vy jste tu touhu být historičkou měla od jak těživa, nebo to přišlo až nějakým popudem?
1: Já jsem, ten popud, to byl ten můj pan učitel a já jsem vždycky strašlivě dováděla k úžasu svoje učitele, když se jenom tak ptali, co budeme v životě dělat, tak já jsem vždycky hrdě řekla, že budu studovat historii. A tak nebrali to tak úplně dobře, ale já jsem to hrdě říkala už v tom dětství. Ale já jsem sama nevěděla, co to je studovat historie, kde se historie studuje, jaké obory se tam mohou studovat, ale měla jsem zase štěstí, že jsem měla na gymnáziu svoji třídní učitelku dějepisu, která se ve mně zhlídla, protože jsem tam měla ty samé jedničky a protože to byla kamarádka paní Flodrové, tak si na mě zavolala paní Flodrovou a spolu se dámy domlouvali, že bych měla jít studovat historii a paní profesorka tvrdila, že já nemůžu jít na učitelský obor, že to by mě byla škoda, že musím jít někam, kde budu moct vědecky pracovat. A tak dámy rozhodly, že by bylo nejlepší, kdybych šla na archivnictví. Moje maminka ale byla taková praktická žena, takže archivnictví to jí nic neříkalo a já jsem musela obě ty paní přivést k nám, aby maminku přemluvili. Takže nakonec jsem na to archivnictví šla a nelituju to.

láska slouží, anebo my sloužíme jí. Kdo žízeň má, ten pije zlouží, a kdo má hlad, i kůru jí. My rozešli se tisíckrát v tom pokoji, kde páchne plyn a kde i dnes kolébka schází. Ty ztratil si chuť dobývat a já ze chuť tvých sladkých slin náš zvadlý květ už vypadl.

když strop se hroutí. Les vyhořel a je z něj prout. Ze srdce zbyl košíček s proutí. Čím zastavíme dravý prout? Já nebyla tvá jediná, ty znal si tolik jiných úst, kdo bez hříchu je.

ještě říct, my můžem před ní pokleknout, jen podívej, jak na nás kývá. Vždyť sami nezmůžeme nic, s ní můžeme tím proudem plout, tak pojď,

0: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si pozval Kateřinu Smutnou, ředitelku Moravského zemského archivu. Vaše setkání s Bohumírem, přiznám, je to váš manžel, taky archivář. Jak jste se potkali? V archivu, předpokládám.
1: Máte pravdu. Já jsem byla na praxi ve státním oblastním archivu v Zámrsku, to je archiv pro východní Čechy, a manžel tam už pracoval. Mm-hmm. Byl to jediný archiv, který měl volná místa, takže manžel toto volné místo jedno využil a tam jsme se při praxi seznámili, takže tam jsme se nějak zblížili a nakonec z toho bylo manželství.
0: A řekněte mě, v čem je ten archivář jako muž přitažlivý, když on přece bádá, je stále skloněn nad těmi materiály. Měl pro vás vůbec nějaký pohled nebo...
1: No, on byl v tom bádání přede mnou, protože on už měl praxi. Mm-hmm. A on, když suverénně překládal německé texty psané Kurentem, tak to byla hvězda pro mě.
0: Máte někdy nějaký spor archivní doma?
1: Tak spor spíš takový praktický. Manžel nerad dělá moc velké rešerše, protože si myslí, že každý si má svoje informace sehnat sám a já zase nutím všechny pracovníky, aby jejich rešerše byly co nejobsáhlejší, ne teda, že by tam vysloveně psali studentům odborné práce, ale aby je upozornili na literaturu, aby je upozornili, do jakých fondů se mají podívat, takže ta vstřícnost k badatelům, to není u nás totožné.
0: Váš manžel měl v práci taky problémy, co se stalo?
1: Ano, to byl ten nešťastný Zámrsk v 68. Tam několik mladých archivářů napsalo petici proti vstupu vojsk a měl to tam napsáno v tom papíru, když ho vyhodili z práce, nějak nabádal proti něco z nenávistí proti Sovětskému svazu nebo nějak tak podobně, tak ho vyhodili, protože archivy jsou pod ministerstvem vnitra, takže to byla taková kaňka, se kterou nezískal už žádné místo v oboru, takže 15 let pracoval v dělnických profesích.
0: Až co dělal?
1: Potom nejdřív dělal vany Brno Smaltu, takže byl u Lisu a vyráběl vany a posledních 5 let pracoval jako dělník k tisku.
0: Co to pro takového archiváře, pro kterého je ta profese vlastně velkou životní láskou, když najednou skončí a lisuje vany?
1: Je to hrozné, zvlášť když archiváři jsou většinou nepraktičtí a k takovým lisům nemají zrovna vztah, ale překonal to a potom byl rehabilitován a protože už jsme bydleli v Brně, tak přišel pracovat k nám do archivu, do Moravského zemského archivu a já jsem dostala certifikát, že ho můžu řídit.
0: Když takhle si uvaříte nedělní oběd, tak při tom obědu debatujete o tom, co obsahuje Moravský zemský archiv, nebo ne?
1: No, konkrétně v neděli po obědě manžel už kouká na hodinky, kdy už bude moct odejít do archivu bádat.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

to je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

0: Kateřina Smutná, ředitelka Moravského zemského archivu, je hostem Jaromíra Ostrého a pořadu Stříbrný vítr. Moravský zemský archiv tady v Brně dnes má novou budovu, my se k tomu ještě dostaneme, ale dřív pobýval v takových starých budovách, dokonce bývalých věznicích, někde na Cejlu, nebo kde to tehdy bylo?
1: Ano, ve věznici na Cejlu, to bylo naše největší brněnské pracoviště.
0: Docela dobrá atmosféra, ne?
1: To byla úžasná atmosféra. Nejenom proto, že to tam smrdělo, bylo to plné plísní, ale ještě, abychom tam nebyli sami, tak tam v 80. letech přibyli policejní psi. Takže největší zážitek byl vždycky, když padala mha a my jsme chodili po té dlouhé chodbě, tak slyšet, jak tam vije, nevím, 50 nebo 100 policejních psů, a bylo to tam velice stisňující prostředí, ale zase tam byla výhoda, že tam pracovali všichni neoblíbení pracovníci, takže jsme tam měli partu mladých archivářů, kteří tam byli vyobcováni jako že...
0: Sabá lepší společnost.
1: Ano, a takže musím říct, že po této stránce tam na ten Cejl mám i pěkné vzpomínky, ale já jsem teď nedávno jsem četla těsnohlídkovou povídku o tom, že byl navštívit nějakého vězně, když to byla věznice na Cejlu, a že tam viděl, asi tam taky byl v nějaké době, kdy padala mha, a na dlouhé chodbě se mu zjevila nějaká dáma, která měla v hlavě sekyru. Takže kdybych tam viděla ještě tu dámu, tak nevím, jestli bych byla schopna tam ještě dál pracovat, ale takovou dámu jsem tam neviděla, takže jsem tam pracovala v podstatě 20 let.
0: Já vám něco řeknu, já jsem v těch 80. letech pracoval v rozhlase jako režisér ozvučení pořadu, což spočívalo v tom, že když se točila rozhlasová hra, tak já jsem měl za úkol dodat hudbu scénickou a taky zvuky. A tehdy, už nevím, co to bylo za titul, jsme točili příběh z vězení a právě v té budově jsem byl natáčet zvuky vstupu do cely a taky kroky na chodby, a ti psi tam štěkali dole, čili kdybyste chtěla mít vzpomínku zvukovou na ta léta, tak vám ji mohu dodat.
1: Tak to budu moc ráda. Ale tady ten příběh, který říkáte, se tam tradoval. Tam si naše uklízečky vždycky na to vzpomínali, že byli v rádiu, že tam chodili v okovaných potech.

0: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si pozval Kateřinu Smutnou, ředitelku Moravského zemského archivu. A pojďme teď k tomu, řekněme, nejpodstatnějšímu ve vašem životě. Vám se podařilo jako málo komu postavit obrovskou novou budovu Moravského zemského archivu. To mě řekněte, jak jste na to šla? Jak jste vůbec sehnala souhlas politiků, tolik peněz, že ta budova skutečně dnes stojí a Brno se jí může chlubit?
1: No, ono asi na začátku toho je fakt, že já jsem archivář srdcem a že jsem prožila tolik problémů v tom pracovním zařazení, že jsem prožila cejl a že jsem k tomu archivu a k tomu archivnictví vůbec dostala takový vztah, který mě nutil, abych zapomněla na své pohodlí, abych zapomněla na své vědecké činnosti a abych se obětovala. Takže to byla opravdu ode mě oběť. To byla oběť a s tím jsem do té stavby šla. Navíc jsme měli obrovské štěstí, že já jsem věděla, když jsem nastoupila v roce 2000 do archivu na místo ředitelky, tak jsem věděla, že jediné nejdůležitější, co musím prosadit, je stavba budovy, protože to, v jakých podmínkách ty archiválie byly uskladněny a to, v jakých podmínkách museli archiváři pracovat, to už nebylo únosné. A my jsme měli 2/3 archiválí zhnilých a 2/3 archivářů měli astma, protože museli dýchat ty hrozné plísně. Nechali jsme si udělat takovou analýzu plísní, tak jsme tam měli 59 druhů plísní.
0: Prosím vás.
1: A teda vesměs karcinogenních. Samozřejmě proti tomu nebyla obrana. Takže to byl úkol číslo 1. A zrovna v tom roce 2000 byla na cejlu velká živelná pohroma, takže to, protože ten cejl nikdo nespravoval, tam nebyly žádné na opravy na střechách a tak, takže tam nějaká voda z dešťů tam zaplavila střechy. Ty střechy, jak byly špatné, tak ji pustili dovnitř, takže 1200 krabic archivních jsme měli mokrých a museli jsme to evakuovat, museli jsme to všechno vyklízet, museli jsme to sušit a podařilo se to všecko a tak tím začínal ten můj ředitelský život, no a potom už to šlo přes tu budovu a přes všechny další problémy, ale podařilo se.
0: Ředitelé to mají někdy těžké v tom, že musí k tomu kováři a tam to sehrát tak, aby kovář kývl. Ke komu jste musela jít?
1: No, já jsem nešla, oni spíš přišli.
0: Aha, tak to jste měla dobré.
1: Bylo to tak, že pan hejtman Juránek, který nás měl rád, který byl rád, že má Moravský zemský archiv ve své budově, pozval na výjezdní zasedání do Brna vládu, kterou vedl pan Špidla, a vláda navštívila třetí patro, kde jsme my měli Moravský zemský archiv, a navštívila jediné, co v tom třetím patře nebylo naše, a to je ten slavnostní sál krajského úřadu. Když jsem tuhle zprávu zjistila, jsem si říkala, to není možný, abych já z toho něco pro ten archiv nevytěžila. Tak jsem se domluvila s úřadem vlády, který dal do programu ministrům, že mají navštívit archiv. A my jsme číhali, čekali na chodbě, kdy uvidíme nějakého ministra, který opravdu přijde, a ono pořád nic. Až se potom objevil ministr Gross, který byl naším ministrem tehdy, a potom přišel opravdu i premiér Špidla. A premiér Špidla se tam začetl do kurentu německého. On
0: jako
1: byl historik.
0: Ono
1: to velice zajímalo, tak jsme mu tam nachystali nějaké archiválie, které ho předpokládali jsme, že ty ho určitě zaujmou. A ukázky i toho nejhoršího, co jsme měli na cejlu, aby viděli, jak to vypadá jinde než na té žerotince, protože na té žerotince to vypadalo ještě jakž tak dobře. A z toho byl opravdu zdrcen, když jsme mu říkali, že takhle vypadají 2/3 archiválí k dějinám Moravy, tak prohlásil, že jako premiér vlády nemůže souhlasit s tím, aby se takhle zacházelo s historickým dědictvím, a že udělá všechno proto, aby mě dal peníze na předprojektovou přípravu budovy.
0: Takže slib jste měla?
1: Slib jsem měla a schovala jsem si i článek s informací o tiskové konferenci, která ten den byla a kde to pan Špidla potvrdil.
0: A peníze nakonec přišly.
1: Peníze přišly a nemusela jsem je nějak urgovat, opravdu přišly. A já jsem na rok 2004 dostala peníze na předprojektovou přípravu, to znamená na všechny veřejné zakázky a na všechny ty práce, které předcházely projektování, a všechno se to nakonec podařilo a my jsme mohli v roce 2005 odkryt zeminu.
0: Ale řekněte mě jednu věc, vy taková křehká dáma, a postavit takový obrovský barák. Vy jste měla někdy nějakou zkušenost, aspoň přestavovala jste byt nebo něco?
1: Ne, já jsem neměla žádnou zkušenost. Já jsem měla jenom zkušenost se sebou, že si musím taky veřejnou zakázkou sehnat manažera. Takže jsem měla firmu, manažera, která mě pomáhala a které vděčím za to, že všechno dobře dopadlo a že je ta stavba naprosto perfektní po všech stránkách. Ale všechny ty otěže stavby, ty byly na mě, protože jsem byla zadavatelem stavby. Takže jsem chodila na každý kontrolní den, což normálně investor nedělá, a byla jsem na stavbě v podstatě každý den. Takže takhle jsem začala stavět.
0: V čem je Moravský zemský archiv výjimečný?
1: Moravský zemský archiv má úžasnou historii, úžasnou historii. On je první svého druhu v Habsburské monarchii jako instituce, protože archiv byla truhla, ve které byly písemnosti, ale ten měli kláštery, ten měli šlechtici, ale nebyly to instituce. Ale šlechta na Moravě si přála, aby se zpracovaly komplexní dějiny Moravy. A za tímto účelem si sehnala pana Antonína Bočka, kterého císař udělal zemským historiografem a dostal za úkol, aby ty moravské dějiny zpracoval. Ale Boček vysvětlil těm svým donátorům, že nemůže zpracovat dějiny, když nemá z čeho. Tak jim vysvětlil, že napřed musí mít prameny, aby z těch pramenů mohl psát. A takže mu obstarali okamžitě titul zemského archiváře a udělali mu instituci. To bylo v roce 1839. Takže loni jsme měli 175. výročí.
0: Co všechno v Moravském zemském archivu člověk může najít?
1: Můžete tam najít vše, co souvisí s dějinami Moravy po stránce politického vývoje, justičního, finančního. Máme tam velkostatky a ústřední zprávy šlechtického majetku, máme tam rodinné archivy šlechty, máme tam církve, církevní fondy, fondy zrušených klášterů a deponované fondy těch stávajících klášterů. Takže vše pro dějiny Moravy máme u nás.
0: Pro vás osobně, co je v tom archivu nejcennější?
1: No, to jsou podnikové fondy, které jsem v 90. letech soustředila z podnikových archivů podniků, které se privatizovaly. Takže soustředila rovná se zachránila. A v těch podnikových fondech byly fondy majetkových podstat, ze kterých vznikly národní podniky, to znamená fondy z 19. století, fondy těch původních firem, které postupně vznikaly. Skončilo to až tím posledním koncernovým podnikem, který byl privatizován. Takže je to 14 kilometrů a ku podivu se do toho hodně chodí, protože ty privatizované firmy teď zhání trhy v Jižní Americe, předtím v Rusku, a potřebují na něco navázat. Takže chodí k nám a ošetřují si informace o tom, jak ti státní předchůdci tam působili, aby na to navázali. Takže nedá se říct, že by to byla jenom historie, ale ono to souvisí i s ekonomikou.
0: I s budoucností.
1: A ono vůbec, ty archiválie nejsou jenom pro historiky, ale oni jsou využívané pro řadu oborů.

0: rodině a o jejím životě něco dozvědět, ale tak to dělají všechny archívy, protože všechny archívy státní oblastní nemají matriky. Matriky, to jsou základní pramen, kde se dozví každý uživatel, jak se jmenovali jeho rodiče, prarodiče, protože tam jsou vždycky matka, matky a otec, otce, a kde bydleli, což je rozhodující, protože se tam dozví číslo domu, ve kterém bydleli, a samozřejmě obec a farní úřad. V roce 1949 byly matriky zestátněny a proto nemusí nikdo běhat po farních úřadech, ale všechno má soustředěno v těch sbírkách matrik ve státních archivech. A nejenom, že by tam musel přijít do badatelny, ale dokonce jsme vyšli badatelům vstříc a máme to na webu. Takže každý státní oblastní archiv a samozřejmě zemské archivy, my a Opavský, máme matriky k dispozici, takže může každý z domů bádat a najít si ty svoje předky, tu linii hlavní, kterou potom může v archivu obohatit o ty další informace, které v matrikách nejsou. My máme třeba katastry. Katastry jsou úžasný materiál, protože tam je to o tom, jaká ta rodina, jak byla finančně na tom, čím se zabývali ti jednotliví členové toho rodu a kolik měli dětí, samozřejmě všechny informace, dokonce ve vceňovacích operátech najdou i kolik měli slepic a kolik měli děveček, kolik měli, jaké měli služebnictvo.
1: Tam je spousta zajímavých. Takže já jsem jednou pátral, paní ředitelko, a zjistil jsem, že jeden známý z obce na Vysočině, kde se narodil můj tatínek, tak jeho nějaká předkyně musela být ze star, aby se mohla vdát. Tak jsme se tuhle potkali, já jsem říkal, ty mě nic neříkej, ten tvůj předek. Co tedy bych měl konkrétně udělat, když třeba vím, znám samozřejmě datum narození svých rodičů, místo narození, přijdu k vám a to mě stačí?
0: Nemusíte chodit k nám, i když je to poprvé lepší, protože samozřejmě musíme mít software, kterým ovládáme tu databázi těch matrik a tu se musí člověk naučit. Takže když je zájem, tak my děláme takové semináře, kde během hodiny a půl naučíme ty zájemce, jak se pohybovat v tom, co máme na webu. Takže když by někdo z posluchačů měl zájem, tak stačí, když se podívá na naše webové stránky a tam uvidí termín, ve kterém se pořádá seminář za tímto účelem. Jinak je dobré, když se začíná od nějakého křestního listu. Takže najít si křestní list svého nejbližšího předka a tam už se dozví ty 4 generace, které následují potom směrem dozadu, a z těch už se potom rozvíjí celý ten rozrod dál a ten základ v tom křestním listu je to nejdůležitější. A jinak se skáče tak po 20 letech, protože se říká, že v průměru po těch 20 letech byly ty další děti na světě. Takže je to strašně zajímavé a samozřejmě každý, kdo začne se tímto oborem zajímat, tak ho to chytne, protože to je úžasná euforie, když něco najde. A to potom, když zažije člověk tuhle euforii, tak jde dál, nutně ho to nutí. A to je euforie, kterou zažije každý historik. No, každý, kdo u nás něco najde, tak má stejnou euforii v té jiné oblasti, kterou právě studuje.
1: Jak hluboko do historie toho rodu se můžeme dostat?
0: No tak ty matriky nejsou úplně daleko, ale většinově, když se najdou prameny, tak do 16. století určitě ano.
1: Jestli pak jste skákala do své vlastní historie, paní ředitelko.
0: Já jsem neskákala, já jsem dostala svůj rodokmen k narozeninám.
1: To se dá i takhle koupit?
0: Ne, ale mě naši pracovníci to dali jako dárek.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý a také ředitelka Moravského zemského archivu Kateřina Smutná. Co vás těší v tomto světě, paní ředitelko? A co vás naopak zvedá ze židle?
1: No tak těší mě to, že jsou pořád ještě mladí, kteří mají o historii zájem a kteří si nemyslí, že se historie dá hledat na internetu. Takže máme plný dům, ten nový, praktikantů, studentů, kteří z vlastní vůle, aniž bychom je museli platit, protože to bychom neměli z čeho, k nám chodí na praxe, aby si sehnali od nás papír, že u nás na té praxi byli, a tam je pověřujeme různými úkoly a učíme je tam tu archivní praxi, a oni se ukazují, že je to opravdu baví, že to nestudují jenom aby něco studovali, a ty nejlepší potom si poznamenáváme, a těm, když se naskytne vhodná doba a máme volné místo, tak ty si potom bereme k nám. A tak to mě těší. Těší mě, že to archivnictví ještě pořád žije a že ještě pořád má někdo snahu dělat tu historii zodpovědně a používat na její studium prameny.
0: A to, co vás zvedá z té židle?
1: No, to, co mě zvedá ze židle, to je ten protipól, protože já jsem archivářka srdcem, já jsem si zažila ty škaredé doby na tom Cejlu a já jsem taková vykrystalizovaná a proto mám to archivnictví ráda. A nemám ráda ty kolegy, kteří berou archivnictví jako zaměstnání a pořád se dívají na to, že mají méně, než kdyby byli někde jinde v jiném oboru, tam, že by měli lukrativnější zaměstnání, a pořád prostě hodnotí tu svoji profesi nějak tak, jak se mi to nelíbí. Takže já nemám ráda archiváře zaměstnáním, já mám ráda archiváře srdcem.
0: To je i váš manžel konec konců.
1: No, můj manžel, ten má to srdce obrovské.
0: Jste šťastná?
1: Jsem, protože si myslím, že jsem tomu archivnictví hodně dala. Hodně vzalo i mě, protože zdravotně se to nedalo zvládnout úplně bez následků. Ale jsem ráda, že ten můj boj s archivnictvím skončil dobře a že nebyl marný.
0: Kateřina Smutná, ředitelka Moravského zemského archivu, byla hostem Jaromíra Ostrého a pořadu Stříbrný vítr. Moc děkujeme za návštěvu, ať se daří.
1: Děkuji.
0: Mějte se moc hezky.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zubycení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatí. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

To nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč na starý hřbitov,

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Meteor.
2: Populárně vědecký magazín.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Další prázdninový meteor je tu.
4: Při jeho poslechu vás vítají Kateřina Březinová
3: a autor pořadu Petr Sobotka. Putování po jeskyních.
4: Dnes jeskyně Punkevní.
3: Co nám čistí plíce?
4: Atom a alchymisté.
3: Velký podmořský souboj.
4: S neandrtálcem opatrně. Aneb, co jsme se učili ve škole a už to není pravda.

0: Léto tráví meteor v jeskyních. Dnes se vydáme do Moravského krasu. 5 minut jízdy autem od okresního města Blanska jsou 2 soustavy jeskyň, Kateřinská a Punkevní. Do Punkevních jeskyní dnes nahlédneme.
1: No, navštívil jsem je ještě jako kluk asi v polovině 80. let a dodnes si pamatuji, jaký to byl zážitek. Mnoho krápníků, největší propast a především plavba po podzemní řece.
0: Naši cestu do Punkevních jeskyní bude komentovat jako vždy ředitel správy jeskyní České republiky, geolog a speleolog dr. Jaroslav Hromas.
1: Tak já se teď přesunu do jeskyně a nechám to na vás, Kateřino.
0: Bez obav. Pane Hromasi, kdybyste vy měl přivítat návštěvníky v Punkevních jeskyních, co byste jim řekl?
2: Vítejte v nejatraktivnější, nejpozoruhodnější, nejslavnější a tím také nejnavštěvovanější jeskyně České republiky. No řekněte mi, v které jiné jeskyni se projdete obrovskými domy s krápníkovou výzdobou, vyjdete na dno mohutné propasti a z podzemí vyjedete na lodičce po podzemní řece. Pak si stoupnete do lanovky, vyjedete na krasovou plošinu a ze 2 vyhlídkových můstků se podíváte do hlubiny na místo, kde jste před hodinkou ještě stáli.
0: To zní moc lákavě. Petře, jste v jeskyni? Můžeme jít dál?
1: Ano, jdeme asi po stech schodech, kterým tu říkají infarktové. Už vím proč. Prošli jsme předním domem kolem zrcadlového jezírka a míříme k Reichenbachově domu. Kromě nádherných krápníků jsem si všiml 3 čar se 3 letopočty. Právě o nich začíná mluvit naše průvodkyně.
3: Při stoupání jste si dole mohli povšimnout 3 tabulek s letopočty 1917, 1938 a ještě níže u schodů 2006. Tyto tabulky ukazují, kam až sahala říčka Punkva při jarních povodních v těchto letech. To znamená, že prostory, které jsme společně procházeli, byly zaplavené.
0: Mohou povodně nějak jeskyním ublížit? Přeci je v nich stejně vlhko a voda. Vadí povodně nebo nevadí?
2: Jak to vezmeme? Z našeho lidského pohledu samozřejmě ublížit jeskyni mohou. Pro nás je to živel, který nám přemisťuje sedimenty v jeskyních, zanáší nám chodby, eroduje nám sintry, eroduje krápníkovou výzdobu. V podstatě pro nás je to škodič, ale z hlediska krasového cyklu, krasového procesu, tak povodně jsou součástí toho procesu. Jo? Takže to, co se kolem nás děje, to je jenom malým takovým zlomkem, pár vteřinkama v geologických hodinách vývoje jeskyní. Naprosto přirozeným procesem.
1: Přesouváme se do zadního domu, kterým vedou strmé schody a kde je mnoho krápníků. Řada z nich má své názvy, jako například tyto 2.
3: A naše nejznámější dvojice krápníků stalaktit Jehla, stalagmit pod Jehlou. Jestliže se domníváte, že tyto 2 krápníky se v brzké době spojí, tak já vás bohužel musím zklamat. Už se tomu tak nikdy nestane, protože došlo k posunu jeskyních pater. Tím se zamezil přísun vody do stalaktitu a ten nám vyschl. Samozřejmě, když nemůže růst stalaktit, tak ani stalagmit pod ním, protože na něj nestéká voda. A protože si jsou tak neuvěřitelně blízko a přesto se nikdy nespojí, dostali od nás romantický název Romeo a Julie.
0: Opravdu se nikdy nespojí, pane Hromasi?
2: Pokud se neobnoví přítok vody v trhlince ve stropě, tak se samozřejmě spojit nemohou, protože voda, krasová voda, která je roztokem, tak je podmínkou života a podmínkou růstu krápníku. Ovšem krápník roste stovky tisíce let a vyskytují se v té době i periody bez vody. Takže není vyloučeno, že za nějakou dobu opět se obnoví přítok vody na ty krápníky, no a pak se osud milenců naplní.
1: Jsme v malém, ale hezkém domu u Anděla. A teď se vydáme k očekávanému místu.
3: Nyní budeme pokračovat pokračovat 90 metrů dlouhou, uměle vystřílenou chodbou, která vede téměř na samotné dno propasti Macocha. Chodba původní, které si můžete povšimnout nalevo od ní, tak ta musela být z bezpečnostních důvodů roku 1979 zasypána. Hrozilo tam zřícení stropu.
0: Opravdu se musela zasypat? Nešlo ji třeba nějak vystužit?
2: Tehdy to bylo rozhodnutí geotechnického průzkumu. Ta chodba totiž sledovala geologický zlom, dislokaci, a její strop přecházel vysoko do takových puklin, kam se v podstatě ani nedalo dosvítit ani vylézt, a tam odtud se občas uvolňovaly velký kameny nebo sjížděly i skalní bloky. Takže usoudilo se tehdy, že ani pevná důlní výstuž by nezajistila absolutní bezpečnost návštěvníků pod těmito stropy.
1: A jsme venku. Novou chodbou jsme se dostali až k Macoše, na její dno. Denní světlo po půl hodině ve tmě trochu pálí do očí, ale zvykáme si. A rádi, je to impozantní pohled.
3: Jak jste si zajisté všichni všimli, došli jsme téměř na samotné dno propasti Macochy. Propast Macocha je hluboká 138,5 metru a vznikla prolomením jeskyního stropu obrovského dómu. Zřícený materiál zatarasil říčku Punkvu a tak nám vznikla dvě jezírka. Jezírko horní hluboké 16 metrů a jezírko dolní, i když vypadá jako větší louže, má neuvěřitelných 50 metrů. A je propojeno vodním sifonem s říčkou Punkvou, po které za chvíli poplujete.
0: Co se dnes ví o vzniku Macochy, pane Hromasi?
2: Tak na vznik Macochy je několik názorů, ale převažuje ten, že v podzemí byl obrovský a poměrně velmi vysoký dom, nad kterým ovšem na povrchu se vytvořil zase velmi hluboký závrt. Bylo to proto, že tím místem probíhá geologický zlom, říkáme mu macošský, a po jeho stranách byly vápence velmi narušené. A navíc tím propadem zřejmě se propadal do podzemí nějaký dnes už neexistující vodní tok. No a postupně opadávaly stropy toho domu, hornina se narušovala, až jednou došlo k takové totální katastrofě, kdy se propast prořítila. Předpokládá se, že to bylo v předposlední době ledové. To může být kolik? 120 tisíc, 150 tisíc let. Ostatně před chvílí jste prošli jedním takovým vysokým domem, říkáme mu Reichenbachův, a je to dom, o kterém taky předpokládáme, že jednou v geologické budoucnosti se jeho strop prořítí.
1: Z vyhlídky nad námi na nás mávají turisté a nás zajímá, kde se vzalo jméno Macocha.
3: Pověst pochází ze 17. století. V nedaleké obci Vilémovice žil vdovec se svým malým synkem Janíčkem. Aby malý Janíček nevyrůstal sám bez maminky, rozhodl se mu otec přivést domů nevlastní matku, tedy Macechu, ještě v tehdejším staromoravském nářečí Macochu. Nevlastní matka malého Janíčka neměla ráda a poté, co se jí narodil synek vlastní, rozhodla se malého Janíčka zbavit. Jednoho krásného dne jej vylákala na sběr lesních plodů. A když přišli k propasti a malý Janíček se nedíval, tak ho svrhla dolů do propasti. Ovšem on měl velké štěstí, zachytil se větví stromů rostoucích při propasti a plakal tak nahlas, že ho slyšeli dřevorubci pracující nedaleko odsud. Pomohli mu nahoru a jakmile tu zprávu pověděli ve vesnici ve Vilémovicích, obyvatelé se rozhodli Maceše učinit to samé. Vytáhli ji z chaloupky, kde se skovávala, přivlekli až k propasti a také za trest svrhli dolů. Ovšem Macecha už takové štěstí, jako malý Janíček, neměla, dopadla na samotné dno. A od těch dob se bezejmenná jáma nazývá Macocha.
0: Je tohle jediná verze, nebo jsou i jiné pověsti?
2: Já jsem nečetl ani jsem neslyšel jinou verzi, ale vím, že už ze spisku řeholníka, který se jmenoval Martin Alexander Vixius a sepsal v roce 1663 brožurku o Křtinském údolí, tak už z toho spisku vyplývá, že se jedná skutečně o pravdivou událost s tou macochou. A tuhle informaci potom do literatury uvedl historiograf Švoj v roce 1793. A toho už se chytila celá řada různých autorů a známe teďka pověst o macoše v nejrůznějších poetických zpracováních.
1: Pohled z macochy nahoru je jistě stejně úžasný jako ze zhora dolů.
3: Propast macochu si můžete zhlédnout ze dvou vyhlídkových můstků. Můstku horního, který odsud nejde vidět, protože je za skalním převisem, a můstku dolního, který je přímo před vámi ve výšce 92 metrů. Z těch míst v dřívějších dobách badatelé a dobrodruzi podnikali první sestupy na dno propasti. Úplně první historicky doložený sestup podnikl mnich minorického kláštera v Brně, Lazar Chopé, do roku 1723.
0: I nahoře se vybírá vstupné? A je to tam nějak zabezpečeno? Přeci jenom občas slýcháme o sebevrazích v macoše.
2: Vyhlídkový můstky nad macochou jsou déle než 100 let a za tu dobu opravdu byla období, kdy se tam skutečně vybíralo na těch můstkách a jedno z těch období bylo docela i nedávno. I když oba ty můstky jsou ve správě naší organizace, tedy správa jeskyní a za státní peníze jsme oba zrekonstruovali, tak se našel podnikatel, který si pronajel pozemek před můstkem a vybíral po nějakou dobu nezákonným způsobem jakési mýtné. No a co se týče sebevrahu, to je moc smutná historie propasti. Ona má úžasně magickou přitažlivost, ta propast. A bohužel pro některé slabší povahy je ta přitažlivost osudná. Zajímavý je, že před objevem punkevních jeskyní ve Vilémovicích v sousední vesnici byla dokonce živnost takzvaných vynašečů nebo štíků z macochy.
1: Ze dna macochy jsme se vydali na očekávanou plavbu po řece Punkvě. Chvíle čekání, až pro nás připlují tři loďky, nástup do loďky, rozloučení s průvodkyní a slova se ujímá náš svérázný kormidelník a průvodce v jedné osobě.
4: Takže dobrý den, vás vítám na naší polovné a úplné řece Punkvě. Podobná je říkáme, protože tady občas nějaká plavba kezu. A ta je úplná, protože nikdo dopředu neví, která loď, kdy a kde to bude.
0: Škoda, že vtipného pana průvodce rušíš plouchání vody. Petře, nemohl byste si prosím vás sednout k němu trošku blíž?
1: Máte pravdu. Takže já si přesedám s mikrofonem k našemu průvodci a co nám řekne dál?
4: My už se dostáváme na první jezírko plavby, jmenuje se Černé podle zabarvení vápence. Otvory nad námi jsou komíny vysoké asi 40 metrů a červená díra přímo proti nám je vchod do pekla. Hloubka vody v těchto místech ještě malá, pohybuje se kolem 1 metru, ale nebojte se, bude hůř. My už zatáčíme pod nejvyšší komín plavby, jmenuje se Spirálový, jeho výška je 68 metrů. Ani on na povrch nevede, protože nad námi je 140 metrů neuvěřitelně nestabilního vápence. No aby nám ta hromada kamení nespadla do klína, tak ji drží pohromadě dvě obrovské železné konstrukce. Jedna je vpravo, druhá vlevo.
0: Pane Hromasi, jak došlo k tomu, že právě v punkevních jeskyních se pluje na loďkách? Voda, jezera, řeky jsou přeci v mnoha jeskyních.
2: Doslova vzato, iniciátor objevů a iniciátor zpřístupňování punkevních jeskyní Karel Absolon tady vytvořil velmi pozoruhodné podzemní vodohospodářské dílo. Na podzemním toku Punkvy jsou chodby, které jsou naprosto volné, jejich stropy jsou vysoko nad hladinou, ale jsou tu taky místa, kde stropy jdou hluboko pod hladinu, takzvané sifony. Nejhlubší z nich se nazývá Zlý sifon a tam šel strop až do hloubky kolem 40 metrů. Takže Absalon, který chtěl dosáhnout jedné volné hladiny od vývěru až ke dnu macochy, aby tam mohly jezdit lodičky, tak musel nechat sestřelovat místy stropy těch sifonů, aby udělal volnou cestu. A nad tím zlým sifonem dokonce nechal prostřílet tunel. Tam protéká Punkva tunelem. Návštěvník běžný si toho ani nevšimne. A aby udržel stabilně hladinu té Punkvy pro ten lodní provoz a původně už i pro ty objevitelské a zpřístupňovací práce, tak nechal navíc vyrazit z punkevních jeskyní 400 metrů dlouhou odvodňovací štolu, která do dneška odvádí část vody z Punkvy, z podzemí, a nám tak pomáhá udržovat hladinu v průběhu roku pro normální lodní provoz.
1: Na lodi je to skvělý zážitek.
4: No a my už plouváme do chodby, jejíž pravá stěna byla po miliony let modelovaná říčkou Punkvou. Než to stěna levá v roce 1933 během několika sekund dynamitem. Původně zde byla chodba široká asi 70 cm, hluboká až 17 metrů. Po ostřelení talavé stěny se ale kámen nevyvážel, nechával se klesat ke dnu. Takže pod lodičkou máme asi 10 metrů kamení, 6 metrů utopených návštěvníků a opět pouhý 1 metr vody. Z pravé strany přichází veskrze přírodní chodba dlouhá asi 60 metrů, zakončená sifonem. A už dlouhá léta se jí říká metro. No a na rozdíl od našich pražských kolegů, kteří mají vodu jenom občas, my zde máme vodu celoročně a nikde se s tím nechlubíme.
0: S takovýmhle průvodcem to rychle uteče, i když je plavba dlouhá skoro půl kilometru. A pokud si dobře vzpomínám, dříve v punkevních jeskyních byly jiné lodě než dnes a s nasazením nových byl problém.
2: Protože tehdy správa jeskyní si dala podmínku, že oproti těm starým lodím tam musí být zachovaný počet 20 osob na tu loď, ale byly nové normy pro lodě, že ta loď musí být nepotopitelná a nepřevratitelná, na rozdíl od těch starých lodí. Takže těm konstruktérům ty lodě vyšly o něco delší a širší. A teď se ukázalo, že ty lodě neproplujou celou tou vodní plavbou. Jo. To bylo před 30 lety. Jo. A teďka, co s tím? Teďka začala válka ochranářů. Nedovolíme vám rozšiřovat na Punkvě jakýkoliv prostě místa. To jedině trhacíma pracema, že jo? Jinak ne, jinak tam tu skálu nedošíříte. A druhá strana, no jo, ale tady už nám postavili první loď, staví se druhá, staví se třetí a každá loď byla bratru téměř za milion korun. No tak dopadlo to tak, že se potom prosadilo takový jemný rozšíření a naštěstí to dopadlo tak, že se zpravidla rozšiřovala místa, která už rozšiřovala Psalon. Jo, takový zatáčky, kde už ty starý lodě měly problém, takže se tam ještě přibralo, nebo ten tunel a tak.
1: My plujeme dál a stále se máme na co dívat.
4: Teplota vody se celoročně pohybuje kolem 8 stupňů Celsia. Ve vodě se nám prohání hejna pstruhů. Všichni tři dohromady mají asi metr na délku. Černá díra napravo od nás, to je nepovedený pokus, jak se odsud dostat na macochu. Chodba je dlouhá zhruba 100 metrů a v celém vědeckém světě je známá tím, že vůbec nikam nevede.
0: To hejno pstruhů mě vede k otázce, odkud a kam řeka Punkva jeskyní teče.
2: Punkva vzniká hluboko pod ostrovskou plošinou v nové amatérské jeskyni. A sice ze dvou přítoků. Od sloupu přitéká Sloupský potok ze sloupsko-šošovských jeskyní a od Holštejna přitéká takzvaná bílá voda z propadání nové rasovny. Nové amatérské jeskyně se spojují. Donedávna jsme to místo prakticky neznali. Znali jsme, až když se Punkva poprvé objevuje na světle na dně Macochy v Macošských jezírkách. A potom protéká punkevními jeskyněmi, že tam jezdíme na lodice, a vytéká vývěrem do Pustého žlebu.
1: Tedy člověk si musí na loďce dávat dobrý pozor a uhýbat skále, ale ten zážitek za to stojí.
4: No a před námi první ze 4 pohádkových jezírek. Hloubka opět kolem 12 metrů, napravo na stěně bude hlava Krakonoše. Přímo proti nám dole na skalní výběžku je hlava Vodníka. Ten nám hlídá nejtěžší zatáčku plavby, takže vpravo pozor na ruce, vlevo na hlavy. No a my jsme prosvištěli zatáčku smrti a pomalu se rozjíždíme na druhé pohádkové jezírko. Tady je hloubka kolem 8 metrů. Napravo nahoře na stěně proti nám osvětlený sintrový povlák připomíná leopardní kůži. Říká se mu také létající koberec, protože dokoliv na něj usedne, okamžitě sletí do vody.
0: Kolik generací bude mít šanci plavbu zažít? Myslím tím, jaká je geologická budoucnost Punkvy?
2: Tak pokud se budoucí generace, které přijdou po nás, budou k jeskyni chovat alespoň tak jako my, tak mají šanci si ji užívat ještě hodně a hodně dlouho. Ale pokud bych měl být geologickým prorokem, tak za pár set tisíc let nebo více zcela jistě si Punkva najde těmi vápenci moravského krasu jinou cestu, novou, anebo možná taky staronovou cestu. To už se v moravském krasu odehrálo na více místech.
1: Naše klikatá cesta pokračuje.
4: No a před námi dračí chodba, je to chodba, která byla nejméně upravena dynamitem, takže pozor na hlavy, pozor na ruce, zkrátka pozor na všechno, to se nejlíp pamatuje. No a tady je čtvrté pohádkové jezírko, tady naši plavbu na chvíli přerušíme, jak kolega odpluje, půjde se podívat do Masarykova domu.
0: Masarykův dom, co je v něm k vidění?
2: V tom domu je skutečně mimořádná krápníková výzdoba. Jednak je úplně bílá, místy až čirá, je tam velké množství stalaktitů, jsou tam mohutné bílé sintrové polevy, největší stalagmit má název Husův sloup. A v době, kdy byla tato část jeskyní objevena, tak tu bylo ještě mnoho tenkých, dlouhých krápníků brček. Ta už bohužel za tu dobu zpřístupnění vzala za své, ale nebyla to vždycky vina návštěvníků. Ta brčka totiž, když dosáhnou určité délky, tak vlastní vahou se odlomí a zřítí.
1: Z Masarykova domu zpět do loďky.
4: Rovná chodba před námi vznikla odstřelením sifonu v roce 1920. Práce nám tady provedli československí vojáci. Zde je hloubka kolem 6 metrů. Napravo bude poslední nejmenší jezírko plavby, to se jmenuje Vanklovo. Až sem se dostali první objevitelé už v roce 1857. Ovšem v té době odsud až ven byly ještě 3 malé samostatné jezírka, skály mezi nimi končily až pod vodní hladinou. No a v dálce odraz denního světla před vámi poslední šance, jak si u nás rozbít hlavy. Takže napřed vy, co sedíte na levo, si lehnete doprava. Aby vám to vpravo nebylo líto, tak si lehnete doleva.
1: Pane, jo, to je akrobacie.
4: No a protože jsme se vzájemně neutopili, tak vám ještě můžu říct poslední malé tajemství naší jeskyně. Říčka Punkva má totiž kouzelnou moc. Kdo se z ní pořádně napije, zaručeně proběhá celou noc. Takže to je od nás punkevních jeskyní všechno. Já vám děkuji za pozornost, jeskyně za návštěvu. No a těšíme se s vámi pod zemí moravského krasu opět někdy někde. Naschledanou.
0: A je konec. Kdo si to chcete zažít na vlastní kůži, máte šanci. Léto je sezóna jeskyní nejen v Meteoru, ale i co se týká otevírací doby.
1: Určitě stojí za to okusit tento svět v podzemí na vlastní kůži. Abychom vás motivovali k návštěvě, vyhlásili jsme letní soutěž a vy máte stále příležitost se zúčastnit a velkou šanci vyhrát.
0: V České republice máme 14 jeskyní zpřístupněných veřejnosti. Navštivte jich co nejvíce, máte na to čas do konce srpna. Požádejte při vstupu u pokladny o speciální razítko Meteoru. Pokladní vám ho dá na vstupenku.
1: O razítkované vstupenky ze všech jeskyní, které navštívíte, sbírejte a pošlete je potom najednou nejpozději 31. srpna poštou na adresu Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2. Nezapomeňte na sebe poslat i rychlý kontakt, tedy telefonní číslo nebo e-mail.
0: Nezáleží na tom, jestli jdete do jeskyně sami nebo s celou rodinou. Z každé jeskyně vám bude uznána jen jedna vstupenka. Kdo pošle nejvíce orazítkovaných vstupenek, tedy z nejvíce jeskyní, dostane se do finále.
1: Nečekáme, že někdo objede všech 14 jeskyní, to se snad ani nedá. Na vítězství tak bude stačit třeba, já nevím, těžko se to odhaduje, 4 jeskyně?
0: Každopádně 15 finalistů v doprovodu odborníka a také nás, moderátorů Meteoru, navštíví v sobotu 12. září amatérskou jeskyni. Ta je nejdelší jeskyní soustavou v České republice. Délka prozkoumaných prostor už přesahuje 40 kilometrů.
1: Má bohatou krápníkovou výzdobu. Není a nebude přístupná veřejnosti. Je průzkumným a výzkumným pracovištěm jeskyňářů. Určitě stojí za to se soutěže zúčastnit a amatérskou jeskyni navštívit.
0: Podrobnosti k soutěži najdete na webu Meteoru meteor.rozhlas.cz a najdete tam také fotografie ze všech jeskyní, které v průběhu léta navštěvujeme.
1: Přejeme hodně zážitků z jeskyní a budeme se těšit na vaše orazítkované vstupenky.

0: Sbírka citátů Jiřího Grigara je zpestřením každého meteoru.
1: Dnes nás čekají tajuplné černé díry, které jednomu astronomovi působily jisté potíže.
2: Dnešní citát pochází od britského fyzika Stipse, který se zúčastnil v roce 1976 mezinárodního sympozia v Belgii a tam připomněl výrok, který kdysi pronesl slavný britský astronom, astrofyzik Arthur Eddington. To byla jedna z největších osobností astrofyziky první poloviny 20. století, který se zejména zasloužil o to, že jsme pochopili vnitřní stavbu hvězd a připravil tak půdu pro objev termonukleární reakce ve hvězdách. A Eddington se ovšem zajímal také o teorii relativity, dokonce to byl člověk, který jeden z prvních pochopil velikosti Einsteinových myšlenek a byl průkopníkem popularizace teorie relativity. A pak najednou narazil na problém, který vyplývá z teorie relativity a který dneska docela dobře známe pod tím populárním pojmem černá díra. A černá díra je něco, co je obklopeno takzvaným Schwarzschildovým poloměrem, ten se dá spočítat velmi jednoduše, když známe hmotnost té černé díry, tak spočítáme snadno ten poloměr. Ta závislost je prajednoduchá, prostě vezmete tu černou díru, zvážíte ji, tedy změříte její hmotnost a vynásobíte ji tak, aby to bylo v jednotkách hmotnosti slunce. Čili jedno slunce nemůže být černá díra, minimální černá díra musí mít 3 slunce nebo víc. No a pak tu hodnotu, třeba 5 hmotností slunce, vynásobíte 3, dostanete 15 a to je poloměr Schwarzschildův poloměr černé díry v kilometrech. Takže to je velmi jednoduché, to je prostě opravdu jednoduchá násobilka. Ale Eddington s tím měl potíže. A to právě cituje Stipse, takže jeho výrok zní takhle. Když si Eddington uvědomil, jaké podivnosti obdrží při sféricky symetrickém Schwarzschildově řešení pro hroutící se hmotu, prohlásil: potřebujeme přírodní zákon, který zabrání hvězdám vyvádět takové hlouposti.
0: Takový zákon by se hodil spíš pro lidi.
1: Možná. Mimochodem, víte, co mají všichni lidé společného?
0: 2 ruce a nohy?
1: No, trefila jste se, kam mířím, k lidskému tělu.
0: Z toho pohledu toho mají lidé společného hodně. Co máte na mysli?
1: Každému z nás už někdy zaskočilo. Znáte to, kousnete třeba do rohlíku, drobeček omylem vdechnete a můžete se ukašlat.
0: No, už jsem za život prokašlala hodiny. Ale co drobnější částečky, na které nereagujeme kašlem? Ty proniknou až do plic?
1: Přesně nad tím jsem se nedávno zamýšlel. Rozpadají se v plicích, rozmáčejí se a dostanou se třeba do krevního řečiště?
0: No, já myslím, že v plicích určitě nezůstanou. To by měl člověk pár let po narození plné.
1: Zeptáme se tedy odborníka doktora Tomáše Venita z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
0: Co se stane s částečkou, kterou omylem vdechneme?
3: No v prvom rade ono to není omylem, vlastne tie častice sa nachádzajú všade okolo, to znamená, sú tam rôzne bacily, rôzne pily, v podstate hoci čo sa nachádza v tom vzduchu a vlastne tie častice sa systematicky do tých plíc dostávajú. No ale vlastne, pokiaľ by sme nemali ten očistný systém, tak vlastne by sa tie plíce čoskoro zanesli a vlastne neplnili by svoju funkciu. A práve kvôli tomu my máme na povrchu prúdušnice epitelové bunky, ktoré majú vlastne taký špeciálny typ struktúry, ktorá sa nazýva riasinka alebo žasinka. Tieto riasinky práve slúžia na to, aby došlo k zachyteniu tých nečistot a potom tomu spätnému návratu do ústnej dutiny.
1: Nečistoty zachytí už v prúdušnici žasinky. Jak si je máme predstaviť?
0: Třeba ako prachovku?
3: Není to úplně jako prachovka, ta nečistota se vždycky zachytí do vrstvy hlenu. To znamená, je to nějaký druh lepidla, který je na povrchu právě těch riasiniek a vlastně právě do tohto lepidla, do toho hlenu se vlastně ta nečistota zachytí. A ty riasinky samotné potom ten hlen posouvají a tím pádem vlastně posouvají i tu nečistotu.
1: Posouvají? Jak to dělají?
3: No ty riasinky, oni sú v prvom rade organizované, to znamená, že vlastne sa pohybujú rytmicky za sebou a tým pádom vlastne sú schopné v takých vlnách posúvať vlastne ten hlen zpátky do ústnej dutiny. V podstate vypadalo by to trochu ako mrskanie bičem. To znamená, pokiaľ by ste si predstavili 15 000 ľudí, ktorí súčasne mrská bičem, tak v podstate tak nejak si môžeme predstaviť ten epitel a vlastne ten pohyb tých riasiniek v tom epitelu.
0: Tisíce buniek namačkaných vedle sebe, synchronne se vlnící, si předávají nečistotu, dokud ji nepřesunou do úst.
1: Asi jako když rokový zpěvák na koncertu skočí do davu fanoušků a ti ho posouvají nad hlavami až zpět k pódiu.
0: To by mě zajímalo, jak rychle nás ty řasinky dokáží nečistot zbavit. Jak rychle s nimi pohybují?
3: Ten pohyb je vlastne na úrovni tej bunečnej je vlastne až 1 cm za minútu. To znamená, že dokáže pohybovať tými časticami 1 cm za minútu, čo v podstate v tom prepočte na naše rozmery by to bolo vlastne až 130 km za hodinu. To znamená v podstate auto jedoucí na dálnici.
0: Panečku, to je rýchlosť a od řasinek veľký výkon.
1: No, na své poměry se nás snaží zbavit nečistot v průdušnici co nejrychleji.
0: A navíc fungují neustále. Není to tak, že by se aktivovaly při vdechnutí nečistoty. Hýbou se bez přestávky, i když spíme.
1: A co když vdechneme větší částici, třeba ten drobeček z rohlíku, který jsem zmiňoval?
3: Pokud je ta častice větší, tak tam už potom většinou ta častice se nezachytí v tom hlenu a jde přímo do plic, kde vlastně přímo draždí jiný druh epitelu a tím pádem vlastně dojde k tomu vykašlevání už té konkrétní častice. To znamená, pokud by som vdýchol kusok jedla, kusok nějaké potraviny, tak to už pôjde prostě jiným systémem. Ten riasinkový epitel vlastně v té průdušnici je naozaj na zachytávání těch drobných nečistot.
1: Já jsem na úvod říkal, že způsob, jakým se člověk vypořádává s vdechnutými částečkami, mají všichni lidé stejný. Skutečně to funguje u všech lidí?
3: Tak pokud jde o zdravých jedincov, tak samozřejmě funguje to u každého zdravého jedinca. Bohužel tak jako pri každé jiné chorobe, aj tu nám může dojít k tomu, že některá část toho aparátu těch riasinek nefunguje a tím pádem dochází k nemoci. Tu nemoc my nazýváme ciliární dyskineze a v podstatě podle těch statistik to vyzerá tak, že jedno z 15 000 novonarozených dětí trpí touto nemocí. Bohužel ta diagnostika v Čechách ještě nie je natolik rozvinutá, aby jsme byli schopni zachytit všech těchto pacientů. No a co se týká té samotné nemoci, tak většinou jde teda o nějakou genetickou mutaci v nějakom géně pro proteiny, které se účastní tohto procesu. Například jedním z těch genů je prostě gen, který koduje protein dynein a právě ten protein dynein je přímo zodpovědný za pohyb těch riasinek. To znamená, pokud má člověk mutaci v genu pro tento protein, tak tento protein tím pádem nemůže fungovat tak, jako by mal. A ty riasinky vlastně ztrácejí možnost toho pohybu. Vlastně do současné doby bylo najdených zhruba 8 genů, které mohou být mutované a vlastně mutace v nich způsobuje tu ciliární dyskinezi.
0: Takže genetická porucha, vrozená vada. Člověk se s tím už narodí.
1: A nemá nic, co by dostávalo nečistoty ven z průdušnice. Jak se takovému člověku žije?
3: Ty riasinky môžu mať jednak zníženú hybnosť, nemusia sa pohybovať vôbec, takže vlastne na základe toho sa potom aj odlišuje ten život toho samotného pacienta, ale väčšinou, vo väčšine prípadov to teda vedie k celoživotnej fyzioterapii, k celoživotnému inhalovaniu vlastne nejakých špeciálnych látok, ktoré pomáhajú rozpúšťať ten hlen v plicích, takže v momentálnej dobe vlastne to nie je ochorenie, ktoré by sa dalo vyliečiť kompletne. Ide o celoživotnú diagnózu.
1: Co by sa dialo s človekom, ktorému nefungujú riasinky a nemá sa jak zbaviť nečistot v plicích?
3: Tak v prípade, že vlastne by sme nemali ten očistný systém, to znamená ten spôsob, ako vykašľovať tie nečistoty, ako ich zachytávať, tak v podstate všetky tie nečistoty by sa nám zanášali do plic. No a tie plice v konečnom dôsledku, tak ako pri fajčení, keď vidíte nejaké plice človeka, ktorý celý život fajčil, tak rovnako tak tie plice vlastne toho človeka s ciliárnou dyskinezií alebo vlastne s nejakou tou poruchou v tom pohybu riasiniek by vlastne boli zanesené, to znamená, by v svojej podstate boli úplne nefunkčné. A v podstate vo veľkom množstve prípadov to dokonca musí viesť ku transplantácii celých plic.
0: Nic príjemného. Sú alespoň nejaké dobré vyhlídky?
3: No, tak čo sa týka budúcnosti, tak jednou z možností by mohla byť genová terapia. Podstata tej léčby je v tom, že my vlastne nevytvárame liek na tú konkrétnu nemoc, ale my naopak vytvárame funkční DNA, daný gen, ktorý je mutovaný, sa vniesie späť do buniek a buniky vlastne na základe tejto DNA sú potom schopné tvoriť ten funkční proteín. Momentálne je to len v experimentálnom štádiu, čo sa týka ciliárnej dyskinezy. Nicméně už vlastne u niektorých nemocí to bolo úspešne používané a v podstate predpokladám, že to bude i budúcnosť pre túto nemoc.
1: Doufá doktor Tomáš Venit z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.

0: čeho se skládají věci kolem nás? Z čeho je všechna hmota?
1: Tahle otázka nutně musela napadnout i alchymisty, kteří se snažili s hmotou pracovat a pokud možno ji přeměnit na něco cenného či dokonce zázračného.
0: Kde se zrodila atomová teorie? O tom bude hovořit profesor Vladimír Karpenko z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v závěrečném dílu seriálu Naděje Vilákové, ve kterém nahlížíme do dějin alchymie.
2: Také výroba zlata. Ovšem mechanickou cestou. Řekni, jak to děláš.
3: Rozbím atom olova.
2: A daří se vám to?
3: Nedaří. Víte, ono záleží na tom, jak se do toho třískne. Ale já na to jednou přijdu.
2: Prosím. My zde máme jenom odborníky.
4: Skutečně se alchymisté ve svých laboratořích pokoušeli rozbít atom, tak jak jsme to mohli vidět v podání Josefa Kemra ve filmu Císařův pekař a pekařův císař? Jak vysvětluje profesor Vladimír Karpenko, tato představa je poněkud mylná.
5: Alchymisté se nikdy nepokusili rozbít atom, nemají se sebemenší potuchy o tom, že by mohly existovat jaderné reakce.
4: Jaderná reakce, jak už jsme si řekli v jednom z dílů našeho seriálu, by přitom byla možným způsobem, jak přeměnit neboli transmutovat obyčejný kov v cenný. O tom však neměli alchymisté ani potuchy. Správně však věděli, že pokud chtějí něco vytvořit, potřebují nejdříve vědět, z čeho se to skládá. K atomům však v tomto směru vedla dlouhá cesta a středověcí alchymisté se po ní vydali oklikou.
5: Zprvu ty představy byly postaveny na teoriích řeckých přírodních filozofů, že jsou jakési elementy, oheň, voda, země a vzduch, jejichž vzájemný poměr rozhoduje o tom, jaký ten kov je. A že je potřeba nějakým způsobem změnit poměr těchto elementů a z olova bude zlato.
4: Abychom však starověkým Řekům nekřivdili, první představy o

0: šly pomocí kladiva.
1: Metody, které měli alchymisté k dispozici, tak to bylo jenom v podstatě zvyšování teploty. To znamenalo, hmota se dala zahřívat, hmota se dala vařit, hmota se dala destilovat a hmota se dala žíhat. Čím vyšší teplota, tím víc se rozpadala samozřejmě.
0: Středověk vrcholil a postupně se objevovaly názory, že kovy jsou skutečně složeny z miniaturních částeček. Alchymisté je nazývali korpuskule a snažili se vymyslet teorie, z čeho jsou tyto korpuskule složeny. A tady se alchymisté opět obrací ke starým dobrým elementům.
1: Buďme konkrétní, máme zlato. Jsou tam korpuskule vody, ohně, země a vzduchu? Tedy čtyři typy, anebo je tam jeden typ korpuskulí, v kterých jsou ty elementy všechny najednou, že máme korpuskule zlata složené z ohně, vody, země a vzduchu.
0: Máte pocit, že se vám z toho trochu zamotala hlava? Ani alchymisté na tom nebyli lépe. Do téměř vědecké debaty se vložil jistý mnich Paulus z Tarenta, který na počátku 14. století šel na korpuskule trochu jinak.
1: On se nezabýval tím, z čeho ty korpuskule jsou, ale on soudil, že podle toho, jak jsou ty korpuskule velké, takový ten kov je.
0: Jeho uvažování v sobě obsahovalo jistou logiku, například co se týká zlata.
1: Zlato má velmi malé korpuskule, které jsou obrazně řečeno velmi nahuštěny k sobě. A on tvrdil, že když ty částečky jsou těsně vedle sebe, tak tam nejsou prakticky žádné mezery a nemůže tam nic proniknout. A tím vysvětloval to, že zlato je chemicky nesmírně stálé.
0: Na rozdíl od olova, jehož korpuskule jsou podle něj velké a mají tak kolem sebe spoustu mezer.
1: Takže když se olovo začne žíhat, tak oheň pronikne do těch mezer a rozbourá tu stavbu kovu a vznikne to, co se nazýval tehdy kalx, to jsou oxidy olova.
0: Na korpuskulární teorie alchymistů později navázali seriózní vědci, kteří se už nepachtili po receptu na výrobu zlata, ale snažili se proniknout do podstaty chemického složení prvků. Například na přelomu 18. a 19. století chemik John Dalton.
1: To byl naprosto geniální muž, který vlastně vystoupil s atomovou teorií, která je přijímána dodnes. Přičemž on ty atomy stejně jako jeho alchymičtí předchůdci, on je nikdy neviděl samozřejmě.
0: Předmětem Daltonova studia byly plyny.
1: Dospěl k závěru, že v plynu jsou ty částice velmi daleko od sebe. To je naprosto jednoduché. Vyšel z toho, že plyn se dá stlačit. Že jsou tedy odděleny velkými mezerami. Na druhé straně ovšem soudil, že pokud se k sobě přiblíží, tak atomy jsou k sobě přitahovány přitažlivými silami.
0: Jak vidno, jednu zásluhu nemůžeme alchymistům upřít. Nepodařilo se jim sice objevit recept na výrobu zlata, zázračného elixíru či kamene mudrců, ale za to položili základy chemie a fyziky, pro které jim jejich četné omyly musíme prominout.
2: V posledním dílu seriálu Naděje Vilákové o historii alchymie jsme se společně s profesorem Vladimírem Karpenkem dostali až k počátkům chemie a fyziky.
3: Tedy do fáze, kdy už první vědci pátrali po podstatě jevů, ne po chimérách, jako byla výroba zlata či zázračný elixír.
2: Ale právě díky zkušenostem nazbíraným při tomto marném hledání zázraků získala seriózní věda pro svůj vývoj pevné základy.
3: Ostatně seriózní vědě dlouho čelila velká část naší planety – oceány.
2: Předmětem mnoha sci-fi románů byly obrovské podmořské příšery potápějící celé lodě.
3: Teď ale vědci zjistili, že takový souboj dvou obřích mořských obyvatel skutečně probíhá.
2: Více už Vlado Ríša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1.
4: Kalmar Hamiltonův, neboli, jak se normálně říká, krakatice obrovská, žije v temných mořských hlubinách, a to v blízkosti Antarktidy. Vědci se o jeho přítomnosti v našem světě dozvěděli kolem roku 1925, potom co jeho zbytky našli v žaludku uloveného vorvaně. Je to opravdu impozantní tvor. Měří na délku 2,5 metru, a to bez dlouhých chapadel, která mohou měřit až 20 metrů. Váží půl tuny. Otázka byla, ale čím se živí? To byla dlouhou dobu záhada.

0: Rybáři občas pozorovali útoky těchto kalmarů na chycené ryby druhu Dysostychus mavsoni. Tahle největší antarktická ryba dorůstá délky 2 metrů a váha se pohybuje až do 200 kg. Vědce napadlo, jestli se kalmar Hamiltonův neživí právě těmito kapitálními rybami. Na palubách rybářských lodí prohlédli asi 8 tisíc ulovených ryb a na mnoha z nich našli stopy po kalmařích chapadlech a nebo po stisku zobákovité tlamy. Detailní prohlídka ryb však ukázala, že oni neprodávají svoji šupinatou kůži moc lacino. V jejich žaludcích se našly nejen části chapadel, ale taky celé kusy kalmařích těl. Ryba je totiž 100 kalmara ulovit. Hluboko pod hladinou antarktických moří se tady odehrávají drsné boje, jejichž vítěz není předem daný.
1: Souboje mořských příšer se tedy nakonec možná dostanou do učebnic, tedy pokud to tam někdo zapíše.
2: Ano, učebnice. Zkuste si říct kteroukoliv učebnici starou 50 let a často ani nemusíte být odborníkem, abyste našli, co už neplatí.
1: Aktualizace učebnic ale není nic snadného. Není možné tam bezhlavě psát nejnovější objevy. Věda potřebuje čas. Co kdyby se objev nepotvrdil?
2: Sledovat nové učebnice jistě většina posluchačů Meteoru nestíhá, ale možná si rádi poslechnete o tom, co jste se ve škole učili a už to není pravda.
1: Přesně na toto téma si připravila seriál Tereza Burianová.
2: Dnes nás bude zajímat pračlověk, nebo opočlověk, či snad neandrtálec.
1: S těmito pojmy se v učebnicích dost žonglovalo.
3: Křapko, všechno vidím, i když tady nejsem.
4: Má pravdu ten chlapec.
3: A nyní si napíšeme takový průzkumný diktát.
4: Tam zdá se zvěst, že ma nehlásí.
5: Ticho a sednou.
6: Již před dávnými věky žil na zemi předchůdce člověka, kterého nazýváme opočlověk. Opočlověk se vyvinul z nižších druhů živočichů. Žil ještě v houfech, podobně jako některé druhy zvířat, například opice. Původně se pohyboval po všech 4 končetinách. Od zvířat se odlišovali opolidé tím, že se snažili vzájemně se dorozumět, například v případě hrozícího nebezpečí. Byly to různé druhy skřeků, vyjadřujících výstrahu nebo upozornění, strach nebo radost a jiné pocity. Byly to první náznaky vyjadřování jednoduchých myšlenek. Tak se postupně vyvíjel z opočlověka pračlověk.
7: Právě touto kapitolou začíná učebnice dějepisu pro 2. ročník základních škol z roku 1962. Děti sice nezatěžuje termíny jako habilis, ergaster nebo erectus, ale podává hodně zjednodušený obraz a notně vágní a zastaralé pojmy. O jejich přeložení jsem požádala antropoložku Lindu Hroníkovou z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.
8: Opočlověk je spíš synonymum běžně pro homo erectus a tahle termín se v paleoantropologii dnes už vůbec nepoužívá a člověk neandertalský byl většinou nazýván pračlověkem, to bylo takové jeho klasické synonymum, vlastně zastupoval tu širokou skupinu všech těch dávných pralidí.
7: Pro pojem pračlověk proto dnešní antropologie nemá jednoduché synonymum. Rod homo se totiž v důsledku podrobných antropologických a genetických studií pořádně rozrostl.
8: Dneska vlastně sledujeme hominidy už od Sahelanthropus chadensis přes Ororintugenensis, Ardipithéky, Australopithéky až tady potom ty hominíny, tedy ty zástupce rodu homo. Takže ten vývojový keř je opravdu hodně košatý a spousta těch větví tedy byla slepými uličkami a rozlišit, která ta linie skutečně vedla až k dnešnímu modernímu člověku, tedy k nám je poměrně ošidné a ještě to chce další výzkumy a objevování nových fosílí, které by bylo možné analyzovat.
7: Dřívější učebnice v tom přitom měly jasno. Rýsovali přímou nekomplikovanou línii, vedoucí od Australopithéka přes Homo habilis, Homo erectus a Homo sapiens až po Homo sapiens sapiens. Neandrtálec se do této řady jednou hodil a po druhé nehodil, jak se namanulo.
8: Ten neandrtálec tam byl buď vsunut jako takový vývojový článek, a nebo se o něm mluvilo jako o vedlejší větvi, ale každopádně byl vždycky hodnocen jako takový primitivní článek v té evoluci hominidů v kontrastu s tím moderním člověkem, který měl tu expanzi v kultuře, v rozumových schopnostech a podobně, což dneska už takhle ta paleontropologie rozhodně nevidí. Ta jednoduchá linie je jedna z věcí, o kterých víme, že určitě takhle nefungovala.
7: Pohled na to, jestli neandrtálci skutečně jsou našimi vlastními bratranci, se už několikrát převrátil o 180 stupňů. V současnosti má věda za to, že neandrtálci do rodu Homo sapiens patří, ale jed by na to vzal jen málo který antropolog. A názorů na to, proč neandrtálci vyhynuli, je ještě víc, což pochopitelně nijak neusnadňuje roli autorům učebnic.
8: Když si půjdeme zalistovat učebnicemi, které nabízí dnešní knihkupectví, tak je to opravdu široká škála možností, co se můžou učit. Od učebnic, které úplně neandrtálce vynechávají, protože jsou si zřejmě vědomi velkých komplikací, přes nějaké zastaralejší názory, až po ty nejnovější, že se uvádí jednotlivé teorie a netvrdí se, která z nich je správná. Ukazují se ty nejnovější poznatky s tím, že ani to není naše definitivum, že se to může zase změnit. Konkrétně v případě neandrtálců těch změn už jsme zažili hodně, takže myslím, že to je takový nejsprávnější přístup.
7: První republika zvolila k nejstarším dějinám člověka přístup daleko jednodušší. Tehdy se mělo za to, že je to látka příliš vzdálená a abstraktní, kterou nestojí za to děti zatěžovat. Většina z nich si tak o neandrtálcích vytvořila obrázek na základě štorchových lovců mamutů. Své o tom ví Magdalena Šustová z Pedagogického muzea Jana Amose Komenského.
9: Většina těch dětí si ten obraz dělala právě přes ty štorchové knížky. Navíc v těch 20. 30. letech ty štorchové knížky byly nesmírně populární. Dneska se nám přijde zde málo akční, ale pořád oproti té učebnici ty knížky byly daleko akčnější. V podstatě ještě dneska tu a tam na školách se lovci mamutů pořád čtou a to vlastně to první vydání vyšlo na začátku 20. století.
7: Štorch se přitom nenechával unést vlastní fantazí. Jako nadšený archeolog amatér prováděl vlastní výzkumy v Praze Libni, kde prý dokonce našel kus mamuta. Nicméně i jeho lovci, pokřikující jíst maso a mamut dobrý, jsou od dnešních poznatků paleoantropologů nahony daleko.
9: Na druhou stranu třeba, když před pár lety byla velká výstava lovci mamutů v Národním muzeu, tak tam najednou se člověk dostal do úplně jiného světa. Dneska je hodně v kurzu třeba experimentální archeologie, takže díky tomu se o těch pralidech smýšlí vlastně úplně jinak. Dneska najednou jsou to pro nás lidi, kteří měli nějakou kulturu, nebyli to asi nějaký úplný primitivové. A ten obraz se začíná pomaličku prostě sunout někam blíž k člověku a dál od té opice.
1: Potkat předchůdce člověka, to by mohl být neskutečný zážitek.
2: Ano, anebo poslední. Myslím, že kdyby uviděl moderního, oblečeného člověka, třeba s mobilem v ruce, začal by prchat nebo vrhat kameny.
1: Ať vás nikoho žádný negativní zážitek v příštím týdnu nečeká. To vám přejí a naslyšenou za týden se těší autor Meteoru Petr Sobotka
2: a Kateřina Březinová.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archivu Českého rozhlasu.

0: Robo Gamma. Hezký příjemný den, začíná další tobogán, opět z divadla u hasičů. Ve Zděnce jsem řekl, nebo použil jsem takového příměru na tobogánu Hurá do spirály. A je to jasné, protože ve spirále se uskutečňuje muzikál Evita, začal v srpnu loňského roku a je velmi úspěšným, je navštěvovaným a my jsme rádi, že můžeme dnes protagonisty tohoto muzikálu v našem malém divadelku uvítat, takže pojďme hned k tomu, ať uslyšíte co nejvíce písniček, protože řeč bude o muzikálu v dnešním pořadu. Takže na jeviště zvu postupně, ale přijďte prosím všichni najednou, Tereza Fišárová. Tereza Fišárková, děkuju. Radka Fišárková, Tereza Slouková, pěkně jsem to poplet. Karel Černoch, Pepa Štágr a Petr Novotný. Vemte si židličky, které uznáte za vhodné, pokud nějaká chybí, tady rádi přidáme. Tak. Mně se líbí, jak hned v úvodu, teda Radka se zlobit nebude, že málem jí jsem spletl jméno, ale s Radkou se velmi dobře znáte, protože byla v tobogánu několikrát, Petr taky, Karel Černoch také, takže novinkou je pro nás Tereza, takže Terezo, vítej v této společnosti. A Radka toho stihne hodně a ostatní také. V muzikálu se najednou ale musí herec, zpěvák, interpret soustředit na ten muzikálový projekt, a to je to nejhlavnější, co je před ním. A samozřejmě známe Karla Černocha, že občas veme hrát kytaru a jde zaspívat někdy za peníze, někdy zadarmo, tak jak to bývá zvykem.
1: Zadarmo nespívám.
0: Zadarmo nespíváš. Myslíš, že k tomu dojde někdy, kdyby jako, udělal by ti to někdy i radost, jako kdyby to bylo bez honoráře?
1: Dělávalo mi to radost, když se člověk dostal do nějakého vinného sklepa, ale protože už 10 let nepiju alkohol, tak bohužel zpívám jenom za peníze.
0: Tak, kam směřuje má otázka. Stačíte prosím při tomhle tom vytížení, dneska už je, já nevím, Petře, kolik, jestli, ale asi tak 140 repríz, stačíte ještě dělat některé věci? U Terezy vím, že dneska má 2 představení, potom jde zpívat na ples. Radka, když nemá 2 představení, tak si odskočí do Pražské Violy, kde účinkuje v pořadu panu Kajnarovi s Jirkou Štěpničkou. Pepa Štágr taky nezahálí, no a Petr Novotnej ten nezahálí, pač je takový už od přírody. No. Tak co vás těší i na tom, máte-li tyhle ty možnosti, Radko?
2: Tak co mě těší jako vůbec na zpívání, tak to já si myslím, že to je naprosto jednoduchá odpověď. Je to práce, kterou můžeme dávat radost druhým lidem, takže to je úplně na prvním místě. No a jinak, co se dá stíhat kromě Evity, tak jak už jste řekl, tak vlastně s panem Jiřím Štěpničkou jsem se seznámila právě v tobogánu, jen tak mimochodem. Takže ve Viole zpívám, no a jsem tam, je to nějakých pár plesů.
3: Prostě za všechno může sláma.
0: Tak. Karle,
1: ne, Terezo. Já bych, no, Tereska, no, můžeš.
4: No tak já jsem strašně šťastná, že vlastně můžu dělat, že můžu zpívat a že mě to strašně moc baví. A kromě toho, kromě vystupování v Evity, mám bohužel školu ještě. Já studuju 3. rokem konzervatoř Jaroslava Ježka a ještě mám před sebou 3 roky.
0: Ano, my jsme dobře rozuměli, že Tereza Bohudík má ještě školu, ne nikoliv bohužel. No,
1: já bych ještě jenom doplnil.
4: To se to nedá stíhat, takhle jo. Jsem to myslela, že toho je prostě moc, že mám večer představení a ráno musím 6 hodin stávat do školy, takže je toho opravdu moc.
1: Já bych to ještě doplnil, to, co jsem před chvíli říkal, aby se někdo neurazil, že jsem takový frajer, že zpívám už jenom za peníze, tak naopak.
3: My víme, že nejseš frajer, že jsi tak starý. Už.
1: Ne. No, však ty nejsi taky nejmladší, já nevím. Proč od určitého věku, to mě dáte za pravdu, dávaj těm, který mají šedivý vlasy, že už jsou starý a už jdi pryč, dejcháš nám tady vzduch, jo, tak to.
0: Oděj, pokud o vlasy,
1: já zpívám
0: je
1: zadarmo
0: dobrý.
1: Rád.
0: Já už bych se u toho nezdržoval, pokud jako, no.
1: No na vlase, která nebudu mluvit, no. Tak dobře, no. Tak fousy třeba, šedivý fousy, no. No. Tak už mám šedivý fousy, no, tak co mám dělat, no, tak hele, všecko je na mě jakoby starší, akorát hlasivky jsou v rychtiku, no, tak. To je takový malej sval, ale ten funguje, no tak ještě chvíli bych vydržel, jestli pane režisére, co říkáte?
3: A na ten zbytek těla bude Viagra.
1: To rukám nepomůže, ale...
0: My jsme teďka šokovali s panem Labudou, až my jsme letěli do Spojených států a do Kanady a dělali jsme pořady pro krajiny a celý ten zájezd začínal vždycky tím, my jsme velvyslanci České a Slovenské republiky a jdeme tady sehnat vjaglu. Dělali jsme si z toho srandu a teď máme pocit, že to bude na nás, víš, že už to tady funguje.
1: A sehnali jste.
0: No jak vidíš...
3: Od včerejška, no.
0: Od včerejška, ano.
3: Tak se pojde, jak se veselé směju.
0: Pojďme prosím se vrátit k Evitě. Já bych poprosil Radku o první písničku, tu, kterou velmi dobře asi všichni znáte, i z rozhlasových vysílání. Utiš se, má Argentina.

0: Děkuju. A Radka Fischerová. Je to pravděpodobně zvláštní pocit, tak chci se zeptat Radky a stejná otázka potom bude na všechny další. Při muzikálu, když zpíváš tuhle tu písničku, tak většinou všechno se děje v pohybu, anebo ty seš v klidu, ale jsou tam třítočný, na kterých se to otáčí, teď se svítí do toho jde komparz a vy už to máte podle mě všechno nastudováno, musím použít slova zafixováno, i v pohybu. A najednou teď zpíváš jenom takhle u toho mikrofonu. Svazuje toho člověka, nebo je to opačné, nebo už na to nemyslíš?
1: Je, tak já myslím, že Argentina to je taková pocitová písnička, takže každý den vlastně člověk tu písničku zpívá s jiným pocitem, pokaždý trošku jinak. A vzhledem k tomu, že stejně tak jako v Evitě na scéně vlastně jenom stojíme, tak není to až takový rozdíl, jako když zpívám. Je to zkrátka zpívání pro lidi a je to úplně jedno, jestli je to ve Spirále, nebo tady v divadle u hasičů, nebo kdekoliv jinde. Ale samozřejmě rozdíl je v tom, že vypadává vlastně ta písnička jakoby z kontextu, textu, i když u téhle speciálně to vlastně ani nevadí.
0: Čím je pro tebe třeba Terezo, jako pro druhou Evitu, to téma silné? Co je podle tebe nejdůležitější v osudu Evity Peronové? Je to láska, cesta za kariérou, nebo cesta k moci? A nebo i to, co zdánlivě je jenom na okraji, třeba pro mě, jako když jsem si studoval ty věci, tak jsem si to s potěšením, že vůbec Evita také měla velký význam v rozhlase, dokonce byla jakousi ředitelkou rozhlasové společnosti, vedla ji a dokonce hrála slavné hry v rozhlasových hrách, slavné dramatické postavy, takže ono toho je hodně.
2: No, já to chápu především jako boj o moc.
0: Boj o moc. Jak to chápete vy ostatní? Petře, Honzo, Karle.
3: Mám začít já? Ano. Nebo pan režisér, až řekne. Já se bojím, abych nemluvil dřív než pan režisér.
4: To je poprvé, co se Karel něčeho bojí. Ale ne, já už dneska bych řekl pravdu trošku... Nevím, o čem jsem to režíroval, protože to představení za ty čtyři, pět měsíců samozřejmě už je to představení těch herců, už to není moje představení a musím říct, že se vždycky strašně rád přijdu podívat do Spirály na to, jak si už ty postavy ukradly každý sám pro sebe a každý si, jak si prostřednictvím ty postavy vyřizuje, jak si svoje vnitřní záležitosti vypráví o svém životě, o tom, co on má rád na životě a co třeba rád nemá. Takže to je asi to nejhezčí pro režiséra, když to představení vlastně už přestane být jeho a už jde svým vnitřním životem a já tam spíš tak jako překážím.
0: Dobře, já bych poprosil o druhou písničku. Připomenu, že jde o přímý přenos z divadla u hasičů, posloucháte Tobogán a uslyšíme duet Če a Evity Peronové.

0: Tereza Souková, Honza Štágr. Diváci, kteří teď v přímém přenosu tobogánu poslouchají naše milé přátelé, tak jsou v kuriozní situaci, ale i naši kolegové, co zpívají také, že zpívají vlastně klasicky na mikrofon, který je ve stojanu, což na Evitě neuvidíte, protože tam se zpívá úplně jinou formou. Je třeba říct, že to jsou takové malé mikroporty, které máte na sobě, tady je malý drátek, malý mikrofon, aby všechno mohlo být uděláno v pohybu, v akci. Řekněte mi jenom takové technické věci, Petře, ostatní, když se vás budu ptát rychle, třeba kolik převleků, Radko, Terezo, máte za večer?
1: Tak já myslím, že je to asi 15 nebo 16 převleků.
0: Tereza, no vlastně taky
2: musím. Já
1: máme stejný.
0: Pokud jde o ty mikroporty, jak dlouho vám to vážou? To je tak náročné někdy, že...
1: Tak já většinou, protože strašně vždycky chodím pozdě na tu scénu, vždycky na poslední chvíli, takže mě musí ten mikroport vázat strašně rychle. Ale naštěstí máme skvělé techniky i kostymerky, takže to většinou stíhám.
0: Kolik lidí pracuje, Petře, v kostymérně? To znamená, nemyslím, že šíjí kostým, ještě ty už jsou hotové, ale v tu chvíli, kdy se odehrává v tom oslňujícím koloběhu celá ta inscenace.
3: Myslím, že tam máme 5 lidí v garderobě, ale Evita v podstatě vyčerpá vždycky 2. Ta má své 2 garderoběry, kteří se na ní vrhnou prakticky kdykoliv opustí jeviště.
4: Já bych možná se ještě zastavil u těch mikroportů, protože to je zvláštní taková, to je takový zvláštní šuplík, který trošku komplikuje celou tu situaci. Já si vzpomínám, že jednou jsem vzal svého kamaráda na představení do zákulisí, když jsme hráli Mizerábl tady na Vinohradech, a ten byl v naprostém šoku, protože viděl, když vešel do toho zákulisí, neuvěřitelnou věc. Tam stála jedna ze zpívajících dívek, myslím si, že to byla Táňa Novotná zrovna. Byla předkloněná dopředu, měla vystrčený zadek na toho technika, měla zvednutou sukni a hozenou přes hlavu, a ten technik zezadu stál a strkal jí tam ten vysílač toho mikrofonu. A vypadalo to neskutečně, no bylo to skoro jak porno to vypadalo, jo. A ten můj kamarád byl šokovaný.
3: Máme to vyfotografovaný a máme to nad postelí.
4: Ano, a ten můj kamarád byl šokovaný, protože říkal, co to dělá? Já jsem říkal, to nic, to on jí zavádí mikroport. Tak musím říct, že s mikroportama je velký problém, protože se stalo na jevišti Petrovi Spálenému, který vyšel na jeviště a zapomněl si ten mikroport vzít. A teď normálně na generálce si stoup na ten špunt, jak vyjíždí nahoru, a měl odspívat svoji ary, a když vylez a začal zpívat, tak teprve zjistil, že nemá mikroport, protože ono je to tak nicotný. A když na to člověk zapomene, já se vždycky taky bojím, abych náhodou nevlít na jeviště bez mikroportu.
5: Tak to já se ti přiznám, já jsem tohle udělal v Ježíšově, a ne na generálce, ale na představení. Zapomněl jsem si vzít tu vysílačku, která se dává na pásek za košily. A to jsem si mohl roztrhnout hubu a nebylo mě samozřejmě vůbec slyšet, že?
4: Ale odspíval jsi to. Jako.
5: Odspíval jsem to, ale
4: utek
5: jsem zvukařům a zapomněli mi to nasadit, no. Stane se to.
0: Dávají se pokuty za to třeba? Normální divadle, když něco provedne, přišel na představení hned pokuta. Tohle je jako stejný.
5: To vám se to dá napravit.
0: Dá se to napravit.
3: No, když je to prostou hloupostí, tak mám pocit, že herec se pomstil sám sobě.
5: Přesně.
3: Takže v tom případě ne, ale jenom, že kluci, oba pamětníci Vinohradských Mizeráblů, tak si Pepík Štágr i Kája Černoch, tak vzpomínají na Mizerábl, tak daleko zábavnější historka na Mizerábl byla ve chvíli, kdy zapomněl zvukař stáhnout mikropod v okamžiku, kdy herec opustil jeviště.
5: Jo. Pak je tě slyšet i na záchodě. Jo?
3: Takže diváci poslouchali skutečně asi 5 minut, poslouchali úplně cizího pána, který říkal strašný věci.
4: Stalo se to tam i Báře Vásekovi. Celý ten slovník, který se používá, když se šatně. Jo?
5: Stalo se to i Báře v Ježíšovi. Že v okamžiku, kdy Ježíš nastupuje a vede davy a všichni se ptají, kdy se dáš cestou na Jeruzalém, tak najednou do toho se ozvalo. No já s těma fotkama teďka půjdu za tou redaktorkou, víš? Do celého divadla. 2x za sebou. A ona to chudák netuší.
0: No to je ještě slušná verze, mohla mluvit úplně o něčem jiným.
4: Ale je pravda, že tyhle ty nebezpečí čekají určitě na nás světě taky, protože to si někde tu svoji daň vybere, jo. Já jsem zažil ještě takovou trapnou situaci, kdy v Mizeráblech jsem zapomněl to se netýká mikroportu, ale zapomněl jsem nůž, kterým rozřežu pouta toho Javéra. Jo. A teď byla celá situace pro mě, že jsem přemýšlel celou tu dobu, co jsem zpíval, co s tím Javérem udělám, protože já ho prostě nerozvážu v té chvíli. Tak jsme, někdo mě říkal, tak ho prašť puškou, nebo něco takového. Prostě až nakonec se vedle mě objevila jedna má kolegyně, která ze zadu takovým vilným způsobem mi vrazila kudlu do ruky, takový to jako ze zadu. A já jsem najednou držel nůž a připadal jsem si tak strašně šťastný, že to konečně vyřeším, protože jinak by ty bídníci neskončili, že jo.
3: To je legrace proti tomu, co zažil Honza Fiala, když bičoval Ježíše Krista a při asi čtvrté ráně z těch 39 mu uletěl ten bič a zůstalo mu jenom to držátko. A on nelenil, ten Honza, se běhnul ze svého podstavce, doběhl k tomu Ježíšovi a začal ho mlátit tím držátkem. Musím říct, že to byl, když se to stalo poprvé, tak to jsem já nevydržel a to jsem se smál skutečně ještě druhý den ráno, asi ve 4 hodiny. Ale představte si, že jsme nesmál, to okamžitě, že? Ne, že okamžitě jsme samozřejmě nechali udělat nový bič a ten nový bič samozřejmě špatně zavázali, takže se to též stalo o 4 dny později, kde už profesionálně Honza, že jo, to už ho i kopal, toho Ježíše Krista a to musím říct, že to jsem zase potom už já nevydržel a křičel jsem zase do těch 4 hodin do rána.
0: Já koukám, že hraje teď Čoče divadlo o krutosti Artura Artura a ne muzikál. Já jsem tam měl jednu kolegyni Jelenku Novákovou z Toronta, která byla teďka v pátek na představení, byla úplně nadšená, že pan Paninka jí připravil dokonalý tiskový materiály, fotku týma Rajseho a že ona to tam v Torontě rozšíří a všechno. A ona byla fascinovaná, říkala, a táže se, jestli na dálku ji můžete pro ty noviny, do kterých bude psát, to jsem zážitku, z Evity napsat, kolik lidí v průměru se naběhají kilometrů. Pač tam jsou všichni v takovém pohybu a dokonce někdy mám pocit, kdyby o 2 vteřiny, jako tam doběh později, tak mu ta točena trošku...
1: Uteče,
0: urazím mu hlavu, no rovnou.
3: My říkáme tramvaj, že dole to opravdu vypadá, jak když nastupujete do těch starých pražských tramvají. Jo, a nikdy nevíte, kam vás doveze, že vždycky vylezete nahoru a jste zásadně jinde, než jste mysleli. Takže to je jako jedna věc, já nevím, kolik se naběhají, já jenom si uvědomuju, že to je úplně to samé, co kdysi říkali Švédové, byli jsme se podívat na Mizerábl, právě připravovali jsme, že přivezeme do Prahy a jeden ten švédský herec říkal, pane Novotný, Le Mizerábl nejsou divadlo, to je módní přehlídka, my strávíme daleko víc času převlékáním než na jevišti a myslím, že to byla jaksi sranda proti tomu, což zažívají obě Evity, protože jestli se nemýlím, tak jeden oblek, jeden kostým, mimochodem asi za 11,5 tisíce, má na sobě 18,5 vteřiny všeho všudy a zase běží dolů se převlíct.
0: Radko, nenapadá člověka někdy, že by s tím utek domů a nevrátil se?
1: Já myslím, že snad ani ne. Teda já si myslím, že ty kostýmy jsou opravdu přímo do té doby jako dělaný a mají svoje místo v tom představení. Určitě ne asi v Praze na ulici. Myslím, že by se na mě asi lidi koukali docela zvláštně.
0: No ne, tak nemusela bys to mít do Prahy na ulici, odjela bys někam do Londýna nebo někde, kde se to hraje.
4: Já teda musím říct, že mě nejvíc vadí ta děkovačka, protože já běhám nahoru do schodu a ze schodu a já, jak mám ten tělesný nepoměr, že víš, ta půlka nahoru je trošku těžší, než ta, co, na čem to stojí, tak mě to dělá hrozný problém. A já mám člověče vždycky, když jsou třeba 4 děkovačky, jak já už se modlím, aby nebyla pátá, protože ty kolena teda, to je něco hroznýho.
3: Jo. Karle, ty lžeš, ty neběháš, ty nikdy neběháš, ty chodíš velmi důstojně samozřejmě a my na tebe rádi počkáme.
2: Já ti děkuju, jsem dojat.
0: A ti napíšem telefon.
4: To se mě líbilo, no, to jsi mě dojal teďko.
0: Já bych chtěl poprosit Karla Černucha, kdyby byl tak hodný a na základě výzvy pana režiséra Petra Novotného, kterého máme rádi, důstojně došel k mikrofonu, protože pro ně je připravená...
5: Tady schody nejsou.
0: Tam se v klidu.
4: Stát, nic se neděje, to se...
5: Schody tu nejsou.

0: Kubovi, panu režisérovi, že mi to takhle naučil.
1: Tak pojďme dodatečně, což se nedělá většinou. Upozorňuji diváky, že Karel Černoch si dokonce sám bez cizí pomoci sedl na židli a vychutnal si potlesk tak, jak se sluší a patří.
2: To bych si nedovolil, tohleto.
1: No, já si to zase dovolit můžu, protože tak dlouho znám a on zná tak dlouho mě, že...
0: To víš my zpěváci, který máme hlas, jo?
1: Ano. Mně to říká i dneska v pravý den, teda musím říct.
3: Nepotřebujeme ale... zas tak velkou fyzičku. Víš?
0: Nepotřebujeme fyzičku, stačí, když máme ty hlasivky.
1: A dobře, kdybyste teda byl tak hodný, hele, a trošku nám vysvětlili tu píseň, jo. Víš...
4: To tango?
1: To tango, no. Protože zřejmě ta písnička může stát sama o sobě, pochopitelně, ale je zasazená do kontextu, do příběhu té hry, protože to je vlastně ano, píseň slavného tango... argentinského zpěváka, kterého Evita prostě ťafne, klofne, zamiluje se do něj a odstartuje díky němu i
0: sudávu. Stráví spolu noc a on jí pak zpívá to tango, jakože by jí dal všecko až do momentu, než mu řeknou, že si jí musí vzít sebou do Buenos Aires. To jsem zažil na vlastní kůži, něco podobného, když jsem byl hodně mladý, takže ne, že Buenos Aires, ale Praha. Takže to jsem, do toho jsem se vžil naprosto. A pak mě Petr vysvětlil, a to mě docela zaujalo, co to je macho ve výrazu v španělském v Argentině, že to je zvláštní typ muže, který nemusí být mladý nebo starý, hlavně musí být zajímavý, musí mít charisma, musí umět balit holky, musí si umět poradit v každé situaci, musí být šikovnej. A já jsem nedávno viděl v televizi takový zajímavý film o Argentině a tam jsem viděl, jak třeba starý chlapi jako já dokážou krásně tancovat s mladýma holkama tango. A je to tak erotický, že si dokonce přeju, Petře, a to bych tě tady oficiálně požádal, kdyby si spunktoval nějakou výpravu do Argentiny, aby jsme se tam jeli naučit tango.
2: Když to zaplatíš hned. No.
0: Víte, tady... Co pak já mám muzikál? To se nějak dohodnem, to už bych tady neřešil.
1: Všimněte si, Karel Černoch je muž mnoha rozporu, jo? On by chtěl tancovat argentinský tanko, vod je tak daleko a přitom říká, jak těžce se mu vůbec dojde k tomu mikrofonu.
0: Ale ten chlap právě, ten vtip spočívá v tom, že ten chlap při tom tangu nic nedělá, on jenom stojí. Aha. Má čelo na čelo s tou ženskou a ta kolem něj rotuje.
1: Jo, pak jsem taky dobrý tanečník.
0: No to víš, že jo.
3: A kromě toho tam nejsou schody, rozumíš?
1: Je to jednoduché.
2: Ještě moje babička z Hodonína tomu říkala svině chlap.
0: No vidíš, tak to bychom mohli přeložit.
2: Do Hodonína pojedem, to klidně.
0: Ne, to je máčo, svině chlap, to je super. Jo.
1: Milí rozhlasoví posluchači, můžete našim milým hvězdám z Evity volat. Telefon je 24 23 07 23 a je tady Radka Fišarová, Tereza Slouková, Karel Černoch, Paštágr, Petr Novotný a v první řadě pan producent Panenka. Tak, muzikál. Do jaké míry svazuje interpreta před jeho třeba koncertní činnosti, které by se chtěl věnovat víc, anebo může mu nějakým způsobem pomoct? Doplňující otázka zase pro Petra je, kdy mu pomáhají zkušenosti z činoherního divadla, z režii, vím, v kolika divadlech se režíroval věci a režíruješ teďka divadlo na Vinohradech, další a další scény. A je to jiné vlastně. Ve světě se většinou řada režisérů specializuje na činohru, na muzikál, na operetu.
2: No, já jsem fatalista, já mám pocit, že každý režisér v podstatě režíruje tak, jak umí a prostě ten svět okolo něj mu dává nějaké nabídky nebo přináší mu nějaké možnosti a on prostě buď to nějakým způsobem je schopný udělat nebo ne. Takže já si nevybírám, já v tomhle tom nevidím žádný důvod a myslím si, že třeba teď jako pro chvíli promluvím za zpěváky, ač se mezi ně nepočítám, mám pocit, že je strašně dobře, když se jim daří vedle té muzikálové roviny, udržet si i svoji solovou dráhu, když prostě ještě vedle té role, kterou večer hrají, tak jsou schopní také a není to asi pro ně žádná legrace ve smyslu jaksi času a energie a vůbec ještě jaksi schopnosti jaksi se zmobilizovat, tak když jsou ještě schopní vedle toho dál vystupovat, protože já si myslím, že prostě ten život vždycky má být takhle barevný, že máme zkoušet různé věci a pak ať někdo za nás, někdo moudřejší vybere, co umíme líp a co hůř.
4: Já jsem vlastně od malička jsem se vlastně věnovala muzice a vlastně přes solový zpívání, přes vůbec jako nejdřív Bambiny de Praga, potom jsem strašně dlouho zpívala country a pak jsem se dostala do prvního muzikálu Vlasy a od Vlasů vlastně z Vlasů už jsem se dostala přímo do Evity, takže to byla taková návaznost, ale chci se dostat k tomu, že to solový zpívání a to muzikálový, že spolu strašně moc souvisejí. Kdyby nebylo jedno, nemohlo by být ani druhý. A vlastně kdybych teďka nespívala v Evitě, tak určitě by moje solový zpívání bylo o něco horší. Myslím si, že se to v těch kvalitách vzájemně doplňuje. A zase naopak, kdybych zpívala jenom v muzikálu, tak bych si tu roli za chvíli tak ospívala, že bych možná začala zapomínat, o čem ta role je. A v tom mě zase pomáhá to solové zpívání, kde si čuchnu třeba zase k trošičku jinému směru a poznávám nový pohledy a získávám nový pohledy i na samotnou roli. Takže to se asi jedno bez druhého se asi neobejde.
1: Ty jsi tady zmínila to dětské zpívání, Tereza začínala v Kinově dětském sboru.
0: Já taky.
1: No, ale Karel Černoch také začínal v dětském kinově sboru.
2: Já jsem nezačínal.
1: Petr Novotný mě začínal v dětském sboru. Radko, u tebe to je podobný, Teresko, jako u Radky.
5: No tak Radka má víc zkušeností, já moc ne, ale taky já zpívám od 5 let, vlastně začala jsem v kinově dětském sboru, pak jsem toho nechala na nějaký čas a vlastně v 7. třídě mě to zase začalo nějak bavit, tak Lidová škola umění samozřejmě, potom 4 roky soukromí konzervatoře a pak jsem se přihlásila na Jižskou konzervatoř, kde teďko studuju 3. rokem. A ano, jsem žákyně tady, Pepi Štágra, který mě učí interpretaci.
1: Jak probíhá zkouška na interpretaci, pane profesor, buďte tak laskav.
6: Ne, to je takový předmět, já bych z toho zase nedělal takovou vědu. Jo. Já k tomu říkám, že v tom předmětu ty žáci vlastně se učí dávat písničce nějaký výsledný ksicht, jo, protože spousta těch žáků, někteří jsou samozřejmě nadaný, že jim opravdu nemáte co říct na té hodině. Jo. Skutečně, když v určitém žánru, tam mám holku, která zpívá jazzový standardy tak senzačně, že já bych to tak nezaspíval, tak co jí do toho budu kecat. Jo. Ale když tam přijde žák, který mi šanzon zpívá jako kantilénu, no tak pak mu ho mám jako co učit. Jo. Čili ty žáci musí za těch 5 let zvládnout několik hudebních žánrů. No a vlastně ten pedagog je tam spíš jako takový poradce. No. Ta písnička by měla vypadat tak, aby odpovídala tomu žánru a aby, dejme tomu, se s ní dalo v té podobě vylíst před lidi. No.
1: Já ještě jednou zopakuju telefon a potom vás poprosím odpověď na anketní otázku. Telefon je 24 23 07 23. Já předpokládám, tak jak vás znám, že i když hrajete v muzikálu Evita, máte i svoje solové projekty, se dneska tomu říká, také na některé věci chodíte. Jaký byl váš třeba nejsilnější zážitek v loňském roce nebo v poslední době z koncertu, z divadla, z filmu, možná i z četby knížky? Tak.
4: Já můžu to říct naprosto přesně za letošní rok, tak to byl koncert Sary Chang v pražském Rudolfínu, což je vynikající houslistka. Američanka hrála s Pražskou komorní filharmonií a vlastně vůbec klasika je muzika, která mě strašně moc blízká. No a potom z umění dalšího, tak v loňském roce to byla především třeba výstava Jakoba Šikanédra a tak dále, a tak dále.
1: Ta probíhá a bude probíhat, co vím, nejnovější zprávy jsou dokonce, je prodloužena až do března, takže to si nenechte ujít. Petře, odpovíme na telefon. Dobrý den. Můžete se ptát a odložte vypněte si přístroj doma, prosím vás.
7: Jo, to asi nejde, protože je to dost daleko.
1: Aha.
7: Já bych se chtěla zeptat všech vlastně těch muzikantů, vlastně zpěváků, co jim přines vlastní příběh té Evity, co jim dal.
1: Děkuju, dobře. Děkuju, můžeme to spojit, tu anketní otázku, jo? To znamená ten silný zážitek, o kterém mluvila Radka a eventuálně ještě rozšířit o to, jak oslovuje příběh Evity vás osobně. Petře.
2: No, Šikanéder už padl, takže to byl asi můj největší zážitek. Pak jsem se znova, to možná je zase jaksi z oboru, pak jsem se byl znova podívat na nádherném Romeovi a Julii, které zrežíroval Béďa Bednárik velmi osobitým způsobem, takže jsem se zase byl tak potěšit, že taky jaksi se dělá krásný divadlo. Takže to je ta anketní a co Evita? Co Evita? Víte, když člověk dělá divadlo, tak má tu strašnou výhodu, že vlastně vstupuje do cizích osudů, že nějakým způsobem otevírá vrátka do osudů, do kterých by se normálně nedostal a má možnost z nich nějakým způsobem na sebe nechat působit prostě ten život zase v jiný podobě, než jakým ho zažívá on sám. Já mám pocit, že po Evitě jsem v něčem bohatší, že si o tom světě trošku víc myslím, než jsem si o něm myslel dřív, ale že bych to uměl přesně pojmenovat, to ne, to je prostě někde vevnitř a asi bych to složitě formuloval.
1: Děkuju, Petře, zbývající odpovědi si necháme, odpovíme na telefoná. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Saša Benešová, rozená Míčková. Já volám z Aše a chtěla jsem jenom pozdravit Radku Fišárovou, ano, která byla moje spolužačka na Jižkově konzervatoři.

0: Vlastně předposlední písnička našeho dnešního vysílání. Takže Josef Štágr, profesor.
1: Tentokrát za Perona.
0: Terezy Sloukovi. No.

0: Děkuju Josefu Štágrovi, necháme ho oddechnout a na ten zážitek nejsilnější se vdáme Terezi a Karla Černocha teď.
1: Pardon, na co, že se mi ptáte? Zážitek kulturní.
0: Zážitek, co tě vlastně chytilo v příštím roce? To bylo dobré, v minulém roce.
1: No, v minulém roce. Já se přiznám, že jsem dlouho nikde nebyla teda. Moc se za to stydím. A radši budu povídat o té Evitě.
0: No, tak pojďme k Evitě.
2: Musí říct, že nejsilnější zážitek je Evita. Tak.
1: Ne, mně se strašně líbí na Evitě, že vlastně můžu stvárnit od jejího dětství až po její smrt. Že to je taková škála barevná. No.
0: Dobře, ale teď si představ, že ten osud ty Evity byl, to byla jak raketa strhující a netrval dlouho. Na divadle pan režisér se někdy musí stvárnit i postava, která umírá v 60, v 80 letech. To už byla zase řeč o něčem úplně jiném, ale je to tak, že máš pocit, že jsi schopná zachytit vlastně i ten její vnitřní svět, že mu rozumíš v tom příběhu?
1: No tak já doufám, že aspoň trošku, jo. Že jakmile to hraju čím dál díl, nebo vlastně mám za sebou kolik. Hrajeme půl na půl, každá z kolik máme.
2: Už to bude kolem 70.
1: 70, takže se prostě vyhráváme a že se dokážeme do těch pocitů víc a víc cítit.
0: Děkuju, další telefonát, dobrý den.
3: Dobrý den, já vás všechny srdečně zdravím. Jsem ráda za tuhle hodinu poletí. A chtěla bych se zeptat jenom pana Štágra, jestli je to ten pan Štágr, který jako malej kluk jezdíval do Hamru.
4: Jasně, do Hamru na jezeře, od motorletu.
3: No. Ano, ano. S prapremírkem a tačníkem.
4: Prosím?
3: Ano, jste to vy?
4: No, jsem. Co?
3: Tak to jsem moc ráda. Já vždycky, když slyším to jméno, tak si na vás vzpomínám.
4: No, já jsem nerozuměl jenom tomu závěru té otázky, něco jste tam říkala.
3: Když jste tam jezdíval s bratrem...
4: Jasně, s bratrem a státou.
3: No, takže si na vás vždycky vzpomínám.
4: Děkuju moc. Bylo to tam, bylo to...
3: Třeba i na společnou noclehárnu.
4: Jo, bylo to... Ježišmarja.
0: Ale, jo, tak...
4: Počkejte,
0: vzpomínám.
4: Nevysvětlujte si to špatně v té společné noclehárně, když jsme viděli, tak jsem byl hrozně malej. Já jsem byl ještě hrozně malej.
3: Mě už je 75.
4: Ježišmarja.
0: No tak ono mu taky není nejmínč.
4: Mě už taky ne, ale tenkrát jsem byl opravdu dítě.
3: Moc vás zdravím. Děkuju, nashledanou.
4: Já děkuju taky, nashledanou.
5: To jsi neříkal, že jsi už za císaře Josefa jezdil do Hamru na jezeře?
4: Ne, do Hamru na jezeře jsem jezdil v krásných 50. letech a 60. No.
6: Jak pro koho krásný, no.
0: Jo.

0: O tak v něčem, jo. Ale
1: tak,
2: Karle, teď je to na tobě, ano.
1: Můj největší zážitek jako umocněný v určitém období byl duben minulý rok, kdy jsem byl měsíc v Austrálii. Co se týče kulturního zážitku pro mě, aspoň pro moji profesi, to bylo koncert Kenny Rogersa a Ryby McIntyre, který jsem viděl v celý kráse, seděl jsem asi v páté řadě a dokonce jsem si mohl sáhnout na Kenny Rogersa. Bylo to něco neskutečného.
2: Jak vypadá když, jako ty opravdu?
1: No jasně, no. A je to dědek a největší vtip byl v tom, že když jsme šli o přestávce do foaje, tak já jsem si šel koupit jeho plakát a oni se tam na mě vrhli a začali, abych se jim podepisoval. Ale a potom můj to, největší zážitek
2: tak vůbec řek, minulé, že si potřebuješ půjčit nějaký prachy zrovna.
1: No, to ne. Největší zážitek byl, když jsem byl ve 22 metrech pod vodou u takové skalní stěny a viděl jsem na vlastní oči takovou tu potvoru, který se říká muréna, která na mě koukala z díry takhle. A všichni mě ukazovali, abych tam sáhl, jako že měli legraci, že by mě třeba něco uňafla. A já jsem tak jako udiveně, protože jsem to prožíval. To byl můj největší zážitek z minulého roku. Mimo těch drobných, protože já jsem na drobný zážitky. Kdy mě třeba někdo potká, něco mě pochválí, nebo mě moje žena pochválí, nebo třeba mě pochválí pan režisér Novotný, že jsem to či ono zvládnul. Jenom jsem chtěl říct těm telefonujícím, že já jsem taky učil na konzervatoři Jaroslava Ježka, taky ženský, a žádná mě nevolá teda. Tak. Jo. To je nějaký divný teda. No. Dokonce jsem učil Markétu Hrubešovou, člověč.
3: Ale je hezký, Karle, že největší tvůj kulturní zážitek je, když tě někdo pochválí. To je hezký.
1: To víš, že to je... To, jako, když tě přestanou chválit, tak seš vyřízený. Rozumíš? Pak přestanou už ty stimuly... Jako to si hezky udělal tohleto, nebo to si hezky přines, nebo dobře si nakoupil. Tak.
2: Milí přátelé, se víte, za malou chvíli bude končit naše vysílání, abych poprosil Terezu Sloukou, kdyby se připravila na poslední písničku, také aby patřičně ještě okomentovala, a zároveň bych požádal pana Panenku, aby popřál hezký zážitek divákům a posluchačům Tobogánu, protože dnes odpoledne právě řada z vás díky společnosti Muzikál se dostanou právě na Evitu, takže o čem jsme dneska tady hovořili, budou mít možnost vidět slyšet na vlastní oči. Za prekolikáta už je to repríza.
4: Tak blížíme se opravdu té 140, strašně to utíká, strašně moc.
2: A co bys nejvíce přál generaci třeba starších diváků, kteří přijdou?
4: No, aby se jim neudělalo špatně, pokud budou sedět trošku výš, než bývá třeba zvykem v normálních divadlech, protože naše divadlo je opravdu spirálou. No a samozřejmě, aby na závěr plakali, ale hlavně, aby se dobře bavili.
2: Děkuju pěkně. Našimi hosty, Terezo, prosím, byli Radka Fischerová, režisér Petr Novotný, Josef Štágr, Karel Černoch a Tereza Slouková.

0: Děkuji.
1: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

snad že je příliš čistá, nebo snad že studí, já nevím. Jedna věc je však jistá, píseň o ní nutí. Myslel jsem totiž, v tom je ta potíž.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová hra.
2: Rozhlasová hra Pavla Soukupa Osamělý mořeplavec zpracovala skutečný příběh německého studenta Hanse Zitta, který v roce 1929 podnikl na malém říčním plavidle osamělou cestu z Evropy do Indie. A my vám už přejeme nejen dobrý vítr do plachet, ale zejména pěkný poslech.
3: Jmenuji se Hans. Chci vám vyprávět o cestě, které nikdo nevěřil. Jenom já. A přece jsem se na ní vydal. Ne, nečekám, že teď dámy začnou omdlívat. Nebylo to zase nic tak velkého. Chci jen říct, že když se vám hodně chce něco udělat, když v sobě máte tygra, kterému se chce ven, neměli byste se ohlížet po kleci a vymýšlet důvody, proč to nejde. Všechno, po čem opravdu toužíte, můžete uskutečnit. A to i v případě, že budete chromajzlíci, jako jsem já. Můžete svýho tygra uspat kecama, to můžete. Ale nemůžete říct, že já svou cestu nepodnik. Sám.

0: Osamělý mořeplavec. Skutečný příběh německého studenta Hanse Zitta, který v roce 1929 podnikl na malém říčním plavidle cestu do Indie. Moře tento šílený nápad tolerovalo.
1: Hanzi! Hanzi!
2: Počkej, co tě tak naštvalo?
3: Herman, ta jeho dnešní přednáška, to byl teda vrchol.
2: Ještě si nezvyk.
3: Nezvyknu si nikdy.
2: Máš to dělat jako já. Jedním uchem dovnitř, druhým ven.
3: Nordická rasa. Měl jsem z toho chutí vstát a poslat ho s tou jeho německou nadřazeností do háje.
2: Proč si to neudělal? Rád pozoruju, jak Herman mění barvy.
3: Fanatik.
2: A ty přece nejsi žid.
3: Jsem nevzdělaný, Kirstene. Potřeboval bych znát 10x, 100x tolik, abych se nemusel před Hermanem krčit jako králík před kobrou.
2: Profesora Hermana všichni uznávají.
3: Řekni mi, jak může překládat Shakespearea a přitom žvanit jako obyčejný fašista.
2: Že si kazíš den? Pojď, zvu tě na pivo.
3: Nebo ta jeho bohorovnost, se kterou hodí do jednoho pytle Indy i Indiány, jako by to byla nějaká odporná pakáž. Já jsem si, Kirstene, pročet hinduistickou mytologii. Nemáš ponětí, co je v ní krásy. A tenhle nadutec si prohlásí za méně cený brak? Berou si z dějin jen, co se jim hodí.
2: Vyřádil ses konečně, jo? Můžeme na oběd.
3: Nechutnalo by mi, Kirstene. Jdu domů. Musím na ty jeho žvásty zapomenout, nebo najít odpověď.
2: Jakou?
3: Jo, to kdybych věděl. Objektivní platnost nemá, co si člověk myslí, ale co reálně z jeho skutků vyplývá pro jeho okolí. No jasně.
2: Co to čteš?
3: Nirvána je dosažení dokonalého poznání, což znamená, že jejím předpokladem je poznání podstatně širších souvislostí, než je jenom potřeba našeho osobního života.
2: Co je to za knihu?
3: Hele, nestačí být pouze neaktivní. Zapomeneme-li pro svou žádost po nirváně na nesobecké konání, po němž neustále volá celý svět, od květiny, po níž nepozorně šlapeme, až po lidi, jejíž potřebu pomoci přehlížíme, pak se nám naše žádost po nirváně stane mlžnou clonou egoistického přání, které nám skutečnou cestu k nirváně úplně zastře.
2: Přestaň mě napínat, Hanzi.
3: A tohle je etika. Poslouchej, jednej spravedlivě, nezabíjej žádného tvora, nekrať, nesmilně, neomamuj se.
2: Tak vyleze z tebe konečně, proč se mě tady snažíš ohromit buddhismem?
3: Je to učení, kterým se řídí miliony Hermanem opovrhovaných Indů.
2: Ale je to taky učení, které radí ovládat své city a nedat se ovládat vnějším dojmem. Co o Indech ve skutečnosti víš? Co víš o tom, jak se doopravdy žije v té britské kolonii? Chybí ti osobní zkušenost, nemůžeš jim přece rozumět.
3: A ty se svým erbem von Stroheim nad jídelním stolem, ty ano? Stačí, aby tvůj invalidní dědeček pohnul prstem a Hermanové se budou tlačit u vašich dveří s bílým servítkem přes ruku. Ty mu klidně můžeš říct do tváře, co si o něm myslíš. Ale já jsem pro něj jako ti Indové.
2: Co to do tebe vělo?
3: Já se, Kirstene, postarám, aby mému buddhismu nic nechybělo k dokonalosti.
2: Jak?
3: Pojedu do Indie.
2: Kde na to vemeš?
3: Teď z tebe promluvil von Stroheim. Jsi omezenej neomezenými možnostmi pracháčů, Kirstene. Peníze. Neumíš si představit, že jde něco bez nich?
2: A ty zas uvažuješ jako syn malého knihkupce.
3: Vůbec ne. Já o penězích nezačal. Pro tebe nikdy nebyl problém něco slíbit a udělat opak. To si já nemůžu dovolit.
2: Cesta do Indie. To je ale bláznivý nápad.
3: Aha. Stejně bláznivý jako líst po štítech Alp. Jenže já tam les.

0: Co se tu potloukáte tak pozdě večer, mladíku?
1: Přijel jsem posledním vlakem.
0: Vy nejste Švýcar, že?
1: Ne, Němec, student. Tady je můj pas.
0: A co to máte na sobě?
1: Tohle? No to jsou, myslím, šaty. Jo, jo, šaty.
0: Že vy jste jeden z nich?
1: Jeden z koho?
0: Z těch, co si troufají líst po štítech. Tam nahoře je spousta schůdných cest. Posloužili lidem před váma. Proč musíte mít něco extra?
1: V Meránu je zakázáno sportovat.
0: Já být starostou, tak by bylo. Chodím totiž sbírat lehkomyslné mladíčky ze všech těch roklí. Netušíte, jak jsou Alpy nebezpečné. Jinak byste seděl doma na zadku. Máte vůbec nějaké zkušenosti?
1: Samozřejmě, že mám. Z knih?
0: Už teď bych vás měl zavřít pro pokus o sebevraždu.
1: Nevěděl jsem, že zatýkáte turisty jen za to, že se chtějí projít po vašich kopcích.
0: A tak si tam pro mě za mě třeba zalámejte vás.
1: Díky. Konstáble, vás nikdy nenapadlo vylézt na štíty, na které se celý život díváte?

0: druhý den začalo pršet. Stěna byla kluská. Docela obyčejně jsem zatlouk skobu, provlík lano a... Poslední, co si pamatuju, byl orel. Jo, orel. Kroužil mi nad hlavou, mohutný, majestátní. Jenom rozpětí křídel bylo ohromující. A najednou mi zmizel z očí.
1: Zatracené počasí. Držte se blízko sebe. Světlo. Světlo. Tamhle leží. Halo. Halo. No tak. Mladíku. Slyšíte? Mladíku, vstávejte.
2: Konstáble.
1: Do smrti vás budu mít na svědomí. Zřítil jste se nejmín z 15 metrů, víte to?
2: Ne. Neměl jsem čas to počítat.
1: Měl jste zůstat v knihovně, studente.
2: Ještě jsem nestihl spoustu věcí.
1: Svůj díl štěstí jste si už vybral.
3: Tak to vidíš, Hanzi. Teď si poležíš.
2: Přece teď všeho nenechám.
3: Asi budeš muset.
2: Krstene, víš, jak dlouho?
3: Dlouho. Doktor říkal, že noha zůstane

0: Skoro půl roku četl Herman při prezenci tvé jméno.
1: Ale teď se zase můžu postavit na zadní. A chodit. A běhat. I když nechat se vozit takovým bourákem, to taky není k zahození. Tvůj?
0: Otec mi ho půjčil.
1: Kdyby tak věděl, že v něm vozíš mě na místo krásných slečen. Nejspíš se ještě nedozvěděl, jaké mínění mám o vaší rodině.
0: Tvé názory ho nikdy neznepokojovaly.
1: Víš, co říkají Indové? Vědění dává schopnost vidět, ne oko. Indové a vaše rodina jsou pro mě pořád nezmapovaná krajina. Vážně nezbývá, než se tam rozjet.
0: Můj otec tě rád pozná.
1: Já myslím do Indie, Kirstene.
0: Cvoku.
1: Snad si nečekal, že zbytek života prosedím v kolečkovém křesle.
2: Hanzi, nemusíš sedět zrovna v kolečkovém křesle. Ale právě tak nemusíš sedět v nějaký skořápce a plout do Indie.
1: A právě tak nemusím sedět v posluchárně a poslouchat žvásty Hermana.
2: Teď nesedíš v posluchárně, ale v pohodlném Mercedesu a jedeš na vybraný oběd do vybrané restaurace.

0: Koukni, co jsem objevil v jednom zastrčeném antikvariátě.
1: Panča Tantram?
0: Návod, jak si postavit loď.
1: Nebuď směšný, Hanzi. Podle téhle brožurky si postavíš ledatak necky na plavbu po rybníku.
0: Zvětším měřítko.
1: A vydáš se s tím měřítkem na moře, jo?
0: Jo, přesně tak.
1: Ale jestli potřebuješ prachy,
0: potřebuju tak... někoho, na koho je spoleh. Tak co, Kirstene, co mi na to řekneš?
1: Jak dlouho taková stavba lodi může trvat?

0: Říkal si 4 týdny. Páráme se s ní 4. měsíc a pořád není hotová. Všechno je tu křivý.
1: Jen počkej, až tady nainstaluju elektrický osvětlení.
0: Dát se na moře v téhle krabici od bot je neuvěřitelná blbost. I když na ní budeš mít fontánu s rybičkama.
1: Takeláž je přiměřená významu lodi.
0: To tvrdí brožurka. Ale myslíš si, že oceán čeká na cvoka v pruhovaném tričku, který se vydá na cestu kolem světa? Myslíš si, že kvůli tvým modrým očím přestanou fungovat fyzikální zákony?
1: Stěžeň má 11 metrů, ráhnová plachta 30 čtverečních a mý oči šerozelenou barvu. A ty?
0: Hele, při prvním větru se to převrátí.
1: Když bude potřeba, můžeme stěžeň zkrátit.
0: Už vidím, jak uprostřed bouře sedíme obkročmo na překocený lodi a pižláme stěžeň.
1: Dokážu ti, že má skvělý vlastnosti. Jen co bude na vodě. Máme dokonce kajutu a v ní všechno, co je třeba. No co tu není?
0: Jediné, co tu není, je, že tu není hnutí. A jak se bude ten tvůj miláček jmenovat?
1: Byron. Je, abych nezapomněl. Objednal jsem nákladní auto.
0: K čemu?
1: Odvezeme naši krásku do Ingolstadtu a spustíme ji na Dunaj. A vezmeš si, doufám, čistou košili.
0: Jistě. A slavnostní vázanku.

0: spouštěj pomalu, Kirstene. Pomalu!
1: Jo, sakra. Myslíš, že náraz je to jediný, co by nevydržela? Měří 6 metrů, ale váží nejmíň tunu.
0: Dobrý. A teď ji spustíme na vodu. Nastup!
1: To snad ne.
0: Dělej, nastup!
1: Neměli bychom ji napřed vyzkoušet.
0: Co myslíš, že děláme? Dávej pozor. Přeseknu lano. 1, 2, 3.

0: Voda!
1: No jo, voda. A jmenuje se Dunaj.
0: Voda v lodi, teče sem.
1: Tak popadni plechovku a vylejvej.
0: Tohle není loď, ale proutěnej koš. Za chvíli jdem ke dnu.
1: Spáry se zatáhnou sami, jen vylejvej a žádnou paniku.
0: Strhnul nás prout.
1: Kdyby nejhůř, vytrhnem prkno z podlahy a dopádlujem ke břehu.
0: A kde je tady podlaha? Vody po kolena.
1: Ne, Janči, Kirstene.
0: Tobě se to mluví, ale já neumím plavat.

0: Dobré ráno. No, jak ses vyspal?
1: Nelíbí se mu, že má spolubydlící.
2: Radši bych byl koněm v téhle stáji, než plavčíkem na tvý lodi.
0: Co je?
2: Celou noc se mi zdálo, že jdeme ke dnu. Já vylejval, zatímco ty ses opíral o stěžeň a komandoval mě.
0: Slibuju, že příští noc budu u plechovky já.
2: No, oblek v háji. Smrdím jak stádo koní. Jak se tam ta zatracená voda mohla dostat?
0: No jak? Trup nakalfátrujem a můžeme pokračovat v plavbě.
2: Proboha.
0: Co se stalo?
2: Ty chceš pokračovat v plavbě?
0: No jistě.
2: Proboha.
0: Co zase?
2: Můj klobouk.
0: Co je s ní?
2: Ten kůň mi ho sežral.
1: No asi byl prosáklý vůní exotiky.
2: Něco horšího. Měl jsem v něm schovanou 100 markovku. Říkal si přece, abych si svý peníze strčil za klobou.
0: Jo, ale netušil jsem, že to vemeš doslova.
1: No nic, no.
0: Pojď, zvednem kotvy.
2: Měli bysme se vrátit.
1: Nestrácej humor, kamaráde. Je sice pravda, že jsme dvakrát uvízli na Mělčině, jednou šli málem ke dnu a že jsme zatím víc opravovali, než pluli, ale i tak jsme urazili 300 kilometrů.
2: Měli bychom se vrátit pro peníze.
1: Ne, ne.
2: Hanzi. Jestli toužíš skončit v klášteře v Himaláji, tak beze mne. Pochop ty blázne, že musíme doštudovat.
1: Kde je psáno, že na to, co umíme, musíme mít glejt? Za 14 dní na moři toho budu vědět víc, než za 3 roky poslouchání Hermana a spol.
2: Hanzi, tahle vratká věc, ta tvoje Bayern, má rozměry 6x1,80 m. A s něčím takovým chceš dobejvat svět.

0: Myslíš, že hranice je už za námi?
1: Pro jistotu zůstaneme ležet. Necháme se unášet proudem. Plášť noci ukryje mě před nimi. Romeo dějství druhé, výstup druhý. Tady v srbském vnitrozemí se o nás nikdo zajímat nebude. Chápeš to? Clo, které po nás chtěli celníci, bylo několikrát větší než cena lodi.
0: Hanzi, něco naráží do trupu, slyšíš?
1: No jo, mořské pany. Viděj dva pěkný kluky, tak vyváděj.
0: Led? To je led? Řeka začíná zamrzat.
1: Tak si vem svetr. Aleš, za pár kilometrů budeme muset proplout železnými vraty.
2: Co to je?
1: 180 kilometrů dlouhá soutěska, která svírá řeku skalními stěnami. Ty jsou vysoké až 1000 metrů. Kamaráde, tam se to vaří jak v obrovském kotli.
0: Cože?
1: A až tohle budeme mít za sebou, hurá do Černého moře.
2: To není moc k smíchu, Hanzi. Zastav.
3: Tenhle auták nemá brzdy.
2: Nechci skončit omrzlý jako Blackburn. Měli jsme vyplout o 2 měsíce dřív.
1: Tak si myslíš, že jsi losos? Ti cestují 1000 kilometrů proti proudu řek a taky nikdo neví, proč to dělá.
2: Tví lososy jsou mi ukradený. Přiraz ke břehu.
1: To nemyslíš vážně? Teď? V noci? V téhle pustině?
2: Mám téhle bláznivý cesty po krk. Vystupuju. Končím.
1: Kirsten vyskočil z mé lodi, jako bych byl Charon. Převozník do podsvětí. Železnými vraty jsem proplul sám. Na rumunském území jsem musel přezimovat. Další plavbu znemožnilo počasí. Bayern odpočívala v pronajaté kůlně a já cestoval po Rumunsku. Živil jsem se články o této zemi, které jsem posílal německým časopisům, a články o Německu, které jsem uveřejňoval v rumunských listech. Jaro se stejně jako loni značně opozdilo. Když konečně roztál sníh i ve Valašské nížině a já vytáhl Bayern z kůlny, zkrátil jsem stěžeň. Už po čtvrtý.
4: Vždycky jsem říkal, že je moc dlouhej.
3: Kirstene! Kde se tady bereš?
4: No, nebylo zrovna snadný tě najít.
3: Najíš se se mnou?
2: Co to je?
3: Co to je? Bramboračka, aristokrate.
2: Herman kandiduje do zemské rady.
3: Počeš, pambu, to je kariéra. Na starý kolena.
1: A jaký mě čeká trest?
4: Ty budeš muset opakovat ročník.
3: A zatímco já se poplavím v neckách za svými indy, ty se vyšplháš, víš, a ještě víš, a ještě víš. A až se vrátím, zběhlej student, ani mě k tobě nepustí.
2: Nemáš sůl?
3: Jo.
2: Na? Dík. Moc rychle ti ta cesta neubíhá.
3: Mizerný počasí.
2: Otec bude otvírat novou filiálku. Zaměstnal by nás oba. Ale musel bys nechat Indii Indii.
3: Tak krásně sirény zpívaly, že kdyby Odysseus nenakapal vosk do uší svých plavců a nenechal se přivázat ke stěžni, už by ho měli. Já taky, člověče. Nebýt téhle bramboračky? Nevím, jestli bych ten krám sakum prásk neprodal a nevrátil se s tebou. Jenže já ještě neodlepil zadek od suchozemě. No to není ta pravá chvíle, kdybych se cítil touhle cestou unavený.
2: No fajn. Jsem rád, že tě humor neopustil. Díky za bramboračku. Doma. Nemám zkázat nic.
3: Jo, že jsem v pořádku.
2: A víš, že se mi ta loď teď zdá docela hezká?
3: Pozdravuj Německo, Kirstene.
2: S Bohem, Hanzi.

0: Je tu voľno?
1: Spíš prázdno, chlapče. Když vidím dno své sklenice, hned vím, že něco není v pořádku.
0: Můžu vás pozvat na skleničku?
1: To bys udělal dobrý skutek. Už týdny vytahuju prázdný sítě. Kam otáhli ryby? Bůh suď.
0: Znáte dobře zdejší mořské proudy?
1: Ty se chystáš na moře? A umíš plavat?
0: Ano.
1: Chyba!
0: Moje loď se nepotopí.
1: Až budeš sám v noci uprostřed oceánu. Nad sebou jen hvězdy. Pod sebou nekonečný masív vody. Pochopíš, co to je pokora. Začneš se modlit.
0: Nikdy jsem se vody nebál.
1: Tak se to rychle nauč. Moře je prevíc, zná množství fíglů, jak tě dostat. Co když potkáš bludnýho Holanďana?
0: Snad nemyslíte, že věřím na strašidelný lodě.
1: Clipper Texada potkal bludnýho Holanďana nedaleko Hornova mysu. Zanedlouho 5 námořníků smetla obrovská vlna do moře. Další se zabil pádem z vysokého stěžně. Kapitán spáchal sebevraždu. A 3/4 zbývajícího mužstva zkosila žlutá zimnice. A teď se směj. Pamatuj si, na moři musíš umět 2 věci. Ovládat loď a vypočítat polohu. Máš sextant, chronometr, kompas, rychloměr. Umíš navigovat?
0: Učil jsem se to.
1: Učil. Ptám se tě, jestli to umíš.
0: Jistě.
1: Dobrá. Až budeš na moři, povídej si s oblohou. Někdy ti prozradí svůj úmysl. Pozoruj západ slunce. A nikdy nevěř klidnému moři. Někdy stačí jedna, jediná vlna.
0: Vlna na klidném moři.
1: A proč ne? Na moři si jen smítko prachu. A příroda má obrovskou sílu. Chtěl bych se s tou vlnou ještě jednou poprat. Ještě jednou jí mít proti sobě. Vymlátit z ní tu škodolibou sílu. Až by ležela přede mnou klidná. Jako kaluš po povodni.
0: Co vám udělala?
1: Zabila mi parťáka. Dodnes nevím, jak se to mohlo stát. Loď se zakymá celá výkřik. Konec. Zůstal jsem na tom místě 2 dny a čekal, jestli se nevynoří. Byl skvělý plavec. Na moři vyrost. Až vypluješ, zapomeň na moudra, která si vyčetl z knih. Pozoruj oceán a braň se.

25. dubna 1929. Na Úsvitu jsem se vydal k Bosporu. Vál čerstvý vítr od severovýchodu a opíral se zezadu do plachty. Jak to napsal Charles Baudelaire, na moře temnoty spustíme škuner vratky a jako poprvé nám srdce bude být. Čemu jsem to plul vstříc?

Neboj se, Hanzi. Zaber, zaber. Udrž kormidlo směrem k pobřeží. Za chvíli si v bezpečí. Tam někde musí být kumbás. Lodičko moje svatá, nerozpadni se. Ještě nikdy ses neřítila takovou rychlostí. Ale vydrž, už tam musíme být. Pevnina! Máš štěstí, Hanzi. Teď jen se oni nerozbít. Nějaká pobořená hráz? Lepší špatný úkryt než žádnej kotvu. Zaber, lásko moje, zasekni se do dna. Ať je tam mělčina, ať je tam mělčina. Vykašli se na kormidlo, Hanzi. Stáhni rychle plachtu. Víte, si se mnou dělá, co chce. Nemůžu zastavit.

0: Pane, je vám něco, pane? Potřebujete pomoc?
1: Ne. Ne, díky, příteli. Jsme v pořádku. Já i loď.
0: Oh, měl jste štěstí.
1: To jo.
0: V tuhle roční dobu bývají bouře nebezpečné. A vlastně pro tak malé lodě jsou nebezpečné vždycky. Pozorovali jsme vás ze břehu, jak se řídíte k pevnině. Nevím, jak by to dopadlo, kdybyste minul záliv a dostal se ke skalám. No,
1: snažím se ze dvou možností vybrat vždycky tu lepší.
2: Třetího května 1929. Nevím, jak vy, ale většinu chyb, které jsem kdy udělal, jsem si uvědomil pozdě. Stačilo málo a... Nedaleko Dardanelské úžiny jsem vystoupil na břeh. Loď, jak už bylo mým dobrým zvykem, jsem opět zapomněl uvázat. Když jsem se vrátil, viděl jsem, jak se zmítá na vlnami vzdaluje od břehu. A žádný člun na blízku. Skočil jsem do vody a začal za lodí plavat. Dostihl jsem ji až po dvouhodinovém vyčerpávajícím úsilí. A teprve po těch dvou hodinách zápasu jsem si uvědomil, jaké hlouposti jsem se dopustil. Vždyť mě proud mohl snadno strhnout na otevřené moře. A nikdo by o mě víc neslyšel.
3: Nevěřím. Nevěřím, že jsou ještě lidé, kteří by chtěli druhému nezištně pomáhat.
1: Rád vám to dokážu.
3: Mé jméno je Gabrielidis, jsem řekl. Máte odvahu, když plujete tak sám. Mohl byste pro mne obětovat trochu svého času?
1: To je to jediný, čeho mám zatím dostatek.
3: Výborně. A já mám to druhé, peníze. Víte, měl jsem loď. Potopila se na útesu nedaleko Kréty. Chtěl jsem dostat z vraku skříňku se 700 zlatými librami. Trosky lodi leží na úpatí skaliska v 30-metrové hloubce. Pro dva odvážné chlapíky bude hračka potopit se k ním, tak co? Přijímáte mou nabídku?
1: Že se ptáte?

0: Jako malí kluci jsme si hráli na moře, které skrývá poklady. Ale tohle byla skutečnost. 28. května jsem zakotvil v přístavu Mytiléné na ostrově Lesbos a vydal se lodí bohatého Řeka na Krétu. Jak říkám, v klukovských hrách byla honba za poklady věc povznášející a svatá. Ale když jsem stál nad útesem, když jsem se měl ponořit do vln, ve kterých utonuli lidé, nebylo mi do smíchu.
1: 30 metrů je dost velká hloubka.
2: To je. Vypůjčil jsem si skafandr od jednoho lovce hub.
1: V životě jsem nic takového na sobě neměl.
2: Potopím se první. Znal jsem loď dokonale. Měl bych skříňku najít i poslepu. Zůstanete u navijáku.
0: Trvalo mu 10 minut, než se zase vynořil. Musel jsem mu pomoct na břeh. Tak byl vyčerpaný.
2: Je tam! Nemýlil jsem se. Dostal jsem se až k vraku. Vemte si s sebou světlo.
0: Navlékl jsem si skafandr a upnul závěr měděné přilby. Řek stál na útesu s rukou na laně pro případ, že bych se potřeboval dostat rychle nahoru. Hlubina moře byla úžasná. Byl to překvapivě nádherný pocit. Vstup do vraku byl zatarasen, musel jsem ho uvolnit. Pronikl jsem dovnitř a rozsvítil lampičku. A tu jsem zažil největší úlek svého života. Přede mnou byl člověk. Muž měl oči otevřené a jazyk mu visel z úst.
2: Tak co, našel jste?
3: Našel. Ale má dobrýho strážce.
2: Až na dva muže zahynula celá posádka.
3: Jsem opravdu rád, že jsem ty ostatní nepotkal.
2: Kde je skříňka?
3: Na konci provazu.
2: Ukažte, ukažte. Vytáhnu ji sám. Kapitán Stavros hloupým manévrem rozbil loď. Připadá mi správně, že aspoň po smrti chránil můj majetek. Co je to?
3: Co se děje?
2: No, někdo mi táhne naspátek.
3: Chcete říct, že se s námi ti utopenci přetahují?
2: No podívejte se. Lano se vrací zatraceně.
3: Puste ho. Puste ho, strhne nás pod hladinu.
2: Aha. Je pryč. Kruci. Jak je to možný?
3: Vrak asi nebyl až na dně. Teď klesl do větší hloubky.
2: Je pravda, že jsem posádce zůstal dlužný plat. Ale 700 zlatých liber, to je přece jen moc. Co myslíte, že si tam dole za ně koupí?
3: Kdyby vrak klesl o něco dřív, tak bych to věděl.

0: 6. června 1929. Vrátil jsem se zpátky do Mytiléné. Musel jsem co nejrychleji doplout do Smyrny. Kapitán jedné polské lodi mi nabídl, že mě vezme do vleku až k misu Karaburun. To by ušetřilo slaboučké Bayern spoustu sil.
1: Pospěš si, seber se, párátko moje pomalý, pak si odpočineš. Jestli se budeš takhle loudat, parník odpluje. A my budeme polikat proti vítr a trápit se, teď zaber! Prkna moje nebohy, co vám mám ještě slíbit? Za tou lodí si pojedete pohodlně jako na rybníčku. Bezpečně jako rybky lodivodi. Přidej, přidej! Jsi skvělá loď! Sakra, proč se zastavila? To nemyslíš vážně? Jsme uprostřed moře a ty trčíš na mělčině. Jsi ta nejblbější kocápka, jakou jsem kdy viděl. Jak ucejtíš mělčinu, nejsi k udržení. Tak do vody, Hanzi. Naší madám se zdáme moc těžký. Tedy, že tě budu nosit na rukou v moři, to jsem opravdu nečekal. Chováš se jako zelená, Hanzi. Taky jsi mohl všimnout, jak se tu moře pění. Musíme si vyčíhnout vlnu, která by nás přenesla přes útes. Ať mi huba upadne, jestli tuhle nemožnou loď ještě někdy pochválím.
0: ...16. června 1929. Zůstal jsem na moři sám. Parník nečekal. V noci se zhoršilo počasí. Zvedl se vítr. Snažil jsem se napnout kosatku, ale sotva jsem to udělal, odlétla v cárech do moře. Vzal jsem náhradní, ale i tu odnesl čert. Nakonec se mi podařilo spojit 4 pokrývky k sobě a napnout improvizovanou bouřkovou plachtu. Vlny byly stále kratší a vyšší. A co myslíte, že následovalo? Neplul jsem ani hodinu, když jsem ucítil na kůži zrníčka písku. Pobřeží. A v zápětí mě vlny vrhly na břeh ostrova, aniž jsem tomu mohl zabránit. Kýl zadrhl o dno, stěžeň se zlomil, velká vlna zaplavila člun. Doplaval jsem na břeh a usnul vysílení. ...12. července 1929. Když jsem zjistil, že loď půjde ještě opravit, vrátila se mi dobrá nálada. Vyrážím k egyptskému Port Saidu. 400 mil. První 2 dny využívám větru od severovýchodu. Nejdu si ani lehnout. 3. dne vítr slábne. 13. dne dostává moře slabě nažloutlý odstín. K večeru se na obzoru objevuje maják Damját. Afrika.
2: Lituji, ale musíte se vrátit. Při vstupu na území Egypta je nutno zaplatit kauci 50 liber. Máte je?
3: Mám jenom 20. Ať mi Egypt laskavě sleví.
2: Nastoupíte na támhle tu obchodní loď, která vás doveze zpátky do Řecka.
3: A co moje loď?
2: Můžete požádat o její naložení. Na svoje náklady ovšem. A za 36 hodin budete na Krétě.
3: Jenže to má háček, vážený pane. Kdybych na Krétu připlul na své lodi, nechali by mě zakotvit. Ale protože přicestují parníkem jako pasažér, budou požadovat vstupní vízum a já žádné nemám. Zakážou mi vstoupit na ostrov. Objedu všechny přístavy Egejského moře a všude se bude opakovat stejná historka. Na řecké území bezplatného víza nesmíte. A po 6 týdnech se na tom samým parníku vrátím zase do Port Saidu.
2: Předpis je předpis.
3: A zdravej rozum zase zdravej rozum. Dobrá, dožiju zbytek života mezi Port Saidem a Krétou.
2: Dejte mi těch 20 liber a nikomu ani muk.
3: A kde dostanu povolení k průjezdu Suezským průplavem?
2: U mne. Ale pouze za stanovenou cenu. 50 liber.
3: Vy jste přímo posedlí po 50 librovkách. Chcete mi namluvit, že egyptské hospodářství stojí a padá s kapsou mořeplavců?
2: Vypadněte a buďte rád, že máte vstupní vízum.
4: Co vás trápí, hombre? Máte dojem, že tupost zdejších úředníků předčí tupost těch našich? Ale to jste na omylu.
3: No jo, no.
4: Zdá se, že jste bez peněz.
0: Bohužel, to není jen zdání.
4: A chtěl byste si nějaké přivydělat?
0: To je otázka.
4: Nabízím vám 5 liber, jestliže budete boxovat v mém cirkusu.

0: Slyšel jsi to, Juane Paco? Musím to s tebou vydržet. 5 kol, 10 zápasů po sobě. Potřebuju se dostat pryč z Egypta. Víš? Co pak jsi mi nerozuměl? To je jako když kopne kůň. Já se z toho Egypta nedostanu.
1: Tak tady máte svý peníze, hombre.
2: Říkal jste 5 liber.
1: No jo, a taky jsem říkal 5 kol.
2: 1 libra. Můj výprask vám přišel hodně levně.
1: Poslouchejte, nechcete zkusit něco lehčího?
2: A co? Jako?
1: Nebojte se. Zajděte na tuhle adresu. Je to porcajská pobočka firmy Kodak. Řekněte, že vás posílá Ramon. Dají vám nosit ceduly s nějakým nápisem, třeba osamělý mořeplavec, připlul jsem až z Německa. Máte už fotoaparát Kodak, abyste si mě mohli vyfotografovat? Nebo něco tak.
2: Kolik platí?
1: 2 libry za několik hodin propagačních pochůzek denně.
2: Už vím, co mě táhlo do Portsideu. Kdo by netoužil živit se v Egyptě jako živá reklama? Mám takovej vztek, že bych dokázal vedle Suezského průplavu prohryzat svůj vlastní tunel.
3: To jste vy? Co zase chcete?
4: Zeptat se, jestli neklesly akcie Suezského průplavu.
3: A proč?
4: Že by mohla klesnout i cena, za kterou mohou nemajetní studenti, jako jsem já, vplout vlastnoručně vyrobenou bárkou.
3: Vtipnější by bylo, kdybyste chtěl průplav koupit.
4: Pane, ztratil jsem tu 20 dní. 20 dní v téhle vyděračské zemi. Dejte mi laskavě povolení. Nemůžu se dočkat, až budu zase na moři. Mám lidí po krk.

0: 20. srpna 1929. Ani sebekrásnější země vám neučaruje, když nemáte štěstí na slušné lidi. Vyplouvám na Rudé moře. Kolem poledního mě přepadl záchvat malárie. A k dovršení smůly jsem v horečce nedovřel u závěr nádrže s pitnou vodou. Když jsem se o pár hodin později připlazil ke kanistru, zjistil jsem, že je prázdný.
1: Zůstávám 2 dny bez hnutí. S vysokou horečkou. Bez jediné kapky vody. Ve vedru 40 stupňů ve stínu. Kam mě unáší loď, nevím. Je mi to jedno. Nemám sílu ani na to, abych umřel.

0: Srpen 1929. Za přesnost kalendáře neručí.
1: Horečka přešla. Jsem hrozně unavený. Jihoarabské pobřeží je na dohled. Na pobřeží není vidět nic než písek. Konečně pahorek s několika palmami. Nezdá se to moc bezpečné. Pro jistotu si vezmu svou starou ručnici.
2: Hej! Hej! Salam aleikum. Tam v té oáze. Je tam pramen? Je tam v té oáze voda? Voda! Potřebuju pít!
0: Nehybný pohled dvou Arabů připomínal hrozný šep před útokem.
2: Hanzi, zmizni odtud. Jdou po mně.

0: Rychle k lodi!
1: Zatracená noha! Jsem pomalej! Pomalej! Nemám sílu! A už je tu ten druhej! Pozor! Má nůž! Nepřibližuj se! Zůstaň kde jsi! Budu střílet!

0: žízeň, žízeň. Už pro mne neexistuje nic než žízeň. Měl bych zkusit chytit rybu, vylisovat z ní tekutinu, která by se dala pít. Trčím tady na otevřeném moři v palčivém slunci za absolutního bezvětří a pozvolna ztrácím chuť se bránit. Uprostřed obrovského množství vody umírám žízní. Modlím se, aby už byl konec.
1: Mohlo být kolem půlnoci, když to začalo. Bouře. Největší, jakou jsem kdy zažil. Probudil mě tvrdý úder do lebky, podlážka. Loď se naklonila na bok. Vylezl jsem na palubu a převrátila se úplně. Zaryl jsem prsty do rámu ploutvové skříně. V této poloze jsem přežil do rána. Strašně mě bolely ruce, odřené klouby pálily. Počkal jsem ještě několik hodin, abych soustředil všechny síly. Pak jsem se potopil a uvolnil stěžeň a plachtu. Co by jinému trvalo hodinu, mně trvalo 10 hodin. Podařilo se. Loď se obrátila do původní polohy. Vydrápal jsem se na ni a okamžitě usnul. Z přívalů deště jsem nebyl schopen polknout ani kapku.
0: Ležím na dně své Bayern. Rozhodnut nic už nepodniknout.

0: trosečník. Podívejte se, my dear, opravdický trosečník.
1: Je příšerně vyhublý.
0: Dejte mu najíst.
2: Netlačte se.
0: Počkejte, ticho. Co to říkal?
1: Chce pít.
0: Tak rychle sklenici whisky.
1: Ne, whisku ne. Obyčejnou vodu.
2: Mohu si vás vyfotografovat?
0: Tahle australská osobní loď se jmenuje Queen of Sumatra a pluje z Ceylonu do Perského zálivu. Ze všech turistů je nás tu nejvíc Američanů. Podepište se mi prosím na tenhle ten lístek a napište mi tam, jak se jmenuje vaše loď.
1: Podívejte, jaké má poraněné ruce, chudinka.
3: Tohle mokvání způsobuje sůl. Rány se pak nehojí.
0: Díky za podpis. A tady je $10, mladíku.
3: Já chci taky podpis. A $10 ode mne.
2: Ode mne taky?
1: A já dávám 20.
4: Připadal jsem si jak cvičená opice v cirkusu. Dostal jsem jídlo, 2 soudky pitné vody, kapsy se mi nadouvaly bankovkami. A rázem jsem byl nejbohatší muž na své lodi určitě. Končil asi 15. týden mého pobytu na moři. Skoro 2 roky jsem nebyl doma. A teď Indie. Konečně vidím Indii.
5: Vida, už jste se probral.
4: Kde to jsem?
5: V mém bungalovu.
4: A kdo jste vy?
5: Angličan, biolog. Žiju tady už dlouho, přijel jsem studovat tropickou faunu a už jsem tu zůstal. Jak se cítíte?
4: Nevíte, jak jsem se k vám dostal?
5: To bych se měl zeptat já vás.
4: Já jednoduše. Připlul jsem z Evropy do Indie, na Mebajran. Když jsem se přiblížil k indickému břehu, několik rybářů udělalo mé lodičce čestnou stafáž. Nikdy podobné plavidlo neviděli. Nemohl jsem jim vysvětlit, že chci do nějakého velkého města, do Karáči nebo Bombeje. Ukázal jsem těm domorodcům mapu, ale žádný z nich nechápal, co ten pomalovaný kus papíru znamená. Pak se mi podařilo namalovat do písku siluetu britského vojáka. Pochopili. Posuňky naznačovaly, že musím dál na sever. Vydal jsem se džunglí a dál už nevím nic.
5: Před 5 týdny vás našli domorodci v divočině. S ránou na noze uštknul vás had. Řadu dní jste byl víc mrtvý než živý. Ošetřil jsem vás, ale nemám tu skoro žádné léky. A pak nejsem doktor medicíny.
4: Štěstí, že vůbec jste.
5: Poslyšte, vy chcete v Indii zůstat?
4: Ne. Proč? Chci se vrátit domů. Zdá se vám to divné?
5: Doprovodím vás do Karáčí na palubu indické Dhau. Doveze vás do Port Saidu a tam si můžete koupit jízdenku na paroloď do Evropy. Peněz máte dost.
4: Cože? Já mám peníze?
5: Potácel jste se džunglí s kapsami plnými peněz.
4: Takže parník Queen of Sumatra tedy nebyl sen?
5: To nevím.
4: Takže mohu domů.
5: To s tou lodičkou. Jakže se jmenovala?
4: Bayern.
5: Tu jste si vymyslel, že? To, že jste se plavil sám na lodi, po moři, v takové kocápce, to není pravda, že?
4: To je pravda.
5: Vy máte peníze, podle všeho jste bohatý a plavíte se v lodi, kterou si sám vyrobíte po moři jen proto, že chcete do Indie?
4: Proč ne?
5: Protože tomu vůbec nerozumím. Proč byste to všechno dělal? Proč byste se plavil takovou dálku? Proč byste podstupoval takové riziko, zbytečné riziko, jen proto, abyste se zase plavil zpět?
4: Poslyšte, nejmenujete se náhodou Kirsten?
5: Ne. Tu loď, tu vaší Bayern, tu jste si vymyslel, vidíte. To celé jste si vymyslel, že?
4: Myslím, že ano. To celé jsem si vymyslel.

Nikdy jsem se už nedozvěděl, co se s Byron stalo. Co se stalo s mým člunem, který mi tak věrně sloužil a který mě přes všechny strasti dovezl k cíli. Do Německa jsem se vrátil vlakem. Po několika dnech jsem navštívil Kirstena von Stroheim v jeho vzkvétajícím podniku. Čekal jsem hodinu v předpokoji, než jsem byl přijat. Rozhovor trval 5 minut. Hermanů přibývalo, knihkupectví mého otce stálo čím dál víc stranou hlavní třídy a mně se začalo stýskat po moři. Evropu čekala 30. léta a já začal stavět novou loď.

0: Slyšeli jste rozhlasovou hru Osamělý mořeplavec. Účinkovali Jiří Švarc, Jiří Brůdr, Jiří Holý, Radoslav Brzobohatý, Pavel Soukup, Vlastimil Fišar, Milan Neděla, Miriam Hinková, Josef Langmiller a další. Režii měla v roce 1988 Jiřina Martinková.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: totiž jaksi já snad.
1: Moc ho nekritizuj,
0: mám jí rád. Nezhasne slunce a jistě se nezboří svět.

0: pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová. Dáma, která se v prostředí československé a později české televize pohybuje už od roku 1967.
1: Spolupracovnici Eduarda Hrubeše či Vladimíra Dvořáka dodnes můžete vidět na obrazovkách v pořadu Kalendárium.
0: Hlas Saskie Burešové si připomeneme v českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V úterý 28. července to budou Zálety Aleny Zárybnické a den poté Tandem Jana Rosáka.
0: Chybět nebude ani tobogán Aleši Cibulky, ten dostane prostor v sobotu 1. srpna. Životní cestu Saskie Burešové potom ve stejný den přiblíží pořad Stříbrný vítr z roku 2019.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

vaši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
2: C'est si bon,
3: oh, c'est si bon,
2: de partir n'importe où,
3: oh, c'est si bon,
2: bras dessus, bras dessous,
3: oh, c'est si bon,
2: en chantant des chansons,
3: si bon, si bon.
2: C'est bon,
3: oh, c'est si bon,
2: de se dire des mots doux,
3: oh, c'est si bon,
2: des petits rien du tout,
3: non.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Je čtvrtá neděle v měsíci, krátce po 11. hodině a v divadle Unkelt právě začínají rozpravy Milana Hajna. Pravidelný měsíčník, který vysílá Český rozhlas Dvojka. Takže nám všem hezkou neděli! No a pozvěme hned naše dnešní vzácné a milé hosty. Je to manželský pár. Ona proslulá herečka, respektovaná paní herečka zároveň. On proslulý tanečník a choreograf, taktéž respektovaný. Takže všichni víme, že přicházejí Jitka Čvančarová a Petr Čadek.

0: Krásný dobrý den vám všem tady i u rozhlasových přijímačů. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Takže já jsem rád, že mi kamarádi přijali pozvání do mých rozprav. Mimochodem, Jitka toto jeviště důvěrně zná. Několik let tu hrála, zdomácněla v Ungeltu. Hrála mimochodem i mou milenku v australské hře mezi úterým a pátkem, smyslnou milenku. A všichni chlapi, to jsem postřeh, cítil, mi velmi záviděli, Jitko, tenkrát.
1: No a já Petr... to neviděl.
2: Jo? Taky se závidě. Petr Čadek byl choreografem našeho velice úspěšného kousku původního komorního českého muzikálu toho jménem Adonis s Martou Kubišovou a s Anetkou Langerovou.
0: My jsme tady doma s dovolením.
2: Ano.
0: Já to pořád považuji za svoji část rodiny tady, takže děkujeme za pozvání, Milane.
2: Dobře, nicméně nechme Ungeltu a pojďme k vám dvěma. Ona při otázce, jak jste se poznali, se nabízí odpověď při Stardance. Mýlím se?
1: Mýlíš se.
2: Prosím tě. A tak jak?
1: No, poznali jsme se v roce 2007, tuším. Já jsem teda byl v tu dobu ve Stardance, ale Jitě ještě zdaleka ne. A dělal jsem v zimě s Táňou Vlhelmovou a s Aňou Geislerovou Vánoční bazar. To byla taková vlastně akce, kde se vybírali peníze na dobrou věc. A holky napadlo, že udělají tombolu, ve které, nebo respektive takovou aukci, dejme tomu, kde budu já hlavní cena, tanec se mnou.
2: Nebyl jsi proti? Ješi to? No.
1: No, zprvu jo, ale nakonec jsem do toho šel. No a bylo to v Lucerna Music Baru a tam se teda strhla taková přihazování na ten můj tanec.
0: Regulární dražba.
1: Regulární dražba.
0: Já nedražila, já ne.
1: A tenkrát teda vydražil ten tanec Jičin tehdejší přítel Martin Hoffman.
0: Se kterým jsme tady hráli dlouho představení. Aha. Nádherné představení Království boží na zemi Tennesseeho Williamse.
1: Takže já ani bych věděl, tak mi na jeviště přišla moje budoucí žena v tu dobu a zatančil jsem si s ní ten tanec,
2: no ale,
1: který Martin koupil.
0: Tak to bylo naše seznámení.
2: Skutečná chemie propukla asi až při tom společném tancování, ne?
0: Ne, my jsme spolu nikdy netančili.
2: Ne.
1: To je další mýtus.
0: Tak ono to zní hezky v médiích, takový ten titulek Láska ze Stardance, ale není to pravda. Není to pravda. My jsme spolu ani nikdy netančili.
1: Já jsem byl její šéf.
2: No a já nevím, jak jsem na to přišel, já jsem vás měl zafixovanou jako dvojici ze Stardance. Jako, ale ty jsi tam tancovala a
0: ta
2: on
0: média to
2: stavěl
0: tak
2: tenkrát
0: jako stavěli, no.
2: Ta taneční čísla.
0: No, Petr tam dělal šéf choreografa, ale mnoho let, asi 5, 6, 7, netuším už, to víš ty líp.
1: No, zhruba.
2: A nebyl to trošku přešlap, že jaksi trenér, choreograf všech tanečníků si našel jednu čvančarovou tam?
0: No, on si mě...
1: Takhle, pojďme si říct, našla se mě ona. Ne, ne. No, my jsme spolu začali být až po Stardance, takže tam to
0: my
1: bylo.
0: My jsme se v tom přátelském kruhu od toho roku 2007, já nejsem úplně na datumy, tak v tom přátelském okruhu nějak potkávali, věděli jsme o sobě, takže v rámci nějakého přátelského potkávání se mnoho let, do roku, já jsem tančila 20 ve Stardance potom.
1: 20.
0: No, tak pár let, tak... No a pak...
2: 2012...
0: A 12 už se narodila Elenka.
2: Se narodila právě.
1: Elenka, to bylo rychlý.
2: Já bych mohl psát vaši rodinnou kroniku, protože já si to z toho našeho představení pamatuju. A sice, když tak mě opravte, Jitka byla v jiném stavu, ale doma už měla 6letou dceru. Už měla trošku bříško a my jsme se dohodli společně, že to stáhneme, protože tahle smyslná milenka neměla být těhotná v tom našem příběhu.
0: Ne.
2: Takže to stáhneme, takže jsme to stáhli v dubnu a ty bys tak za 3 měsíce následně v červenci, bych to odhad, měla porodit. Máš syna, máte syna, že jo? Tak mýlím se, narodil se v červenci 2018?
0: Ano, přesně tak.
2: No a žijete v Mělníku, to byla volba, jak si pro tyhle velkoměstské živly vrátit se do tvého rodného města?
0: My jsme se tam vraceli často za maminkou, která byla dlouhodobě nemocná a pak, jelikož se ta nemoc vykulminovala velmi dramaticky, takže jsme se tam vlastně přestěhovali, aby jsme se o maminku mohli starat a
2: Do jejího domu, nebo do domu, kde jsi vyrůstala?
0: Do domu, kde jsem vyrůstala nejdřív a pak chtěla, aby jsme se přestěhovali k ní přímo, nebo ona nechtěla se nikam stěhovat, takže jsme se starali u ní doma, chtěla zůstat doma. Takže jsme tam potom už zůstali, protože nám tam bylo dobře a pro děti tam je dobře to, když můžou vyběhnout. Ne mezi tady tramvaje a mezi turisty, tak je to trošku jiné dětství, když můžou vyběhnout do lesa a mezi zvířata a učíme se spolu, jak rostou. Co všechno může darovat země jako půda, takže samozřejmě sázíme od brambor po mrkev.
2: Na zahrádce
0: byste nechtěli vidět loňskou naši. A brambory ty první taky nestály.
2: Švančarka mi přinesla chleba. Který upekli.
0: Nejlepší dárek.
2: To je přírodní člověk.
0: Ne, já ho nepekla, prosím, to jsem nepekla já.
2: To já pekl náš pek. Že ano.
0: Ne.
2: Vy máte svého pekaře?
1: Takový klasický vesnický život.
0: Ne, ten jsem ještě nepekla, k tomu se propracovávám. Já pořád zápasím s tím kváskem, prosím tě. No. Takže kdo tady pečete chleba, dámy? Pečete. Já zápasím s kváskem, jo. Tak já se k tomu dopracuju. Příště ti přinesu můj vlastní.
2: Takže dětem je na Mělníku krásně. Mimochodem, jejich babička, tvoje maminka, byli jsme při tom, když odcházela, si svou vnučku ještě užila, ale vnuka už ne.
0: Ne. Tedíček se narodil, bohužel teda, tedíček se narodil, to tak někdy chodí, on se narodil přesně na rozmezí desítek minut, přesně na roční výročí smrti mé maminky. Mm-hmm. Takže maminka odcházela před půlnocí, těsně 15. července, a on se rok na to narodil po půlnoci, a tedy už 16. července. A po půlnoci, ale v rozmezí pár desítek minut. To byl takový zvláštní okamžik.
2: Jste se v kostele svatého Petra a Pavla brali. Vy jste oba věřící? Petr váhá.
0: Já chtěla dokonce se salesiánama být ve 12 letech, jsem si říkala, že bych mohla být jako v řádu, že to je hezký. Ta představa, no vážně, já jsem se pohybovala mezi řádem salesiánů, kteří hodně pracují s mladýma lidma, a fakt jsem si představila, že budu jako pracovat s mladýma lidma, že jako budu v řádu, a vůbec jsem v tom neviděla problém. V nějakých 12-13 letech. Takže tím jsem odpověděla. Já to mám takové specifické, asi ono, víte, mluvit o víře vůbec je asi nejtěžší vůbec věc, je to nejintimnější. To myslím, že mnoho lidí se dokáže bavit o daleko intimnějších věcech, třeba v oblasti těla, ale v těch duchovních věcech je to jako hodně těžká záležitost.
2: Teď velmi mimochodem souzníš s Milošem Kopeckým, který říkal totéž. Můžeme mluvit o čemkoliv, ale rozhodně ne o Bohu. To je nejintimnější věc člověka.
0: Přesně tak, takže ono to vlastně moc nejde, nebo jde, ale myslím si, že to by byl rozhovor na 3 dny, možná na týden, a možná by nikdy neustal. Takže tak, no.
2: No a vypáčíme náznak odpovědi z čatka?
1: Já jsem nikdy o vstupu do řádu neuvažoval.
2: Trefná odpověď, ano. Tak se vraťte ve vzpomínkách k tomu krásnému dni v kostele v Mělníku. A teď zazní nádherná píseň k tomu. A nádherně ji zaspívá Jitka Čvančarová. Ave Maria.

0: Takhle zpívala Jitka Čančorová tuhle přenádhernou píseň v pořadu Lenoška Ivo Šmoldase v květnu 2023.
1: Máš taková překvapení tady
0: pro mě. Nedávno. Mimochodem, Jitko, ty jsi bravurní zpěvačka. Nicméně, Jitka, to vás možná překvapí, vystudovala stavební průmyslovku, a to vystudovala v Liberci i Čadek, že jo? Takže vy jste původně stavaři.
2: Ano.
0: To Petr vás nespojuje, ale je to zajímavá okolnost.
1: To nás dost rozděluje často. Protože já přijdu s
2: nějakým... Není stavař jako stavař.
1: Já přijdu s nějakým nápadem, samozřejmě vynikajícím nápadem, a Petr ano. polemizuje a je v opozici, protože on je opravdu stavař, já ne, já mám jenom ty tvůrčí, ale zase mám jako estetické cítění, to si myslím, že jo, ale
0: no to má technický, Petr určitě taky.
1: Po té technické stránce, on myslím má i právě tu technickou, on to má víc jako
0: a je manuálně zručnej, to si vzpomínám.
1: To extrémně.
0: Jak si vyprávěla, to jako že extrémně. Je nesmírně praktický, vykachličkuješ koupelnu a podobně sám, nemusíte nikoho zvát.
2: Ano, ano, je to tak. Hezky se to poslouchá.
1: Já myslím, že Petra to i dost baví. On se teď tak to částečně se do toho jako pustil znova, že renovuje nějaké staré budovy přátelům a tak. Tak myslím, že se v tom, že se k tomu tak docela vrací.
0: K Petrovi se dostaneme, realizuje. Ale teď se držím tebe, Jitko, jsem gentleman a mám nasměrováno do Brna na Jamu. Ty ses rozhodla asi díky lásce ke zpěvu a hudbě pro muzikálový obor a ten si vystudovala, je to tak?
1: Ano, a šla jsem tam teda skrze ten zpěv, skrze tu hudbu, protože jsem to propojení mě samozřejmě fascinovalo, lákalo, a tak já jsem k tomu jako černá ovce rodiny umělecká, myslím z uměleckého pohledu, tak mě zaujal tento obor. Já jsem původně chtěla jít i na konzervatoř.
0: Jako na zpěv?
1: Jako na zpěv, skrze zpěv, ale v těch 15 letech jsem neměla pevné argumenty, abych se prosadila střední školu tohoto typu, a je to tak správně, já jsem za to jako v odstupu nesmírně vděčná. Za tu stavařinu, i když všichni profesoři jsou šťastní, že se samozřejmě tomu nevěnují. Stavařině.
0: Jsou pyšní.
1: Ale to, že člověk se setkal s jiným oborem a že přece jenom teď mi zbyly, doteď mi zbyly jenom pravý úhly. Já všechno rovnám do pravých úhlů. A že posunu obrazy někde nenápadně, míru neviděl někde na návštěvě, kde samozřejmě do toho nemám co kecat, ale já si prostě nemůžu pomoct. Ne, takže jsem ráda za ten rozhled v jiném oboru, dejme tomu.
0: Takže si objevila, že existuje ten obor, ten se mám pocit studuje dnes jenom v Brně.
1: On se dá studovat vysokoškolsky jedině v Brně právě, ano.
0: No mimochodem, Městské divadlo Brno, to je jediná opravdu respektuhodná muzikálová scéna. Tam se dělají muzikály nejlíp.
1: Ano, potvrzuju, protože ten obor je nesmírně těžký. Dělat ho v těch třech profesích jako opravdu na té vysoké úrovni. Ať už je to zpěv, herectví nebo tanec, má to být všechno propojené a všechno tak na té vysoké úrovni, aby to byl ten pravý zážitek, který ten divák si má odnést. A to, že vy musíte jako diváci odejít, odtančit z toho divadla, zpívat si, to je to, že máte být jako nabití tímhletím žánrem. A to, že to se musí dělat na vysoký úrovni, a to bohužel si myslím, v Čechách máme ještě jako velký nedostatky, jako obecně. Takže jenom potvrzuju, že v Brně, ačkoliv
0: je
1: to bude znít...
0: Je nejlepší muzikálová scéna.
1: Protože to je moje mateřské divadlo, které mě vychovalo, a já jsem vděčná, že mi dali skvělou výchovu. Takže zdravím Standu Mošu.
0: K tomu se dostaneme, Jitko, ale já chci chvilku s tebou setrvat ještě na škole. Tam tě učila také Zdena Herfortová, mluvila o tobě v superlativech, v jiných rozpravách.
1: Zdena Herfortová a Jana Janěková, ano.
0: Ano, ano. Bydlela jsi na kolejích v Brně, prožívala jsi bouřlivý studentský život?
1: Já myslím, že jsem docela...
0: Abys nebyla pořád ušlechtilá, víš?
2: To mě zajímá.
1: Že já přemýšlím, to je taková nuda.
0: To měla jsi tam studentskou lásku asi, jo.
1: No tak to samozřejmě. Ano. To samozřejmě. Jasný přece. Ale celý 4 roky.
0: No, já prosím jsem taková, tě.
1: No jasně. No, já nejsem jako úplně přelétavý pták zase.
0: Takže pak přišla ta slavná muzikálová, ale stejně tak respektuhodná činoherní scéna Městské divadlo Brno, a to bylo opravdu výjimečné a je dodnes, že tam si zahrají všichni, ale musí být disponovaní velké činoherní party a zároveň nádherné muzikálové role. Tak se chlup, byla jsi nominovaná za nějaké výkony na prknech Městského divadla v Brně.
1: No ano, to, tak to není to podstatné.
0: No ne, právě nehrajeme pro ceny.
1: Je to samozřejmě je to pochvala vždycky, že člověk rád za nějakou pochvalu, ale my, co to máme nějakou jako, k tomu řemeslu, jako velký respekt a velkou pokoru, tak je to hezké, když tě někdo pochválí. Určitě je to jako motivující. Ale ty ceny jsou taková pochvala, ale nikdy bych se k tomu jako neposadila se na obláček jako úspěchu, to určitě ne. Takže o cenách to není, ale ta pochvala je samozřejmě příjemná, ale já jsem chtěla říct, že mi dali, já tomu říkám, takovou drezuru do stěhového koně, ale v tom nejlepším slova smyslu. V Brně u Standy Moši. Standa Moša mě už obsadil, když jsem byla ve druhém ročníku ve škole. Hrála jsem tam vlastně celou tu dobu i na studiích už. Dohromady, myslím, 7 sezon jsem tam strávila. Ale já jsem prošla jako všemi těmi obrovskými rolemi, titulními. Mám za sebou asi 30 titulních hlavních rolí a já jsem nesmírně šťastná za to, že jsem jako prošla tím vším, že jsem si to mohla vyzkoušet, osahat. Za to jsem jako moc vděčná za tu velkou důvěru, který mi teda Standa Moša hlavně dal, když mě v tom druhém ročníku, když se mě vyhlídnul a ukázal na mě a přijal mě do soužení.
0: Takže nějaký titul, představení konkrétní nám připomeň.
1: Ať už to je West Side Story,
0: no
1: Maria,
0: Celibou, z Kabaretu.
1: Ano, jeden z, tam bylo více alternací, takže to hrál tenkrát Roman Vojtek a s Petrem Gazdíkem. No, všechny ty velké, Marie Stuartovnu jsem hrál, myslím, že jsem byla asi nejmladší Marie Stuartovna v republice, Schillerovu Marie Stuartovnu, to bylo nádherné představení. Takže ať už to tam člověk potká s činohrou nebo s muzikálem, tak no, říkám, nechci se opakovat, ale za tu obrovskou důvěru, kterou mi Standa dal, jsem za to hrozně vděčná. Nesmírně mě sformovala pro budoucí jako život.
0: No a pak profesní. Asi přišly už nabídky z Prahy na pražské jeviště, ale angažmá tě nezlákalo do hlavního města. Začala jsi tu hostovat, že jo?
1: Já jsem začala hostovat, protože samozřejmě pak člověk začne, nebo začala jsem natáčet. To filmování sebou nese úplně jiný časový prostor a to dojíždění Praha-Brno nebylo úplně, nebylo to k žití, samozřejmě se to nedalo udržet. A to, že já tady mám kořeny, narodila jsem se v Mělnice, měla jsem tady pořád ještě maminku, takže jsem vždycky se vracela často jako domů. Takže já jsem vlastně byla ráda, že se mi jako přiblížil ten profesní život sem, že jsem to neměla tak daleko.
0: No a co byl tvůj první herecký počin v Pražském divadle? To byla Gazdina Roba, ne? Na Palmovce.
1: Ne, první pražskou scénou bylo Divadlo bez zábradlí a byly to Cigáni
0: do nebe. Teď si to vybavuju. Oslnivá čvančarka, jo.
1: A teď nevím, jestli to bylo úplně první, anebo jestli to bylo Les Misérables Fantina. Takže to si to nepamatuju úplně přesně. Takže buď to bylo Les Misérables, anebo teda Cikání jdou do nebe. Pak byla Palmovka, určitě Gazdina Roba a tam ještě byla na Divadle pod Palmovkou s Petrem Kracíkem a Adžije Královna, druhá moje stuartovna ve hře Boltově, hře Adžije Královna. Bylo taky krásný představení.
0: Takže Jitku už máme v Praze. V dalším povídání si řekneme, jak si vychutnala kameru a kamera Jitku. Ale teď je na řadě archiv Českého rozhlasu. A když v něm zalovíme, tak najdeme hříchy pro posluchače rozhlasu, což bylo 8 rozhlasových detektivek z populárního cyklu inspirovaného tehdejším úspěšným televizním seriálem, jak všichni víme, Dušana Kleina. Takže teď zazní ukázka z 8. závěrečného dílu. Má název Aktuální reportáž.
3: Tak, co tomu tady říkáš?
4: No, tvůj muž je lovec?
3: To jakože mě ulovil, jo. A ty parohy po stěnách koupil. On sám je, no uvidíš za chvíli sama. Ošetřovatelka ho vozí na vozejku.
4: Aha.
3: No může sice chodit, ale šetří se, víš. A ta babizna ho v tom jenom podporuje. Ze samého strachu o sebe neudělá skoro krok. No dneska už by neulovil ani křepelku.
4: Takže jestli tomu dobře rozumím, ulovila si ty jeho.
3: Jo. Ty se tomu divíš?
4: Ne.
3: No, tak na setkání. Ahoj.
4: Na zdraví.
3: Dělala jsem 2 roky operku u jedné německé rodiny. Hrozně mě brali na hůl.
4: Tak proč jsi nevrátila domů?
3: A co bych tady asi dělala? S maturitou bez vejšky. Tobě se to mluví, ty jsi dostudovala. Stala se z tebe prý moderátorská hvězda.
4: Ale no tak.
3: Ale já nedokončila ani prvák na právech a vyhodili mě. No, tak jsem si řekla, že to zkusím venku.
4: Jako oper.
3: To byl začátek. Pak jsem dělala servírku v jedné vinárně a tam se na mě usmálo štěstí. Potkala jsem Ericha.
4: Láska na první pohled.
3: No z jeho strany určitě, tak to víš, je o 40 let starší, poslední zvonění.
4: A z tvé strany?
3: Hele, kdyby jsi měla vybrat mezi pokojíčkem za lokálem, kde by se na tebe každou noc dobývali opilí číšníci a luxusní vilou postaršího sice, ale úspěšného a bohatého lékaře, tehdy ještě při síle, no, co bys zvolila?
4: Dobře, ale jsi teda šťastná.
3: Šťastná? Ale s tím na mě nechoď, šťastná. Určitě mě zapasuješ do nějakého svého pořadu, žije v luxusu, ale prodala duši za peníze. Bohatá, ale nešťastná. Na to se vykašli. Vždycky je něco za něco.
4: Mě právě zatrhli, abych točila pořady o bizarnostech a banalitách.
3: Máš pravdu, je to bizarní. A banální.
1: Kdybys mě zabil, tak to? Vůbec nevím, o čem tady, co to bylo.
0: Psal se rok 2009.
1: Paní měla hodně jednoduchý pohled na svět teda.
0: A tvou spoluherečkou byla Dana Černá.
1: Ano, ano, tu jsem samozřejmě hned rozpoznala, ale trošku afektovaná jsem byla, ne, tam ta paní.
0: No a co rozhlas a herečka Čvančarová dnes?
1: Spolupracuješ
0: jako
1: herečka?
0: No ne, pak teď už se přehraju na ně.
2: To je v pořádku.
1: Dobře.
0: Ale já myslím, že tak je tomu i u vás, že mluví hlavně Jitka, viď?
2: Ano.
0: Ano.
1: A je to problém?
2: Vůbec.
0: Co ty a rozhlas?
1: Rozhlas je moje dětství, ale ve smyslu toho, že můj tatínek, který bohužel zemřel hrozně brzo, když mě bylo něco přes 20, a to byl, můj tatínek byl obrovský sportovec, veslař, 80 kilometrů denně na kole ujel, neměl kartu u doktora, protože byl prostě zdravý, šlachovitý, černovlasý, vysoký to muž.
0: A možná trošku předobraz Čapka.
1: Demokrat velký, demokrat osvícený, to člověk, lásku k horám měl obrovskou a celý život pracoval v Českém rozhlase. On byl inženýr elektrotechnik. A já jsem tam za ním chodila jako dítě a milovala jsem ty chodby. Já nevím, jestli někdo tady jste byl někdy v Českém rozhlase na Vinohradské 12, tak to jsou takové katakomby, takové opravdu jako démonické chodby. Aspoň to z toho dětství mi tak připadalo. Chodby, které vůbec nevíte, kam dojdete. Mě to fascinovalo. Páter Noster tam je výtek, takže já jsem byla úplně fascinovaná jako dítě, když jsem tam chodila.
0: No a špasíruje dnešní herečka Jitka Čvančarová po těch chodbách v Českém rozhlase? Natáčíš hry? Čteš na pokračování?
1: Mně se to strašně líbí. Já k tomu mám obrovský respekt, k tomuhle povolání, k tomu být za mikrofonem. Je to nesmírně těžká profese. Nic neodpustí ten mikrofon. Je to opravdu nesmírně těžký. A myslím si, že je jich mnoho, kdo to umí daleko lépe než já. Takže já se tam nehrnu, ačkoliv se mi to nesmírně líbí. Tak čas od času se nechám zlákat pro něco, ale mnoho to nedělám, protože si myslím, že to fakt umějí jiní lépe než já.
0: Já připomenu posluchačům, kteří si nás zapli třeba právě teď, že právě poslouchají na dvojce Českého rozhlasu rozpravy Milana Hajna z divadla Ungert a hosty jsou Jitka Čvančarová a Petr Čadek. A jdeme na Čadka, co říkáš, Jitko?
1: Jsem zvědavá.
2: To já taky.
0: Peťo, kamaráde, ty pocházíš z Liberce, to jsme si řekli. Řekli jsme si taky, že tam si vystudoval stavařinu.
2: Stavařinu,
0: je to tak?
2: Ano.
0: No a pak si začal tedy ve svém oboru, který jsi vystudoval, existovat? Nebo už vyhrával tanec pomalu?
2: Tanec vyhrával v podstatě už dávno předtím, než jsem vystudoval stavařinu, protože já tančím zhruba od 12 let a vždycky to byla moje priorita. Každopádně stavařinu jsem měl vždycky rád a po vystudování té stavařiny jsem se tím chvíli brigádně živil tak, abych si mohl dovolit tančit a mít lekce se svými trenéry.
0: No takže jsi začal navštěvovat, to bylo baletní studio jako v Liberci? Nebo přímo společenský tanec? Už jsi tam vyhlíd jako ten malý
2: Přímo společenský tanec, ano. Ano, přímo společenský tanec. A bylo to tak
0: tyčí
2: jako
0: a piruetama tím vůbec neprošel, jak si to nepotřebuješ?
2: Prošel až postupem času, až když jsem se stával trošku lepším, tak jsem tu průpravu různých stylů tanečních jako už musel mít samozřejmě a to k tomu patří. Ale k tancování já jsem přišel vlastně velkou náhodou přes inzerát, což bylo hrozně vtipný, že my s mým kamarádem na základní škole jsme tak pokukovali po holkách, už těch 12, a jednou se nám na nástěnce objevil inzerát z vedlejší třídy, že schání děvčata, dva partnery a nám to přišlo jako super nápad, omrkli jsme. A aniž bych teda o tancování cokoliv věděl, tak jsme se teda jeli tančit a přihlásili jsme se. No, kamarád po půl roce skončil a já už tančím přes 30 let, no.
0: Říká skromně, tančím přes 30 let, ale tančí a přináší to velké výsledky. Teď k tobě patří snad i přední umístění, jak si přímo v evropském měřítku. Byl jsi snad druhý na mistrovství republiky, nebo tak, jak jsem se dočet?
2: Mistrovství republiky jsem i vyhrál.
0: I vyhrál dokonce, promiň.
2: Ale ani já to nemám tak, že by ty ceny a úspěchy byly důležitý nebo nejdůležitější. Já mám tanec rád kvůli tomu, že ten pohyb prostě celkově úžasný a dá se tím vyjadřovat spousta věcí, mnohdy mnohem víc než ústy, než verbálně. Miluju hudbu různou a taky strašně rástem choreografie i na netypický hudby, muziky, když se někdo představí, prostě nevím, latinskoamerický pásno, paso doble a postavit ho na vážnou muziku, to vlastně tak někdo nedělá, ale když se to pak udělá, to vypadá fakt moc zajímavě a z mý zkušenosti vím, že to ty lidi ocení, jakože to je fakt.
0: Takže ty jsi zaznamenala Čatka v jeho vrcholné taneční formě ještě. Promiň, tím chci říct, že už...
1: Ještě ano.
0: Hlavně vzpomínáme na to.
2: Je to už hluboko ve vzpomínkách.
0: Dobývali mistrovství republiky, ano.
1: Ještě ano, ale já spíš zažívám asi tu pedagogickou část jeho osobnosti, která je teda výjimečná. Ne každý umí učit jako Petr. Já ho jako v tomhle opravdu obdivuju, protože to, co on dokáže udělat s lidma, kteří nemají předpoklady k tanci, on opravdu dokáže jako rozpohybovat kohokoliv, ale tím laskavým způsobem, tím, že vychází jako z toho člověka, z jeho osobnosti a to je hrozně, to je velký dar.
0: Latinsko-americké tance byly, dá se říct, tvou doménou?
2: Co se týče soutěžení, tak ano, určitě, ale se soutěžením já jsem skončil v roce 2007, v zásadě v tu dobu zhruba, kdy já jsem přišel poprvé do Prahy, do Stardance a od té doby vlastně učím, to je jasný, ale dělám i divadla, i tebe jsem učil tančit.
0: S jakým výsledkem?
2: Já jsem byl nadšený. Doteďka to mám plně, už to byl strašně krásný čas. Tady
1: jsem říkala, že Petr rozpohybuje každýho.
0: Takže postupně jsi z aktivního tance přešel na choreografii.
2: Ano, ano. Tak choreografie a výuku, to už jsem dělal dlouho předtím. Nicméně díky Stardance a tomu světu tady v Praze vlastně jsem přičichnul a zároveň mě to strašně začalo bavit. Učit právě lajky lidi, kteří s tancem nemají nic moc společného. Do té doby jsem učil hlavně profesionály a připravoval na soutěže. A u herců mě to bavilo úplně ze všeho nejvíc. Hlavně chlapy. To prostě to je neuvěřitelné. Že ty rovnou řeknou ne. A hledat ty cestičky k tomu, abych jim ten tanec vlastně přiblížil, nebo ten pohyb všeobecně, tak to mě baví jako strašně moc. No.
0: Takže jsi byl ve svém živlu v Stardance, předpokládám, když jsi připravoval vlastně choreografii pro všechna taneční vystoupení. Jestli se nemýlím, co by hlavně
2: ne úplně pro všechna, ono to tam funguje trošičku jinak. Já vlastně jakoby jsem vybíral ty taneční partnery, partnerky pro osobnosti, kteří ve Stardance tančí. Oni si něco připraví a já to tak jako zkonzultuju, trošku třeba něco poupravím a připravím to tak, aby to mohlo fungovat vlastně i na kamery a aby z toho ty diváci měli co nejlepší.
0: Takže tenkrát si někoho vybral pro Čvančarovou?
2: Ano, to je mi doteď vyčítáno. A koho? Vyčítáno.
0: Já si to vůbec nepamatuju, Čadek mi utkvěl v paměti.
1: K tomu bych se nevracela. Já jsem se teď právě uvědomila, jak jsi vyprávěl o tom, že jsi připravoval ty tance pro ty kamery. To byla asi tvoje první zkušenost jako s kamerama totiž. protože Petr točí pro nás už druhý rok, bude točit i třetí, to ještě neví. Spoty pro českou televizi, vysíláme to v české televizi většinou, spoty s našimi pacientami pro naši organizaci Debra, kde se staráme o pacienty s nemocí motýlích křídel. A samozřejmě potřebujeme osvětovou kampaň, informativní kampaň, pořád potřebujeme informovat dárce, co je potřeba, kdo jsou naši pacienti a tak dále. A já jsem vlastně oslovila Petra až jako později, mě to došlo až hrozně později.
0: Jako že koho? On, jako kameramana, jako režiséra, autora těch
1: jako
0: spotů?
1: Jako autora, režiséra z těch spotů a on to dělá tak krásně. Vypadá divně, že ho teďka tady chválím.
0: Takže spolupracujete ale... na těch projektech.
2: Ale je to skvělý.
0: Jenom
1: mě napadlo vlastně ty kamery, že si poprvé vlastně se získal tu zkušenost tam s těma kamerama.
2: Je to tak, předtím jsem to nikdy vlastně jakoby nebyl jsem u toho. Do té doby teda do Stardance já jsem ani nekoukal na televizi, ale díky Stardance se to celé rozjelo. Já jsem pak dělal jako spoustu pořadů v české televizi a i jsem spolupracoval na filmech a na seriálech a hrozně mě bavila ta práce s tou kamerou. A no a tak jsem si prostě jednou řekl, že to...
0: Já se zeptám laicky, práce před kamerou nebo na kameru, to znamená, to spočívá v tom, že ty odhadneš, co se pro ty záběry kamery... nejvíc hodí, jo? Jakože to umíš postavit tak, aby to na té kameře vyniklo.
2: No, doufám v to. Jo? Doufám v to. Aha. Jo, tanec na kameru je
0: asi specifická
2: jiný,
0: disciplína, jak teď říkáš, než na jevišti, že jo?
2: Na jevišti, je to tak. Je to podobně jako film a divadlo.
0: Teď tě potěšíme, dáme si Sambuking.

0: To byl Dan Nekonečný a jeho Samba King.
1: To se nedá moc poslouchat v sedě tohle přece. Já doufám, že doma jste se zatančili aspoň trošku. Samba je strašně těžká. Nebo pro nás laik je asi těžká. Jak je rychlá? Pro tu fyzičku je docela těžká. Že musí člověk fakt jako mít fyzičku, ne? Aby to vydrželo.
0: To je dotaz na tebe, to ne?
1: To je na Petra, no. My se tady pokecáme, my to nestíháme totiž doma.
2: Já rád poslouchám, aspoň se o tobě něco dozvím. Ale, no tak jasně, no. Tak všechny tance jsou těžký určitým způsobem a je to o té technice, no. A o tom času, který tomu tanci věnuješ. No, fyzičku potřebuješ hodně věcem.
1: Takže při sambě, když jsme byli vyhozený, takže jsme jí věnovali málo času. Nás vyřadili při sambě. Takže tak. No.
0: S tím nejmenovaným partnerem, ano?
1: Ne, s Lukášem, moc zdravíme, s Lukášem Hojdenem. To jsou takové interní legrace. Ne, ale myslím, že při sambě nás vyhodili.
0: No, ale byla asi už v pátém, šestém kole, nebo tak?
1: To já si taky nepamatuju, něco takového.
2: Pátém,
1: no.
2: No.
1: To se to pamatuje, já ne.
0: Hele, a Petr byl co by choreograf a ten člověk, který byl zodpovědný za tu výslednou podobu toho tance.
1: Vlastně
0: přísný.
1: Za to může Petr, no. Mně to došlo.
0: Přísný nebo nekompromisně přísný? Přitom,
2: ne, já nejsem přísný.
0: Když se připravovali ty
1: páry
0: k vystoupení?
1: Já myslím, že on, když je ve svojí profesi, tak je jako je přísnej, ale docela laskavý. On má jako příjemnou energii, Petr, když učí. Ale tím, že tam sebou nese tu osobnost, která ví, o čem mluví, tak má takovou přirozenou autoritu, takže si myslím, že se moc nikdo nedovolí jako remcat. Jo, je takový, jako působí vlastně docela přísně. Ale hezky.
0: Nevím,
1: to je v tom nejlepším
0: to
1: slova smyslu.
0: Když se vám to
1: když
0: líbí,
1: se člověk nic jiného nenaučí, když to flinká, no, tak se jako nic nikam neposunete, no, to je asi normální.
0: Než se dostaneme, Jitko, což mám v plánu k tvým krásným rolím v televizi a ve filmu, tak současné jeviště. Pokud vím, tak účinkuješ ve dvou inscenacích, stále v Kleopatře.
1: Já jsem dlouho nechtěla...
0: A druhou si dokonce režírovala, tak povídej.
1: Já jsem dlouho nechtěla se věnovat divadlu z toho důvodu. Já jsem předtím, než jsem čekala Elenku, nebo než jsem porodila Elenku, tak jsem účinkovala na 7 pražských divadelních scénách, v 7 divadlech najednou, což je docela dost. A já si myslím, že jsem se toho divadla nahrála hodně a když se mi narodili děti, já jsem nebyla schopná moc obětovat ty večery. Já při představě, že usínají beze mě, myslím si, že tu mámu prostě potřebujou jak večer, tak ráno, že je to důležitý. On ten filmovací režim časový má trošku jiný plán. Myslím, že přes den se ty děti zabaví, můžou se učit s někým, ale ty večery jsou nějaký pro mě podstatný. Já nemohla jsem je nějak obětovat tomu divadlu, takže já se k němu teprve pomalu začínám vracet. Vlastně, takže, než jsem otěhotněla s Tedíčkem, tak jsme taky měli tady spolu naplánovanou hru, za které jsem se pak Milanovi omluvila, protože jsem si nedokázala představit, že se mi narodí Tedíček a já prostě budu pendlovat po celé České republice s divadlem. To prostě nebylo, protože já jsem v prvé řadě máma a pak všecko ostatní.
0: Teď ti zatleskají přítomné ženy a nejen ženy.
1: Takže jsem po 6 letech vlastně měla premiéru v divadle. Teď po 6 letech premiéru a to jenom z toho důvodu. Já jsem si dala i takovou profesní pauzu, protože já jsem člověk, který neumí přecházet chyby, což je pro mnoho lidí dost komplikovaný. Je to jako složitý, protože to není moc pohodlný se mnou pracovat, protože já prostě neumím tu chybu obejít nebo přejít. Já je jako musím vyřešit, poučit se s ní a jako pak můžu směřovat dál. A já jako nejsem schopná dělat moc kompromisy v práci, kterou dělám. Myslím si, že to nejde. Aby se člověk pak zodpovědně podíval za to, co jako vytvořil. Chci, aby to mělo jako určitou hodnotu a ten kompromis jí posouvá někam, kde já si zatím pak nestojím a já to takhle neumím. Takže já jsem si řekla, že si musím udělat nějakou pauzu a dokonce jsem si dokázala představit, že už nikdy se k herectví nevrátím a vůbec mě to nečinilo problém. Já jsem v tom, jak když jsem učinila to rozhodnutí, já byla úplně šťastná, mě se nesmírně ulevilo. Já měla jako takovej mír a klid v sobě a vůbec jsem nevěděla, co budu dělat a říkám si, ono něco, co bude mět projít mojí tvůrčí duší, tak aby to bylo opravdu mým úkolem, by to prošlo, nebo nějakým jiným úkolem třeba budu mít za úkol nebo něco vytvořit úplně jinýho mimo svoji profesi. Tak jsem si řekla, že až přijde jenom takováhle věc, kdy bude důležité, aby lidé slyšeli význam slov té a té dané věci z mých úst, až opravdu ucítím, že je to můj úkol, tak teprve pak se dokážu nějak jako vrátit. A přišla vlaštovka, což je divadelní hra jednoho španělského autora, Guillem Clua se jmenuje, byl na premiéře teď v listopadu, 17. listopadu jsme měli premiéru. Je to hra
0: hru,
1: o dvou
0: pardon,
1: lidech.
0: Že skáču Jitce do řeči, sama režírovala, to byl tvůj režijní debut.
1: Protože to nebyla žádná ambice, ani můj kalkul nebo nějaký cíl vytyčený. Já jsem to jenom hluboko ucítila, že to musím udělat od A po Z, tak jak ta vlaštovka přišla, jak jsem ji ucítila já se svojí tvůrčí duší. Já měla tak jasnou představu, že jsem byla přesvědčena, že to musím udělat od A po Z, takže se to musím i zrežírovat.
0: Ty jsi přizvala kolegu, je to hra pro dva herce?
1: On ji našel Daniel. Daniel Krejčík, můj kolega té hře, on ji tu hru našel a on mě vlastně oslovil jako hereckou partnerku. Netušil, že to budu chtít ještě režírovat. A jaká to bude práce se mnou. Takže on ji našel, on mi přivedl.
0: No ale režírovat sama sebe, teď se herec nevidí. To ti třeba někdo na záznam, Péťa, nebo někdo natočil zkoušku a ty se pak doma na to podívala a řekla jsi, tohle změním.
1: A já jsem to dokonce jsem volala Ondrovi Sokolovi a jsem se s ním radila, i jestli by si tu hru nepřečet, protože vím, že on jeden z mála i režíroval jednou sám sebe a mi říkal, to už bych nikdy v životě nedělal. To je tak strašně těžký, to nedělej, bacha, no jako právě. Pozor.

0: Hlas jako uměleckou spolupráci jsem poprosila Václava Marhoula, protože si výjimečně rozumíme v těch tvůrčích věcech i v mnoha dalších věcech. Takže to, že jsem se s ním radila i jako dramaturgicky, protože jsem hodně škrtala z toho textu, tak byl potom na těch posledních zkouškách v tom generálkovém týdnu a dával mi ty oči zvenku, který samozřejmě, já jsem byla v té svobodné tvorbě tak šťastná, což ta svoboda samozřejmě jde ruku v ruce s tou zodpovědností, s tou absolutní zodpovědností, že se za to zodpovídám od A po Z, tak i přesto jsem byla jako nesmírně šťastná v tomhle procesu. A jsem teda ještě šťastnější o to, že tak, jak já jsem o tom hluboce byla přesvědčená o významu té vlaštovky, která je o základních lidských hodnotách, nastaveních, postojů, ten text, myslím, je to jeden z nejhezčích textů, co jsem kdy četla. A to, že je to představení vyprodané na půl roku dopředu, že není možné vlastně sehnat lístky, protože si lidé mezi sebou říkají, to je skvělý, na to musíš jít. A ty obrovský ohlasy, které mám zpátky od diváků, jsou až jsem si vlastně nedovedla představit, že až takhle budou krásný. Takže jsem vděčná za to, že tak, jak já jsem tomu hluboce věřila a Dan taky, tak se to jeví jako správně, tak za to jsem moc ráda.
1: Gratulujeme.
0: Promiň, ještě k tomu dodám důležitou věc. Já to Danovi hodně říkala při těch režijních připomínkách, že jsme prostředníci něčeho, co je tak skvěle napsaný. Je tam tolik témat pod tím textem, kdy je něco takhle, co má tak obrovský přesah a je to naprosto výjimečná věc, kdy jsou výjimečné věci, které probouzí v lidech to lepší, protože každý máme v sobě tu dobrou a tu špatnou stránku. A to, že jsou výjimečná umělecká díla, která probouzí v lidech to dobrý, je zázračný. A říkala jsem mu často, že ať si uvědomí, že jsme jenom prostředníci, ať tam nedává žádný záměr, žádný kalkul, ani žádnou hereckou ambici, nebo já jako režijní ambici. A když necháte něco čistě projít bez ega, tak ono to opravdu jde nějak čistě a k těm lidem jako napřímo s tou energií. A to je, myslím, důležitý a to se tak jako jeví jako správně s tou vlaštovkou. Promiň, to nešlo říct krátce. No, já jsem...
1: Divadlo miluješ, je to zjevné, nicméně nejvíc v povědomí jsi samozřejmě zásluhou televize a filmu. Zmínila jsi jméno Václav Marhoul, s tím si natočila pozoruhodný film, takže kdybys měla sama vzpomenout, takže udělej si žebříček svých počinů před kamerou sama, jaké tituly bys připomněla? Asi Nabarvené ptáče jednoznačně, řekl bych.
0: Teď jsme dostali před 14 dny cenu francouzských filmových kritiků, to jsou nejpřísnější kritici vůbec. Francouzský film je jako úžasný fenomén, takže za to jsme jako, to je jako krásný, že Nabarvené ptáče dostalo cenu francouzských kritiků. To je
1: jiné
0: opravdu
1: filmy,
0: jako velká
1: jiné filmy
0: věc.
1: Ještě s Jitkou Čvančarovou, které by chtěla teď připomenout? Neeviduješ tak precizně.
0: Neeviduju tak precizně, teď asi nevím vůbec. No já doufám, že ještě něco jako vytvořím jako hodnotného, co bude lidi těšit. To ne, že by pořád člověk musel se dotýkat těch jako základních a hlubokých témat, ale myslím si, že i udělat jako skvělou komedii, která, a když už jsem u toho francouzského filmu, teď se podíváte do té historie francouzských komedií, které jsou nadčasový. A čas je ten nejpřísnější a nejspravedlivější kritik, protože na špatný film zapomenete za měsíc, ale na ty dobré filmy přetrvávají skrze ten čas, přetrvávají věky, desetiletí. A to jsou třeba i ty francouzské komedie, kde i dobrou komedii člověk chce udělat jako správně a potěšit lidi tak, aby se nepodbízel. Nebyl to pošetilý a blbý humor, nebo takový ten zesměšňující. Já to hrozně nemám ráda. Takže já mám ráda ten kvalitní humor. No.
1: Jitko, já si na tebe vzpomínám také v seriálu Kukačky, který se mě mimochodem velice líbil, nejen jako na herečku, ale ty si naspívala a opravdu famozně také píseň, která běžela vždy na závěr každého dílu k titulkům. Ta píseň má název Zklamání.

0: Já jenom prosím řeknu, že tuhle nádhernou píseň napsal David Solář a nejenom tu, psal všechny písně ke Koukačkám nebo většinu. Tak zdravím Davida a jenom tě prosím opravím, že nešla k titulkům, ale byla to jedna píseň v rámci toho příběhu.
1: Ano.
0: Ale nešla k titulkám.
1: Určitě máš pravdu.
0: Ale já vždycky taky lovím v pamětích. Tak.
1: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, v divadle Ungret právě probíhají rozpravy Milana Hajna a jeho hosty jsou Jitka Čvančarová a Petr Čadek. No a před námi je poslední vstup. Jak trávíte vlastně ten skutečně volný čas, kdy spolu nepracujete, ty netočíš, nehraješ, ty se nevěnuješ choreografii. Máte děti k dispozici nejvíc asi teda řekl bych o prázdninách, takže asi úvody.
0: Úvody a probíráme
1: spoty. Ty seš teplomil, to si vzpomínám.
0: Probíráme spoty pro charitativní spoty, protože mi ta charita se jde samozřejmě skrze jako volný čas. No, to
1: promiň, rád na to navážu. To napadlo tebe, nebo jsi byla přizvána k UNICEFu, to jsme nezmínili, k té nemoci, které pomáháš, nemoc motýlých křídel, tom málo víme, zkus o tom něco říct.
0: Já to řeknu teda úplně stručně. Mě paní primářka Hana Bučková před 20 lety poprosila, jestli můžu pomoct pacientům s nemocí motýlých křídel, protože v Brně při fakultě nemocnice dětské je IB centrum, kde se všichni lékaři jsou specializovaní na onemocnění epidermolis bullosa congenita, což je tato šílená nemoc. V Česku ji říkáme nemoc motýlých křídel. A takže se o děti staráme už přes 20 let a může za to paní primářka Hana Bučková. Já jsem samozřejmě nepřemýšlela tenkrát ani vteřinu, když mi o pacientech a o té nemoci říkala. Takže už 20 let a Petr už jde celou tu dobu vlastně se mnou. To je, pokud se rozhodnete dělat charitu, tak jinak to nejde, než dělat s absolutním nasazením srdcově naprosto nezištně a to jde skrz veškerý volný čas, vaši profesi, to tak jde. To jde prostě, to je na té vaší cestě, jako na té životní, hned vedle sebe. A potom posléze jsem se stala o několik let později vyslankyní dobré vůle UNICEFu. Takže já jsem v takovýhle, v jedné obrovské organizaci, která existuje v 60 zemích na světě, jako je UNICEF, a jezdím s nima na humanitární mise různě po světě, ať už to je africké Mali nebo v Bhútánu a potom v takové malé organizaci, jako je Debra. Takže to jsou takové dvě hlavní moje charitativní činnosti a pak spoustu dalších filantropických s Bárou Nesvatbovou a tak dále. Je toho opravdu mnoho.
1: Teď k tomu společnému času v létě o prázdninách s dětma. Vím, že máš ráda moře, takže tam bych tě umístil, vás všechny.
0: Myslím, že musíme vždycky postarat o tu velkou zahradu o těch našich mnoho zvířat. Takže Petr dneska dělal kolik 6 hodin zahradu. A vždycky se musíme postarat, než někam odjedeme. Takže když už někam odjedeme, tak rádi samozřejmě k moři. Ale stejně tak máme rádi hory. Takže budeme trávit, ale letošní léto budeme určitě částečně u moře i. A máme rádi Istrii, protože tam máme spoustu přátel, kamarádů, jezdíme tam několik let vlastně na jedno místo, takže ta komunita těch přátel je tam hrozně, hrozně milá, ten lidský faktor, takže tam je nám dobře.
1: Tak si to užijte. Děkuji. Já vám děkuju, že jste přišli, náš čas vypršel. Loučí se s námi Jitka Čvančarová.
0: Děkuji za pozvání a krásný den všem. Děkuji.
1: Petr Čadek.
2: Díky za pozvání.
1: A loučím se i já, principál divadla Ungelt a průvodce této rozhlasové hodinky Milan Hajn. Naslyšenou.
3: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
4: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Hezký den, přátelé, vlídné tóny začínají a rád vám při jejich poslechu přeji z Českého rozhlasu České Budějovice mnoho dobrého. Jsou melodie, kterým dodávají nesmrtelnost nejenom obliba a samozřejmě zapamatovatelnost, ale také počet interpretací. K těm nejpřebíranějším skladbám v populární hudbě vzato v širokém slova smyslu jistě náleží píseň jinak průměrného zpěváka a televizního a filmového herce Stena Jonese Ghost Riders in the Sky, tedy v Čechách známí nebeští jezdci. Tuto skladbu jsme vám představili vloni v květnu ve Vlínných tónech v předvečerné vítězství ve spojitosti se stejnojmenným českým filmem z doby druhé světové války, natočeném podle motivů románu Filipa Janského. Tentokrát však zaostříme na tuto skladbu pozornost více a také jaksi v aktuálních souvislostech. Nedávno na londýnské značce s jasmínem v názvu, tedy Jasmine, vyšel zajímavě pojatý soubor 30 verzí nebeských jezdců. Není to sice výběr úplný a z licenčních důvodů je ukončen rokem 1962, ale zahrnuje vedle známých nebo zajímavých vokálních verzí songu Ghost Riders in the Sky od Peggy Lee, Binga Crosbyho, Barla Ivese nebo Vaughna Monroea, či té autorské Stena Jonese i nebeské jezdce v podobě instrumentální. Vzhledem k charakteru skladby je pochopitelné, že převažují kytarové kapely, ale lze na tomto kompilačním albu nalézt také verze s pianem či větším orchestrem. Jde-li o instrumentální pojetí, tak největší úspěch z Ghost Riders in the Sky měla kapela z amerického Connecticutu, jmenující se Ramroads, když se s touto nahrávkou v roce 1961 dostala do první třicítky americké hitparády, ale ještě větší úspěch měla v tom čase na britských ostrovech. Zde jsou Ramroads, kteří později změnili styl a trochu i název, a jejich nebeští jezdci, tedy song o kovbojovi, který vidí stáda pekelných krav s červeně žnoucíma očima uhánějících po nebi. A Jiří Kasal vám přeje ničím nerušený poslech.

Čtyřikrát a dost, kdybych měl parafrázovat někdejší předvolební heslo jedné české politické strany. Nebeské jezdce autora Stena Jonese jste postupně poslouchali v podání kapel Ramroads a Original Safaris, populárního pianisty Rogera Williamse a nakonec francouzské skupiny Le Sunlight jako Le Cavalier du Ciel a vlastně poslední nahrávka datovaná rokem 1962 nepřímo poskytne téma druhé půlky dnešních vlídných tónů. A to jsou francouzské kytarové kapely 60. let. Když se zmíní kytarové kapely, tak mohou vytanout na mysli přirozeně slavné kapely 60. let jako Shadows nebo Ventures, tedy hudební Albion nebo Amerika. Ale podobně zaměřené rock'n'rollové kapely se od raných 60. let vyrojily po celém světě a zemi galského kohouta z toho určitě nevýjímaje. Tuto maličkou a pro leckoho věřím, že objevnou přehlídku zahájí tříčlenná formace Le Gotamou, která se spojila při letních prázdninách na francouzské riviéře v roce 1966. Na basu hrál jinak slavný zpěvák a písničkář Nino Ferrer, klávesy obsluhoval Bernard Estardy a oba mladé muže doplnil bubeník Richard Ertel. Zde jsou Le Gotamou a Gamma Gutierrez.

Zcela francouzský byl druhý blok dnešních vlídných tónů z Českého rozhlasu České Budějovice. Hráli vám totiž čtyři kapely z Francie z 60. let. A byly to Le Gotamu i s mladým Nino Ferrerem, co by baskytaristou, dále Le Player, Le Phantom i se skotským kapelníkem kytaristou Deanem Knowltonem a nakonec čtyři snílci, Four Dreamers v jejich instrumentální cestě k Venuši z roku 1963 se zjevně zrcadlil vliv britských Tornadoes. Na závěr vám ještě pošleme instrumentálku od francouzské čtveřice Le Champion, ale předtím se s vámi rozloučí autor pořadu Jiří Kasel, který vám děkuje, přátelé, za přízeň a přeje i za mistra zvuku Michala Koláře klidný večer.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová. Dáma, která se v prostředí československé a později české televize pohybuje už od roku 1967.
1: Spolupracovnici Eduarda Hrubeše či Vladimíra Dvořáka dodnes můžete vidět na obrazovkách v pořadu Kalendárium.
0: Hlas Saskie Burešové si připomeneme v Českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V úterý 28. července to budou Zálety Aleny Zárybnické a den poté Tandem Jana Rosáka.
0: Chybět nebude ani tobogán Aleši Cibulky, ten dostane prostor v sobotu 1. srpna. Životní cestu Saskie Burešové potom ve stejný den přiblíží pořad Stříbrný vítr z roku 2019.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Byla krásná, byla milá, byla chytrá, zkrátka fajn. Na zahrádce něco rila.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, tvé sny vracím zklamáno. Někdo z nás to říci

Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes vysypu si, tvé sny vracím zklamá.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Dobrý den, naši milí. Ta židle vrže čím dál víc. Co si s tím počnem? Vítáme vás u naší hodiny vzpomínání, které, jak víte, nahrávám pro vás, připravuji pro vás ve svém malířském ateliéru, když zrovna nemaluju a vedle je papoušek, který si kouše břicho. Žando, ty si v opice, jak uhodí tyhle ty smutný podzimní dny? Ona je bez toho sluníčka nějaká taková, no, slunce. Každý člověk, každý tvor hledá své místo na slunci a když to slunce není, tak můj papoušek se nípe. Já tě vyndám z klece, pojď se. Co se škádlívá, to se rádo má. Já Žandu teďko škádlím trošku jají. Takhle pod křidílkama drbu, viď? Takže o čem si dneska budeme povídat? Nevíš, Žando? O čem bychom si mohli povídat? O tom, jak je člověk pyšnej, pán tvorstva. A přitom dělá někdy tak příšerný věci, že si člověk říká, ten člověk je sám sobě největším nepřítelem. To, jak se chová, to je otřesný. Opravdu sám sebe vraždí. A ve velikým to zvířata ne. Já jsem chtěl zrovna vyprávět o tom, jak zvířata to mají v hlavě srovnaný. Mají to mnohem srovnanější než my lidi, jak jsou chytrý. Ptáčkové, třeba vlaštovky od nás odletěly a doletí někam až do Afriky před zimou a můj papoušek, když jsem chtěl nejvíc ho chválit, tak mě kousnul do malíčku. Ty jsi blbec. Promiňte, no, že mu takhle nadávám. No, když ono mě to bolí, co s ním mám dělat? Ohlédnutí za naším dětstvím bývají tak dojemně krásný, že nám často připomínají pohledy do lesů, do vzdálených lesů, který se vytrácely až na obzoru. Jenomže ty pohledy do těch vzdálených lesů v našich dětských duších probouzely, co v tom tmavém lese třeba je, jestli tam nejsou nějaký strašidla, kterých jsme se báli.

těch příhod bylo tolik, že bychom mohli vyprávět jednu krásnější příhodu než druhou. Tak třeba příběh naší ulice, o kterém chci dneska mluvit. To nebyla jen tak obyčejná nějaká ulice. To byla ulice naše, našich her. Ulice, na který my jsme si hráli, jak třeba holky krásně skákaly přes švihadlo. To jsme jim záviděli, to jsme neuměli. My jsme měli zase svý hry. To zase záviděli holky nám. No a chodili tam naše maminky, naši tatínkové, naše babičky, naši dědečkové. Každý ten kamínek na té ulici, každá klika na dveřích, každý dveře, každý okno, každý kousek zdi byl dotejkanej těma rukama těch našich nejbližších i našema, dětskýma, každá tyčka v plotě. Oni byli tak jako posvěcovaný ty nejobyčejnější věci těmi dotyky těch rukou a silnice. Na tu jsem viděl, když jsem vyšel z vrátek našich. Silnice, ta si žila svým životem. Poté jezdili vozy, auta i sentinel, když přivážel sudy piva z pivováru, nákladák, když přivážel mlíko, pan doktor, když jel se sanitkou na dřevoplyn ještě ve válce z rakovníka, nákladáci tam jezdili, autobus tam taky jezdil. Na silnici tepal život. To stačilo jenom si sednout na patník a koukat. No a taky jsme dělali pěkný rošťárny. Kolikrát jsme za to schytali rány od kočího. Víte, co jsme dělali? Když jel žebřiňák, nebo hlavně vůz, takzvaná korba, spole, tak jsme vyskočili vzadu na tu korbu, sedli jsme si a jeli jsme zadarmo jsme se vezli. Dva, tři kluci jsme tam seděli a ty, kteří se tam nevešli, tak křičeli na toho kočího, za vozem. Žalovali. No a kočí zastavil a jak jsme slyšeli, že kočí seskočil z kozlíku, hned nohy na ramena a už jsme letěli, protože kdyby nás byl dohonil, tak nám napráskal tím bičem a to bolelo. My jsme takhle třeba dojeli až ke kostelu. Zadarmo. Velký lidi, když nás viděli, když třeba šli z konzumu a nesli chleba, tak na nás hrozili. No jo, ale my jsme dělali, jako že je nevidíme.

Za vozem to nic nebylo, když jsme se vozili takhle vzadu na té korbě, za vozem, který táhli koně. No jo, ale my jsme to měli vymyšlený tak, že když jsme jezdili do Rakovníka, do Měšťanky, na kole, tak nákladní auta z dolu Rako na skládce vysejpali uhlí rovnou do vagónu. A to stačilo tak šikovně počkat, až to auto vytočí zatáčku, najede na hlavní silnici, potom trošičku jsme šlápli do pedálu, aby jsme to auto, který ještě se nerozjelo, dohonili, chytli se za řetízek, kterým se zavírala ta korba toho nákladňáku. No jo, ale nemuseli jsme šlapat do kopce. Ono nás to auto vytáhlo. To jsme se pravou rukou drželi toho řetízku toho auta, levou jsme drželi řídítka a jelo se. Ale on nás stejně řidič, pan Hejda, o nás věděl, že se držíme někdo. To bylo vždycky obyčejně jenom pro jednoho kluka. Jedno místo tam bylo za tím nákladňákem. Druhý si třeba počkal na druhý nákladňák, až zase pojede. Pan Hejda nás viděl. A jednou to udělal tak, to se nestalo mně. To se stalo Vencovi Kepartojc z Vovčárny. Že se takhle nechal vytáhnout nákladním autem, což bylo nebezpečný. A ten pan Hejda, aby ho tohoto kluka odnaučil, tak pomalu zastavil. A ten Venca si říkal, co se to děje. Koukal se, jestli se neotevřou dveře na straně řidiče, ty se neotevřely. Ale on neviděl na ty druhý dveře, ze kterých potichu vystoupil závozník a ten držel v ruce pásek. A ten tomu Vencovi Kepartoj z Vovčárny tak zhvízdal zadek. No, protože to bylo nebezpečný. To bylo životu nebezpečný. Já to dělám v tým vlastním zájmu. Ty pacholku jeden, aby už si to nikdy nedělal. Kluci přijdou na takový blbosti kolikrát, že ani neví, že si zahrávají se zdravím nebo se životem dokonce.

0: To byl život na silnici, na ten jsem viděl hned, když jsem vyšel z našich dvířek a podíval jsem se doleva. Za mnou zůstal dvůr. To jsem ty dvířka musel zavřít hned, protože by utekly slepice. A to by babička křičela. Ty pacholku, honem ty slepice zažeň zpátky. Nebo budou hrabat v polích a to nemají sedláci rádi. Hned vedle dvířek byla studna s verpánovou modřínovou pumpou. Tu vím přesně, jaký pan Loula se jmenoval. Dělal. Vrtal do modřínovýho kmene díru, dával tam všelijaký mosazný ventily, potom tam udělal krásný korejtko dřevěný, táhlo kovaný ručně, od kováře krále tam bylo. A voda v naší studně byla prej měkká, dobrá, 13 metrů hluboká studna. Vždycky tam bylo 9 metrů vody. To babička měřila provázkem s kamínkem. Každý rok jí měřila. Když přišly třeba letní sucha, tak měřila vodu ve studni. Ale já už jsem byl před těma dvířkama. Když jsem se podíval doprava, tak jsem viděl barák, který byl vedle nás, kde bydlel pan Eichelmann, který s tím Bobíkem tahal, přivážel na vozejku tu vodu, a taky tam bydleli Tyšerojic, Pepíček s Věruškou. A pod jejich stolem jsme si hráli. Tam jsme měli ten svůj pokojíček. To bylo hezký u Tyšerů. Takový malej dvoreček tam měli, kde se tak hezky hrálo s balónem, protože ten balón se mohl odrážet od dvířek kůlny, kde se sekávalo dříví. A dobrou višeň měli na zahradě. No a potom už byly jenom pole a cesta k Senecký hoře, křižovatky polních cest Boží muka, a vzadu se černala Senecká hora, kde jsme se jako děti báli Senecký opice, kterou nás naši rodiče strašili, aby jsme se po lese netoulali sami. Seneckou opici nikdo nikdy neviděl. To jsme si mohli jenom představovat, když jsme se vzdálili, třeba trhali jsme borůvky s rodičema, a najednou se něco myhlo mezi břízama. Tak jako my děti jsme si řekli, je ale Senecká opice. A ono se ukázalo, že to byla třeba paní Polcarová z Vovčárny. No tak to byl pohled napravo a nalevo.
1: Domhle naše ulice nebyla jen tak ledajaká ulice, nemyslete si. To byla ulice, kde jsme znali každý kamínek. To byl náš celý dětský život a svět. To byl ráj,

No a když jsem se podíval nalevo, tak byly dva domy po pravé straně. Dům cestáře pana Kopeckýho, kde když jeho syn Mírek cvičil na trumpetu, tak z pootevřeného okna se linuli tak hezký tóny trubky, který zkrášlovali celý ten už tak nádherný svět. Ještě navíc trumpeta, hlas trumpety. No a potom tam za Kopeckých bydleli Truxoic. Pan Truxa udělal hezkou lavičku. Ta bude v našem příběhu moc důležitá. To uslyšíte za chvíli. No a potom byla silnice, po který tepal pořád život od rána do večera. A potom byl ten dům, kde bydlela paní Slámová s tím rošťákem Papouškem. Říkala, že ty pácholku jeden, ty mě děláš tady nepořádek, já tě nebudu už uklízet, já už se na tebe fyprtnu. Takhle to říkala. A potom byl na levý straně obecňák, obecní dům, kde byly malý byty, ale o to víc lidí tam bydlelo a našich kamarádů, hlavně Pepík Sojka. Potom se táhli pole do široka, do daleka, až končili obzorem, kde se černaly křivoklácký lesy.

No jo, jenomže já jsem zapomněl, já jsem přeskočil, totiž když jsem vyšel z těch vrátek, tak u červený zdi, kterou postavili strejdové z ostře pálených cihel a ty spáry vyspárovali mastnou vápeno-cementovou maltou, do dneška ta zeď tam stojí tak, jak ji postavili, tak před tou zdí měla babička nasázený byliny. Hlavně arniku, to byl takový keříček s tuhejma malejma listama, který byly jako z vosku. A ta prej byla strašně léčivá a vytáhla, když něco, nějaká rána, když se sekla srpem a dala si na to arniku nebo mořskou cibul, kterou měla zase na verandě, no tak ta rána se zahojila do 3 dnů. A potom tam byl beraný pitlík, který byl takový heboučkej, takový lístky takovýho srdcovitýho tvaru, tak hezky kvet něžně bílé a voněl a byl takový, taky takový léčivý, ale co přesně léčil beraný pitlík, to už jsem zapomněl. Ale ta arnika, ta byla taková, to byly bohatý trsy arniky. A i sousedky, když šli kolem a potřebovali arniku, tak se nemuseli ani babičky ptát, nebo beraní pytlík, každá si utrhla. Protože to rostlo, to dorůstalo rychle. Domov. Tak prostý slovo, ale jak silnej obsah to slovo má. Proč se někde člověk cítí doma? To je zvláštní, že u nás v Čechách je ten pojem domov tak zvlášť silně zakořeněný. I v národní hymně se zpívá přece zemský ráj, to na pohled, a to je ta krásná země, země česká, domov můj, kde domov můj? Domov, domov to je i bezpečí, domov chrání před fujavicí, před deštěm. Domov to je stůl, na něm ležela vošatka slaměná, kterou babička sama pletla, s čerstvě upečeným bochníkem chleba vedle slánka, nůž a čerstvě stlučený máslo. A to je pohled, který se mě tak hluboce vryl do paměti, že ještě i teď, když jsem si na něj vzpomněl, tak mě vyhrkly slzy. A navíc se mě i zběhly sliny.

Domov to je hřejivý teplo, které nevydávají jen kamna, ale i ta stahovací žárovka s porculánovým stínítkem, která byla nad stolem, židle, šicí stroj značky Singer, který stál v rohu u okna, žehlička na kamnech, uhlák vedle kamen, hromádka dříví, židlička, na který babička sedávala a štípala ze takových mastných pryskyřičných polínek třísky, kterýma se podpaloval oheň v kamnech a kterýma si tak rád děda zapaloval fajfku. To tu třísku vzal a prostrčil je dvířkama v kamnech a zabafal. A babička se zlobila, zase tu smrdíš s tou fajfkou, dětku jeden, dikou řidven. Jenom aby si se nezbláznila, řekl děda. Než mám poslouchat takovýhle řeči, to radši opravdu půjdu ven. No a šel vždycky před dům. Kouřil na dvoře, před vrátkama. Domov bylo i rádio, který bylo na bíle vylakovaný poličce, kterou dělal truhlář Beneš. Vedle tikaly veliký hodiny s dlouhým kyvadlem a na řetízkách visely litinový závaží ve tvaru smrkových šišek. Kolikrát jsme už o tomhletom obraze povídali, ale když ono to bylo tak krásný v té prostotě, že to člověku nikdy nevymizí z paměti. Domov to byl i ten chlív s těma kravičkama, jak dejchali, jak z nich šlo takový teplo. Telátka dejchali, jak v oči měli nádherný. Když někdo měl stáj plnou koní a hříbat, to v Pavlíkově byly takový grunty. To všecko je ten pravzvláštní, z čeho chceme uniknout, ale zároveň, když vyjdeme do světa, tak teskníme po tom domově a z domova se vydáváme na životní pouť. Nám dětem stačilo málo. Nám dětem stačilo, když jsme jenom vyšli ven před vrátka.

Cesta, jsem se vydal na cestu ven, na cestu do světa, ven, ven, ven, to bylo kamkoliv. Když jsme šli ven, tak jsme mohli třeba jenom k protější zdi, k protějšímu příkopu, kde jsme si hráli s Pepíkem ty šerojc, a nebo jsem šel naproti Kirkovi Čatkojc, který bydlel přes cestu, nebo jsme šli i dál, k obecňáku. To jsme museli přejít silnici a to nám maminky říkali, ty buďte opatrný na té silnici, nebo jestli se vám něco stane, tak dostanete ještě na zadek. Nebo jsme se vydávali i na cesty delší, ven, na cestu delší, třeba k osamělý lípě, která byla na generálních mapách, na protějším kopci. No a nebo jsme se vydávali na ty dlouhé cesty, že jsme šli třeba k poště na zastávku autobusu. A to nám tlouklo srdce vzrušením až v krku, protože jsme jeli do města, třeba jen tak si koupit k Baťovi nový kecky. To si vzpomínám, jaký měli nákotníčky gumový, hnědý a tam byla hlava lvíčka. To bylo po válce. Ve válce já ani nevím, v čem jsme to chodili. To byla taková bída vo všechno.

A vůbec nejradši jsme měli, když jsme šli k lavičce. To bylo Laviček v Pavlíkově. O tom si uděláme celý příští pořad. O lavičkách. Ale teď vám budu vyprávět o jedné lavičce, která byla kousek od nás, před silnicí, před Truxovic. Před Truxovic, jak se u nás říkalo. Tam jsme si vždycky sedli na kanál a poslouchali jsme, co si starý lidi vypráví. A teď dávejte pozor. Ono se řekne lavička, lavička. Dva silný špalky zakopaný do země, silná fošna nebo dvě prkna, aby ten sedák byl široký, opěradlo a je hned lavička. Ale taková lavička na návsi je svět ve světě. Na jaře pan Truxa, který tu lavičku si tam postavil, tak si na ní sedával a udělal si z prkýnek takovou ohrádku, do který dal husu a do té ohrádky hezky z košíčku vyndal housátka, protože tam byla travička, tam byla lavička, vedle travička a v té travičce husička a s husičkou tam byly housátka a on je tam pásávával. No a potom, jak šel rok, tak každý den, když zrovna nepršelo a nebylo psí počasí a nemrzlo, v zimě ne, ale jak to jenom trošku šlo, tak na lavičce se scházeli lidi. Pan Truxa mýval na hlavě buď v obyčejnskou čepici, takovou, jako se nosívávaly ty brigadírky, který měli rantl, jako měl, přesně, jako měl čepici pan policajt. Celuloidovým kšiltem, třeba do oranžova, měl pan Truxa, že to denní světlo mu zabarvovalo celý čelo a kousek nosu jako do zlatova. Nebo v letě nosil slamák takovej, i díry ten slamák měl a tak se koukal po tom světě, vyhlížel, kdo přijde druhej.

Každá tvář toho dětka připomínala starý odřený kartáč rejžovej, kterým se drhla podlaha. Tak ty fousy jim z těch tváří trčely do světle žlutava. Jako na rejžáku ta rejžová sláma. Pořád měl pootevřenou pusu, tak jako přimuřoval oči, koukal se po světě, jako kdyby něco chtěl říct, ale nikdy neměl komu co říct, protože zrovna tam nikdo vedle něj neseděl, jenom tak tu a tam mávnul rukou, když někoho viděl, že jde po silnici nebo jede s povozem na pole. Z vesty si vyndal hodinky, podíval se, jak už ten čas pokročil. Z druhý kapsy vesty si vyndal fajfku, s pajtlíkem tabáku, to byla taková kulička, taková do dlaně akorát měkká, napěchovaná tabákem. Prstama, drobeček po drobečku, ten tabák nacpával do fajfky. Vždycky umačkal, až fajfku měl celou zarovnanou tím tabákem. Ale nezapálil. Třeba si ji pověsil, na pár spodních zubů moc jich neměl, jestli dva. Ta fajfka mu visela z pusy, ale ještě zapálená nebyla, protože zapalování fajfky, to byla taková malá slavnost a to se muselo odehrát vždycky za přítomnosti někoho, když tam někdo přišel. Takže s tou nacpanou fajfkou pan Truxa čeká. Kdo pak asi přijde na lavičku jako druhej? Kopecký cestář, vedle hned bydlí, ten asi ne. Ten s druhým cestářem, který zase bydlí za druhým rohem na silnici se Staňkem, ty štěrkujou silnici ke Chlumu. Hejkal možná přijde. Hejkal, který bydlí o čtyři domy vejš, a možná, že přinese i harmoniku, jak se říkalo, tahací harmonice držky, a bude veselo, protože on hezky hraje písničky Červenou sukinku a Spadnul lístek z javora, Spadnul do našeho dvora, nebo Kde pak je to moje zlatý mládí. I takový všelijaký pochodový písničky hraje a hezky. Možná, že přijde Eda Truxa. S tím je taky legrace, ten si dokáže vymýšlet a hlavně všichni ty starci si mají o čem povídat. Oni totiž byli ve válce v první světový. Mapu Evropy mají jako na dlani. Ten byl na Sávě, ten byl na Pijávě, ten byl u Dunaje, tamhle ten zase byl v Karpatech, ten byl u Bachmače. Tihle ti starci, mnozí z nich byli legionáři. To bylo pro nás děti, to bylo posloucháníčko, když ty začali vzpomínat. To jsme valili v oči. Jak umřeli, tak ty jejich zážitky odešli s nima. A jak by jsme se jich rádi zeptali? Pane Truxo, jak to bylo tenkrát, jak jste říkal v tom Borovém lese? Nebo pane Hejkale?

Zatím pan Truxa sedí sám, že by přišel Franěk, zedník, který bydlel přímo naproti nám. Ani ten zatím nejde. Hornov, co rozváží sodovky a piva, ten by taky mohl přijít. Každý je vítaný, každý má co říct. Mohl by taky přijít Vít, který přes léto dělá v cihelně a teď už touhletou dobou se cihly nepálej, teď už je podzim. S Vítem je taky legrace. A určitě přijde Franta Zajíček, který má ochrnutou levou ruku z války. Franta Zajíček, to byl můj děda. Franta Zajíček chodí vždycky touto dobou. Nebo kotík z obecňáku by mohl přijít. Ta lavička kolikrát nestačila, kolik se tam na ní sešlo lidí. A my, jak jsme přišli ze školy, a jak jsme mohli hned k lavičce. Takže takový ty, když se povedlo hezký odpoledne babího léta, tak jsme tam byli pečený, vařený a vždycky jsme se něco dověděli.

Lavička už byla plná odpoledne. Jeden děda vedle druhýho seděl. Zvláštní svět těch starců. Všechno na nich bylo jakoby vošlehaný větrem. Šlachovitý pevný ruce. Kotníky obyčejně chodili bez ponožek. Měli na nohou bagančata. Takový jako z plechu, to nebyly ani kožený, ty byly jako z plechu ty boty. A jak jsem řekl, ty fousy neholených tváří, to se holili jenom v neděli ráno. Někteří měli i nosy takový vodofialová a žíly na čele a na tvářích takový, jako to byly řečiště, takový potůčky, řeky, žil. A ten, kdo měl knír, tak když kouřil fajfku, tak ten knír měl trošičku zahnědlej od toho kouře. Do zlatova. No a to jim tu tvář dělalo ještě pěknější. No ty oči. Co oči, to jiný pohled. Z mnoha jich očí ještě lítaly jiskry. To byly chlapi v plný síle. Z jiných už trošičku takovej závoj smutku vycházel. Protože rozloučení se světem už bylo na dohled. Zase jiný oči byly tak moudrý a tak pokorný, tak smířlivý. Ale oči naše, oči nás, dětí, ty dětský oči byly zjančený.

My jsme taky poslouchali, když si vyprávěli. Někdo byl opřenej o svou koloběžku, někdo byl opřenej o ráfek kola, který pálil, po jsme utíkávali ulicí a honili jsme kolo. Jindra Vít, ten si udělal takovou pěknou káru z prken a ze čtyřech koleček od kočárku a pátý tam dal jako volant. Prkno dlouhý, dvě prkna napříč, tam dal přední kola dvě zadní kola, ty se dali řídit a odstrkoval se nohama. A když někdo byl šikovnej a měl kovárnu, jako to měl Oda Jirkovských, tak si udělal i šlapací káru, že si tam dal převod ze starého kola šlapacího řetěz. No a to jsme se každý chtěli vozit na káře. A nejenom to, jo. Zase ta kára na leto, co byla na kolečkách, to se jenom vyndali kolečka, dali se tam prkínka s bruslema a to si nedovedete představit, jak na takový káře s bruslema, dvě brusle vpředu, dvě brusle vzadu, jak se lítalo na klouzačkách. Když my jsme měli ty svahy vykoumaný, jsme to měli, když byl nějaký sráz a začalo mrznout, tak jsme tam nosili v belících vodu a ty klouzačky zmrzly. My jsme se tam klouzali a někdo tam se klouzal právě na těchto brusláčích, jak jsme tomu říkali. No jo, jenomže, a teďko jde ještě zpátky k té lavice, tam ještě brusláče nebyly. To ještě byl den babího léta a teď bylo ticho, protože jsme my děti poslouchali, o čem se vedou řeči.

Když se ty řeči vedly, tak stejně bylo pořád na co koukat. Ten rozdíl třeba mezi našema dětskýma rukama. Ty naše dětské ruce byly takový růžový, jako třeba byly kuřátka, takový něžný, takový měkoučký, kdežto ty ruce těch starců, to byly samý mozol, samá jizva. My jsme taky měli jizvy, když jsme něco dělali s nožem a řízli jsme se, jo, tak jsme měli volepený nebo prst na gumovej natažený na prstu, aby se nám to zahojilo. Babička mě to vždycky volepila nějakým flastrem a arniku dala na to, nebo beraní pitlík. My jsme taky kolikrát měli ofačovaný ruce, ale byly to ruce růžový. Když to ty ruce těch starců, ty ruce byly poznamenané tím neúprosným během času. My jsme měli například boty sešněrovávaný normálníma hadrovejma tkaničkama jako provázkama, ale tyhle ty dědové, tepák, těm musel švédské part řezat řemínky z kůže. Ty měli ty boty šněrovaný ručně řezanýma řemínkama z kůže, který se nikdy nemohl přetrhnout. To naše tkaničky, ty byly tak zauzlovaný, kolikrát popraskaný a znova svazovaný. Jo, a všecko, co měli starci na sobě, bylo předválečný. Košile bez límečku, vesta, cigár, taška. Hodinky ty pamatovali císaře pána. Pod vestou byly kšandy, kde pak stahovat si břicho páskem. To se špatně tráví, když ty kalhoty vysí na kšandách, tak si může někdo naprat břicho třeba švestkovejma knedlíkama tak a nic ho netlačí. A když si sundali čepice a chtěl se někdo podrbat na hlavě, tak bylo vidět, jak to temeno hlavy, který bylo celý rok krytý čepicí, jak je takový bílý, neopálený. A zbytek tváře byl úplně začernalej a zahnědlej od slunce a od větru.

a vždycky se řeč stočila na válku. Jak ta válka ty lidi poznamenala na celý život? To utrpení, to umírání, když nejlepší kamarád mu v náručí umřel, jak vyprávěl skoro každej, tak to i nám z toho bylo smutno. Co pak ty lidi nedostanou nikdy rozum? Co pak musí pořád bejt války? Kdo to tenkrát byl? Kdo to byl, že vyndal z kapsy nůž? Krásnej nůž. Velkej. A z druhý kapsy vyndal jabko. A teď tím nožem to jabko začal loupat. Protože prý už neměl žuby. Ale to jsme na to my děti koukali, protože on začal to jabko, že by to byl zrovna pan Truxa. On to jabko začal loupat nahoře a to se odvinovala takovej proužek té šlupky, se tak kroutil do takových spirál a byl delší a delší a to jabko se bělelo a bělelo, ztrácelo, jak postupně ztrácelo tu šlupku. Ta šlupka naopak byla delší a to jabko bylo čím dál tím bělejší, až tu šlupku hezky celou voloupanou pečlivě položil vedle lavičky a říkal, ona si to nějaká slepice najde. Potom to jabko rozkrojil, vykrojil jadýrka. My jsme na tom noži mohli v oči nechat, protože my už jsme ten příběh znali. Ale pan Truxa nám ho mohl vyprávět pořád, protože to bylo něco.

Jo, chlapci, to byly těžký časy. To se nedá ani vyprávět. Pane Truxo, zase bude Fanda kázat, říkali ostatní. To bude zase jako prorok vypadat. No tak jo, pan Truxa. Ten šlachovitej stařec, který pořád se koukal na svět a měl tak jako mírně pootevřenou pusu. Jako kdyby chtěl něco říct, ale nikdy nic neřekl. Jednak těma očima a jednak i tou pootevřenou pusou vnímal ten svět kolem. Možná, že to taky vyprávěl proto, aby se zbavoval tý prožitý hrůzy, která ho tísnila jako nějaký zlej duch. Tak tu hrůzu ze sebe musel vypouštět ven, jako když se vaří voda v hrnci na kamnech a pára, jak utíká, tak mlátí pokličkou. Tak možná, že i tak to musel pan Truxa pořád vyprávět. To byl zázrak, to, co ten pan Truxa prožil. Nejdřív jeho tvář zvážněla. Ty otevřený rty se najednou semkly, koutky poklesly dolů. Takhle asi s tímhletím výrazem bradou dopředu, dolní pisk přes horní přehrnutej, s tímhletím výrazem asi chodil do útoku tenkrát. Tenkrát. Před těmi, no, v roce 1916, kolik je to let? Moc, celý věk, když nám to vyprávěl v roce 46.

tvář, která byla vždycky taková mírná a usměvavá, tak naráz se změnila a byla to tvář plná odhodlání. Odhodlání ke všemu. To je ta krutost té války. Ten osudovej den, kdy ječela střelba a od lejtnanta zazněl povel k útoku. No a najednou pan Truxa vstal z té lavičky a patetickým gestem zdvihnul pravou ruku. To už jsme taky znali. Protože on tomu musel i postoj zaujmout, aby to bylo co nejvěrohodnější. Protože on to měl tak vrytý do paměti, že si tenhle ten zázračný den, kdy přežil svou vlastní smrt, si musel připomínat co nejvěrnějc. Zdvihnul tu pravou ruku, ne sice úplně až nahoru, ale jen do vodorovné polohy. Takovou pózu jsem později zvídával na jednom ze dvou sousoší ve Smetanově síni v Praze. Vpravo vedle orchestřiště, vedle toho krásného jeviště, který vzadu končí varhanama, tak je takový sousoší, které

Ona to nebyla obyčejná bitva, říkal, když tak hrdě stál. To byly jatka. To bylo krve. Tady ležela ruka, tam noha, hlava. Všude krev. Raněný řvali. Palba třeskala, že člověk byl úplně hluchej. A my jsme šturmovali, protože nás lejtnant hnal. Než padnul, tak jsme museli šturmovat sami. V takové bitvě buď zabiješ ty je, nebo oni zabijou tebe. Vpravo ten, co byl vedle mě, on byl ze Strakonic, ten už pad. Vlevo jdeme ještě my všichni čtyři. Najednou se to stalo. To vám byla rána, jako kdybych dostal motykou do prsou. Baba, to byly rány. To říká každý, kdo dostal trefu, říkali všichni starci na té lavičce. Všichni byli v první světové válce. To i já, říká můj děda. Když jsem dostal tu kulku tady do té levé ruky, tak já jsem myslel, že mě to utrhne půl těla. No, ale ta moje, to byla rána, jako když, jak říkám, motykou dostanu do prsou, najednou padám na znak. To se nedalo vydržet. Mě to svalilo. A slyším, jak ty, co utíkají přeze mě, já viděl jenom jejich nohy. Říkají, pad na znak, je to dobrý, žije. To jsme věděli, že to tak chodí, když někdo pad na znak, tak asi žil. Ale když pad na prsa, na břicho, tváří k zemi, to jsme věděli, že to je konec. Tak chvíli ležím, jenom vidím ty nohy těch našich, jak se mě míhají nad hlavou a přeskakujou mě. Za chvilku se začnu ošahávat, jestli nenašahám teplou, lepkavou krev. A nic. Jen mundur na místě kapsy. Ten je na cáry.

Něco mě ale tam tak strašně tlačí. Říkám si, no co to tam může tak tlačit, tak tam prstama do těch roztrhaných hadrů, do toho munduru tam prstama zahrabu. A já jsem se popíchal od třísky tý střenky toho nože. Ta byla na cucky. I kuličku jsem tam našel. Ta byla v tom noži zaseknutá.

po chvíli jsem to tou rukou vyhrabal, vyndal a držím to pevně, abych si to ještě pořádně prohlíd. A já tomu nemůžu pořád uvěřit, že jsem to přežil. Jen vofous. Jen díky tomu noži.

0: pane Truxa, půjčte nám ho, vokažte nám ho, my si na něj aspoň šáhnem.
1: To nemůžu, to nemůžu, to by ztratil kouzlo, já ho nesmím nikdy dát z ruky.
0: Jen se z dálky takhle na něj koukněte, ale nedotejkat. I dnes, ještě po tolika letech, když přijdu do Smetanovy síně, tak slyším ty slova pana Truxy. Nezaspíváš, Žando? My už jsme se dostali ke konci, zaspívej hezky. To je zatvrzelá teda. To jsem zvědav, kdy nám zase zaspíváš. Žaninko, Žaninko, ty to dotáhneš daleko.

Takže, tak, tohle to je moje dobrou noc. Dobrou noc, mějte se krásně, opatrujte se, aby jsme se sešli zase u našeho pořadu příště. Život měříme skutky a ne časem, jak říká Seneca.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začínají zlatá 60. na Pohodě.
2: 370. díl toho komentovaného pořadu Zlatá 60. právě začíná. Od mikrofonu se jako vždy hlásí Lukáš Berný, a to s další porcí muziky pro všechny, kteří mají hudbu této dekády rádi. Já ji mám rád moc, ostatně mám doma stovky desek a CDček právě z této éry, protože léta 60. ta se neoposlouchají. Tak na úvod třeba rok 1961 a jeden z rock'n'rollových králů, Fats Domino, Jambalaya.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Two Late Now, první hit kapely Swinging Blue Jeans. No a je čas na hudební kalendárium s datem 26. července. Roku 1938 se narodil zpěvák a skladatel Bobby Hebb, nejvíce ho proslavil hit Sunny. Rok 1968, tohoto dne mělo vyjít nejnovější album skupiny Rolling Stones Beggar's Banquet, jenomže jejich vydavatelství Decca ho na poslední chvíli stáhlo z prodeje kvůli obavám ohledně obalu té desky, na kterém byla vyfocena nepříliš vábně vypadající toaleta, ještě pokrytá grafity. No, později bylo album vydáno s takovým velmi neutrálním obalem, který vlastně imitoval luxusní pozvánku. Pravý opak toho, co Rolling Stones zamýšleli. No a ve stejný den roku 1968 se skupina Jackson 5 dostavila do vydavatelství Motown Records a podepsala tam roční smlouvu. Dokonce se kvůli tomu pak přestěhovali ze svého domova v Indiáně do Kalifornie, do Los Angeles. No a v zápětí se skutečně z nich staly obrovské hvězdy. Ale to, že se první čtyři singly dostaly na první místo americké hitparády, vlastně přesto není nic proti tomu, jaká kariéra čekala na jejich nejmladšího člena Michaela Jacksona. No tak si dáme všechny pohromadě. Jejich první hit I Want You Back.

Oh, Lonesome Me. To měl jednou zase Don Gibson svůj opravdu velkolepý okamžik. Vydal single, kde na jedné straně byl tento evergreen a na druhém snad ještě větší I Can't Stop Loving You. To se jen tak nevidí, takhle silný single. No ale my jsme samozřejmě neposlouchali hlas Dona Gibsona, to jste určitě všichni poznali. Jeho nahrávka vyšla v roce 57, takže to by nám do konceptu zlatých 60. nezapadalo. Ovšem Connie Francis tu píseň naspívala v roce 62. a to pro album nazvané Country Music Connie Style. V tom je řečeno vše, country hudba ve stylu Connie, samozřejmě Connie Francis. Tak za chvíli další americká dáma, Leslie Gore, ale nejprve chlapci z Liverpoolu, The Mercy Beats.

It's my party, Leslie Gore. Není mnoho hitů, které by bezpečně fungovaly v jakékoliv době. Napsat a nahrát takový hit, to je zvláštní chemie, kterou se podaří úspěšně namíchat opravdu málo kdy. Ale občas přeci. Ku příkladu hudební motiv, který dodnes často zaznívá na různých tribunách, v pauzách sportovních mistrovství, hlavně třeba hokejového, tak to pochází z písničky Duach Didi Didi. Proslavila ji nejvíc kapela Manfred Mann, no a my se jí budeme věnovat za chvíli v příbězích písniček. Ale nejprve Stevie Wonder s Dylanovkou Blowin' in the Wind, no a potom dvojce Paul Simon a Art Garfunkel.

0: na pohodě.
1: Příběhy písniček.
2: Manfred Mann, to byl pseudonym klávesisty Manfreda Lubovice, který se narodil v Jihoafrické republice a tam také založil svoji první rock'n'rollovou kapelu Vikings. Ačkoliv sám běloch, nehodlal se smířit s rasovou politikou apartheidu a odjel do Londýna. No a tam si podle jazzového bubeníka jménem Shelly Mann změnili jméno a brzy založil s novými kamarády kapelu. To nakonec po návrhu producenta dostala název právě podle netradičního pseudonymu klávesisty, tedy Manfred Mann. Hráli jazz a blues, postupně ale ovlivněné i beatem a popem. Silnou oporou kapely byl zpěvák Paul Jones, který dokonce svého času odmítl nabídku od tehdy formujících se Rolling Stones, aby se stal jejich zpěvákem. No, první dva singly Manfred Mann se ještě nechytly, ale potom už přišel hit 5, 4, 3, 2, 1, zrovna včera jsme ho poslouchali ve zlatých 60. No a po něm dalších 16 hitových singlů. A myslím, že asi nejvíc z nich vyčnívá právě předělávka písně Duvach Didi Didi z roku 64. Tu skladbu napsala manželská dvojce Jeff Berry a Ellie Greenwich, a to pro kapelu Exciters. Snažili se tehdy zopakovat úspěšnou formuli s hitem Crystals, písničky Da Do Run Run, a proto složili opět písničku postavenou na těch vlastně nonsensových slabikách, protože tehdy letěl styl, kterému se říkalo doo-wop, a tam se to velmi hodilo. Vlastně nic zvláštního tím autoři říct nechtěli, je to opravdu jenom taková hra se slovy. Nicméně přes všechny ty hitové ingredience se písnička v podání Exciters vlastně nijak zvlášť dobře neprodávala. Jenomže si ji všiml právě zpěvák Manfred Mann Paul Jones, no a hned si zamiloval. Takže navrhl kapele, že by ji mohli natočit, a byl z toho jedničkový hit v Anglii, ve Spojených státech a ve spoustě dalších zemí. Manfred Mann nevěděli, ve které zemi mají zahrát dřív, a rok po vydání Duvach Didi Didi se dokonce jako první beatová kapela z toho západu objevili i v Praze a byl z toho tehdy veliký poprask, který dokonce skončil poničeným sálem a policejním zásahem. Tak se dáme Manfred Mann, Duvach Didi Didi.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.
3: There she was.

Dvojice Chad and Jeremy. Zatímco v Anglii tohleto duo trošku zastínila taková stylově podobně znějící dvojice Peter and Gordon, v Americe se o tu popularitu poprali tak nějak vyrovnaně. Tahle ta skladba se jmenovala Summer Song, napsali Chad Stewart, ale pomohli mu i kamarádi Clive Metcalf a Keith Noble, kteří brzy poté založili svoji vlastní kapelu se studenty architektury Rogerem Watersem a Nickem Masonem, čímž se začala rodit legenda jménem Pink Floyd, ale to je jiná kapitola. Chad and Jeremy začínali v takto folkovém duchu, ale později také trošku změnili styl a povyrostli, zkoušeli i mnohem náročnější nahrávky, natáčeli i taková koncepční alba s celými orchestry, ale stejně ty největší úspěchy měli s tím, dáli se to tak říct, nejjednodušším stylem. No a i ta další kapela si ráda hrála se svými hlasy v podobě vokálních harmonií. Rockin' Berries, What in the World's Come Over You.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio.
1: Nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové, moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Ricky Nelson, zpěvák, který dostal showbiznis doslova do kolébky, protože se narodil do rodiny Ozzyho a Harriet Nelsonových, kteří vystupovali jako kapela, měli potom svou rozhlasovou show, nakonec i vlastní televizní sitcom, který se vysílal dlouhá léta, protože byl opravdu velmi úspěšný. No a konec konců vystupoval v něm právě i Ricky Nelson a zpíval tam své první hity. Tenhle se jmenoval Young World. Ricky ho poslal fanouškům v únoru roku 1962 a mimochodem na kytaru tam hrál později sám slavný solista Glen Campbell. No a teď jsou tady Jerry and the Pacemakers a jejich první hit v podobě singlu How Do You Do It?

0: Máme za sebou takové liverpoolské okénko, protože nám hrály tři kapely z tohoto přístavu. Nejprve Jerry and the Pacemakers, potom Billy J. Kramer se skupinou Dakotas, no a nakonec ti nejslavnější Beatles, navíc s písní Penny Lane, kterou složili vysloveně jako poctu svému rodnému městu Liverpoolu, tedy složili hlavně Paul McCartney. V tom základu sám dodnes říká, že pro něj ten text vlastně má velký význam dodnes, že mu hodně připomíná to dětství a dospívání. No a to je pro dnešek už vše. Další zlatá 60. opět za týden tady na Pohodě. Budu se na vás těšit a posílám ještě do Novena anebo skupinu Love Affair.
1: Zlatá 60. na Pohodě.
2: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Historie je něco, co se nikdy neudálo, sepsané někým, kdo přitom nebyl. Tedy při vší úctě k Indíře Gandhiové s ní musím nesouhlasit. Jsou místa plná regálů obsahujících svědectví lidí, kteří přitom byli. Tak třeba Moravský zemský archiv. Kateřina Smutná, ředitelka tohoto archivu, je hostem Stříbrného větru, a Jaromíra Ostrého, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co říkáte na slova Indíry Gandhiové?
1: Já taky nemohu souhlasit, protože ti, co u toho nebyli, mají možnost si prostudovat archivní prameny.
0: Prostě přijít do Moravského zemského archivu.
1: Jejich historie, kterou potom z nich napíší, byla co nejpravděpodobněji.
0: Jaká byla Kateřina Smutná, tehdy Havránková, jako dítko školou povinné v dějepise?
1: No, v dějepise excelovala, ale pan učitel si toho nějak nevšimnul a ve čtvrtletí v páté třídě mě dal dvojku z dějepisu a tím asi určil můj další osud.
0: To byla rána pro vás?
1: To byla pro mě taková rána, že já, taková hodná holčička, jsem si šla stěžovat, že je to nespravedlivé. Ale tak on to opravdu bylo nespravedlivé, pan učitel se zdravě rozčílil a potom mě několik let každou hodinu vyvolával. Mm-hmm. Ale potom už jsem tam měla samé jedničky, protože to byl takový boj. Já jsem si říkala, toho boha nebude, abych já dostala někdy dvojku z dějepisu.
0: Je láska k historii něco, co je dáno geneticky?
1: No, láska k historii ani ne, ale moje maminka a moje babička přišli z Vídně, kde ztratili svého syna a bratra, který byl popraven v Mauthausenu, a neustále o tom vykládali, neustále vzpomínali na toho Karlíka, na tu situaci, ve které byl, na tu situaci, ve které se mu to stalo. A potom maminka vzpomínala na svoje zážitky z vídeňské české menšiny a mě to vždycky strašně zajímalo. Já jsem to ráda poslouchala. To už byla taková ta zkušenost, která mě potom vedla dál.
0: Co z těch dějin jako dítě vás nejvíc fascinovalo?
1: No, české dějiny mě vždycky bavily nejvíc. Takže, ale bavilo mě taky, což asi není tak úplně obvyklé, vždycky se dívat, co se dálo okolo. Když jsem se učila nějaké konkrétní věci z českých dějin, tak mě zajímalo, co v té době bylo vedle nás, co bylo v Evropě obecně.
0: Tedy souvislosti.
1: Jo, takže souvislosti, a to je dobře asi, protože každý historik musí souvislosti znát, a že mě to napadlo už v tom dětství, to jsem ráda.

0: Stříbrný vítr, podle Šrámka, to jsou ty touhy a sny naše, které se buď to uskuteční, nebo taky ne. Vy jste tu touhu být historičkou měla od jak těživa, nebo to přišlo až nějakým popudem?
1: Já jsem, ten popud, to byl ten můj pan učitel a já jsem vždycky strašlivě dováděla k úžasu svoje učitele, když se jenom tak ptali, co budeme v životě dělat, tak já jsem vždycky hrdě řekla, že budu studovat historii. A tak nebrali to tak úplně dobře, ale já jsem to hrdě říkala už v tom dětství. Ale já jsem sama nevěděla, co to je studovat historie, kde se historie studuje, jaké obory se tam mohou studovat, ale měla jsem zase štěstí, že jsem měla na gymnáziu svoji třídní učitelku dějepisu, která se ve mně zhlídla, protože jsem tam měla ty samé jedničky a protože to byla kamarádka paní Flodrové, tak si na mě zavolala paní Flodrovou a spolu se dámy domlouvali, že bych měla jít studovat historii a paní profesorka tvrdila, že já nemůžu jít na učitelský obor, že to by mě byla škoda, že musím jít někam, kde budu moct vědecky pracovat. A tak dámy rozhodly, že by bylo nejlepší, kdybych šla na archivnictví. Moje maminka ale byla taková praktická žena, takže archivnictví to jí nic neříkalo a já jsem musela obě ty paní přivést k nám, aby maminku přemluvili. Takže nakonec jsem na to archivnictví šla a nelituju toho.

láska slouží, anebo my sloužíme jí. Kdo žízeň má, ten pije z louží, a kdo má hlad, i kůru jí. My rozešli se tisíckrát v tom pokoji, kde páchne plyn a kde i dnes kolébka schází. Ty ztratil si chuť dobývat a já ze chuť tvých sladkých slin náš zvadlý květ už vypadl.

když strop se hroutí. Les vyhořel a je z něj trout. Ze srdce zbyl košíček s proutí. Čím zastavíme dravý prout? Já nebyla tvá jediná, ty znal si tolik jiných úst, kdo bez hříchu je.

a teď nám výpověď chce dát. Snad znavena poklidu touží.

ještě říct, my můžem před ní pokleknout, jen podívej, jak na nás kývá. Vždyť sami nezmůžeme nic, s ní můžeme tím proudem plout, tak pojď, co jiného nám zbývá. Lásko má, má sladká, něžná láska, přísahám, že ať se štěstí točí zády k nám,

0: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si pozval Kateřinu Smutnou, ředitelku Moravského zemského archivu. Vaše setkání s Bohumírem, přiznám, je to váš manžel, taky archivář. Jak jste se potkali? V archivu, předpokládám.
1: Máte pravdu. Já jsem byla na praxi ve státním oblastním archivu v Zámrsku, to je archiv pro východní Čechy, a manžel tam už pracoval. Mm-hmm. Byl to jediný archiv, který měl volná místa, takže manžel toto volné místo jedno využil a tam jsme se při praxi seznámili, takže tam jsme se nějak zblížili a nakonec z toho bylo manželství.
0: A řekněte mě, v čem je ten archivář jako muž přitažlivý, když on přece bádá, je stále skloněn nad těmi materiály. Měl pro vás vůbec nějaký pohled nebo...
1: No, on byl v tom bádání přede mnou, protože on už měl praxi. Mm-hmm. A on, když suverénně překládal německé texty psané Kurentem, tak to byla hvězda pro mě.
0: Máte někdy nějaký spor archivní doma?
1: Tak spor spíš takový praktický. Manžel nerad dělá moc velké rešerše, protože si myslí, že každý si má svoje informace sehnat sám a já zase nutím všechny pracovníky, aby jejich rešerše byly co nejobsáhlejší, ne teda, že by tam vysloveně psali studentům odborné práce, ale aby je upozornili na literaturu, aby je upozornili, do jakých fondů se mají podívat, takže ta vstřícnost k badatelům, to není u nás totožné.
0: Váš manžel měl v práci taky problémy, co se stalo?
1: Ano, to byl ten nešťastný Zámrsk v 68. Tam několik mladých archivářů napsalo petici proti vstupu vojsk a měl to tam napsáno v tom papíru, když ho vyhodili z práce, nějak nabádal proti něco z nenávistí proti Sovětskému svazu nebo nějak tak podobně, tak ho vyhodili, protože archivy jsou pod ministerstvem vnitra, takže to byla taková kaňka, se kterou nezískal už žádné místo v oboru, takže 15 let pracoval v dělnických profesích.
0: Až co dělal?
1: Potom nejdřív dělal vany Brno Smaltu, takže byl u Lisu a vyráběl vany a posledních 5 let pracoval jako dělník v tisku.
0: Co to pro takového archiváře, pro kterého je ta profese vlastně velkou životní láskou, když najednou skončí a lisuje vany?
1: Je to hrozné, zvlášť když archiváři jsou většinou nepraktičtí a k takovým lisům nemají zrovna vztah, ale překonal to a potom byl rehabilitován a protože už jsme bydleli v Brně, tak přišel pracovat k nám do archivu, do Moravského zemského archivu a já jsem dostala certifikát, že ho můžu řídit.
0: Když takhle si uvaříte nedělní oběd, tak při tom obědu debatujete o tom, co obsahuje Moravský zemský archiv, nebo ne?
1: No, konkrétně v neděli po obědě manžel už kouká na hodinky, kdy už bude moct odejít do archivu bádat.

tak ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

to je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl.

0: Kateřina Smutná, ředitelka Moravského zemského archivu, je hostem Jaromíra Ostrého a pořadu Stříbrný vítr. Moravský zemský archiv tady v Brně dnes má novou budovu, my se k tomu ještě dostaneme, ale dřív pobýval v takových starých budovách, dokonce bývalých věznicích. Někde na Cejlu, nebo kde to tehdy bylo?
1: Ano, ve věznici na Cejlu, to bylo naše největší brněnské pracoviště.
0: Docela dobrá atmosféra, ne?
1: To byla úžasná atmosféra. Nejenom proto, že to tam smrdělo, bylo to plné plísní, ale ještě, abychom tam nebyli sami, tak tam v 80. letech přibyli policejní psi. Takže největší zážitek byl vždycky, když padala mha a my jsme chodili po té dlouhé chodbě, tak slyšet, jak tam vije, nevím, 50 nebo 100 policejních psů, a bylo to tam velice stisňující prostředí, ale zase tam byla výhoda, že tam pracovali všichni neoblíbení pracovníci, takže jsme tam měli partu mladých archivářů, kteří tam byli vyobcováni jako že...
0: Sabá lepší společnost.
1: Ano, a takže musím říct, že po této stránce tam na ten Cejl mám i pěkné vzpomínky, ale já jsem teď nedávno jsem četla těsnohlídkovou povídku o tom, že byl navštívit nějakého vězně, když to byla věznice na Cejlu, a že tam viděl, asi tam taky byl v nějaké době, kdy padala mha, a na dlouhé chodbě se mu zjevila nějaká dáma, která měla v hlavě sekyru. Takže kdybych tam viděla ještě tu dámu, tak nevím, jestli bych byla schopna tam ještě dál pracovat, ale takovou dámu jsem tam neviděla, takže jsem tam pracovala v podstatě 20 let.
0: Já vám něco řeknu, já jsem v těch 80. letech pracoval v rozhlase jako režisér ozvučení pořadu, což spočívalo v tom, že když se točila rozhlasová hra, tak já jsem měl za úkol dodat hudbu scénickou a taky zvuky. A tehdy, už nevím, co to bylo za titul, jsme točili Příběh z vězení, a právě v té budově jsem byl natáčet zvuky vstupu do cely a taky kroky na chodbě, a ti psi tam štěkali dole, čili kdybyste chtěla mít vzpomínku zvukovou na ta léta, tak vám ji mohu dodat.
1: Tak to budu moc ráda. Ale tady ten příběh, který říkáte, se tam tradoval. Tam si naše uklízečky vždycky na to vzpomínali, že byli v rádiu, že tam chodili v okovaných potech.

0: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si pozval Kateřinu Smutnou, ředitelku Moravského zemského archivu. A pojďme teď k tomu, řekněme, nejpodstatnějšímu ve vašem životě. Vám se podařilo jako málo komu postavit obrovskou novou budovu Moravského zemského archivu. To mě řekněte, jak jste na to šla? Jak jste vůbec sehnala souhlas politiků, tolik peněz, že ta budova skutečně dnes stojí a Brno se jí může chlubit?
1: No, ono asi na začátku toho je fakt, že já jsem archivář srdcem a že jsem prožila tolik problémů v tom pracovním zařazení, že jsem prožila cejl a že jsem k tomu archivu a k tomu archivnictví vůbec dostala takový vztah, který mě nutil, abych zapomněla na své pohodlí, abych zapomněla na své vědecké činnosti a abych se obětovala. Takže to byla opravdu ode mě oběť. To byla oběť a s tím jsem do té stavby šla. Navíc jsme měli obrovské štěstí, že já jsem věděla, když jsem nastoupila v roce 2000 do archivu na místo ředitelky, tak jsem věděla, že jediné nejdůležitější, co musím prosadit, je stavba budovy, protože to, v jakých podmínkách ty archiválie byly uskladněny a to, v jakých podmínkách museli archiváři pracovat, to už nebylo únosné. A my jsme měli 2/3 archiválí zhnilých a 2/3 archivářů měli astma, protože museli dýchat ty hrozné plísně. Nechali jsme si udělat takovou analýzu plísní, tak jsme tam měli 59 druhů plísní.
0: Prosím vás.
1: A teda vesměs karcinogenních. Samozřejmě proti tomu nebyla obrana. Takže to byl úkol číslo 1. A zrovna v tom roce 2000 byla na cejlu velká živelná pohroma, takže to, protože ten cejl nikdo nespravoval, tam nebyly žádné na opravy na střechách a tak, takže tam nějaká voda z dešťů tam zaplavila střechy. Ty střechy, jak byly špatné, tak ji pustili dovnitř, takže 1200 krabic archivních jsme měli mokrých a museli jsme to evakuovat, museli jsme to všechno vyklízet, museli jsme to sušit a podařilo se to všecko a tak tím začínal ten můj ředitelský život, no a potom už to šlo přes tu budovu a přes všechny další problémy, ale podařilo se.
0: Ředitelé to mají někdy těžké v tom, že musí k tomu kováři a tam to sehrát tak, aby kovář kývl. Ke komu jste musela jít?
1: No já jsem nešla, oni spíš přišli.
0: Aha. Tak to jste měla dobré.
1: Bylo to tak, že pan hejtman Juránek, který nás měl rád, který byl rád, že má Moravský zemský archiv ve své budově, pozval na výjezdní zasedání do Brna vládu, kterou vedl pan Špidla, a vláda navštívila 3. patro, kde jsme my měli Moravský zemský archiv, a navštívila jediné, co v tom 3. patře nebylo naše, a to je ten slavnostní sál krajského úřadu. Když jsem tuhle zprávu zjistila, jsem si říkala, to není možný, abych já z toho něco pro ten archiv nevytěžila. Tak jsem se domluvila s úřadem vlády, který dal do programu ministrům, že mají navštívit archiv. A my jsme číhali, čekali na chodbě, kdy uvidíme nějakého ministra, který opravdu přijde, a ono pořád nic. Až se potom objevil ministr Gross, který byl naším ministrem tehdy, a potom přišel opravdu i premiér Špidla. A premiér Špidla se tam začetl do kurentu německého. On
0: jako
1: byl historik. On ho to velice zajímalo, tak jsme mu tam nachystali nějaké archiválie, které ho předpokládali jsme, že ty ho určitě zaujmou. A ukázky i toho nejhoršího, co jsme měli na cejlu, aby viděli, jak to vypadá jinde než na té žerotince, protože na té žerotince to vypadalo ještě jakž tak dobře. A z toho byl opravdu zdrcen, když jsme mu říkali, že takhle vypadají 2/3 archiválí k dějinám Moravy, tak prohlásil, že jako premiér vlády nemůže souhlasit s tím, aby se takhle zacházelo s historickým dědictvím, a že udělá všechno proto, aby mě dal peníze na předprojektovou přípravu budovy.
0: Takže slib jste měla?
1: Slib jsem měla a schovala jsem si i článek s informací o tiskové konferenci, která ten den byla a kde to pan Špidla potvrdil.
0: A peníze nakonec přišly.
1: Peníze přišly a nemusela jsem je nějak urgovat, opravdu přišly. A já jsem na rok 2004 dostala peníze na předprojektovou přípravu, to znamená na všechny veřejné zakázky a na všechny ty práce, které předcházely projektování, a všechno se to nakonec podařilo a my jsme mohli v roce 2005 odkrýt zeminu.
0: A řekněte mě jednu věc, vy taková křehká dáma a postavit takový obrovský barák. Vy jste měla někdy nějakou zkušenost, aspoň představovala jste byt nebo něco?
1: Ne, já jsem neměla žádnou zkušenost, já jsem měla jenom zkušenost se sebou, že si musím taky veřejnou zakázkou sehnat manažera. Takže jsem měla firmu, manažera, která mě pomáhala a které vděčím za to, že všechno dobře dopadlo a že je ta stavba naprosto perfektní po všech stránkách. Ale všechny ty otěže stavby, ty byly na mě, protože jsem byla zadavatelem stavby. Takže jsem chodila na každý kontrolní den, což normálně investor nedělá, a byla jsem na stavbě v podstatě každý den. Takže takhle jsem začala stavět.
0: V čem je Moravský zemský archiv výjimečný?
1: Moravský zemský archiv má úžasnou historii, úžasnou historii. On je první svého druhu v Habsburské monarchii jako instituce, protože archiv byla truhla, ve které byly písemnosti, ale ten měli kláštery, ten měli šlechtici, ale nebyly to instituce. Ale šlechta na Moravě si přála, aby se zpracovaly komplexní dějiny Moravy. A za tímto účelem si sehnala pana Antonína Bočka, kterého císař udělal zemským historiografem a dostal za úkol, aby ty moravské dějiny zpracoval. Ale Boček vysvětlil těm svým donátorům, že nemůže zpracovat dějiny, když nemá z čeho. Tak jim vysvětlil, že napřed musí mít prameny, aby z těch pramenů mohl psát. A takže mu obstarali okamžitě titul zemského archiváře a udělali mu instituci. To bylo v roce 1839. Takže loni jsme měli 175. výročí.
0: Co všechno v Moravském zemském archivu člověk může najít?
1: Můžete tam najít vše, co souvisí s dějinami Moravy, po stránce politického vývoje, justičního, finančního. Máme tam velkostatky a ústřední zprávy šlechtického majetku, máme tam rodinné archivy šlechty, máme tam církve, církevní fondy, fondy zrušených klášterů a deponované fondy těch stávajících klášterů. Takže vše pro dějiny Moravy máme u nás.
0: Pro vás osobně, co je v tom archivu nejcennější?
1: No, to jsou podnikové fondy, které jsem v 90. letech soustředila z podnikových archivů podniků, které se privatizovaly. Takže soustředila rovná se zachránila. A v těch podnikových fondech byly fondy majetkových podstat, ze kterých vznikly národní podniky, to znamená fondy z 19. století, fondy těch původních firem, které postupně vznikaly. Skončilo to až tím posledním koncernovým podnikem, který byl privatizován. Takže je to 14 kilometrů a ku podivu se do toho hodně chodí, protože ty privatizované firmy teď zhání trhy v Jižní Americe, předtím v Rusku, a potřebují na něco navázat. Takže chodí k nám a ošetřují si informace o tom, jak ti státní předchůdci tam působili, aby na to navázali. Takže nedá se říct, že by to byla jenom historie, ale ono to souvisí i s ekonomikou.
0: I s budoucností.
1: I s budoucností. A ono vůbec, ty archiválie nejsou jenom pro historiky, ale oni jsou využívané pro řadu oborů.

0: Kateřina Smutná, ředitelka Moravského zemského archivu, Jaromír Ostrý, pořad Stříbrný vítr. V současnosti je takovým fenoménem pátrání po vlastním rodokmenu. Měla byste nějakou radu pro nás, kteří chceme zjistit, kdo byli naši předci, jací byli, kde žili, jak se jim dařilo, co měli rádi, co třeba naopak jim kazilo život?
1: Ano, takže když má někdo štěstí a jeho rodina pochází z Jižní Moravy, tak má u nás nedozírné možnosti se o té rodině a o jejím životě něco dozvědět, ale tak to dělají všechny archívy, protože všechny archívy státní, oblastní mají matriky. Matriky, to jsou základní pramen, kde se dozví každý uživatel, jak se jmenovali jeho rodiče, prarodiče, protože tam jsou vždycky matka, matky a otec, otce, a kde bydleli, což je rozhodující, protože se tam dozví číslo domu, ve kterém bydleli, a samozřejmě obec a farní úřad. V roce 1949 byly matriky zestátněny a proto nemusí nikdo běhat po farních úřadech, ale všechno má soustředěno v těch sbírkách matrik ve státních archivech, a nejenom, že by tam musel přijít do badatelny, ale dokonce jsme vyšli badatelům vstříc a máme to na webu. Takže každý státní oblastní archiv a samozřejmě zemské archivy, my a Opavský, máme matriky k dispozici, takže může každý z domů bádat a najít si ty svoje předky, tu linii hlavní, kterou potom může v archivu obohatit o ty další informace, které v matrikách nejsou. My máme třeba katastry. Katastry jsou úžasný materiál, protože tam je to o tom, jaká ta rodina, jak byla finančně na tom, čím se zabývali ti jednotliví členové toho rodu a kolik měli dětí, samozřejmě všechny informace, dokonce ve vceňovacích operátech najdou i kolik měli slepic a kolik měli děveče, kolik měli, jaké měli služebnictvo.
0: Tam je spousta zajímavých. Já jsem jednou pátral, paní ředitelko, a zjistil jsem, že jeden známý z obce na Vysočině, kde se narodil můj tatínek, tak jeho nějaká předkyně musela být ze starší, aby se mohla vdát. Tak jsme se tuhle potkali, já jsem říkal, ty mě nic neříkej, ten tvůj předek. Co tedy bych měl konkrétně udělat, když třeba vím, znám samozřejmě datum narození svých rodičů, místo narození, přijdu k vám a to mě stačí?
1: Nemusíte chodit k nám, i když je to poprvé lepší, protože samozřejmě musíme mít software, kterým ovládáme tu databázi těch matrik, a tu se musí člověk naučit. Takže když je zájem, tak my děláme takové semináře, kde během hodiny a půl naučíme ty zájemce, jak se pohybovat v tom, co máme na webu. Takže když by někdo z posluchačů měl zájem, tak stačí, když se podívá na naše webové stránky a tam uvidí termín, ve kterém se pořádá seminář za tímto účelem. Jinak je dobré, když se začíná od nějakého křestního listu. Takže najít si křestní list svého nejbližšího předka a tam už se dozví ty 4 generace, které následují potom směrem dozadu, a z těch už se potom rozvíjí celý ten rozrod dál, a ten základ v tom křestním listu je to nejdůležitější. A jinak se skáče tak po 20 letech, protože se říká, že v průměru po těch 20 letech byly ty další děti na světě. Takže je to strašně zajímavé, a samozřejmě každý, kdo začne se tímto oborem zajímat, tak ho to chytne, protože to je úžasná euforie, když něco najde. A to potom, když zažije člověk tuhle euforii, tak jde dál, nutně ho to nutí. A to je euforie, kterou zažije každý historik. No, každý, kdo u nás něco najde, tak má stejnou euforii v té jiné oblasti, kterou právě studuje.
0: Jak hluboko do historie toho rodu se můžeme dostat?
1: No tak ty matriky nejsou úplně daleko, ale většinově, když se najdou prameny, tak do 16. století určitě ano.
0: Jestli pak jste skákala do své vlastní historie, paní ředitelko.
1: Já jsem neskákala, já jsem dostala svůj rodokmen k narozeninám.
0: To se dá i takhle koupit?
1: Ne, ale mě naši pracovníci to dali jako dárek.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý a také ředitelka Moravského zemského archivu Kateřina Smutná. Co vás těší v tomto světě, paní ředitelko? A co vás naopak zvedá ze židle?
1: No tak těší mě to, že jsou pořád ještě mladí, kteří mají o historii zájem a kteří si nemyslí, že se historie dá hledat na internetu. Takže máme plný dům, ten nový, praktikantů, studentů, kteří z vlastní vůle, aniž bychom je museli platit, protože to bychom neměli z čeho, k nám chodí na praxe, aby si sehnali od nás papír, že u nás na té praxi byli, a tam je pověřujeme různými úkoly a učíme je tam tu archivní praxi, a oni se ukazují, že je to opravdu baví, že to nestudují jenom aby něco studovali, a ty nejlepší potom si poznamenáváme, a těm, když se naskytne vhodná doba a máme volné místo, tak ty si potom bereme k nám. A tak to mě těší. Těší mě, že to archivnictví ještě pořád žije a že ještě pořád má někdo snahu dělat tu historii zodpovědně a používat na její studium prameny.
0: A to, co vás zvedá z té židle?
1: No, to, co mě zvedá ze židle, to je ten protipól, protože já jsem archivářka srdcem, já jsem si zažila ty škaredé doby na tom cejlu a já jsem taková vykrystalizovaná a proto mám to archivnictví ráda. A nemám ráda ty kolegy, kteří berou archivnictví jako zaměstnání a pořád se dívají na to, že mají méně, než kdyby byli někde jinde v jiném oboru, tam, že by měli lukrativnější zaměstnání, a pořád prostě hodnotí tu svoji profesi nějak tak, jak se mi to nelíbí. Takže já nemám ráda archiváře zaměstnáním, já mám ráda archiváře srdcem.
0: To je i váš manžel konec konců.
1: No, můj manžel, ten má to srdce obrovské.
0: Jste šťastná?
1: Jsem, protože si myslím, že jsem tomu archivnictví hodně dala, hodně vzalo i mě, protože zdravotně se to nedalo zvládnout úplně bez následků, ale jsem ráda, že ten můj boj s archivnictvím skončil dobře a že nebyl marný.
0: Kateřina Smutná, ředitelka Moravského zemského archivu, byla hostem Jaromíra Ostrého a pořadu Stříbrný vítr. Moc děkujeme za návštěvu, ať se daří.
1: Děkuji.
0: Mějte se moc hezky.

0: Děkuju, nashledanou.
1: Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zubicení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatí. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová. Dáma, která se v prostředí československé a později české televize pohybuje už od roku 1967.
1: Spolupracovnici Eduarda Hrubeše či Vladimíra Dvořáka dodnes můžete vidět na obrazovkách v pořadu Kalendárium.
0: Hlas Saskie Burešové si připomeneme v Českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V úterý 28. července to budou Zálety Aleny Zárybnické a den poté Tandem Jana Rosáka.
0: Chybět nebude ani tobogán Aleši Cibulky, ten dostane prostor v sobotu 1. srpna. Životní cestu Saskie Burešové potom ve stejný den přiblíží pořad Stříbrný vítr z roku 2019.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.
3: Příjemný a klidný letní podvečer přeje všem posluchačům Českého rozhlasu 2 Praha Karel Hegner. Vítám vás srdečně při poslechu pořadu Trubte nám trumpety, ve kterém se nám dnes představí kapela ze Znojemska. Ta v tomto pořadu ještě neúčinkovala a dnes má tedy premiéru. Tak jí držím palce, ať se vám líbí.

Slyšeli jsme první tři písničky. Honza Slabák, Pojďme spolu dokola, Václav Maňas mladší, Lída Trnková Studánka a Láďa Pfeffer, Tvoja krása. Zpívali Antonín Vlček, Milan Březovský, Jana Hlaváčová a Dana Kroutilová. A nyní mi už nezbývá nic jiného, než vám představit dnešní premiérový orchestr. Jeho jméno zní, jak jste slyšeli v úvodu první písničky, Amatéři z Dobšic. Zajímavý název, co říkáte. Já sám jsem se s touto kapelou sešel poprvé až v letošním roce, kdy jsem v květnu uváděl festival Dechovek ve Znojmě, mimochodem v krásném prostředí Znojemského zámku. To opožděné setkání bylo dáno asi tím, že orchestr natočil teprve nedávno toto první CD, ze kterého vám dnes hrají. Jinak kapela působí již od roku 1996. Po celou dobu existence stojí v čele kapelník a také umělecký vedoucí a trumpetista v jedné osobě Roman Teplý. Mimochodem, velmi skromný muzikant, ze kterého jsem opravdu páčil všechny možné informace o jejich činnosti. Orchestr hraje především v okolí Znojma na plesech, přehlídkách a koncertech, ale moc se těší, až dostane pozvání také do různých koutů Čech, kde ještě tak často nevystupoval. Tak si opět zahrajeme. Jiří Slavík, Josef Zbořil, Lucie, Miloš Procházka, Zdeněk Baťka, Šel bych k vám a Lidová v úpravě Miloše Procházky, Odbyla jedna.

Jsem rád, že jsem mohl dnes nabídnout a představit novou kapelu, kterou asi většina z vás neznala. Ovšem od nynějška, když se řekne, dnes vám zahrají amatéři z Topšic, všichni už budete vědět, o koho se jedná. A my se budeme těšit na další nové nahrávky a milá setkání. Jožka Konečný, Pálavské vršky, Jan Slabák, Měl jsem frajárečku, zpívají Antonín Vlček, Milan Březovský, Jana Hlaváčová a Dana Kroutilová. A závěr bude patřit skladbě Zdeňka Gurského Kouzelné klarinety. Hezký zbytek večera a sladké letní sny vám přeje Karel Hegner z Brna.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Meteor.
2: Populárně vědecký magazín.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Další prázdninový meteor je tu.
4: Při jeho poslechu vás vítají Kateřina Březinová
3: a autor pořadu Petr Sobotka. Putování po jeskyních.
4: Dnes jeskyně Punkevní.
3: Co nám čistí plíce?
4: Atom a alchymisté.
3: Velký podmořský souboj.
4: S neandrtálcem opatrně. Aneb, co jsme se učili ve škole a už to není pravda.

0: Léto tráví meteor v jeskyních. Dnes se vydáme do Moravského krasu. 5 minut jízdy autem od okresního města Blanska jsou 2 soustavy jeskyň, Kateřinská a Punkevní. Do punkevních jeskyní dnes nahlédneme.
1: No, navštívil jsem je ještě jako kluk asi v polovině 80. let a dodnes si pamatuji, jaký to byl zážitek. Mnoho krápníků, největší propast a především plavba po podzemní řece.
0: Naši cestu do punkevních jeskyní bude komentovat jako vždy ředitel správy jeskyní České republiky, geolog a speleolog doktor Jaroslav Hromas.
1: Tak já se teď přesunu do jeskyně a nechám to na vás, Kateřino.
0: Bez obav. Pane Hromasi, kdybyste vy měl přivítat návštěvníky v punkevních jeskyních, co byste jim řekl?
2: Vítejte v nejatraktivnější, nejpozoruhodnější, nejslavnější a tím také nejnavštěvovanější jeskyně České republiky. No, řekněte mi, v které jiné jeskyni se projdete obrovskými domy s krápníkovou výzdobou, vyjdete na dno mohutné propasti a z podzemí vyjedete na lodičce po podzemní řece. Pak si stoupnete do lanovky, vyjedete na krasovou plošinu a ze 2 vyhlídkových můstků se podíváte do hlubiny na místo, kde jste před hodinkou ještě stáli.
0: To zní moc lákavě. Petře, jste v jeskyni? Můžeme jít dál?
1: Ano, jdeme asi po stech schodech, kterým tu říkají infarktové. Už vím proč. Prošli jsme předním domem kolem zrcadlového jezírka a míříme k Reichenbachově domu. Kromě nádherných krápníků jsem si všiml 3 čar se 3 letopočty. Právě o nich začíná mluvit naše průvodkyně.
3: Při stoupání jste si dole mohli povšimnout 3 tabulek s letopočty 1917, 1938 a ještě níže u schodů 2006. Tyto tabulky ukazují, kam až sahala říčka Punkva při jarních povodních v těchto letech. To znamená, že prostory, které jsme společně procházeli, byly zaplavené.
0: Mohou povodně nějak jeskyním ublížit? Přeci je v nich stejně vlhko a voda. Vadí povodně nebo nevadí?
2: Jak to vezmeme? Z našeho lidského pohledu samozřejmě ublížit jeskyní mohou. Pro nás je to živel, který nám přemisťuje sedimenty v jeskyních, zanáší nám chodby, eroduje nám sintry, eroduje krápníkovou výzdobu. V podstatě pro nás je to škodič, ale z hlediska krasového cyklu, krasového procesu, tak povodně jsou součástí toho procesu. Jo? Takže to, co se kolem nás děje, to je jenom malým takovým zlomkem, pár vteřinkama v geologických hodinách vývoje jeskyní. Naprosto přirozeným procesem.
1: Přesouváme se do zadního domu, kterým vedou strmé schody a kde je mnoho krápníků. Řada z nich má své názvy, jako například tyto 2.
3: A naše nejznámější dvojice krápníků, stalaktit jehla, stalagmit pod jehlou. Jestliže se domníváte, že tyto 2 krápníky se v brzké době spojí, tak já vás bohužel musím zklamat. Už se tomu tak nikdy nestane, protože došlo k posunu jeskyních pater. Tím se zamezil přísun vody do stalaktitu a ten nám vyschl. Samozřejmě, když nemůže růst stalaktit, tak ani stalagmit pod ním, protože na něj nestéká voda. A protože si jsou tak neuvěřitelně blízko a přesto se nikdy nespojí, dostali od nás romantický název Romeo a Julie.
0: Opravdu se nikdy nespojí, pane Hromasi?
2: Pokud se neobnoví přítok vody v trhlince ve stropě, tak se samozřejmě spojit nemohou, protože voda, krasová voda, která je roztokem, tak je podmínkou života a podmínkou růstu krápníku. Ovšem krápník roste stovky tisíce let a vyskytují se v té době i periody bez vody. Takže není vyloučeno, že za nějakou dobu opět se obnoví přítok vody na ty krápníky, no a pak se osud milenců naplní.
1: Jsme v malém, ale hezkém domu u Anděla. A teď se vydáme k očekávanému místu.
3: Nyní budeme pokračovat 90 metrů dlouhou, uměle vystřílenou chodbou, která vede téměř na samotné dno propasti Macocha. chodba původní, které si můžete povšimnout nalevo od ní, tak ta musela být z bezpečnostních důvodů roku 1979 zasypána. Hrozilo tam zřícení stropu.
0: Opravdu se musela zasypat? Nešlo ji třeba nějak vystužit?
2: Tehdy to bylo rozhodnutí geotechnického průzkumu. Ta chodba totiž sledovala geologický zlom, dislokaci, a její strop přecházel vysoko do takových puklin, kam se v podstatě ani nedalo dosvítit ani vylézt, a tam odtud se občas uvolňovaly velký kameny nebo sjížděly i skalní bloky. Takže usoudilo se tehdy, že ani pevná důlní výstuž by nezajistila absolutní bezpečnost návštěvníků pod těmito stropy.
1: A jsme venku. Novou chodbou jsme se dostali až k macoše na její dno. Denní světlo po půl hodině ve tmě trochu pálí do očí, ale zvykáme si. A rádi, je to impozantní pohled.
3: Jak jste si zajisté všichni všimli, došli jsme téměř na samotné dno propasti macochy. Propast macocha je hluboká 138,5 metru a vznikla prolomením jeskyního stropu obrovského dómu. Zřícený materiál zatarasil říčku Punkvu a tak nám vznikla dvě jezírka. Jezírko horní hluboké 16 metrů a jezírko dolní, i když vypadá jako větší louže, má neuvěřitelných 50 metrů. A je propojeno vodním sifonem s říčkou Punkvou, po které za chvíli poplujete.
0: Co se dnes ví o vzniku macochy, pane Hromasi?
2: Tak na vznik macochy je několik názorů, ale převažuje ten, že v podzemí byl obrovský a poměrně velmi vysoký dom, nad kterým ovšem na povrchu se vytvořil zase velmi hluboký závrt. Bylo to proto, že tím místem probíhá geologický zlom, říkáme mu macošský, a po jeho stranách byly vápence velmi narušené. A navíc tím propadem zřejmě se propadal do podzemí nějaký dnes už neexistující vodní tok. No a postupně opadávaly stropy toho domu, hornina se narušovala, až jednou došlo k takové totální katastrofě, kdy se propast prořítila. Předpokládá se, že to bylo v předposlední době ledové. To může být kolik? 120 tisíc, 150 tisíc let. Ostatně před chvílí jste prošli jedním takovým vysokým domem, říkáme mu Reichenbachův, a je to dom, o kterém taky předpokládáme, že jednou v geologické budoucnosti se jeho strop prořítí.
1: Z vyhlídky nad námi na nás mávají turisté a nás zajímá, kde se vzalo jméno macocha.
3: Pověst pochází ze 17. století. V nedaleké obci Vilémovice žil vdovec se svým malým synkem Janíčkem. Aby malý Janíček nevyrůstal sám bez maminky, rozhodl se mu otec přivést domů nevlastní matku, tedy macechu, ještě v tehdejším staromoravském nářečí macochu. Nevlastní matka malého Janíčka neměla ráda a poté, co se jí narodil synek vlastní, rozhodla se malého Janíčka zbavit. Jednoho krásného dne jej vylákala na sběr lesních plodů. A když přišli k propasti a malý Janíček se nedíval, tak ho svrhla dolů do propasti. Ovšem on měl velké štěstí, zachytil se větví stromů rostoucích při propasti a plakal tak nahlas, že ho slyšeli dřevorubci pracující nedaleko odsud. Pomohli mu nahoru a jakmile tu zprávu pověděli ve vesnici ve Vilémovicích, obyvatelé se rozhodli maceše učinit to samé. Vytáhli ji z chaloupky, kde se skovávala, přivlekli až k propasti a také za trest svrhli dolů. Ovšem macecha už takové štěstí, jako malý Janíček, neměla, dopadla na samotné dno. A od těch dob se bezejmenná jáma nazývá macocha.
0: Je tohle jediná verze, nebo jsou i jiné pověsti?
2: Já jsem nečetl ani jsem neslyšel jinou verzi, ale vím, že už ze spisku řeholníka, který se jmenoval Martin Alexander Vixius a sepsal v roce 1663 brožurku o Křtinském údolí, tak už z toho spisku vyplývá, že se jedná skutečně o pravdivou událost s tou macochou. A tuhle informaci potom do literatury uvedl historiograf Švoj v roce 1793. A toho už se chytila celá řada různých autorů a známe teďka pověst o macoše v nejrůznějších poetických zpracováních.
1: Pohled z macochy nahoru je jistě stejně úžasný jako ze zhora dolů.
3: Propast macochu si můžete zhlédnout ze dvou vyhlídkových můstků. Můstku horního, který odsud nejde vidět, protože je za skalním převisem, a můstku dolního, který je přímo před vámi ve výšce 92 metrů. Z těch míst v dřívějších dobách badatelé a dobrodruzi podnikali první sestupy na dno propasti. Úplně první historicky doložený sestup podnikl mnich minorického kláštera v Brně, Lazar Šopér, roku 1723.
0: I nahoře se vybírá vstupné? A je to tam nějak zabezpečeno? Přeci jenom občas slýcháme o sebevrazích v macoše.
2: Vyhlídkový můstky nad macochou jsou déle než 100 let a za tu dobu opravdu byla období, kdy se tam skutečně vybíralo na těch můstkách a jedno z těch období bylo docela i nedávno. I když oba ty můstky jsou ve správě naší organizace, tedy správa jeskyní a za státní peníze jsme oba zrekonstruovali, tak se našel podnikatel, který si pronajel pozemek před můstkem a vybíral po nějakou dobu nezákonným způsobem jakési mýtné. No a co se týče sebevrahu, to je moc smutná historie propasti. Ona má úžasně magickou přitažlivost, ta propast. A bohužel pro některé slabší povahy je ta přitažlivost osudná. Zajímavý je, že před objevem punkevních jeskyní ve Vilémovicích v sousední vesnici byla dokonce živnost takzvaných vynašečů nebo štíků z macochy.
1: Ze dna macochy jsme se vydali na očekávanou plavbu po řece Punkvě. Chvíle čekání, až pro nás připlují tři loďky, nástup do loďky, rozloučení s průvodkyní a slova se ujímá náš svérázný kormidelník a průvodce v jedné osobě.
4: Takže dobrý den a vás vítám na naší ponorné a úplné řečce Punkvě. Ponorná je říkáme, protože tady občas nějaká ta loď meketu. A ta úplná, protože nikdo dopředu neví, která loď, kdy a kde to bude.
0: Škoda, že vtipného pana průvodce ruší šplouchání vody. Petře, nemohl byste si prosím vás sednout k němu trošku blíž?
1: Máte pravdu. Takže já si přesedám s mikrofonem k našemu průvodci a co nám řekne dál?
4: My už se dostáváme na první jezírko plavby, jmenuje se Černé podle zabarvení vápence. Otvory nad námi jsou komíny vysoké asi 40 metrů a červená díra přímo proti nám je vchod do pekla. Hloubka vody v těchto místech ještě malá, pohybuje se kolem 1 metru, ale nebojte se, bude hůř. My už zatáčíme pod nejvyšší komín plavby, jmenuje se Spirálový, jeho výška je 68 metrů. Ani on na povrch nevede, protože nad námi je 140 metrů neuvěřitelně nestabilního vápence. No aby nám ta hromada kamení nespadla do klína, taky drží pohromadě dvě obrovské železné konstrukce. Jedna je vpravo, druhá vlevo.
0: Pane Hromasi, jak došlo k tomu, že právě v punkevních jeskyních se pluje na loďkách? Voda, jezera, řeky jsou přeci v mnoha jeskyních.
2: Doslova za to, iniciátor objevů a iniciátor zpřístupňování punkevních jeskyní Karel Absolon tady vytvořil velmi pozoruhodné podzemní vodohospodářské dílo. Na podzemním toku Punkvy jsou chodby, které jsou naprosto volné, jejich stropy jsou vysoko nad hladinou, ale jsou tu taky místa, kde stropy jdou hluboko pod hladinu, takzvané sifony. Nejhlubší z nich se nazývá zlý sifon a tam šel strop až do hloubky kolem 40 metrů. Takže Absalon, který chtěl dosáhnout jedné volné hladiny od vývěru až ke dnu macochy, aby tam mohly jezdit lodičky, tak musel nechat sestřelovat místy stropy těch sifonů, aby udělal volnou cestu. A nad tím zlým sifonem dokonce nechal prostřílet tunel. Tam protéká Punkva tunelem. Návštěvník běžný si toho ani nevšimne. A aby udržel stabilně hladinu té Punkvy pro ten lodní provoz a původně už i pro ty objevitelské a zpřístupňovací práce, tak nechal navíc vyrazit z punkevních jeskyní 400 metrů dlouhou odvodňovací štolu, která do dneška odvádí část vody z Punkvy, z podzemí, a nám tak pomáhá udržovat hladinu v průběhu roku pro normální lodní provoz.
1: Na lodi je to skvělý zážitek.
4: No, my už plouváme do chodby, jejíž pravá stěna byla po miliony let modelovaná říčkou Punkvou. Než to stěna levá v roce 1933 během několika sekund dynamitem. Původně zde byla chodba široká asi 70 cm, hluboká až 17 metrů. Po ostřelení té levé stěny se ale kámen nevyvážel, nechával se klesat ke dnu. Takže pod lodičkou máme asi 10 metrů kamení, 6 metrů utopených návštěvníků a opět pouhý 1 metr vody. Z pravé strany přichází veskrze přírodní chodba dlouhá asi 60 metrů, zakončená sifonem. No a už dlouhá léta se jí říká metro. No a na rozdíl od našich pražských kolegů, kteří mají vodu jenom občas, my zde máme vodu celoročně. A nikde se s tím nechlubíme.
0: S takovýmhle průvodcem to rychle uteče, i když je plavba dlouhá skoro půl kilometru. A pokud si dobře vzpomínám, dříve v punkevních jeskyních byly jiné lodě než dnes a s nasazením nových byl problém.
2: Protože tehdy správa jeskyní si dala podmínku, že oproti těm starým lodím tam musí být zachovaný počet 20 osob na tu loď, ale byly nové normy pro lodě, že ta loď musí být nepotopitelná a nepřevratitelná, na rozdíl od těch starých lodí. Takže těm konstruktérům ty lodě vyšly o něco delší a širší. A teď se ukázalo, že ty lodě neproplujou celou tou vodní plavbou. Jo. To bylo před 30 lety. Jo. A teďka, co s tím? Teďka začala válka ochranářů. Nedovolíme vám rozšiřovat na Punkvě jakýkoliv prostě místa. To jedině trhacíma pracema, že jo? Jinak ne, jinak tam tu skálu nerozšíříte. A druhá strana, no jo, ale tady už nám postavili první loď, staví se druhá, staví se třetí a každá loď byla bratru téměř za milion korun. No tak dopadlo to tak, že se potom prosadilo takový jemný rozšíření a naštěstí to dopadlo tak, že se zpravidla rozšiřovala místa, která už rozšiřovala Absalon. Jo, takový zatáčky, kde už ty starý lodě měly problém, takže se tam ještě přibralo, nebo ten tunel a tak.
1: My plujeme dál a stále se máme na co dívat.
4: Teplota vody se celoročně pohybuje kolem 8 stupňů Celsia. Ve vodě se nám prohání hejna pstruhů. Všichni tři dohromady mají asi metr na délku. Černá díra napravo od nás, to je nepovedený pokus, jak se odsud dostat na macochu. Chodba je dlouhá zhruba 100 metrů a v celém vědeckém světě je známá tím, že vůbec nikam nevede.
0: To hejno pstruhů mě vede k otázce, odkud a kam řeka Punkva jeskyní teče.
2: Punkva vzniká hluboko pod ostrovskou plošinou v nové amatérské jeskyni. A sice ze dvou přítoků. Od sloupu přitéká Sloupský potok ze sloupsko-šošovských jeskyní a od Holštejna přitéká takzvaná bílá voda z propadání nové rasovny. V Nové amatérské jeskyně se spojují. Donedávna jsme to místo prakticky neznali. Znali jsme, až když se Punkva poprvé objevuje na světle na dně Macochy v Macošských jezírkách. A potom protéká punkevními jeskyněmi, že tam jezdíme na lodice, a vytéká vývěrem do Pustého žlebu.
1: Tedy člověk si musí na loďce dávat dobrý pozor a uhýbat skále, ale ten zážitek za to stojí.
4: No a před námi první ze 4 pohádkových jezírek. Hloubka opět kolem 12 metrů, napravo na stěně bude hlava Krakonoše. Přímo proti nám dole na skalní výběžku je hlava Vodníka. Ten nám hlídá nejtěžší zatáčku plavby, takže vpravo pozor na ruce, vlevo na hlavy. No a my jsme prosvištěli zatáčku smrti a pomalu se rozjíždíme na druhé pohádkové jezírko. Tady je hloubka kolem 8 metrů. Napravo nahoře na stěně proti nám osvětlený sintrový povlak připomíná leopardí kůži. Říká se mu také létající koberec, protože dokudy na něj usedne, okamžitě sletí do vody.
0: Kolik generací bude mít šanci plavbu zažít? Myslím tím, jaká je geologická budoucnost Punkvy?
2: Tak pokud se budoucí generace, které přijdou po nás, budou k jeskyni chovat alespoň tak jako my, tak mají šanci si ji užívat ještě hodně a hodně dlouho. Ale pokud bych měl být geologickým prorokem, tak za pár set tisíc let nebo více zcela jistě si Punkva najde těmi vápenci Moravského krasu jinou cestu, novou, anebo možná taky staronovou cestu. To už se v Moravském krasu odehrálo na více místech.
1: Naše klikatá cesta pokračuje.
4: No a před námi dračí chodba. Je to chodba, která byla nejméně upravena dynamitem, takže pozor na hlavy, pozor na ruce. Zkrátka pozor na všechno, to se nejlíp pamatuje. No a tady je 4. pohádkové jezírko, tady naší plavbu na chvíli přerušíme, jak kolega odpluje, bude se podívat do Masarykova domu.
0: Masarykův dom. Co je v něm k vidění?
2: V tom domu je skutečně mimořádná krápníková výzdoba. Jednak je úplně bílá, místy až čirá, je tam velké množství stalaktitů, jsou tam mohutné bílé sintrové polevy, největší stalagmit má název Husův sloup. A v době, kdy byla tato část jeskyní objevena, tak tu bylo ještě mnoho tenkých, dlouhých krápníků brček. Ta už bohužel za tu dobu zpřístupnění vzala za své, ale nebyla to vždycky vina návštěvníků. Ta brčka totiž, když dosáhnou určité délky, tak vlastní vahou se odlomí a zřítí.
1: Z Masarykova domu zpět do loďky.
4: Národná chodba před námi vznikla odstřelením sifonu v roce 1920. Práce nám tady provedli československí vojáci. I zde je hloubka kolem 6 metrů. Napravo bude poslední nejmenší jezírko plavby, to se jmenuje Vanklovo. Až sem se dostali první objevitelé už v roce 1857. Ovšem v té době odsud až ven byly ještě 3 malé samostatné jezírka, skály mezi nimi končily až pod vodní hladinou. No a v dálce odraz denního světla před vámi poslední šance, jak si u nás rozbít hlavy. Takže napřed vy, co sedíte nalevo, si lehnete doprava. Aby vám to vpravo nebylo líto, tak si lehnete doleva.
1: Pane, jo, to je akrobacie.
4: No a protože jsme se vzájemně neutopili, tak vám ještě můžu říct poslední malé tajemství naší jeskyně. Říčka Punkva má totiž kouzelnou moc. Kdo se z ní pořádně napije, zaručeně proběhá celou noc. Takže to je od nás punkevních jeskyní všechno. Já vám děkuji za pozornost, jeskyně za návštěvu. No a těšíme se s vámi pod zemí Moravského krasu opět někdy někde. Naschledanou.
0: A je konec. Kdo si to chcete zažít na vlastní kůži, máte šanci. Léto je sezóna jeskyní nejen v Meteoru, ale i co se týká otevírací doby.
1: Určitě stojí za to okusit tento svět v podzemí na vlastní kůži. Abychom vás motivovali k návštěvě, vyhlásili jsme letní soutěž a vy máte stále příležitost se zúčastnit a velkou šanci vyhrát.
0: V České republice máme 14 jeskyní zpřístupněných veřejnosti. Navštivte jich co nejvíce, máte na to čas do konce srpna. Požádejte při vstupu u pokladny o speciální razítko Meteoru. Pokladní vám ho dá na vstupenku.
1: O razítkované vstupenky ze všech jeskyní, které navštívíte, sbírejte a pošlete je potom najednou nejpozději 31. srpna poštou na adresu Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2. Nezapomeňte na sebe poslat i rychlý kontakt, tedy telefonní číslo nebo e-mail.
0: Nezáleží na tom, jestli jdete do jeskyně sami nebo s celou rodinou. Z každé jeskyně vám bude uznána jen jedna vstupenka. Kdo pošle nejvíce orazítkovaných vstupenek, tedy z nejvíce jeskyní, dostane se do finále.
1: Nečekáme, že někdo objede všech 14 jeskyní, to se snad ani nedá. Na vítězství tak bude stačit třeba, já nevím, těžko se to odhaduje, 4 jeskyně?
0: Každopádně 15 finalistů v doprovodu odborníka a také nás, moderátorů Meteoru, navštíví v sobotu 12. září amatérskou jeskyni. Ta je nejdelší jeskyní soustavou v České republice. Délka prozkoumaných prostor už přesahuje 40 kilometrů.
1: Má bohatou krápníkovou výzdobu. Není a nebude přístupná veřejnosti. Je průzkumným a výzkumným pracovištěm jeskyňářů. Určitě stojí za to se soutěže zúčastnit a amatérskou jeskyni navštívit.
0: Podrobnosti k soutěži najdete na webu Meteoru meteor.rozhlas.cz a najdete tam také fotografie ze všech jeskyní, které v průběhu léta navštěvujeme.
1: Přejeme hodně zážitků z jeskyní a budeme se těšit na vaše orazítkované vstupenky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Sbírka citátů Jiřího Grigara je zpestřením každého meteoru.
2: Dnes nás čekají tajuplné černé díry, které jednomu astronomovi působily jisté potíže.
3: Dnešní citát pochází od britského fyzika Stipse, který se zúčastnil v roce 1976 mezinárodního sympozia v Belgii a tam připomněl výrok, který kdysi pronesl slavný britský astronom, astrofyzik Arthur Eddington. To byla jedna z největších osobností astrofyziky první poloviny 20. století, který se zejména zasloužil o to, že jsme pochopili vnitřní stavbu hvězd a připravil tak půdu pro objev termonukleární reakce ve hvězdách. A Eddington se ovšem zajímal také o teorii relativity, dokonce to byl člověk, který jeden z prvních pochopil velikosti Einsteinových myšlenek a byl průkopníkem popularizace teorie relativity. A pak najednou narazil na problém, který vyplývá z teorie relativity a který dneska docela dobře známe pod tím populárním pojmem černá díra. A černá díra je něco, co je obklopeno takzvaným Schwarzschildovým poloměrem, ten se dá spočítat velmi jednoduše, když známe hmotnost té černé díry, tak spočítáme snadno ten poloměr. Ta závislost je prajednoduchá, prostě vezměte tu černou díru, zvážíte ji, tedy změříte její hmotnost a vynásobíte ji tak, aby to bylo v jednotkách hmotnosti slunce. Čili jedno slunce nemůže být černá díra, minimální černá díra musí mít 3 slunce nebo víc. No a pak tu hodnotu, třeba 5 hmotností slunce, vynásobíte 3, dostanete 15 a to je poloměr Schwarzschildův poloměr černé díry v kilometrech. Takže to je velmi jednoduché, to je prostě opravdu jednoduchá násobilka. Ale Eddington s tím měl potíže. A to právě cituje Stipse, takže jeho výrok zní takhle. Když si Eddington uvědomil, jaké podivnosti obdrží při sféricky symetrickém Schwarzschildově řešení pro hroutící se hmotu, prohlásil: potřebujeme přírodní zákon, který zabrání hvězdám vyvádět takové hlouposti.
1: Takový zákon by se hodil spíš pro lidi.
2: Možná. Mimochodem, víte, co mají všichni lidé společného?
1: 2 ruce a nohy?
2: No, trefila jste se, kam mířím, k lidskému tělu.
1: Z toho pohledu toho mají lidé společného hodně. Co máte na mysli?
2: Každému z nás už někdy zaskočilo. Znáte to, kousnete třeba do rohlíku, drobeček omylem vdechnete a můžete se ukašlat.
1: No, už jsem za život prokašlala hodiny. Ale co drobnější částečky, na které nereagujeme kašlem? Ty proniknou až do plic?
2: Přesně nad tím jsem se nedávno zamýšlel. Rozpadají se v plicích, rozmáčejí se a dostanou se třeba do krevního řečiště?
1: No, já myslím, že v plicích určitě nezůstanou. To by je měl člověk pár let po narození plné.
2: Zeptáme se tedy odborníka doktora Tomáše Venita z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
1: Co se stane s částečkou, kterou omylem vdechneme?
4: No v prvom rade ono to není omylem, vlastně ty častice se nachádzajú všade okolo, to znamená, jsou tam různé bacily, různé pily, v podstatě hocičo, čo se nachádza v tom vzduchu a vlastně ty častice se systematicky do tých plíc dostávají. No ale vlastně, pokud by sme nemali ten očistný systém, tak vlastně by se ty plíce čoskoro zanesly a vlastně by neplnili by svoju funkci. A právě kvůli tomu my máme na povrchu průdušnice epitelové bunky, které mají vlastně taký špeciálny typ struktúry, ktorá sa nazýva riasinka alebo řasinka. Tyto riasinky právě slúžia na to, aby došlo k zachyteniu tých nečistot a potom tomu spätnému návratu do ústnej dutiny.
2: Nečistoty zachytí už v průdušnici řasinky. Jak si je máme představit?
1: Třeba jako prachovku?
4: Není to úplně jako prachovka, ta nečistota se vždycky zachytí do vrstvy hlenu. To znamená, je to nějaký druh lepidla, který je na povrchu právě těch riasiniek a vlastně právě do tohto lepidla, do toho hlenu se vlastně ta nečistota zachytí. A ty riasinky samotné potom ten hlen posouvají a tím pádem vlastně posouvají i tu nečistotu.
2: Posouvají? Jak to dělají?
4: No ty riasinky, oni jsou v prvom rade organizované, to znamená, že vlastně sa pohybujú rytmicky za sebou a tým pádom vlastně sú schopné v takých vlnách posúvať vlastně ten hlen zpátky do ústnej dutiny. V podstate vypadalo by to trochu ako mrskanie bičem. To znamená, pokiaľ by ste si predstavili 15 000 lidí, ktorí súčasne mrská bičem, tak v podstate tak nejak si môžeme predstaviť ten epitel a vlastne ten pohyb tých riasiniek v tom epitelu.
1: Tisíce buniek namačkaných vedle sebe, synchronne se vlnící, si předávají nečistotu, dokud ji nepřesunou do úst.
2: Asi jako když rokový zpěvák na koncertu skočí do davu fanoušků a ti ho posouvají nad hlavami až zpět k pódiu.
1: To by mě zajímalo, jak rychle nás ty řasinky dokáží nečistot zbavit. Jak rychle s nimi pohybují?
4: Ten pohyb je vlastně na úrovni tej buněčnej je vlastně až 1 cm za minutu. To znamená, že dokáže pohybovat tými časticami 1 cm za minutu, čo v podstatě v tom prepočte na naše rozmery by to bylo vlastně až 130 km za hodinu. To znamená v podstatě auto jedoucí na dálnici.
1: Panečku, to je rychlost a od řasinek velký výkon.
2: No, na své poměry se nás snaží zbavit nečistot v průdušnici co nejrychleji.
1: A navíc fungují neustále. Není to tak, že by se aktivovaly při vdechnutí nečistoty. Hýbou se bez přestávky, i když spíme.
2: A co když vdechneme větší částici, třeba ten drobeček z rohlíku, který jsem zmiňoval?
4: Pokud je ta častice větší, tak tam už potom většinou ta častice se nezachytí v tom hlenu a jde přímo do plic, kde vlastně přímo draždí jiný druh epitelu a tím pádem vlastně dojde k tomu vykašlávání už té konkrétní častice. To znamená, pokud by som vdýchol kusok jedla, kusok nějaké potraviny, tak to už pojde prostě jiným systémem. Ten riasinkový epitel vlastně v té průdušnici je naozaj na zachytávání těch drobných nečistot.
2: Já jsem na úvod říkal, že způsob, jakým se člověk vypořádává s vdechnutými částečkami, mají všichni lidé stejný. Skutečně to funguje u všech lidí?
4: Tak pokud jde o zdravých jedinců, tak samozřejmě funguje to u každého zdravého jedinca. Bohužel tak jako při každé jiné chorobě, aj tu nám může dojít k tomu, že některá část toho aparátu těch riasinek nefunguje a tím pádem dochází k nemoci. Tu nemoc my nazýváme ciliární dyskineze a v podstatě podle těch statistik to vyzerá tak, že jedno z 15 000 novonarozených dětí trpí touto nemocí. Bohužel ta diagnostika v Čechách ještě není natolik rozvinutá, aby jsme byli schopni zachytit všech těchto pacientů. No a co se týká té samotné nemoci, tak většinou jde teda o nějakou genetickou mutaci v nějakém géně pro proteiny, které se účastní tohto procesu. Například jedním z těch genů je prostě gen, který koduje protein dynein a právě ten protein dynein je přímo zodpovědný za pohyb těch riasinek. To znamená, pokud má člověk mutaci v genu pro tento protein, tak tento protein tím pádem nemůže fungovat tak, jako by mal. A ty riasinky vlastně ztrácejí možnost toho pohybu. Vlastně do současné doby bylo najdených zhruba 8 genů, které mohou být mutované a vlastně mutace v nich způsobuje tu ciliární dyskinezi.
1: Takže genetická porucha, vrozená vada. Člověk se s tím už narodí.
2: A nemá nic, co by dostávalo nečistoty ven z průdušnice. Jak se takovému člověku žije?
4: Ty riasinky môžu mať jednak zníženú hybnosť, nemusia sa pohybovať vôbec, takže vlastne na základe toho sa potom aj odlišuje ten život toho samotného pacienta, ale väčšinou, vo väčšine prípadov to teda vedie k celoživotnej fyzioterapii, k celoživotnému inhalovaniu vlastne nejakých špeciálnych látok, ktoré pomáhajú rozpúšťať ten hlen v plicích, takže v momentálnej dobe vlastne to nie je ochorenie, ktoré by sa dalo vyliečiť kompletne. Ide o celoživotnú diagnózu.
2: Co by sa dialo s človekom, ktorému nefungujú riasinky a nemá sa jak zbaviť nečistot v plicích?
4: Tak v prípade, že vlastne by sme nemali ten očistný systém, to znamená ten spôsob, ako vykašľovať tie nečistoty, ako ich zachytávať, tak v podstate všetky tie nečistoty by sa nám zanášali do plíc. No a tie plíce v konečnom dôsledku tak ako pri fajčení, keď vidíte nejaké plíce človeka, ktorý celý život fajčil, tak rovnako tak tie plíce vlastne toho človeka s ciliárnou dyskinezií alebo vlastne s nejakou tou poruchou v tom pohybu riasiniek by vlastne boli zanesené, to znamená by v svojej podstate boli úplne nefunkčné. A v podstate vo veľkom množstve prípadov to dokonca musí viesť ku transplantácii celých plíc.
1: Nic príjemného. Sú alespoň nejaké dobré vyhlídky?
4: No, tak čo sa týka budúcnosti, tak jednou z možností by mohla byť genová terapia. Podstata tej léčby je v tom, že my vlastne nevytvárame liek na tú konkrétnu nemoc, ale my naopak vytvárame funkční DNA, daný gen, ktorý je mutovaný, sa vniesie späť do buniek a buniky vlastne na základe tejto DNA sú potom schopné tvoriť ten funkčný proteín. Momentálne je to len v experimentálnom štádiu, čo sa týka ciliárnej dyskinezy. Nicméně už vlastne u niektorých nemocí to bolo úspešne používané a v podstate predpokladám, že to bude i budúcnosť pre túto nemoc.
2: Doufá doktor Tomáš Venit z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.

0: čeho se skládají věci kolem nás? Z čeho je všechna hmota?
1: Tahle otázka nutně musela napadnout i alchymisty, kteří se snažili s hmotou pracovat a pokud možno ji přeměnit na něco cenného či dokonce zázračného.
0: Kde se zrodila atomová teorie? O tom bude hovořit profesor Vladimír Karpenko z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v závěrečném dílu seriálu Naděje Vilákové, ve kterém nahlížíme do dějin alchymie.
2: Také výroba zlata. Ovšem mechanickou cestou. Řekni, jak to děláš.
3: Rozbím atom olova.
2: A daří se vám to?
3: Nedaří. Víte, ono záleží na tom, jak se do toho třískne. Ale já na to jednou přijdu.
2: Prosím, my zde máme jenom odborníky.
4: Skutečně se alchymisté ve svých laboratořích pokoušeli rozbít atom, tak jak jsme to mohli vidět v podání Josefa Kemra ve filmu Císařův pekař a pekařův císař? Jak vysvětluje profesor Vladimír Karpenko, tato představa je poněkud mylná.
5: Alchymisté se nikdy nepokusili rozbít atom, nemají se sebemenší potuchy o tom, že by mohly existovat jaderné reakce.
4: Jaderná reakce, jak už jsme si řekli v jednom z dílů našeho seriálu, by přitom byla možným způsobem, jak přeměnit neboli transmutovat obyčejný kov v cenný. O tom však neměli alchymisté ani potuchy. Správně však věděli, že pokud chtějí něco vytvořit, potřebují nejdříve vědět, z čeho se to skládá. K atomům však v tomto směru vedla dlouhá cesta a středověcí alchymisté se po ní vydali oklikou.
5: Zprvu ty představy byly postaveny na teoriích řeckých přírodních filozofů, že jsou jakési elementy, oheň, voda, země a vzduch, jejichž vzájemný poměr rozhoduje o tom, jaký ten kov je. A že je potřeba nějakým způsobem změnit poměr těchto elementů a z olova bude zlato.
4: Abychom však starověkým Řekům nekřivdili, první představy o atomech se ve skutečnosti zrodily právě u nich v 5. století před naším letopočtem.
5: To byla slavná dvojice Leukippos a Demokritos. A tito učenci, ač tedy vystoupili s představou jakýchsi částic a potom, když se objevuje pojem atom, tak to je z řeckého atomos, nedělitelný, jejich teorie prakticky nikdy nevstoupily do úvah alchymistů.
4: Sami alchymisté se ovšem také zabývali otázkou, jak dalece je možné hmotu dělit a zkoušeli, kde je hranice tohoto dělení. Rozhodně na to však nešli pomocí kladiva.
5: Metody, které měli alchymisté k dispozici, tak to bylo jenom v podstatě zvyšování teploty. To znamenalo, hmota se dala zahřívat, hmota se dala vařit, hmota se dala destilovat a hmota se dala žíhat. Čím vyšší teplota, tím víc se rozpadala samozřejmě.
4: Středověk vrcholil a postupně se objevovaly názory, že kovy jsou skutečně složeny z miniaturních částeček. Alchymisté je nazývali korpuskule a snažili se vymyslet teorie, z čeho jsou tyto korpuskule složeny. A tady se alchymisté opět obrací ke starým dobrým elementům.
5: Buďme konkrétní, máme zlato. Jsou tam korpuskule vody, ohně, země a vzduchu? Tedy čtyři typy, anebo je tam jeden typ korpuskulí, v kterých jsou ty elementy všechny najednou, že máme korpuskule zlata složené z ohně, vody, země a vzduchu.
4: Máte pocit, že se vám z toho trochu zamotala hlava? Ani alchymisté na tom nebyli lépe. Do téměř vědecké debaty se vložil jistý mnich Paulus z Tarenta, který na počátku 14. století šel na korpuskule trochu jinak.
5: On se nezabýval tím, z čeho ty korpuskule jsou, ale on soudil, že podle toho, jak jsou ty korpuskule velké, takový ten kov je.
4: Jeho uvažování v sobě obsahovalo jistou logiku, například co se týká zlata.
5: Zlato má velmi malé korpuskule, které jsou obrazně řečeno velmi nahuštěny k sobě. A on tvrdil, že když ty částečky jsou těsně vedle sebe, tak tam nejsou prakticky žádné mezery a nemůže tam nic proniknout. A tím vysvětloval to, že zlato je chemicky nesmírně stálé.
4: Na rozdíl od olova, jehož korpuskule jsou podle něj velké a mají tak kolem sebe spoustu mezer.
5: Takže když se olovo začne žíhat, tak oheň pronikne do těch mezer a rozbourá tu stavbu kovu a vznikne to, co se nazývalo tehdy kal.

0: molekulární teorie alchymistů později navázali seriózní vědci, kteří se už nepachtili po receptu na výrobu zlata, ale snažili se proniknout do podstaty chemického složení prvků. Například na přelomu 18. a 19. století chemik John Dalton.
1: To byl naprosto geniální muž, který vlastně vystoupil s atomovou teorií, která je přijímána dodnes. Přičemž on ty atomy, stejně jako jeho alchymičtí předchůdci, on je nikdy neviděl samozřejmě.
0: Předmětem Daltonova studia byly plyny.
1: Dospěl k závěru, že v plynu jsou ty částice velmi daleko od sebe. To je naprosto jednoduché. Vyšel z toho, že plyn se dá stlačit. Že jsou tedy odděleny velkými mezerami. Na druhé straně ovšem soudil, že pokud se k sobě přiblíží, tak atomy jsou k sobě přitahovány přitažlivými silami.
0: Jak vidno, jednu zásluhu nemůžeme alchymistům upřít. Nepodařilo se jim sice objevit recept na výrobu zlata, zázračného elixíru či kamene mudrců, ale za to položili základy chemie a fyziky, pro které jim jejich četné omyly musíme prominout.
2: V posledním dílu seriálu Naděje Vilákové o historii alchymie jsme se společně s profesorem Vladimírem Karpenkem dostali až k počátkům chemie a fyziky.
3: Tedy do fáze, kdy už první vědci pátrali po podstatě jevů, ne po chimérách, jako byla výroba zlata či zázračný elixír.
2: Ale právě díky zkušenostem nazbíraným při tomto marném hledání zázraků získala seriózní věda pro svůj vývoj pevné základy.
3: Ostatně seriózní vědě dlouho čelila velká část naší planety – oceány.
2: Předmětem mnoha sci-fi románů byly obrovské podmořské příšery potápějící celé lodě.
3: Teď ale vědci zjistili, že takový souboj dvou obřích mořských obyvatel skutečně probíhá.
2: Více už Vlado Ríša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1.
4: Kalmar Hamiltonův, neboli, jak se normálně říká, krakatice obrovská, žije v temných mořských hlubinách, a to v blízkosti Antarktidy. Vědci se o jeho přítomnosti v našem světě dozvěděli kolem roku 1925, potom co jeho zbytky našli v žaludku uloveného vorvaně. Je to opravdu impozantní tvor. Měří na délku 2,5 metru, a to bez dlouhých chapadel, která mohou měřit až 20 metrů. Váží půl tuny. Otázka byla, ale čím se živí? To byla dlouhou dobu záhada. Rybáři občas pozorovali útoky těchto kalmarů na chycené ryby druhu Dysostychus mavsoni. Tahle největší antarktická ryba dorůstá délky 2 metrů a váha se pohybuje až do 200 kg. Vědce napadlo, jestli se Kalmar Hamiltonův neživí právě těmito kapitálními rybami. Na palubách rybářských lodí prohlédli asi 8 000 ulovených ryb a na mnoho

0: Jejich vítěz není předem daný.
1: Souboje mořských příšer se tedy nakonec možná dostanou do učebnic, tedy pokud to tam někdo zapíše.
2: Ano, učebnice. Zkuste si říct kteroukoliv učebnici starou 50 let a často ani nemusíte být odborníkem, abyste našli, co už neplatí.
1: Aktualizace učebnic ale není nic snadného. Není možné tam bezhlavě psát nejnovější objevy. Věda potřebuje čas. Co kdyby se objev nepotvrdil?
2: Sledovat nové učebnice jistě většina posluchačů Meteoru nestíhá, ale možná si rádi poslechnete o tom, co jste se ve škole učili a už to není pravda.
1: Přesně na toto téma si připravila seriál Tereza Burianová.
2: Dnes nás bude zajímat pračlověk, nebo opočlověk, či snad neandrtálec.
1: S těmito pojmy se v učebnicích dost žonglovalo.
3: Křapko, všechno vidím, i když tady nejsem.
4: Má pravdu ten chlapec.
3: A nyní si napíšeme takový průzkumný diktát.
4: Nám zdá se zvěst, že má nehlás.
5: Ticho a sednou.
6: Již před dávnými věky žil na zemi předchůdce člověka, kterého nazýváme opočlověk. Opočlověk se vyvinul z nižších druhů živočichů. Žil ještě v houfech, podobně jako některé druhy zvířat, například opice. Původně se pohyboval po všech čtyřech končetinách. Od zvířat se odlišovali opolidé tím, že se snažili vzájemně se dorozumět, například v případě hrozícího nebezpečí. Byly to různé druhy skřeků, vyjadřujících výstrahu nebo upozornění, strach nebo radost a jiné pocity. Byly to první náznaky vyjadřování jednoduchých myšlenek. Tak se postupně vyvíjel z opočlověka pračlověk.
7: Právě touto kapitolou začíná učebnice dějepisu pro druhý ročník základních škol z roku 1962. Děti sice nezatěžuje termíny jako habilis, ergaster nebo erectus, ale podává hodně zjednodušený obraz a notně vágní a zastaralé pojmy. O jejich přeložení jsem požádala antropoložku Lindu Hroníkovou z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.
8: Opočlověk je spíš synonymum běžně pro homo erectus a tahle termín se v paleoantropologii dnes už vůbec nepoužívá a člověk neandertalský byl většinou nazýván pračlověkem, to bylo takové jeho klasické synonymum, vlastně zastupoval tu širokou skupinu všech těch dávných pralidí.
7: Pro pojem pračlověk proto dnešní antropologie nemá jednoduché synonymum. Rod homo se totiž v důsledku podrobných antropologických a genetických studií pořádně rozrostl.
8: Dneska vlastně sledujeme hominidy už od Sahelanthropus chadensis přes Ororintugenensis, Ardipithéky, Australopithéky až tady potom ty hominíny, tedy ty zástupce rodu homo. Takže ten vývojový keř je opravdu hodně košatý a spousta těch větví tedy byla slepými uličkami a rozlišit, která ta linie skutečně vedla až k dnešnímu modernímu člověku, tedy k nám je poměrně ošidné a ještě to chce další výzkumy a objevování nových fosílí, které by bylo možné analyzovat.
7: Dřívější učebnice v tom přitom měly jasno. Rýsovali přímou nekomplikovanou línii, vedoucí od Australopithéka přes Homo habilis, Homo erectus a Homo sapiens až po Homo sapiens sapiens. Neandrtálec se do této řady jednou hodil a po druhé nehodil, jak se namanulo.
8: Ten neandrtálec tam byl buď vsunut jako takový vývojový článek, a nebo se o něm mluvilo jako o vedlejší větvi, ale každopádně byl vždycky hodnocen jako takový primitivní článek v té evoluci hominidů v kontrastu s tím moderním člověkem, který měl tu expanzi v kultuře, v rozumových schopnostech a podobně, což dneska už takhle ta paleoantropologie rozhodně nevidí. Ta jednoduchá linie je jedna z věcí, o kterých víme, že určitě takhle nefungovala.
7: Pohled na to, jestli neandrtálci skutečně jsou našimi vlastními bratranci, se už několikrát převrátil o 180 stupňů. V současnosti má věda za to, že neandrtálci do rodu Homo sapiens patří, ale jed by na to vzal jen málo který antropolog. A názorů na to, proč neandrtálci vyhynuli, je ještě víc, což pochopitelně nijak neusnadňuje roli autorům učebnic.
8: Když si půjdeme zalistovat učebnicemi, které nabízí dnešní knihkupectví, tak je to opravdu široká škála možností, co se můžou učit. Od učebnic, které úplně neandrtálce vynechávají, protože jsou si zřejmě vědomi velkých komplikací, přes nějaké zastaralejší názory, až po ty nejnovější, že se uvádí jednotlivé teorie a netvrdí se, která z nich je správná. Ukazují se ty nejnovější poznatky s tím, že

0: ani to není naše definitivum, že se to může zase změnit. Konkrétně v případě neandertálců těch změn už jsme zažili hodně, takže myslím, že to je takový nejsprávnější přístup.
1: První republika zvolila k nejstarším dějinám člověka přístup daleko jednodušší. Tehdy se mělo za to, že je to látka příliš vzdálená a abstraktní, kterou nestojí za to děti zatěžovat. Většina z nich si tak o neandertálcích vytvořila obrázek na základě štorchových lovců mamutů. Své o tom ví Magdalena Šustová z Pedagogického muzea Jana Amose Komenského.
2: Většina těch dětí si ten obraz dělala právě přes ty štorchové knížky. Navíc v těch 20. 30. letech ty štorchové knížky byly nesmírně populární. Dneska se nám přijde zde málo akční, ale pořád oproti té učebnici ty knížky byly daleko akčnější. V podstatě ještě dneska tu a tam na školách se lovci mamutů pořád čtou a to vlastně to první vydání vyšlo na začátku 20. století.
1: Štorch se přitom nenechával unést vlastní fantazí. Jako nadšený archeolog amatér prováděl vlastní výzkumy v Praze Libni, kde prý dokonce našel kus mamuta. Nicméně i jeho lovci, pokřikující jíst maso a mamut dobrý, jsou od dnešních poznatků paleoantropologů nahony daleko.
2: Na druhou stranu třeba, když před pár lety byla velká výstava lovci mamutů v Národním muzeu, tak tam najednou se člověk dostal do úplně jiného světa. Dneska je hodně v kurzu třeba experimentální archeologie, takže díky tomu se o těch pralidech smýšlí vlastně úplně jinak. Dneska najednou jsou to pro nás lidi, kteří měli nějakou kulturu, nebyli to asi nějaký úplný primitivové. A ten obraz se začíná pomaličku prostě sunout někam blíž k člověku a dál od té opice.
3: Potkat předchůdce člověka, to by mohl být neskutečný zážitek.
4: Ano, anebo poslední. Myslím, že kdyby uviděl moderního, oblečeného člověka, třeba s mobilem v ruce, začal by prchat nebo vrhat kameny.
3: Ať vás nikoho žádný negativní zážitek v příštím týdnu nečeká, to vám přejí a naslyšenou za týden se těší autor Meteoru Petr Sobotka
4: a Kateřina Březinová.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová hra.
2: Rozhlasová hra Pavla Soukupa Osamělý mořeplavec zpracovala skutečný příběh německého studenta Hanse Zitta, který v roce 1929 podnikl na malém říčním plavidle osamělou cestu z Evropy do Indie. A my vám už přejeme nejen dobrý vítr do plachet, ale zejména pěkný poslech.
3: Jmenuji se Hans. Chci vám vyprávět o cestě, které nikdo nevěřil. Jenom já. A přece jsem se na ní vydal. Ne, nečekám, že teď dámy začnou omdlívat. Nebylo to zase nic tak velkého. Chci jen říct, že když se vám hodně chce něco udělat, když v sobě máte tygra, kterému se chce ven, neměli byste se ohlížet po kleci a vymýšlet důvody, proč to nejde. Všechno, po čem opravdu toužíte, můžete uskutečnit. A to i v případě, že budete chromajzlíci, jako jsem já. Můžete svýho tygra uspat kecama, to můžete. Ale nemůžete říct, že já svou cestu nepodnik. Sám.

0: Osamělý mořeplavec. Skutečný příběh německého studenta Hanse Zitta, který v roce 1929 podnikl na malém říčním plavidle cestu do Indie. Moře tento šílený nápad tolerovalo.
1: Hanzi! Hanzi!
2: Počkej, co tě tak naštvalo?
3: Herman, ta jeho dnešní přednáška, to byl teda vrchol.
2: Ještě si nezvyk.
3: Nezvyknu si nikdy.
2: Máš to dělat jako já. Jedním uchem dovnitř, druhým ven.
3: Nordická rasa. Měl jsem z toho chutí vstát a poslat ho s tou jeho německou nadřazeností do háje.
2: Proč si to neudělal? Rád pozoruju, jak Herman mění barvy.
3: Fanatik.
2: A ty přece nejsi žid.
3: Jsem nevzdělaný, Kirstene. Potřeboval bych znát 10x, 100x tolik, abych se nemusel před Hermanem krčit jako králík před kobrou.
2: Profesora Hermana všichni uznávají.
3: Řekni mi, jak může překládat Shakespearea a přitom žvanit jako obyčejný fašista.
2: Že si kazíš den? Pojď, zvu tě na pivo.
3: Nebo ta jeho bohorovnost, se kterou hodí do jednoho pytle Indy i Indiány, jako by to byla nějaká odporná pakáž. Já jsem si, Kirstene, pročet hinduistickou mytologii. Nemáš ponětí, co je v ní krásy. A tenhle nadutec si prohlásí za méně cený brak? Berou si z dějin jen, co se jim hodí.
2: Vyřádil ses konečně, jo? Můžeme na oběd.
3: Nechutnalo by mi, Kirstene. Jdu domů. Musím na ty jeho žvásty zapomenout, nebo najít odpověď.
2: Jakou?
3: Jo, to kdybych věděl. Objektivní platnost nemá, co si člověk myslí, ale co reálně z jeho skutků vyplývá pro jeho okolí. No jasně.
2: Co to čteš?
3: Nirvána je dosažení dokonalého poznání, což znamená, že jejím předpokladem je poznání podstatně širších souvislostí, než je jenom potřeba našeho osobního života.
2: Co je to za knihu?
3: Hele, nestačí být pouze neaktivní. Zapomeneme-li pro svou žádost po nirváně na nesobecké konání, po němž neustále volá celý svět, od květiny, po níž nepozorně šlapeme, až po lidi, jejíž potřebu pomoci přehlížíme, pak se nám naše žádost po nirváně stane mlžnou clonou egoistického přání, které nám skutečnou cestu k nirváně úplně zastře.
2: Přestaň mě napínat, Hanzi.
3: A tohle je etika. Poslouchej, jednej spravedlivě, nezabíjej žádného tvora, nekrať. Nesmilně, neomamuj se.
2: Tak vyleze z tebe konečně, proč se mě tady snažíš ohromit buddhismem?
3: Je to učení, kterým se řídí miliony Hermanem opovrhovaných Indů.
2: Ale je to taky učení, které radí ovládat své city a nedat se ovládat vnějším dojmem. Co o Indech ve skutečnosti víš? Co víš o tom, jak se doopravdy žije v té britské kolonii? Chybí ti osobní zkušenost, nemůžeš jim přece rozumět.
3: A ty se svým erbem von Stroheim nad jídelním stolem, ty ano? Stačí, aby tvůj invalidní dědeček pohnul prstem a Hermanové se budou tlačit u vašich dveří s bílým servítkem přes ruku. Ty mu klidně můžeš říct do tváře, co si o něm myslíš. Ale já jsem pro něj jako ti Indové.
2: Co to do tebe vělo?
3: Já se, Kirstene, postarám, aby mému buddhismu nic nechybělo k dokonalosti.
2: Jak?
3: Pojedu do Indie.
2: Kde na to vemeš?
3: Teď s tebe promluvil von Stroheim. Jsi omezenej neomezenými možnostmi pracháčů, Kirstene. Peníze. Neumíš si představit, že jde něco bez nich?
2: A ty zas uvažuješ jako syn malého knihkupce.
3: Vůbec ne. Já o penězích nezačal. Pro tebe nikdy nebyl problém něco slíbit a udělat opak. To si já nemůžu dovolit.
2: Cesta do Indie. To je ale bláznivý nápad.
3: Aha. Stejně bláznivý jako líst po štítech Alp. Jenže já tamhle

0: Co se tu potloukáte tak pozdě večer, mladíku?
1: Přijel jsem posledním vlakem.
0: Vy nejste Švýcar, že?
1: Ne. Němec. Student. Tady je můj pas.
0: A co to máte na sobě?
1: Tohle? No to jsou, myslím, šaty. Jo, šaty.
0: Že vy jste jeden z nich?
1: Jeden z koho?
0: Z těch, co si troufají líst po štítech. Tam nahoře je spousta schůdných cest. Posloužili lidem před váma. Proč musíte mít něco extra?
1: V Meránu je zakázáno sportovat.
0: Já být starostou, tak by bylo. Chodím totiž sbírat lehkomyslné mladíčky ze všech těch roklí. Netušíte, jak jsou Alpy nebezpečné. Jinak byste seděl doma na zadku. Máte vůbec nějaké zkušenosti?
1: Samozřejmě, že mám. Z knih?
0: Už teď bych vás měl zavřít pro pokus o sebevraždu.
1: Nevěděl jsem, že zatýkáte turisty jen za to, že se chtějí projít po vašich kopcích.
0: A tak si tam pro mě za mě třeba zalámejte vás.
1: Díky. Konstáble, vás nikdy nenapadlo vylézt na štíty, na které se celý život díváte?

0: Druhý den začalo pršet. Stěna byla kluská. Docela obyčejně jsem zatlouk skobu, provlík lano a... Poslední, co si pamatuju, byl orel. Jo, orel. Kroužil mi nad hlavou, mohutný, majestátní. Jenom rozpětí křídel bylo ohromující. A najednou mi zmizel z očí.
1: Zatracené počasí. Držte se blízko sebe. Světlo. Světlo. Tam hledeš. Halo. Halo. No tak. Mladíku. Slyšíte? Mladíku, vstávejte.
2: Konstáble.
1: Do smrti vás budu mít na svědomí. Zřítil jste se nejmín z 15 metrů, víte to?
2: Neměl jsem čas to počítat.
1: Měl jste zůstat v knihovně, studente.
2: Ještě jsem nestihl spoustu věcí.
1: Svůj díl štěstí jste si už vybral.
3: Tak to vidíš, Hanzi. Teď si poležíš.
2: Přece teď všeho nenechám.
3: Asi budeš muset.
2: Krstene, víš, jak dlouho?
3: Dlouho. Doktor říkal, že noha zůstane chromá.

0: skoro půl roku četl Herman při prezenci tvé jméno.
1: Ale teď se zase můžu postavit na zadní.
2: A chodit. A běhat.
1: I když nechat se vozit takovým bourákem, to taky není k zahození. Tvůj?
0: Otec mi ho půjčil.
1: Kdyby tak věděl, že v něm vozíš mě na místo krásných slečen. Nejspíš se ještě nedozvěděl, jaké mínění mám o vaší rodině.
0: Tvé názory ho nikdy neznepokojovaly.
1: Víš, co říkají Indové?
2: Vědění dává schopnost vidět, ne oko. Indové a vaše rodina jsou pro mě pořád nezmapovaná krajina.
1: Vážně nezbývá, než se tam rozjet.
0: Můj otec tě rád pozná.
2: Já myslím do Indie, Kirstene.
0: Cvoku.
2: Snad si nečekal, že zbytek života prosedím v kolečkovém křesle.
3: Hanzi, nemusíš sedět zrovna v kolečkovém křesle. Ale právě tak nemusíš sedět v nějaký skořápce a plout do Indie.
2: A právě tak nemusím sedět v posluchárně a poslouchat žvásty Hermana.
3: Teď nesedíš v posluchárně, ale v pohodlném Mercedesu a jedeš na vybraný oběd do vybrané restaurace.

0: Koukni, co jsem objevil v jednom zastrčeném antikvariátě.
1: Panča Tantram?
0: Návod, jak si postavit loď.
1: Nebuď směšný, Hanzi. Podle téhle brožurky si postavíš leda tak necky na plavbu po rybníku.
0: Zvětším měřítko.
1: A vydáš se s tím měřítkem na moře, jo?
0: Jo, přesně tak.
1: Ale jestli potřebuješ prachy...
0: Potřebuju tak... někoho, na koho je spoleh. Tak co, Kirstene, co mi na to řekneš?
1: Jak dlouho taková stavba lodi může trvat?

0: Říkal si 4 týdny. Páráme se s ní 4. měsíc a pořád není hotová. Všechno je tu křivý.
1: Jen počkej, až tady nainstaluju elektrický osvětlení.
0: Dát se na moře v téhle krabici od bot je neuvěřitelná blbost. I když na ní budeš mít fontánu s rybičkama.
1: Takeláž je přiměřená významu lodi.
0: To tvrdí brožurka. Ale myslíš si, že oceán čeká na cvoka v pruhovaným tričku, který se vydá na cestu kolem světa? Myslíš si, že kvůli tvým modrým očím přestanou fungovat fyzikální zákony?
1: Stěžeň má 11 metrů, ráhnová plachta 30 čtverečních a mý oči šerozelenou barvu. A ty?
0: Hele, při prvním větru se to převrátí.
1: Když bude potřeba, můžeme stěžeň zkrátit.
0: Už vidím, jak uprostřed bouře sedíme obkročmo na překocený lodi a pižláme stěžeň.
1: Dokážu ti, že má skvělé vlastnosti. Jen co bude na vodě. Máme dokonce kajutu a v ní všechno, co je třeba. No co tu není?
0: Jediné, co tu není, je, že tu není k hnutí. A jak se bude ten tvůj miláček jmenovat?
1: Byron. Je, abych nezapomněl. Objednal jsem nákladní auto.
0: K čemu?
1: Odvezeme naši krásku do Ingolstadtu a spustíme ji na Dunaj. No vezmeš si, doufám, čistou košili.
0: Jistě. A slavnostní vázanku.

0: spouštěj pomalu, Kirstene. Pomalu!
1: Jo, sakra. Myslíš, že náraz je to jediný, co by nevydržela? Měří 6 metrů, ale váží nejmíň tunu.
0: Dobrý. A teď ji spustíme na vodu. Nastup!
1: To snad ne.
0: Dělej, nastup!
1: Neměli bychom ji napřed vyzkoušet.
0: Co myslíš, že děláme? Dávej pozor. Přeseknu lano. 1, 2, 3.

0: Voda!
1: No jo, voda. A jmenuje se Dunaj.
0: Voda v lodi, teče sem.
1: Tak popadni plechovku a vylejvej.
0: Tohle není loď, ale proutěnej koš. Za chvíli jdem ke dnu.
1: Spáry se zatáhnou sami, jen vylejvej a žádnou paniku.
0: Strhnul nás prout.
1: Kdyby nejhůř, vytrhnem prkno z podlahy a dopádlujem ke břehu.
0: A kde je tady podlaha? Vody po kolena.
1: Ne, Janči, Kirstene.
0: Tobě se to mluví, ale já neumím plavat.

0: Dobré ráno.
1: No, jak ses vyspal?
2: Nelíbí se mu, že má spolubydlící.
3: Radši bych byl koněm v téhle stáji, než plavčíkem na tvý lodi.
1: Co je?
3: Celou noc se mi zdálo, že jdeme ke dnu. Já vylejval, zatímco ty ses opíral o stěžeň a komandoval mě.
1: Slibuju, že příští noc budu u plechovky já.
3: No, oblek v háji. Smrdím jak stádo koní. Jak se tam ta zatracená voda mohla dostat?
1: No jak? Trup nakalfátrujem a můžeme pokračovat v plavbě.
3: Proboha.
1: Co se stalo?
3: Ty chceš pokračovat v plavbě?
1: No jistě.
3: Proboha.
1: Co zase?
3: Můj klobouk.
1: Co je s ní?
3: Ten kůň mi ho sežral.
2: No asi byl prosáklý vůní exotiky.
3: Něco horšího. Měl jsem v něm schovanou 100 markovku. Říkal si přece, abych si svý peníze strčil za klobouk.
1: Jo, ale netušil jsem, že to vemeš doslova.
2: No nic, no.
1: Pojď, zvednem kotvy.
3: Měli bysme se vrátit.
2: Nestrácej humor, kamaráde. Je sice pravda, že jsme dvakrát uvízli na Mělčině, jednou šli málem ke dnu a že jsme zatím víc opravovali, než pluli, ale i tak jsme urazili 300 kilometrů.
3: Měli bychom se vrátit pro peníze.
2: Ne, ne.
3: Hanzi. Jestli toužíš skončit v klášteře v Himaláji, tak beze mne. Pochop ty blázne, že musíme doštudovat.
2: Kde je psáno, že na to, co umíme, musíme mít glejt? Za 14 dní na moři toho budu vědět víc, než za 3 roky poslouchání Hermana a spol.
3: Hanzi, tahle vratká věc, ta tvoje Bayern, má rozměry 6x1,80 m. A s něčím takovým chceš dobejvat svět.

0: Myslíš, že hranice je už za námi?
1: Pro jistotu zůstaneme ležet. Necháme se unášet proudem. Plášť noci ukryje mě před nimi. Romeo dějství druhé, výstup druhý. Tady v srbském vnitrozemí se o nás nikdo zajímat nebude. Chápeš to? Clo, které po nás chtěli celníci, bylo několikrát větší než cena lodi.
0: Hanzi, něco naráží do trupu, slyšíš?
1: No jo, mořské pany. Viděj dva pěkný kluky, tak vyváděj.
0: Led? To je led? Řeka začíná zamrzat.
1: Tak si vem svetr. Aleš, za pár kilometrů budeme muset proplout železnými vraty.
2: Co to je?
1: 180 kilometrů dlouhá soutěska, která svírá řeku skalními stěnami. Ty jsou vysoké až 1000 metrů. Kamaráde, tam se to vaří jak v obrovském kotli.
0: Cože?
1: A až tohle budeme mít za sebou, hurá do Černého moře.
2: To není moc k smíchu, Hanzi. Zastav.
3: Tenhle auták nemá brzdy.
2: Nechci skončit omrzlý jako Blackburn. Měli jsme vyplout o 2 měsíce dřív.
1: Tak si myslíš, že jsi losos? Ti cestují 1000 kilometrů proti proudu řek a taky nikdo neví, proč to děláš.
2: Tví lososy jsou mi ukradený. Přiraz ke břehu.
1: To nemyslíš vážně? Teď? V noci? V téhle pustině?
2: Mám téhle bláznivý cesty po krk. Vystupuju. Končím.
1: Kirsten vyskočil z mé lodi, jako bych byl Charon, převozník do podsvětí. Železnými vraty jsem proplul sám. Na rumunském území jsem musel přezimovat. Další plavbu znemožnilo počasí. Bayern odpočívala v pronajaté kůlně a já cestoval po Rumunsku. Živil jsem se články o této zemi, které jsem posílal německým časopisům, a články o Německu, které jsem uveřejňoval v rumunských listech. Jaro se stejně jako loni značně opozdilo. Když konečně roztál sníh i ve Valašské nížině a já vytáhl Bayern z kůlny, zkrátil jsem stěžeň. Už po čtvrtý.
4: Vždycky jsem říkal, že je moc dlouhej.
3: Kirstene! Kde se tady bereš?
4: No, nebylo zrovna snadný tě najít.
3: Najíš se se mnou?
2: Co to je?
3: Co to je? Bramboračka, aristokrate.
2: Herman kandiduje do zemské rady.
3: Počeš, pambu, to je kariéra. Na starý kolena.
1: A jaký mě čeká trest?
4: Ty budeš muset opakovat ročník.
3: A zatímco já se poplavím v neckách za svými indy, ty se vyšplháš, víš, a ještě víš, a ještě víš. A až se vrátím, zběhlej student, ani mě k tobě nepustí.
2: Nemáš sůl?
3: Jo. Na.
2: Dík. Moc rychle ti ta cesta neubíhá.
3: Mizerný počasí.
2: Otec bude otvírat novou filiálku. Zaměstnal by nás oba. Ale musel bys nechat Indii Indii.
3: Tak krásně sirény zpívaly, že kdyby Odysseus nenakapal vosk do uší svých plavců a nenechal se přivázat ke stěžni, už by ho měli. Já taky, člověče. Nebýt téhle bramboračky? Nevím, jestli bych ten krám sakum prásk neprodal a nevrátil se s tebou. Jenže já ještě neodlepil zadek od suchozemě. No to není ta pravá chvíle, kdybych se cítil touhle cestou unavený.
2: No fajn. Jsem rád, že tě humor neopustil. Díky za bramboračku. Doma. Nemám skázat nic.
3: Jo, že jsem v pořádku.
2: A víš, že se mi ta loď teď zdá docela hezká?
3: Pozdravuj Německo, Kirstene.
2: S Bohem, Hanzi.

0: Je tu voľno?
1: Spíš prázdno, chlapče. Když vidím dno své sklenice, hned vím, že něco není v pořádku.
0: Můžu vás pozvat na skleničku?
1: To bys udělal dobrý skutek. Už týdny vytahuju prázdný sítě. Kam otáhli ryby? Bůh suď.
0: Znáte dobře zdejší mořské proudy?
1: Ty se chystáš na moře? A umíš plavat?
0: Ano.
1: Chyba!
0: Moje loď se nepotopí.
1: Až budeš sám v noci uprostřed oceánu. Nad sebou jen hvězdy. Pod sebou nekonečný masív vody. Pochopíš, co to je pokora. Začneš se modlit.
0: Nikdy jsem se vody nebál.
1: Tak se to rychle nauč. Moře je prevíc, znám množství fíglů, jak tě dostat. Co když potkáš bludnýho Holanďana?
0: Snad nemyslíte, že věřím na strašidelný lodě.
1: Clipper Texada potkal bludnýho Holanďana nedaleko Hornova misu. Zanedlouho 5 námořníků smetla obrovská vlna do moře. Další se zabil pádem z vysokého stěžně. Kapitán spáchal sebevraždu. A 3/4 zbývajícího mužstva zkosila žlutá zimnice. A teď se směj. Pamatuj si, na moři musíš umět 2 věci. Ovládat loď a vypočítat polohu. Máš sextant, chronometr, kompas, rychloměr. Umíš navigovat?
0: Učil jsem se to.
1: Učil. Ptám se tě, jestli to umíš.
0: Jistě.
1: Dobrá. Až budeš na moři, povídej si s oblohou. Někdy ti prozradí svůj úmysl. Pozoruj západ slunce. A nikdy nevěř klidnému moři. Někdy stačí jedna, jediná vlna.
0: Vlna na klidném moři.
1: A proč ne? Na moři si jen smítko prachu. A příroda má obrovskou sílu. Chtěl bych se s tou vlnou ještě jednou poprat. Ještě jednou jí mít proti sobě. Vymlátit z ní tu škodolivou sílu. Až by ležela přede mnou klidná. Jako kaluš po povodni.
0: Co vám udělala?
1: Zabila mi parťáka. To dnes nevím, jak se to mohlo stát. Loď se zakymá celá výkřik. Konec. Zůstal jsem na tom místě 2 dny a čekal, jestli se nevynoří. Byl skvělý plavec. Na moři vyrost. Až vypluješ, zapomeň na moudra, která si vyčetl z knih. Pozoruj oceán a braň se.

25. dubna 1929. Na Úsvitu jsem se vydal k Bosporu. Vál čerstvý vítr od severovýchodu a opíral se zezadu do plachty. Jak to napsal Charles Baudelaire, na moře temnoty spustíme škuner vratký a jako poprvé nám srdce bude být. Čemu jsem to plul vstříc?

0: Neboj se, Hanzi. Zaber, zaber. Udrž kormidlo směrem k pobřeží. Za chvíli si v bezpečí. Tam někde musí být kumbás.
1: Lodičko moje svatá, nerozpadni se. Ještě nikdy ses neřítila takovou rychlostí. Ale vydrž, už tam musíme být. Pevnina! Máš štěstí, Hanzi. Teď jen se oni nerozbít. Nějaká pobořená hráz? Lepší špatný úkryt než žádnej kotvu. Zaber, lásko moje, zasekni se do dna. Ať je tam mělčina, ať je tam mělčina. Vykašli se na kormidlo, Hanzi. Stáhni rychle plachtu. Vítr si se mnou dělá, co chce. Nemůžu zastavit.

0: Pane, je vám něco, pane? Potřebujete pomoc?
1: Ne. Ne, díky, příteli. Jsme v pořádku. Já i loď.
0: Oh, měl jste štěstí.
1: To jo.
0: V tuhle roční dobu bývají bouře nebezpečné. A vlastně pro tak malé lodě jsou nebezpečné vždycky. Pozorovali jsme vás ze břehu, jak se řídíte k pevnině. Nevím, jak by to dopadlo, kdybyste minul záliv a dostal se ke skalám.
1: Snažím se ze dvou možností vybrat vždycky tu lepší.
2: Třetího května 1929. Nevím, jak vy, ale většinu chyb, které jsem kdy udělal, jsem si uvědomil pozdě. Stačilo málo a... Nedaleko Dardanelské úžiny jsem vystoupil na břeh. Loď, jak už bylo mým dobrým zvykem, jsem opět zapomněl uvázat. Když jsem se vrátil, viděl jsem, jak se zmítá na vlnami vzdaluje od břehu. A žádný člun na blízku. Skočil jsem do vody a začal za lodí plavat. Dostihl jsem ji až po dvouhodinovém vyčerpávajícím úsilí. A teprve po těch dvou hodinách zápasu jsem si uvědomil, jaké hlouposti jsem se dopustil. Vždyť mě proud mohl snadno strhnout na otevřené moře. A nikdo by o mě víc neslyšel.
3: Nevěřím. Nevěřím, že jsou ještě lidé, kteří by chtěli druhému nezištně pomáhat.
1: Rád vám to dokážu.
3: Mé jméno je Gabrielidis, jsem řekl. Máte odvahu, když plujete tak sám. Mohl byste pro mne obětovat trochu svého času?
1: To je to jediné, čeho mám zatím dostatek.
3: Výborně. A já mám to druhé, peníze. Víte, měl jsem loď. Potopila se na útesu nedaleko Kréty. Chtěl jsem dostat z vraku skříňku se 700 zlatými librami. Trosky lodi leží na úpatí skaliska v 30-metrové hloubce. Pro dva odvážné chlapíky bude hračka potopit se k ním, tak co? Přijímáte mou nabídku?
1: Že se ptáte?

0: Jako malí kluci jsme si hráli na moře, které skrývá poklady. Ale tohle byla skutečnost. 28. května jsem zakotvil v přístavu Mytiléné na ostrově Lesbos a vydal se lodí bohatého Řeka na Krétu. Jak říkám, v klukovských hrách byla honba za poklady věc povznášející a svatá. Ale když jsem stál nad útesem, když jsem se měl ponořit do vln, ve kterých utonuli lidé, nebylo mi do smíchu.
1: 30 metrů je dost velká hloubka.
2: To je. Vypůjčil jsem si skafandr od jednoho lovce hub.
1: V životě jsem nic takového na sobě neměl.
2: Potopím se první. Znal jsem loď dokonale. Měl bych skříňku najít i poslepu. Zůstanete u navijáku.
0: Trvalo mu 10 minut, než se zase vynořil. Musel jsem mu pomoct na břeh. Tak byl vyčerpaný.
2: Je tam! Nemýlil jsem se. Dostal jsem se až k vraku. Vemte si s sebou světlo.
0: Navlékl jsem si skafandr a upnul závěr měděné přilby. Řek stál na útesu s rukou na laně pro případ, že bych se potřeboval dostat rychle nahoru. Hlubina moře byla úžasná. Byl to překvapivě nádherný pocit. Vstup do vraku byl zatarasen, musel jsem ho uvolnit. Pronikl jsem dovnitř a rozsvítil lampičku. A tu jsem zažil největší úlek svého života. Přede mnou byl člověk. Muž měl oči otevřené a jazyk mu visel z úst.
2: Tak co, našel jste?
3: Našel. Ale má dobrýho strážce.
2: Až na dva muže zahynula celá posádka.
3: Jsem opravdu rád, že jsem ty ostatní nepotkal.
2: Kde je skříňka?
3: Na konci provazu.
2: Ukažte, ukažte. Vytáhnu ji sám. Kapitán Stavros hloupým manévrem rozbil loď. Připadá mi správně, že aspoň po smrti chránil můj majetek. Co je to?
3: Co se děje?
2: No, někdo mi táhne nazpátek.
3: Chcete říct, že se s námi ti utopenci přetahují?
2: No podívejte se. Lano se vrací zatraceně.
3: Puste ho. Puste ho, strhne nás pod hladinu.
2: Aha. Je pryč. Kruci. Jak je to možný?
3: Vrak asi nebyl až na dně. Teď klesl do větší hloubky.
2: Je pravda, že jsem posádce zůstal dlužný plat, ale 700 zlatých liber, to je přece jen moc. Co myslíte, že si tam dole za ně koupí?
3: Kdyby vrak klesl o něco dřív, tak bych to věděl.

0: 6. června 1929. Vrátil jsem se zpátky do Mytiléné. Musel jsem co nejrychleji doplout do Smyrny. Kapitán jedné polské lodi mi nabídl, že mě vezme do vleku až k mysu Karaburun. To by ušetřilo slaboučké Bayern spoustu sil.
1: Pospěš si, seber se, párátko moje pomalý, pak si odpočineš. Jestli se budeš takhle loudat, parník odpluje. A my budeme polikat proti vítr a trápit se. Teď zaber! Prkna moje nebohy, co vám mám ještě slíbit? Za tou lodí si pojedete pohodlně jako na rybníčku. Bezpečně jako rybky lodivodi. Přidej, přidej! Jsi skvělá loď! Sakra, proč se zastavila? To nemyslíš vážně? Jsme uprostřed moře a ty trčíš na mělčině. Jsi ta nejblbější kocápka, jakou jsem kdy viděl. Jak ucejtíš mělčinu, nejsi k udržení. Tak do vody, Hanzi. Naší madám se zdáme moc těžký. Tedy, že tě budu nosit na rukou v moři, to jsem opravdu nečekal. Chováš se jako zelená, Hanzi. Taky jsi mohl všimnout, jak se tu moře pění. Musíme si vyčíhnout vlnu, která by nás přenesla přes útes. Ať mi huba upadne, jestli tuhle nemožnou loď ještě někdy pochválím.
0: Června 16. 1929. Zůstal jsem na moři sám. Parník nečekal. V noci se zhoršilo počasí. Zvedl se vítr. Snažil jsem se napnout kosatku, ale sotva jsem to udělal, odlétla v cárech do moře. Vzal jsem náhradní, ale i tu odnesl čert. Nakonec se mi podařilo spojit 4 pokrývky k sobě a napnout improvizovanou bouřkovou plachtu. Vlny byly stále kratší a vyšší. A co myslíte, že následovalo? Neplul jsem ani hodinu, když jsem ucítil na kůži zrníčka písku. Pobřeží. A v zápětí mě vlny vrhly na břeh ostrova, ani jsem tomu mohl zabránit. Kýl zadrhl o dno, stěžeň se zlomil, velká vlna zaplavila člun. Doplaval jsem na břeh a usnul vysílení. Července 12. 1929. Když jsem zjistil, že loď půjde ještě opravit, vrátila se mi dobrá nálada. Vyrážím k egyptskému Port Saidu. 400 mil. První 2 dny využívám větru od severovýchodu. Nejdu si ani lehnout. 3. dne vítr slábne. 13. dne dostává moře slabě nažloutlý odstín. K večeru se na obzoru objevuje maják Damját. Afrika.
2: Lituji, ale musíte se vrátit. Při vstupu na území Egypta je nutno zaplatit kauci 50 liber. Máte je?
3: Mám jenom 20. Ať mi Egypt laskavě sleví.
2: Nastoupíte na támhle tu obchodní loď, která vás doveze zpátky do Řecka.
3: A co moje loď?
2: Můžete požádat o její naložení. Na svoje náklady ovšem. A za 36 hodin budete na Krétě.
3: Jenže to má háček, vážený pane. Kdybych na Krétu připlul na své lodi, nechali by mě zakotvit. Ale protože přicestují parníkem jako pasažér, budou požadovat vstupní vízum a já žádné nemám. Zakážou mi vstoupit na ostrov. Objedu všechny přístavy Egejského moře a všude se bude opakovat stejná historka. Na řecké území bezplatného víza nesmíte. A po 6 týdnech se na tom samým parníku vrátím zase do Port Saidu.
2: Předpis je předpis.
3: A zdravej rozum zase zdravej rozum. Dobrá, dožiju zbytek života mezi Port Saidem a Krétou.
2: Dejte mi těch 20 liber a nikomu ani muk.
3: A kde dostanu povolení k průjezdu Suezským průplavem?
2: U mne. Ale pouze za stanovenou cenu. 50 liber.
3: Vy jste přímo posedlí po 50 librovkách. Chcete mi namluvit, že egyptské hospodářství stojí a padá s kapsou mořeplavců?
2: Vypadněte a buďte rád, že máte vstupní vízum.
4: Co vás trápí, hombre? Máte dojem, že tupost zdejších úředníků předčí tupost těch našich? Ale to jste na omylu.
3: No jo, no.
4: Zdá se, že jste bez peněz.
3: Bohužel, to není jen zdání.
4: A chtěl byste si nějaké přivydělat?
3: To je otázka.
4: Nabízím vám 5 liber, jestliže budete boxovat v mém cirkuse.
3: Beru. Kolik zápasů?
4: Tak pro začátek snad 1.
3: Chci jich vybojovat 10 za sebou, za 50 liber.
4: Pomalu, pomalu, mladíku.
3: Kdy?
5: Proti mistru světa González Juanovi Pakovi dnes nastoupí šampion Německa Hans Zit.
4: Tak se drž, omře.
3: 5 liber je za účast, ne za vítězství.
4: Jenže musíš vydržet nejmíň 5 kol.
1: Slyšel jsi to, Juane Paco? Musím to s tebou vydržet. 5 kol, 10 zápasů po sobě. Potřebuju se dostat pryč z Egypta, víš? Co pak jsi mi nerozuměl? To je jako když kopne kůň. Já se z toho Egypta nedostanu.
4: Tak tady máte svý peníze, hombre.
3: Říkal jste 5 liber.
4: No jo. A taky jsem říkal 5 kol.
3: 1 libra? Můj výprask vám přišel hodně levně.
4: Poslouchejte, nechcete zkusit něco lehčího?
3: A co? Jako?
4: Nebojte se. Zajděte na tuhle adresu. Je to porcajská pobočka firmy Kodak. Řekněte, že vás posílá Ramon. Dají vám nosit ceduly s nějakým nápisem, třeba osamělý mořeplavec, připlul jsem až z Německa. Máte už fotoaparát Kodak, abyste si mě mohli vyfotografovat? Nebo něco tak.
3: Kolik platí?
4: 2 libry za několik hodin propagačních pochůzek denně.
3: Už vím, co mě táhlo do Portsajdu. Kdo by netoužil živit se v Egyptě jako živá reklama? Mám takovej vztek, že bych dokázal vedle Suezského průplavu prohryzat svůj vlastní tunel.
6: To jste vy? Co zase chcete?
3: Zeptat se, jestli neklesly akcie Suezského průplavu.
6: A proč?
3: Že by mohla klesnout i cena, za kterou mohou nemajetní studenti, jako jsem já, vplout vlastnoručně vyrobenou bárkou.
6: Vtipnější by bylo, kdybyste chtěl průplav koupit.
3: Pane, ztratil jsem tu 20 dní. 20 dní v téhle vyděračské zemi. Dejte mi laskavě povolení. Nemůžu se dočkat, až budu zase na moři. Mám lidí po krk.
0: Srpna 1929. Ani sebekrásnější země vám neučaruje, když nemáte štěstí na slušné lidi. Vyplouvám na Rudé moře. Kolem poledního mě přepadl záchvat malárie. A k dovršení smůly jsem v horečce nedovřel u závěr nádrže s pitnou vodou. Když jsem se o pár hodin později připlazil ke kanistru, zjistil jsem, že je prázdný.
7: Zůstávám 2 dny bez hnutí, s vysokou horečkou, bez jediné kapky vody, ve vedru 40 stupňů ve stínu. Kam mě unáší loď, nevím. Je mi to jedno. Nemám sílu ani na to, abych umřel.

0: Srpen 1929. Za přesnost kalendáře neručí.
1: Horečka přešla. Jsem hrozně unavený. Jihoarabské pobřeží je na dohled. Na pobřeží není vidět nic než písek. Konečně pahorek s několika palmami. Nezdá se to moc bezpečné. Pro jistotu si vezmu svou starou ručnici.
2: Hej! Hej! Salam aleikum. Tam v té oáze. Je tam pramen? Je tam v té oáze voda? Voda! Potřebuju pít!

žízeň, žízeň. Už pro mne neexistuje nic než žízeň. Měl bych zkusit chytit rybu, vylisovat z ní tekutinu, která by se dala pít. Trčím tady na otevřeném moři v palčivém slunci za absolutního bezvětří a pozvolna ztrácím chuť se bránit uprostřed obrovského množství vody. Umírám žízní. Modlím se, aby už byl konec. Mohlo být kolem půlnoci, když to začalo. Bouře. Největší, jakou jsem kdy zažil. Probudil mě tvrdý úder do lebky, podlážka. Loď se naklonila na bok. Vylezl jsem na palubu a převrátila se úplně. Zaryl jsem prsty do rámu ploutvové skříně. V této poloze jsem přežil do rána. Strašně mě bolely ruce, odřené klouby pálily. Počkal jsem ještě několik hodin, abych soustředil všechny síly. Pak jsem se potopil a uvolnil stěžeň a plachtu. Co by jinému trvalo hodinu, mně trvalo 10 hodin. Podařilo se. Loď se obrátila do původní polohy. Vydrápal jsem se na ni a okamžitě usnul. Z přívalů deště jsem nebyl schopen polknout ani kapku. Ležím na dně své Bayern, rozhodnut nic už nepodniknout.

0: Trosečník! Podívejte se, my dear, opravdický trosečník.
1: Je příšerně vyhublý.
0: Dejte mu najíst.
2: Netlačte se.
0: Počkejte, ticho. Co to říkal?
1: Chce pít.
0: Tak rychle sklenici whisky.
1: Ne, whisky ne. Obyčejnou vodu.
2: Mohu si vás vyfotografovat?
0: Tahle australská osobní loď se jmenuje Queen of Sumatra a pluje z Ceylonu do Perského zálivu. Ze všech turistů je nás tu nejvíc Američanů. Podepište se mi prosím na tenhle ten lístek a napište mi tam, jak se jmenuje vaše loď.
1: Podívejte, jaké má poraněné ruce, chudinka.
3: Tohle mokvání způsobuje sůl. Rány se pak nehojí.
0: Díky za podpis. A tady je $10, mladíku.
3: Já chci taky podpis. A $10 ode mne.
2: Ode mne taky?
1: A já dávám 20.
4: Připadal jsem si jak cvičená opice v cirkusu. Dostal jsem jídlo, 2 soudky pitné vody, kapsy se mi nadouvaly bankovkami. A rázem jsem byl nejbohatší muž na své lodi určitě. Končil asi 15. týden mého pobytu na moři. Skoro 2 roky jsem nebyl doma. A teď Indie. Konečně vidím Indii.
5: Vida, už jste se probral.
4: Kde to jsem?
5: V mém bungalovu.
4: A kdo jste vy?
5: Angličan, biolog. Žiju tady už dlouho, přijel jsem studovat tropickou faunu a už jsem tu zůstal. Jak se cítíte?
4: Nevíte, jak jsem se k vám dostal?
5: To bych se měl zeptat já vás.
4: Já...

0: Duše, připlul jsem z Evropy do Indie, na mé Bajran. Když jsem se přiblížil k indickému břehu, několik rybářů udělalo mé lodičce čestnou stafáž. Nikdy podobné plavidlo neviděli. Nemohl jsem jim vysvětlit, že chci do nějakého velkého města, do Karáči nebo Bombeje. Ukázal jsem těm domorodcům mapu, ale žádný z nich nechápal, co ten pomalovaný kus papíru znamená. Pak se mi podařilo namalovat do písku siluetu britského vojáka. Pochopili. Posuňky naznačovaly, že musím dál na sever. Vydal jsem se džunglí a dál už nevím nic.
1: Před 5 týdny vás našli domorodci v divočině. S ránou na noze uštknul vás had. Řadu dní jste byl víc mrtvý než živý. Ošetřil jsem vás, ale nemám tu skoro žádné léky. A pak nejsem doktor medicíny.
0: Štěstí, že vůbec jste.
1: Poslyšte, vy chcete v Indii zůstat?
0: Ne. Proč? Chci se vrátit domů. Zdá se vám to divné?
1: Doprovodím vás do Karáčí na palubu indické Dhau. Doveze vás do Port Saidu a tam si můžete koupit jízdenku na paroloď do Evropy. Peněz máte dost.
0: Cože? Já mám peníze?
1: Potácel jste se džunglí s kapsami plnými peněz.
0: Takže parník Queen of Sumatra tedy nebyl sen?
1: To nevím.
0: Takže mohu domů.
1: To s tou lodičkou. Jakže se jmenovala?
0: Bayern.
1: Tu jste si vymyslel, že? To, že jste se plavil sám na lodi, po moři, v takové kocápce, to není pravda, že?
0: To je pravda.
1: Vy máte peníze, podle všeho jste bohatý a plavíte se v lodi, kterou si sám vyrobíte po moři jen proto, že chcete do Indie?
0: Proč ne?
1: Protože tomu vůbec nerozumím. Proč byste to všechno dělal? Proč byste se plavil takovou dálku? Proč byste podstupoval takové riziko, zbytečné riziko, jen proto, abyste se zase plavil zpět?
0: Poslyšte, nejmenujete se náhodou Kirsten?
1: Ne. Tu loď, tu vaší Bayern, tu jste si vymyslel, vidíte. To celé jste si vymyslel, že?
0: Myslím, že ano. To celé jsem si vymyslel.

Nikdy jsem se už nedozvěděl, co se s Byron stalo. Co se stalo s mým člunem, který mi tak věrně sloužil a který mě přes všechny strasti dovezl k cíli. Do Německa jsem se vrátil vlakem. Po několika dnech jsem navštívil Kirstena von Stroheim v jeho vzkvétajícím podniku. Čekal jsem hodinu v předpokoji, než jsem byl přijat. Rozhovor trval 5 minut. Hermanů přibývalo, knihkupectví mého otce stálo čím dál víc stranou hlavní třídy a mně se začalo stýskat po moři. Evropu čekala 30. léta a já začal stavět novou loď.

0: Slyšeli jste rozhlasovou hru Osamělý mořeplavec. Účinkovali Jiří Švarc, Jiří Brůdr, Jiří Holý, Radoslav Brzobohatý, Pavel Soukup, Vlastimil Fišar, Milan Neděla, Miriam Hinková, Josef Langmiller a další. Režii měla v roce 1988 Jiřina Martinková.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Hezký den, přátelé, Vlídné tóny začínají a rád vám při jejich poslechu přeji z Českého rozhlasu České Budějovice mnoho dobrého. Jsou melodie, kterým dodávají nesmrtelnost nejenom obliba a samozřejmě zapamatovatelnost, ale také počet interpretací. K těm nejpřebíranějším skladbám v populární hudbě vzato v širokém slova smyslu jistě náleží píseň jinak průměrného zpěváka a televizního a filmového herce Stena Jonese Ghost Riders in the Sky, tedy v Čechách známí nebeští jezdci. Tuto skladbu jsme vám představili vloni v květnu ve Vlídných tónech v předvečerné vítězství ve spojitosti se stejnojmenným českým filmem z doby druhé světové války, natočeném podle motivů románu Filipa Janského. Tentokrát však zaostříme na tuto skladbu pozornost více a také jaksi v aktuálních souvislostech. Nedávno na londýnské značce s jasmínem v názvu, tedy Jasmine, vyšel zajímavě pojatý soubor 30 verzí nebeských jezdců. Není to sice výběr úplný a z licenčních důvodů je ukončen rokem 1962, ale zahrnuje vedle známých nebo zajímavých vokálních verzí songu Ghost Riders in the Sky od Peggy Lee, Binga Crosbyho, Barla Ivese nebo Vaughna Monroea, či té autorské Stena Jonese i nebeské jezdce v podobě instrumentální. Vzhledem k charakteru skladby je pochopitelné, že převažují kytarové kapely, ale lze na tomto kompilačním albu nalézt také verze s pianem či větším orchestrem. Jde-li o instrumentální pojetí, tak největší úspěch z Ghost Riders in the Sky měla kapela z amerického Connecticutu, jmenující se Ramroads, když se s touto nahrávkou v roce 1961 dostala do první třicítky americké hitparády, ale ještě větší úspěch měla v tom čase na britských ostrovech. Zde jsou Ramroads, kteří později změnili styl a trochu i název, a jejich nebeští jezdci, tedy song o kovbojovi, který vidí stáda pekelných krav s červeně žnoucíma očima uhánějících po nebi. A Jiří Kasal vám přeje ničím nerušený poslech.

Čtyřikrát a dost, kdybych měl parafrázovat někdejší předvolební heslo jedné české politické strany. Nebeské jezdce autora Stena Jonese jste postupně poslouchali v podání kapel Ramroads a Original Safaris, populárního pianisty Rogera Williamse a nakonec francouzské skupiny Le Sunlight jako Le Cavalier du Ciel a vlastně poslední nahrávka datovaná rokem 1962 nepřímo poskytne téma druhé půlky dnešních vlídných tónů. A to jsou francouzské kytarové kapely 60. let. Když se zmíní kytarové kapely, tak mohou vytanout na mysli přirozeně slavné kapely 60. let jako Shadows nebo Ventures, tedy hudební Albion nebo Amerika. Ale podobně zaměřené rock'n'rollové kapely se od raných 60. let vyrojily po celém světě a zemi galského kohouta z toho určitě nevýjímaje. Tuto maličkou a pro leckoho věřím, že objevnou přehlídku zahájí tříčlenná formace Le Cotamou, která se spojila při letních prázdninách na francouzské riviéře v roce 1966. Na basu hrál jinak slavný zpěvák a písničkář Nino Ferrer, klávesy obsluhoval Bernard Estardy a oba mladé muže doplnil bubeník Richard Ertel. Zde jsou Le Cotamou a Gamma Couturière.

Zcela francouzský byl druhý blok dnešních vlídných tónů z Českého rozhlasu České Budějovice. Hráli vám totiž čtyři kapely z Francie z 60. let. A byly to Le Gotamu i s mladým Nino Ferrerem, co by baskytaristou, dále Le Player, Le Fantôme i se skotským kapelníkem kytaristou Deanem Knowltonem a nakonec čtyři snílci, Four Dreamers v jejíž instrumentální cestě k Venuši z roku 1963 se zjevně zrcadlil vliv britských Tornadoes. Na závěr vám ještě pošleme instrumentálku od francouzské čtveřice Le Champion, ale předtím se s vámi rozloučí autor pořadu Jiří Kasel, který vám děkuje, přátelé, za přízeň a přeje i za mistra zvuku Michala Koláře klidný večer.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Můj dědeček byl forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. A ne, dneska už ne, hat-trick s problémy s připojením do noční linky, dneska na potřetí, naštěstí. Ne, vidím tady všechno v pořádku. Na dalším technickém pracovišti Lukáš Kamen a jinak má maličkost z Prahy, z historické budovy tady v Karlíně Honza Macoun. Mě moc těší, že posloucháte vysílání Českého rozhlasu, že jste si udělali čas na noční linku. Takže prosím pěkně, kdo jste se nepíděli po tématu, které dnes budeme 2 hodiny probírat, milé rád prozradím, že to bude těžké. A myslím, že pro všechny naslouchající, včetně mě i vás, kteří o tom budete případně povídat. A o čem? Nedělní noční linka. Myšlenky, které tíží.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Myšlenky, které tíží. No tak, co vám leží v hlavě?
2: Ty jsi

0: Na duše hraj.
1: I takový duševní guláš můžete mít v hlavě, pravda. Je dobře, že každý máme své problémy, že každý jsme na jiné úrovni a že tím pádem jsme každý originál a máme si co říct. Nebo jsme něčím zajímavý, zvláštní, jiný. Ale co se schovává pod tou pokličkou, tak dnes to bude takové složitější, jak říkám, pro všechny zúčastněné, ale doufám, že se osmělíte a že i pro nadcházející 2 hodiny vyberete vaši duši tak, že ji přes hlasivky zkusíte reprodukovat do vašeho mikrofonu, telefonu a odeslat všem ostatním, abyste taky i vy ostatní věděli, že ne každý se má skvěle, průměrně, ale nemusí to být i dvakrát dobré, přijatelné, duševně OK, může to trápit mnoho let. Na druhou stranu jsou to věci, které se třeba dají vyřešit, tak můžeme pomoci. I od toho tady noční linka je. A co vám tedy leží v hlavě? Co vás nenechá spát? Co se vám pořád vrací? Nebo co jste dlouho neřekli? Co jste v sobě dlouho dusili? Co vás trápí poslední dny, možná celé roky? Co nejde jen tak vypnout a co vás pronásleduje z minulosti? Na to se vás dnes ptá Honza Macomu z Prahy a nebojte se, klidně se osmělte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: A kdo radši své myšlenky zkusí přepsat do písmenek, i to je vítáno. linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, to znamená rozhlas.cz/linka. Zkusíme to s žalem, který se odkládá a své o tom ví a také dobře zaspívá Jiří Korn.

0: Tady je Český rozhlas, tady je Honza Macon, 23.09, noční linka otevírá své, pokud možno, telefonní brány. Každý někdy zažije chvíli, kdy se navenek tváří normálně, ale uvnitř mu běží úplně jiný svět. No, přes den se člověk zaměstná třeba prací, povinnostmi, lidmi nebo mobilem. V noci už ale často není kam utéct. Tak zkuste nám všem prozradit myšlenky, které vás v hlavě tíží. A ve své podstatě jedná se o věci závažného charakteru, anebo i úplné kraviny, protože je fakt, že z toho, co jste zatím poslali do příspěvku, do komentářů a na linkazavináč.rozhlas.cz, tak to i někdy koniny jsou. A to mě těší, aspoň to bude pestré. I když život ten si nevybírá, bývává krutý. Myšlenky se vracejí, člověk si přehrává staré rozhovory, hledá jiné konce a ptá se sám sebe, co měl udělat jinak. Někdy pomůže čas, někdy rozhovor, někdy obyčejné přiznání, že už je toho moc. A někdy stačí zjistit, že v tom člověk není sám a o tom to v noční lince je. A ne, že ne. Nebýt vás, není našeho vysílání. A jinak, co lidi nejvíc trápí? Zdraví, penze, práce, rodina, bydlení, samota, vztahy, dluhy, výčitky, taky strach o děti, strach o rodiče, strach z budoucnosti, nevyřčené věty, staré křivdy, věci, které se nedají vzít zpátky, rozhodnutí, které člověk odkládá a také obyčejná únava z toho, že se pořád musí něco zvládat. A kdo telefonicky otevře noční linku s datem vydání 26. července, je to na vás, 731 800 900, volejte právě teď ještě jednou, kdo nás poslouchá třeba jen tak poprvé, náhodný kolem jdoucí takzvaný, tak na 2 hodiny máme mít vystaráno. Téma je dané, mimochodem je to téma, které jste si přáli vy, nemám teda poznamenáno od koho, ale doufám, že ten, kdo si ho přál, tak také zavolá, nebo aspoň přinejmenším poslouchá, anebo si ho poslechne ze zpětného záznamu, který je vám k dispozici na stránkách vaší rozhlasové stanice. Tak než se někdo provolá, otevřu to dnešní vysílání tedy příspěvkem od někoho z vás a nebudu lovit konkrétní, vemu ten, který přišel úplně jako poslední. Kdo to píše? Tady. Tak. Prstem skoro zabodnuto. Píše Petr. Petr podepsaný. Tatínek mi jednou večer zavolal, jestli bych se za ním nemohl druhý den zastavit. Měl jsem hodně práce, byl jsem unavený a řekl jsem mu, že přijedu o víkendu. Druhý den dostal mrtvici a už jsme spolu normálně nemluvili. Od té doby si ten telefonát přehrávám pořád dokola. Vím, že jsem nemohl tušit, co se stane. Vím, že lidé podobné věci odkládají běžně. Jenže rozum tomu neporučíte. Rozum to je jedna věc a výčitky druhá. Pořád si představuju, že jsem mohl přijet, dát si s ním kávu a slyšet, co mi chtěl říct. Možná to nebylo nic důležitého. A právě proto mě to tolik trápí. A ne to pustit. Petře, třeba někdo zavolá, třeba někdo pomůže. Třeba někdo přizná, že byl v podobné situaci, ale že to zvládl. A co pomohlo, tak těžko říct teď ode mě, ale předpokládám, že od posluchačů, kteří mají dobře velké srdce, že to bude jednodušší. Tak pojďme na to, pojďme i na ty telefonáty. 731 800 900, nedělní noční linka z Prahy, myšlenky, které tíží.
1: Noční linka. Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý let.

0: někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Dneska se ptáme na myšlenky, které člověka tíží, na starosti, výčitky, křivdy, strachy, možná nevyřčené věty i věci, které se člověku vrací ve chvíli, kdy je konečně ticho. Martine, co vy? Dobrý večer.
2: Dobrý večer, pane Honzo.
1: Slyšíme vás krásně, jako kdybyste byl tady vedle mě, tak teď ještě, aby vás slyšeli úplně všichni posluchači, že třeba v tom nejste sám, to, co budete povídat.
2: Tak jelikož jsem kamionák, tak mám spoustu volného času na přemýšlení. Jezdím převážně v noci, takže ty prázdní stanice dovolí přemýšlet nad různýma věcma. A věc, která mě strašně trápí, byť mě táhne už na 40, tak tenkrát kolem 20. roku mého života, tak jsem měl přítelkyni, se kterou jsme na Mikuláše zřejmě počali dcerou.
1: Ano.
2: A ta přítelkyně mi už tenkrát potom posílala i fotky, bříška a takhle. Byl jsem za ní, byť jsem byl po zranění, tak jsem se nechal nějakým způsobem dovíst do špitálu, kde porodila, tak jsem chtěl se podívat na malou. No a že jsme nebyli poblíž sebe, ale trošku dál od sebe, tak jsme se stýkali jednou za čas. A milá přítelkyně mi potom jednou řekla, že mi jsem se jí zeptal, kdo je otec. Protože mě jako otec se neuvedla. A na to mi řekla, víš, to já ti nikdy neřeknu.
1: Aha.
2: A do dneška to nevím, letos září slaví dcera, a se, její dcera, dobře, bude slavit 18. A to je věc, která mi prostě leze skoro denodenně hlavou a prolízá mi to jak červ.
1: Jak je to možné, že se zkrátka, je pravda, že ženy většinou, aspoň z těch zkušeností, které mám já, nebo z toho, co vím tady od posluchačů, nebo tak nějak ze svého okolí, ženy, když se rozhodnou, tak je to povětšinou nevratné. Tudíž, když se rozhodnou, v tomto případě rozhodne, neřeknu, tak to fakt asi neřekne, asi dodržela. Ale jak může člověk žít, fungovat s myšlenkou, až se jednou dítě zeptá?
2: No, to by mě taky zajímalo, protože člověk v 18 letech by asi měl znát svoje rodiče, oba dva, pokud možno nejlépe. A docela by mě i zajímalo, jestli odpověděla na otázku, kde je můj táta, jestli to řekla, jo, nebo neřekla.
1: No, otázkou je, jestli, když to přirovnám třeba naši rodiče, když se rozváděli, tak vzhledem k tomu, že se k nám ve výchově, ať už ke mně nebo k sestře, chovali důsledně, to znamená, když jeden zakázal, druhý nepovolil, takže to jako drželi při sobě, nikdy se před náma nehádali. Jo, nikdy. Tak když potom přišlo to rozhodnutí o tom, že rozvod, tak jsme to nedokázali jako pochopit, proč, z jakého důvodu, když přece všechno klapalo, jak mělo. Aspoň teda z pohledu nás dětí. Na druhou stranu bylo nám řečeno něco, proč se rozvádějí, a to něco byla lež. No a člověk si to pak přečet velmi podrobně v těch rozvodových papírech, samozřejmě na tajňačku, takže až třeba příkladně se holčina neuspokojí s myšlenkou toho, že ta odpověď byla věrohodná od maminky, a až bude jednou potřebovat rodný list a tam uvidí to, co tam vlastně není uvedeno, nebo jestli tam je prázdná kolonka, netuším, no tak pak ve finále to musí být na ty vztahy dcera-matka velký problém.
2: No. Možné všechno, netuším, co bude. Každopádně my jsme spolu ani žít jakoby nezačali. V té době já jsem ještě studoval a plány byly velikářský. Já bych se pro ně rozdal i dneska, kde by se ozvala. Prosím tě, potřebuji pomoc nebo cokoliv. Ale já bych asi moc úplně neváhal. Byla to z mojí strany velká láska. Do dneška jsem do ní zamilovaný. Myslím na ní, jak na tu malou, tak prostě na tu holku, ale prostě bohužel nebylo mi dovoleno. Už v téhle době už má dvě další děti, dva malý kluky, Ty jsem teda viděl, my jsme se viděli, já nevím, plásnu 2 roky zpátky, tak jsme se viděli, přijela ke mně na chvíli na návštěvu, že byla nedaleko u svýho bejvalýho na zahradě, tak se ozvala, říkám, je, hele, musíš přijet prostě. Jo. Mm. Tak přijela, viděli jsme se, ale holku sebou nevzala, ta byla zrovna u babičky,
1: náhodou.
2: Na táboře, tak to nevím, náhodou. Jo, takže jsem viděl jenom 2 další děti, se kterými já teda nemám nic společného, byť v pohodě.
1: No, prostě, o to víc by mě ty myšlenky hlodaly ještě zpátky, teda o to víc. Jo. A takový kruček to mohl být a zase to nevypadalo a nedopadlo a tak vůbec, no. No, vy jste těžký kalibr, kamionáku. Martine, teda držte se, máte nervy na úzdě, ale to doufujeme, že ano. Že to zvládáte a třeba teď se vám trochu víc ulevilo a třeba uslyšíte i v rámci dnešního vysílání, že v tom nejste sám.
2: To doufám, třeba někdo dá nějakou radu. Je mi teda divný, že za vysílání se ještě nikdo neozval na tak požehavé téma.
1: A třeba ano, ozve, vydržte u přijímače do 1 hodiny času dost. Tak děkuju za otevření. Dobrou noc.
2: Já vám děkuji za vyslyšení, naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Alena napsala: dobrý večer, měla jsem dlouholetého přítele, který nedávno velmi rychle zemřel a mně to dost pořád leží v hlavě. On si dost často pískal takovou zvláštní melodii a v televizi je jedna reklama, kde se přesně tohle pískání objevuje. Jak to uslyším, okamžitě na něj vzpomenu, tak nevím, že by mi to posílal, abych nezapomněla. Ale no, těžko říct, ale řeknu vám, že já, kdybych byl ve vaší situaci, tak tu televizi vemu a vyhodím z okna, protože minulost nevyřeší člověk, že to akorát člověka naštve. A jestli by to mělo být nějaké znamení, ať najde ještě nějaké jiné znamení nebo jiný kanál, kterým sdělit to, co sdělit chce, ale letěla by televize, fakt jo. Jana Zírková, dobrý večer, pane Honzo. Já mám velký strach z budoucnosti, lidské zášti, světové situaci, co jsem udělala dobře a co špatně v mém životě a podobně. A Bedřich, dobrý večer, mě netrápí nic, ale hlavně, aby člověk byl zdravý. To je pro nás důležité. To je fakt. Když nervy nefungují, to není dobrý. Nějaký medikament by se možná našel, ale tu periodickou soustavu prvku mít v sobě. No, jsou lidé, kteří možná nemají na výběr. Teď vzpomínám na svoji babi z Třeboně. Těžký život měla, těžký, že je doteď. Sice si už ten reálný svět vůbec neuvědomuje, ale přežila toho moc. Smrt svých všech dětí, smrt svýho manžela, smrt svýho manžela číslo 2. Přežila to opravdu hodně. No. Zkuste zavolat vy a připojit svůj příběh. Budu rád.

0: A když se to tak vezme, tak vy poslouchající noční vysílání Českého rozhlasu jste vlastně taky taková parta. Parta, která třeba pomůže, anebo která taky se připojí k tématům noční linky, protože to jsou vaše příběhy, především ne moje, vaše. I Radek se hlásí o slovo. Pěkný večer.
1: Dobrý večer. Přesně jsem neslyšel, nebo to téma tohleto, jak to znělo, ale...
0: Rád řeknu, připomenu nejenom pro vás i pro ostatní, přece jenom jsme stále na začátku. Dnešní vysílání nedělní noční linky jest myšlenky, které tíží.
1: Ano. Rozumím tohleto. Myšlenky, které tíží. A o tom byl aj ten předešlý příspěvek toho pána, který mluvil přede mnou. Takže myslím si, že mám podobný tak nějak osud nebo příběh, poněvadž matka se mě vzdala tenhle v době, kdy jsem vlastně, kdy mě dala do kojeneckého ústavu,
0: ano.
1: V rodném listě je otec neuveden a vychovala mě prý teda babička, která asi po roce a půl tohleto už asi na to neměla sílu. Tohleto, tak jsem skončil v kojeneckém ústavě. Tohleto.
0: Ano.
1: Jak to ještě říct, tohleto lépe, nebo...
0: Jako, že váš život nezačal taky úplně dvakrát vesele, tak to je jasné, ale to jste si ještě nepamatoval, pak jako mrně už tedy... v místech, kde tedy se o vás postarali a jak to pokračovalo dál? Kdo se vás osvojil, nebo jste byl v dětském domově?
1: Ne, nebyl jsem v dětském domově. Nebudu říkat, ale kdo mě...
0: Určitě, nemusíte.
1: Vzali si mě tenhle z rodiče, tenhle z tím pádem vlastně nevlastní, že? Tohleto, ale... protože moje nevlastní máma tohle nemohla mít děti, tohleto a...
0: A tohle byla možnost. Tohle byla možnost, asi pravděpodobně. A ten rodný list a to, že tam není uvedený ten otec, na to jste přišel kdy, jak? Zarazilo vás to vůbec?
1: To mi bylo řečeno tohleto až v době puberty, kdy jsem byl naštvaný a teď na to, že mi nevlastní rodiče lžou a už začalo to i tím, tohleto, že vlastně ve škole, když jsem se už naučil číst, tak jsem našel v šuplíku v přihrádce tohleto rodný list, kde byl křížek, tohleto a napsáno Exitus. Jo, tak jsem přemýšlel vlastně, co to je, jo, tak moje máma tohleto řekla, tohleto, vidíš, mohl jsi mít bratříčka.
0: Aha.
1: Ale, jo, a pak mě vlastně celý život lhali tohleto, nebo já jsem se to vlastně dozvěděl až v pubertě, kdy mě řekli, moji kamarádi, tohleto, které jsem měl, že já nejsem Nekola. Jo.
0: No teda to vás teda, panečku, pěkně teda tíží myšlenky nebo některé slovo exitus, to bych si... No jej. To vůbec bych nepochopil a ptal se. A myslím si, že ale stejně tak jako já jsem zažil tu lež od rodičů, tak to mi zůstalo v hlavě vlastně do dneška. To je pravda. Mně, teda osobně.
1: Myslím si, že mluvím s vámi tohleto jako s rovným, který zažil ta samá tohleto, když mě pak říkali tohleto, protože otec mého nevlastního otce krásně maloval a mě říkali, protože já také maluji tohleto, a oni mě říkali, že jsem to zdědil vlastně po dědovi, jo, tak... Jo, prostě to bylo, jak to říct, to se tomu musím smát, smát tohleto. Prostě lež na lež, tohleto nejsem zjistil pravdu.
0: Mám pocit, že bychom mohli taky někdy v noční lince probrat samostatně téma lež našich rodičů. A to jsem zvědav, co se potom bude dál odehrávat ve vysílání. Ale vám, Radku, děkuju za odvahu, za zavolání.
1: Ano, myslím si, jak jste říkal toto, že by to bylo stálo za probrání, toto, že by to bylo také zajímavé.
0: Určitě, určitě, určitě. Jdu si to zapsat, ať to nezapomenu. Vám poděkuju za zavolání a držte se taky. Ať se daří.
1: Děkuji, no, podívejte se, už jsem dost starý a už život beru tak, jak je.
0: To je fajn, ale nikdy si vzájemně nebudeme na 100% do té hlavy vidět, takže kdyby náhodou bylo něco v problému, v hlavě něco, co vás stížilo, tak bude líp. Budeme si to přát, jako ne politické gesto směřování, ale opravdové lásky k vám, kterou chovám, ať už jste chlapi nebo ženský, protože jsme tady fakt jedna rodina. Děkuju moc, Radku, dobrou noc.
1: Napodobně.
0: Samozřejmě i vy ostatní se přidávejte, budu moc rád. Pište, volejte, mailujte myšlenky, které tíží. Nedělní noční linka, pravda z Prahy, dnes trochu složitější téma, ale to jen, abyste se vy, milí posluchači, který přemíláte některé myšlenky v hlavě a nevíte, kde jim je nějak jako konec dát, kde je tak jako zadokovat, tak jako zabezpečit, aby už nevylejzali zrovna v nejnevhodnější dobu, tak předpokládám, že také můžete zavolat a případně sdělit, jak se vám to podařilo, protože od toho tu jsme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Mám tady další vaše příspěvky, které jste odeslali, tak abych potom to nedoháněl chvilku před jednou hodinou. František napsal, dobrý večer. Mě hlavně tíží to, že jsem se víc neptal mojich rodičů na jejich mládí. Samozřejmě dneska se to o nich už nedozvím. Je to velká škoda, naše děcka se nás na nic neptají, takže se nic u nás nedozví, daleko více se o nás dozvídají posluchači noční linky a já o nich. Co mě tíží, tak to je můj věk. Snažím se svojí činností na to nemyslet, protože moje budoucnost se krátí. Tak to mě trochu straší, František. A Pavel, pěkný dobrý večer, pane Honzo, tak já jsem docela takovej ujetej na dodržování hygienických pravidel. To znamená, že když je někdo nemocný, má rýmu nebo kašel a nedává si ruce před pusu a já to vidím, tak se na to snažím vždycky upozorňovat. Jsem s tím sice pro ostatní otravný, ale nevadí mi to, protože kdyby to takhle dělal každý, tak by tu bylo plno virových epidemií. No a taky se bojím zdražování, protože jak všichni posluchači vědí, jsem invalidní důchodce a peněz zrovna nemám na rozdávání, takže to by tomu mému životu zrovna nepomohlo. Taky mám strach, aby se mi nestal nějaký vážný úraz oka. A já tak nepřišel o svůj zrak úplně. Tak to jsou asi tak mé největší obavy. Dobrou noc všem. Nechci říkat takové to kliše bez obav. Klid, bo všechno bude zalité sluncem. Taky nemusí. Taky nemusí. Tak ať je nám minimálně stejně tak dobře, aspoň tak, jak je nám dneska. Můžeme to takhle říct? I za vás. Tady jsou myšlenky Karla Plíhala. Jsou někdy těžké, depresivní, ale to je Karel Plíhal. Trochu v hlavě mám. Pěknou noc, tady je Český rozhlas, noční linka a téma nedělního vysílání, myšlenky, které tíží.

0: Často člověka tíží spíš součet menších věcí. Ráno práce, odpoledne účty, večer nemocný rodič, v noci myšlenka, jestli to celé zvládne. Někdo se bojí, že přijde o jistotu, někdo má doma ticho pohádce, někdo nosí v hlavě dluh, omluvu, rozchod, chybu, ztrátu nebo větu, kterou nikdy neřekl nahlas. Průzkumy potvrzují, že nejde jen o osobní slabost, lidé řeší zdraví, peníze, práci, domov, rodinu, politickou nejistotu i války. Mladší generace mluví o nákladech na život, bydlení a stresu. Děti zase zatěžuje škola, vztahy doma, online svět a obavy z budoucnosti. Každý věk má svoje břemeno, jen se mění slova, kterými ho popisujeme. Dnes se proto v noční lince ptám, co vám leží v hlavě, co vás tíží. Co vás nenechá spát, co se vám vrací, když je konečně ticho? Je to starost z posledních dnů nebo věc, kterou v sobě nosíte roky? Co by se vám ulevilo říct nahlas? Macík je tu od toho. Volejte 731 800 900, jo, já vím, no, hlavně hr. No s opatrností, samozřejmě bát se nemusíte, tady vám nikdo neublíží, zkusím vás s vysíláním provést, máme na tom nějaký určený čas, ale samozřejmě jsou-li témata složitější, tak na to úplně nehledíme, protože člověk, aby to řekl tak, jak chce, tak to taky někdy může trvat. Tak zkusíme třeba vás, protože a jelikož, nevím, halo, dneska jsem tu sám, tak jsem zmáčknul tady číslo 2. A pod ním se schovává kdo?
1: Momentík, sklubím si rádio.
0: Ano. Děkuju pěkně, budeme si rozumět. Kdo pak je na druhé straně? Odkud nám voláte?
1: Dobrý večer, Sokolovsku Jarda.
0: Jardo, povídejte. Myšlenky, které tíží?
1: No, tíží. Odešli mi rodiče, no, to mi tíží.
0: Odešli teď, nebo už je to nějaký pátek zpátky?
1: No, tatínek odešel 22. A maminka nedávno v únoru, no.
0: Jak se s tím dá bojovat vůbec? To se s tím nedá bojovat, to se musí přežít, přečkat, že jo?
1: Přesně, no. Já čekám furt, až ten čas zahladí.
0: Pomáháte si jak, jestli teda to lze vůbec nějak?
1: Tak já jsem se o maminku staral, vlastně se sestrou a s celou rodinou až do konce. Maminka nám umřela doma, byli jsme s ní až do konce. A vlastně já mám zahrádku, maminka to se měla 200 metrů,
0: ano.
1: Takže já jsem s ní strávil každý den, ke konci už jsem potom u ní bydlel, abych se o ní mohl postarat a se sestrou jsme se střídali a s netezema, s netezí a se synovcem a i dokonce jedna kamarádka její dlouholetá, tak taky jezdila pomáhat, protože museli chodit do práce, takže jsme se vždycky, když já jsem byl práci, přijela ségra nebo někdo jiný. A
0: takže jste na to nebyl úplně sám, takže naštěstí nebyl, vás bylo víc.
1: A za to moc děkuju všem, kdo vlastně nám s tím pomohli. Jo.
0: Ani si to neumím představit, ale je fakt, že kdybyste na to byl sám, tak to je na potom nějaký diazepam nebo lexaurin. Větší dávky, aby to
1: přišlo. Já jsem teda odpůrce těch nějakých psychologů a psychiatrů a to by asi potom asi bylo na to.
0: No. Potom už by to bylo takové, že by vám asi možná třeba nic nezbylo, ne, možná by to byla jediná cesta, ale takhle jste to měl teda dělenou radost. Co maminka byla ráda za to, že jste se o ní staral, vnímal jste to tak, chtěla to tak?
1: No to víte, že jo, Ježišmarja.
0: Tak já poslouchám třeba ze svého okolí, já nechci, aby mě někdo zažil v té situaci, kdy nemůžu, kdy odcházím, všichni to ví. Radši, ať zůstanu tam někde v samotě. Tak proto se na to ptám.
1: Ne, to je špatný. Ten člověk, víte co, rodiče nás vychovali, dali nám celý život, dali nám všechno. Podle mého, to je povinnost každého potomka postarat se o rodiče.
0: No určitě, o tom já vůbec nepochybuji.
1: Někam šoupnout.
0: To, já o tom nepochybuji, ale jestli je to a bylo i přání jako mamky vaší. Na to se ptám.
1: Bylo, samozřejmě, bylo. No.
0: Super.
1: Ona nechtěla sama nikam ani do žádného, já tomu říkám starobinec nebo tohleto. A hlavně jsme to nechtěli mít ze ségrou, protože brácha nám umřel v roce 2015, tak jsme vlastně zůstali sami ze sestrou.
0: Jardo, řekli jste si všechno, co jste chtěli, co jste potřebovali, co bylo nutné?
1: No, Asi docela jo, ale tak něco ještě člověka napadá, no, že by ještě něco těm rodičům mohl říct, no, ale teď už to zpátky nikdo neveme, že?
0: No to je jasné.
1: To už je pryč.
0: To je jasné, ale mě spíš jde o to, jestli vás třeba můžou tížit myšlenky toho charakteru, že třeba jsou některé věci nevysvětlené, nedořešené. Jestli jste si vlastně řekli a vyřešili to, co vás tížilo v hlavě, co vy jste považoval za důležité, tak jsem to myslel.
1: V tomhle tom určitě ano.
0: Jak to prožívá sestra vaše?
1: No, to právě jsem na zahrádku nechci jezdit ani, protože tady maminku furt vidí, no, takže zatím...
0: Všude člověk, tak to chápu, no. To je...
1: A to víte, já taky tady sedím a koukám, jestli už ona jezdila potom s tím vozítkem před sebou. Taky koukám kolikrát, mám vždycky ježdě na desátou, tak jestli už jde nebo nejde a pak si řekneš ty, bláho, ježišmarja, to
0: je... Je to...
1: Já naštěstí mám výborný sousedy, ty mě podrželi a drží do dneška.
0: To je skvělé.
1: Sousedka vždycky říká, babička je v Tesku, to je pohodě.
0: No, hlavně, že tedy máte i někoho vedle sebe na dosah konkrétně, že nejste někde úplně v nějaké samotě, kde byste se utrápil mezi veverkou a nějakým jelenem třeba. Takže, že máte vedle sebe.
1: Já jsem za to vděčný, mám kamarády tady a...
0: Helejte se, co třeba mě osobně by zajímala jedna věc, třeba jste nad tím přemýšlel s ohledem i třeba na svoji sestru. Mělo by smysl, bylo by jistým řešením třeba to prodat všechno a přestěhovat se někam jinam nebo být v jiném místě, dožít v uvozovkách?
1: Taky jsem na to myslel. Já mám příbuzně ještě ve Strakonicích, mám tam bratrance s rodinou. Taky jsem myslel, že všechno prodám a někam se odstěhuju, ale ono to nemá smysl. Mně je 55 a víte, jak se to říká, starý strom nepřesadíš.
0: Ale to se na 55 letech starý strom nepřesadíš.
1: No, víte co, ale člověk tady má zázemí a něco tady se vybudovalo a mám tady kamarády známý, hlavně práci, že jo, a to je...
0: A Bůh ví, dokdy budeme dělat, že jo, to je ještě taky další věc, dokdy ještě nás čeká, než půjdeme do důchodu, jestli vůbec.
1: Tak já doufám, že těch 10 let ještě, no.
0: No, doufat můžeme.
1: Tak je to... Já jsem řidič z povolání, já jsem, mám 22 let na kamionu, už jsem se teda na to vybod, protože tatínek, když odešel, tak maminka to nedávala, tak jsem zůstal doma. No a nedovedu si představit, že bych někdy v 70. ještě jezdil v autem. Hlavně je to nebezpečný pro ostatní.
0: Já budu rád, když nebudete jezdit v 70. letech.
1: No, ježišmarja, taky. Já bych nejradši šel do předčasného. Uvidíme, jak to ještě dopadne. No.
0: Tak to už je zase někde jinde, ale jsem rád, Jardo, že posloucháte, že jste nám taky svoji bolístku prozradil. A já vám děkuju za to, že jste se tak hezky postarala o mamču a že to bylo i její přání, nejenom jednostranně, že jste si řekli všechno, co jste potřebovali. Já mám ještě toho poměrně dost, co chci říct mámě a ještě jsem jí to neřekl, tak doufám, že
1: tak to... Tak udělejte přesně... to, protože potom budete toho litovat.
0: Ano, pozdě bych a honiti. Tak dobrou noc.
1: Tak už se zpátky nevrátíte.
0: Děkuju, ať se daří.
1: Jak já vás poslouchám každý večer, takže...
0: Děkujeme pěkně a děkujeme za to.
1: Zavolám.
0: No, jako teď. A děkuju, vážím si toho.
1: Já vám děkuju, že takovýhle pořady vůbec máte.
0: Bez vás.

0: Noční linka, ta nedělní, s tématem myšlenky, které tíží.
1: Srdce mi jde za tebou.
0: 731 800 900 volejte právě teď. Studio Českého rozhlasu do noční linky jako poslední před půlnocí budete vy a pak ještě odspívá Richard Miller a uvítáme nový den a nový týden. Z těch vašich příspěvků, které odesíláte, děkuji. Skláním se dolů, snad se vrátím i nahoru. Budu moc rád, když ještě budete psát a kontaktovat nás, nebo mě, zkusíme to tak nějak propojit do vysílání, protože pomáháte a to je fajn. Píše třeba, ano, už to tady vidím, píše mi konkrétně, ano, už to tady lovím, teď jsem si to tady zavřel všechno, jo. Tady to mám. A poslední dobou mě pronásleduje matematika. Do důchodu mi zbývá něco přes 3 roky a já si pořád počítám, kolikrát ještě budu muset vstát na ranní směnu. Odečítám víkendy, dovolené, svátky a případně nemoci, i když ty se plánovat nemají. Udělal jsem si dokonce tabulku. Každý pracovní den si 1/4 škrtnu. Kolegové se mi smějí, ale už 2 si stejnou tabulku založili také. Nejhorší je, když zjistím, že jsem zapomněl započítat přestupný rok nebo nějakou směnu navíc. To mě dokáže rozhodit na celý večer. Manželka tvrdí, že až budu v důchodu, tak začnu počítat, kolikrát ještě musím vynést koš. Píše Bohumil, Bohumile, zdravím vás. Ale jo, člověk to tak někdy má, taková obsese, teda bez které nemůže potom fungovat. A nedá se to vyrušit. A pro někoho to je úplně nenormální úděl. Kdo volá a uzavírá tuhle vysílací hodinu? Tady je Honza, noční linka, Český rozhlas. Haló, haló, pěkný večer, jste to vy? Už jste ve vysílání, kdo pak je na druhé straně?
2: Dobrý večer, tady Ivo.
0: Ano, Ivo, my vás posloucháme, povídejte k tématu. Myšlenky, které tíží, co vás tíží?

0: Dici.
1: Non hai trovato visto, no? Perché questa qui sogna ogni 10, perché da qua mi ci manca una cosa, cioè da ricciare di usare un esame, non so se c'è. Prima è conosciuto, si è corrompe, no? Vabbè. Cioè, non ci fai neanche i vecchi, se mettono a... anzi, se per la strada, se per la strada, non so se c'è... Questi parezzero che... Pořádně někde zavřený, kriminále, jo, pořádně to vyvádí. No.
0: Nespolehlivý bratr. Nespolehlivý bratr.
1: Ne tak. Nespolehlivý bratr. A prostě vůbec jakoby neřeší, jako, je, jako že má nějakou rodinu, nebo možná tam v podvědomí to možná ani běje, ale... No, je to prostě takový, že nevím, no já prostě si nekážu představit, že tady jsem prostě sám, až tady ty rodiče nebudou, no.
0: A jestli se smím zeptat, co, drahá polovička nějaká, ta by to nevyřešila?
1: No, mám přítelkyni, kterou neží s ní jakoby nastálo, týkáme se, ale...
0: Ale není to tak jako, že do budoucna...
1: Ne, ne.
0: Takhle, zasadit, tak jako, že... nazasadit strom to není. A to by zase tížilo mě, krev mé krve, zasadit strom, to bych tak chtěl a nějak to ne a ne, tak to zase by tížilo mě. Jak to řešit? Máte nějaké možné řešení? Jak se zařídit, aby vám tyhle myšlenky nelítaly v hlavě neustále?
1: No, no, je to hrozně těžké jakoby na to nemyslet, protože říkám, no, to prostě člověkovi věk přibývá, těm rodičům věk přibývá, rodinou jako... nějakým takovým korátovním sporu kvůli prostě dědici, jo, a prostě kvůli dědici si vždycky rozhádá celá rodina, že?
0: Ano, ano, to většinou tak bývá. Hledej za vším prachy.
1: Přesně tak. Jakoby z naší stránky samozřejmě to tak nebylo, protože my jsme vlastně babičku, která byla taky jedním z dědiců, protože si s dědou jakoby nerozdělili majetek, jo, a nebo ne, nerozdělili, nebo ne, neměli prostě, všechno bylo napsané na dědečka, že jo, no, a babička to zase život neřešila, takže se vlastně stala tak, jak ti sourozenci té mamky, tak se stala tím jedním z těch dědiců, že jo, jo, a samozřejmě moje maminka se toho dědictví chtěla vzít, a když to ostatní sourozenci v žádném případě, že jo, protože chtěli dědit.
0: No, tak... Za vším hledej prachy, tak proto já jsem třeba řekl mámě, ať vyřeší všechno předem, že rozhodně potom, až odejde, nechci, aby to řešil soud, anebo aby to řešil někdo jiný. Protože my jsme si se sestrou zbyli jako jediný vlastní v rodině a při představě, že by mě zavrhla nebo já jí, tak to by mě zase tížilo dál, no, to... Když už potom člověk nikoho nemá, takže zase rozumím tomu, ale u vás, u nás chlapů je to takové, že stále tam ta cesta je třeba, že nějaká ta žena, nějaké to pokračování rodu, ale to chce čas, no.
1: Jde i o to, jakoby, že jakoby člověk má nějaký pokročilý věk, ta přítelkyně má taky pokročilý věk a myslím si, že už asi dítě, jakoby, už asi z toho nebude. Což je další jakoby, taková věc, kdy mě tak jakoby lítá hlavou takové myšlenky, že vlastně i ty rodiče si neužijou žádného vnoučete, jo? Protože bratr nemá žádný děti, já nemám žádný děti a asi to tak asi i zůstane. A další věc je ta, že vlastně jakoby ten náš rod jakoby toho jména v podstatě jakoby vymizí, jo? Protože tím, že nebudeme mít žádný potomky, žádný ty toho, tak prostě ten rod asi bude někam do háje.
0: No, řekl jste to trefně, do háje.
1: No.
0: No i vám, i vám budu muset popřát, držte se, ať vás myšlenky nepřeperou a ať je správně zadokujete, zaparkujete.
1: Život je jeden velký boj, bych řekl, život je jeden velký boj.
0: Asi to tak mělo být.
1: No, asi jo. Tak všechno tak asi má nějak být. Nic není, jako já to říkám na jednu stránku, jako že nic není náhoda a prostě... Je to prostě tak, jak to má.
0: Děkuju. Držte se.
1: Děkuju moc, hezký večer.
0: I vám.
1: Nebo ráno možná.
0: No, ráno. Cokoliv. Třeba nikdo z toho dnešního vysílání ani nebude spát. Tak dobrou noc. Můžeme to dobrou pokusit. Noc. A bude půlnoc, za minutu slíbený Richard Miller ještě pro vás a rozeznávám zase dojak.
2: Máš to ctí známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakupný?

jak malá.

0: Rozeznávám nový list v kalendáři, takže už otočeno. Milé Aničky, doufám, že jste svůj svátek oslavili skvěle.
1: Noční linka.
0: Vítáme nový den, nový týden. Posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Mé jméno je Honza Macoun, provázím vás noční linkou s tématem myšlenky, které tíží. V kalendáři pro dnešní den pondělí 27. července vidím zapsané jméno osoby, pánu, neznám žádného takového. Tak rád bych se možná seznámil rád s nějakým Věroslavem. Věroslavu je něco přes 500. Jeden Věroslav připadá přibližně na 18 000 obyvatel, jejich průměrný věk 61. A podle příjmenáře slaví Horký či Horká. Nejčastěji bydlíte v Náměšti nad Oslavou a nejbližším okolí. Tak ať se vám daří, štěstí, spokojenost, úsměv posílám a hlavně udržte nervy na uzdě.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dáme si zamilovanou Lenku Filipovou. Hodně je to o lásce, tak i v tom dnešním nočním vysílání, ať už k lásce své drahé polovičky, svých rodičů. Bez nich to nejde. Samozřejmě, že nejde. A když odejdou, je to tragédie. Ale jak to zvládat, že? Myšlenky, které tíží. Volejte 731 800 900. Pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz. To už jsem asi říkal. Tak pojďte. Pojďte na to.

0: myšlenky, které tíží téma nočního vysílání Českého rozhlasu. Budeme rádi, mluvím i za posluchače, zavolejte svůj příběh, neobávejte se ničeho, rozhodně vás nestrafním, jenom vás tak provedu tím naším vysíláním, abyste taky sdělili třeba to, co vás tíží a co by mohlo případně vaší duši ulevit. Mimochodem, myšlenky, které tíží, když vás převálčují, takové ty těžké myšlenky, často ten člověk volá vlastně ne slovně, ale duševně o pomoc. Jak to případně rozeznat? K tomu se dostanu v průběhu dalšího vysílání teď, ale zkusím přivítat někoho, kdo otevírá nový den a další hodinu noční linky po telefonu. Tady je Honza, kdo je na druhé straně.
1: Blanka Hradce.
0: Blanko, zdravím vás, vítám vás ve vysílání Českého rozhlasu. Co Blanku v Hradci tíží? Co jí tak nějak s myšlenkami protahuje?
1: Původně teda z Brna, takže já počinu jinou k Brnu, jako i že mě už říká 86, ale jak někde něco o Brnu, tak to jsem já. No, v podstatě bych řekla asi tak, že ten život proběhl tak, jak asi mohl proběhnout, mohl proběhnout jinak. Ale co mě tíží, tak mě tíží to, že můj otec se nedočkal toho, že jsem se po druhý vdala a vzala jsem si muže, kterýho by býval měl můj otec přes hlavě. Opere jsem se vdala po takové krátké známosti, myslela jsem, že už nemá nikdo co do čeho mluvit, tak jsem prostě reagovala tak, že byl po dvou měsících, asi dlouholeté známosti jsem se provdala. No a zjistila jsem, že teda jsem si vzala pěknýho, když to řeknu vulgárně, hajzla. Ale měli jsme dvě děti vystudovali jako v pohodě. No a pak teda se u něj projevila taková zvláštní, ne nemoc, ale prostě vada, že pořád si uvědomila to, že není ničím a že žádný takový velký úspěchy nemá, jako jsem měla já, protože jsem měla úspěchy ve sportu i jako v zaměstnání. No a to se u něj projevilo i duševně, že jo. No a můj otec teda tím velice trpěl, protože věděl, že to není v pořádku. No a nedověděl se nikdy to, že jsem se po druhý vdala a vzala jsem si takovýho muže, který by si bývali naši představovali.
0: Jo, tak to mě jako, už to chápu.
1: To mě jako hrozně mrzí.
0: No ale vy jste teda musela být taky, nebo jste velký držák, že jste vydržela takhle dlouho se svým prvním manželem. Vždyť pro vás to taky muselo být jako velmi složité.
1: Můj dětem jsem vydržela i vůbec jako navenek jsem taky vydržela, ale říkám, bylo to tak, že jsem věděla, že jsem udělala velikou chybu, jo. No.
0: Tak to je teda...
1: To už jako nelze vrátit, že to jako vrátit, takže hlavně kvůli dětem jsem to tak nějak udržovala, až už teda to dopadlo, že jsem říkala tak a dobrý a konec.
0: A nemělo by to teď samozřejmě zase znovu, jako vy jste velmi silná, že jste to vydržela kvůli dětem, to slýchávám velmi často, vydrželi jsme to, nebo zůstali jsme spolu kvůli dětem, ale nebylo by přece jenom lepší, aby děti viděli spokojené rodiče, nebo to je jedno, jestli jednoho nebo druhého, aspoň někoho, kdo je spokojeně. Takže to jste se ale museli v tom případě oba dva velmi silně, nechci říkat úplně přetvařovat, ale museli jste mít jinou grimasu, jiný pohled. To přece bylo složité až, jestli mi rozumíte.
1: No bylo to složité, říkám, bylo to složité, ale jelikož jsem byla od malička vychovávána, takže otec skaut, maminka sokolka, tak mi jako takovou výchovu, která byla ne tvrdá, ale byla jako spravedlivá a rovná, že takhle. No,
0: tak to je...
1: A proto mě to mrzelo, že to takhle dopadlo, ale nedalo se nic jiného dělat, než prostě se rozejít a rozvést se a být teda děti už byly dospělí, no ale teďka si říkám, no hromě, proč jsem to neudělala dřív, to za prvé, a za druhý, proč můj otec neumřel spokojený s tím, že bych si vzala někoho, kdo by jako do té rodiny zapadil.
0: A náhodou tam nehrozilo třeba to, že by tatínek řekl, já jsem ti to říkal.
1: No tak to by určitě řekl, já jsem jako již ho vidím a se tím.
0: Jo. Já jsem ti to říkal, a tím by to bylo vyřešené, protože vy byste to přijali jako fakt, protože jste si sama na to musela vlastně přijít. Jo? To je ještě druhá věc.
1: No ne, já jenom říkám, my jsme teda Brňáci, že pak jsme se přestěhovali do Svíta po válce, jako táta byl textilák, takže tam se zaváděl hodně textil, tak jsme se přestěhovali do Svíta, no a tím pádem já jsem tam i teda maturovala, i jsem pak studovala v Brně, na Vysoký Pdalický. No a tak tím pádem prostě to bylo tak jako zapečetěný v tom, že je to v pořádku, že až to začalo probublávat a bylo to tak, že jsem si říkala, proč jsem já tenkrát odemkrát ty dveře a normálně jsem tam toho mužského uvedla jako, že jsem si ho přivedla já, ne, že by si někdo něco vybral. Já konečně jsem si za sebe rozhodovala a já jsem si tam přivedla tohohle toho budoucího manžela. Že? No jenže, vybejvala táto zavouchl ty dveře, ale nepustí ho dál. No tak to takhle nedopadlo. A to už jsou takový iluze, který...
0: Jasně, že... Ale ten chtíč toho, ale... jako ukázat, že přece jenom jsem dostala rozum a našla si toho pravýho, se kterým jsem šťastná a tak, aby to bylo ze mě cítit a tatínek to poznal automaticky a neměl pochyb, tak to už je samozřejmě nemožné, ale třeba mu to někdy řeknete, Bůh ví, co bude.
1: No, možná se někde setkáme a já mu řeknu, tak teď mám, konečně jsem se šťastně vzala, mám takového muže, který by se líbil, se kterým jste mohli hovořit a mohli bychom si všichni popovídat.
0: A on by se ještě dodal tu větu, já jsem ti to říkal, moje drahá milá.
1: No, já jsem ti to říkal.
0: Blanko, taky držte se. Šťastná buďte v klidu s námi i s Českým rozhlasem a ať máte život prýma, pokud to bude jenom trochu možné.
1: Ale jo, to víte, že jo, tak dělám pořád ještě sport, dělám zimní plavání, takže to mě taky těší, no tak to víte, už jsem nejstarší včera, když někam vyrazíme do zahraničí, tak jsem vždycky nejstarší, tak to mě jako, ne, že by mě to netěšilo, to ne, no ale říkám si, tak je v Praze, když se plave v Praze na Štěpána, tak jsem tam taky nejstarší, takže říkám, tak to už tam jdu s takovým nějakým, ne bezpečem, ale že prostě už je to tak, jak to je, že už se to nikdy neobrátí.
0: Hlavně, že máte smysl pro nějakou činnost něco dělat, protože když to řeknu upřímně s prominutím, nevím, jak moc jste upřímný vy Brňáci původem, být zaprděný doma, to není dobrá vyhlídka pro budoucí život. Takže máte ne, aktivity to a to je fajn, to je důležité.
1: Jezdím na kole, pořád ještě jezdím na kole, takže taky jsem měla i do Brna, jsem měl na kole.
0: A počkejte, to už není normální, ale to už není normální.
1: Který už jsou, jako už se tam nemůže, protože to dálnice takhle. Do Svitáv jsem jezdila na otočku, když jsme měli sraz, tak to už taky nejezdím, tam už taky je dálnice, po které se nesmí. No a to zimní plavání, tak to dělám tak, že chodím jednou za týden na trénink na studenou vodu, že aby si tělo zase nebodlstilo. No tak to ještě taky dobrý, no a jinak můžu v podstatě všechno, no.
0: No tak. Tak jen tak dál. Říkám, jen tak dál.
1: Aby mě postihla nějaká nemoc, to bych nechtěla, že teď konečně, ne konečně, ale teď mě třeba trápí oči v tom, že jsem šla na kataraktu, to je na výměnu tečoče, co mě jedna kamarádka zlížování, tak mi říká, nechoď na to, no, tak to jsem jim taky neposlechla.
0: No tak,
1: na to šla.
0: Máte svoji hlavu.
1: A po ty katarakty špatně vidím, nemůžu číst a takhle, tak teď snad bych měla mít nějaký zákrok, ale jsem objednána až na prosinec, že bych si mohla i přečíst v posteli, nebo takhle, jak jsem byla zvyklá, no tak to ještě na to bych se netěšila, ale to bych teda chtěla. No,
0: tak ať se zadaří. Já vám děkuju za zavolání. Děkuju.
1: Tak zdravím Brňáky.
0: Taky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Lucie píše, dobrý večer, nejprve bych chtěla popřát všem Aničkám k dnešnímu svátku, tak dodatečně. Hlavně hodně zdravíčka, lásky, pohody, radosti a minimum starostí, samé fajn lidičky kolem sebe. No a co mě trápí, co mě tíží, je toho hodně, ale asi nejvíc, aby moje děti byly zdravé, v životě šťastné, dokázali si najít práci, která je bude bavit a uživí je, najít si protějšky a založit rodiny. Aby na světě nebylo tolik zla a aby byli k sobě lidi víc tolerantní, opatrujte se všichni, Lucka Praha. Blanka, leží mi v hlavě hodně věcí, že jsem se nezeptala svých rodičů na určité věci, které mě v 15 letech nezajímaly a teď bych se jich chtěla zeptat, ale už tu dávno nejsou. Pak mě taky trápí situace ve světě, neboť mám vnoučata a nyní bude i pravnouče, tak aby žili v míru a měli se dobře, čehož se já už nedožiju. Zdraví Blanka z Přeloučska. Mekyš Birka to nazývá jednoduše.

0: Dnes je to o myšlenkách, které tíží, které ne a ne někam uklidit a které se vynoří a třeba už nás pronásledují nějaký ten pátek, možná i několik let. A ne s tím umět správně zapracovat, protože za A, člověka, co může rozčilovat? No minulost, pochopitelně, ono se to nedá změnit, tak maximálně, když nad tím člověk přemýšlí, tak to rozčiluje. Ale jak s tím zabojovat? Zkuste třeba poradit, pomoct po telefonu 731 800 900 nebo klidně po písmenkách, do komentářů, pod pozvánku k dnešnímu vysílání nebo na linka@rozhlas.cz. Haló, kdo nám volá jako další?
1: Haló, dobrý večer, tady je Soňa.
0: Krásnou noc, ano, děkujeme.
1: Přeji taky hezkou dobrou noc nebo dobré ráno a chtěla bych se podělit o příběh, který mě vlastně do dneška tíží, i když je to už mnoho let, ale když jsem prostě žila s mojím manželem, měli jsme dvě děti. No a jelikož tam hrál roli alkohol a žárlivost a to, takže když bylo mojím dětem 12 až 14 let, tak já jsem prostě jich opustila a musela jsem prostě odejít. Jo? Děcka nevěděli, o co se jedná, co se stalo a já jsem prostě jednoho dne z práce se nevrátila domů, protože už tady byl strach o život a dětem jsem jako nic neřekla, ale jelikož jsem zůstávala u kamarádky ve stejném místě bydliště, kde vlastně děti s tím otcem zůstaly.
0: Ano.
1: Takže děti jsem potkávala, ale bohužel nechápali to. A po nějakém měsíci jsem dostala od obce byt, čili už jsem měla byt, kde by ty děti mohly se mnou být. Ale jelikož už to byl věk takový, že radši zůstanou s tím otcem na baráku. A tak jsem jich nějak potkávala, chvíli sice trucovali, ale do dneška jsem se synem o tom nemluvila, co se stalo tehda, proč jsem odešla. Do dneška jsem mu to nevysvětlila, i když je paradox, že dneska po těch letech bydlím u syna, v domě bydlíme spolu, ale on se mě nikdy na to nezeptal a já jsem mu to nikdy nebyla schopna vysvětlit a promluvit si o tom, jak to bylo, co bylo.
0: Tím pádem z toho chápu, že vás to tíží víc asi než jeho.
1: No, mě určitě strašně a on se možná bojí. Možná se bojí toho, co by se dověděl, nebo takhle. Oni měli u otce nebo u otcovi takové iluze, že jo, tatínek to, protože nebyli nikdy svědkem toho, možná něco vycítili, ale myslím si furt, že mi to tak nějak zazlíval, když nedal mi to sice najevo, ale nikdy se na to nezeptal. A fakt jako já to bylo každý večer, jako celé ty roky, pořád na to myslíte, že vlastně je něco, co jsem ještě nevysvětlila a asi nemám k tomu ani odvahu, nebo nebyla možná taková nějaká příležitost sednout si a říct, jak to všechno bylo.
0: Hlejte, asi určitě ta příležitost je, ale jenom člověk hledá potom nějaké vlastně takové berličky duševní, kdy si říkáte, teď ne. Ale přitom vlastně ono by to šlo, teď jo. Ale zkuste to nejdřív, protože věřím tomu, že kdybych já byl v podobné situaci nebo chtěl říct něco zásadního, tak bych asi plácal, byl bych ten náhodným generátorem slov. Protože ze mě by to i přes veškerou přípravu, že teď to udělám, teď to řeknu, tak bych to neřekl asi správně, jak bych vysloveně chtěl. S tou nervozitou v této spojitosti, co to třeba napsat? Co si to nejdřív napsat na papír? A potom teprve udělat ten krok. A nebo ten předat ten dopis, třeba ten papír o tom, co se vlastně dělo. Je to možné? Bylo by to řešení?
1: Já si myslím, vidíte, teď jste mě na to nějak přived, protože my třeba s manželem, když jsme měli mezi sebou nějaké titula a třeba byl napitý a nestačilo mu to vysvětlovat, já jsem opravdu to napsala na papír a věděla jsem, že i když možná to nebude mít nějaký výsledek, ale aspoň trochu, když si to přečte, že aspoň trochu ho to nějak nakopne nebo něco.
0: Protože člověk... To je pravda.
1: Když jste mě to teď připomněl, že asi je to fakt, že když si to člověk... Protože já, když mu to budu vysvětlovat, asi jako
0: tak to nervy budou... Nebude muset třeba pochopit pracovat. Tak, jak vy byste chtěla, aby to bylo chápáno a potom už tam chodí takové ty věty typu a rozumíš mi, co tím říkám. Tak fakt je, že... A vlastně to není nic převratného, objevného, ale někdo říká, jak to, že nevyšetříš peníze, jak to, že utratíš úplně všechno. Napiš si všechno, co utratíš. Tak vždycky, když je to černé na bílém, tak to musí přece fungovat i v tomhle případě. Napište to.
1: Máte pravdu a úplně jsem si teď vzpomněla, že když jsem něco tému mojemu mužovi chtěla říct a on neposlouchal, že jsem to opravdu napsala. A takže já jako asi díky vám zítra sednu nebo ještě dneska sednu a nějak si udělám body a napíšu to a konečně se mi uleví a předám to těm dětskám, aby skutečně věděli, že to nebylo, že jsem jich nechtěla, že jsem jich opustila, že jsem si šla za něčím, ale že prostě nebylo východisko žádné. Že to bylo jediné východisko. Jako mrzelo mě to, já jsem nemohla jít třeba na, když měli půl kolonu, nebo když měl maturitu kluk, jo, závěrečné zkoušky, prostě jsem tam nemohla jít, protože tam byl jako ten táta jejich, jo, a to by nedopadlo dobře.
0: A teď se to vysvětlí. Teď se to vysvětlí, ani se to nemusí psát konkrétně, proč jsem nebyla tam, kde jsem nebyla, ale chtěla jsem tam být, ale teď se to vlastně může vysvětlit. Takže pokud možno rukou, aby bylo vidět...
1: Jistě, že žádný e-mail nebo tak, to napíšu na papír. Ano,
0: tak.
1: To jste mě dříve teď opravdu a možná se mi fakt uleví a budu, jako co, nic se tím nepokazí.
0: Přesně, jo.
1: Mně se uleví.
0: Držím palce a dejte vědět, jak to dopadlo a kolik to mělo stránek.
1: Jo, já už asi beru propisku a něco budu psat, ale děkuji vám moc. Jako,
0: vůbec není.
1: To pomohlo. Děkuji, mějte se krásně, dobrou noc, zdravím všechny a snad se někdy dovíte, jak jsem pokročila, jak to dopadlo.
0: Děkujeme.
1: Ale už se usmívám, už no je tak, mi lépe.
0: No tak, no, Soňo, ať se daří, vypište se, těším se na to, až to dopíšete, jo?
1: Jo, já vám děkuji moc a dobrou noc. Dobrou.
0: Uf. No, až mám z toho husí kůži. Nikol z Karlových Varů napsala, dobrý večer, přeji vám všem. Mám toho na srdci hodně, bohužel by se to nevešlo na papír. Tíží mě toho moc, spackaný život od A do Z. Nikol, vešlo by se to na papír. Teď jsme to řešili. Teď určitě ano. Musí to mít nějaké body, musí to mít nějaké řešení. Všechno má řešení. Lukáš, jsou myšlenky, které odejdou a pak jsou ty, které se pořád vrací. Nezáleží na tom, jak moc se je snažím zahnat. Vždycky si ke mně najdou cestu. Někdy stačí obyčejný zvuk, stará fotka nebo známá melodie. Když uslyším známé spouštění Windows XP, vždycky si na tu dobu vzpomenu, na časy, kdy bylo všechno jednodušší a starosti nebyly tak velké. A možná právě se některé vzpomínky nikdy nevymažou. Jen čekají, až je něco probudí, znovu probudí. S pozdravem, Lukáš. A ještě Michal. Roztroušená skleróza. Moje letos oficiálně potvrzená diagnóza. Slavost levé poloviny těla, syndrom tonického napínače bubínku. Stále samota, ale už spíš z praktických důvodů. Mám špatnou jemnou motoriku a sám si stěží třeba zastřihnu vlasy na zátylku. Mimo oblast zdraví, to, že svět má nedostatek dospělých jedinců se silnou osobností, kteří se chovají skutečně dospěle, to znamená, že se umějí v životě ovládat. Kdykoliv se nad tím zamýšlím, s údivem shledávám, kolik osobních i světových problémů pramení právě z nedostatku sebeovládání. Aneta Langerová, Voda živá. Myslím, že to je písnička, která k tomu sedne jak zadek na hrnec.

0: to je milé spojení. Hradišťan, Aneta Langerová, Jura Pavlica. Pěknou noc přeji taky do Davle, Romaně.
1: Ano, děkuji.
0: Myšlenky, které tíží, to tady máme, tohle téma, těžké téma teda. Vás tíží co ano. V hlavě, nebo chcete pomoci?
1: Nepotřebuji pomoci, já už to mám vyřešený, ale tížilo mě strašnou dobu, protože jsem žila v manželství, kde jsme měli dvě děti, kluka a holčičku, a moje dcera, nedokázala jsem jí prostě se jí zastat v manželství. Manžel byl docela hrubián a odnášela to i ona. A hrozně jsem si to ne fyzicky samozřejmě, ale psychicky. A když říkám samozřejmě a psychicky, je to někdy horší než...
0: To zcela určitě, to zcela určitě. A to na vás se to nepodepisovalo, jako na vás takový nebyl?
1: Taky
0: byl.
1: Ano, taky. Prostě...
0: Bojovali s tím všichni v rodině?
1: Ano, no jako spíš já a zajímavý, že prostě syna se to moc nedotklo, protože on asi na kluk je jiný prostě, ale ženy nějak v jeho životě hrály jinou roli. A bohužel i vůči dceři, a já si to do dneška vyčítám, že jsem se jí nikdy nedostala tak, jak jsem měla. Ale proto říkám, že je to u mě vyřešený, protože my jsme si o tom dneska její 30 let, vyříkali jsme si to, já jsem jí to řekla všechno, ona je úžasná a říká, že to všechno chápe, všechno prostě pochopila v úvozovkách, nějaký to formovalo. Nevím, dneska je z ní úžasná ženská, já jsem po druhý vdaná, žiju krásný život, asi to k něčemu bylo, tohle chci říct, no. Možná.
0: A zase nevím. Na druhou stranu, pokud, tak jak jsem zmiňoval už to vysílání dneska, no. Že když jako dítě jsem vnímal, že rodiče jsou moje modla, moje maminka, moje bohyně,
1: ano,
0: a vlastně pak
1: ano.
0: Z ničeho nic přijde bumbác, dokázali ano. Fungovat tak, že se přetvařili teda úplně na 100% a přijde čas, že najednou tatínek se stěhuje, protože...
1: Ne, tady to ne, to bylo úplně jinak, to ne. My jsme byli takový, že jako všechno bylo v pohodě, ale postupem času on začal být hrubej a jakmile se děti začaly osamostatňovat, já jsem se začala osamostatňovat, prostě on nebyl ten bůh, který bychom všichni poslouchali,
0: jo,
1: tak on začal být nervózní a začal útočit.
0: To znamená, že se furt neustále bránil něčemu, chtěl...
1: No prostě chtěl nás mít pod kontrolou.
0: Jo, takhle.
1: A my jsme se najednou dovolili, jako, že já jdu někam, ty jdeš někam, a děti samozřejmě vyrůstaly a už to nebyl ten tatínek, který že jo, pro ně všechno udělá, všechno oni ho poslouchají na slovo. Oni chtěli jít tam, nechtěli jít tamhle a to už prostě bylo špatně.
0: Dokázala jste tedy tím pádem, nebo dokázali jste s postupem času najít, co bylo spouštěčem vždy takových hrubiánských jeho činů?
1: Ne, vůbec nevím. Jemu fakt stačilo to, že prostě my jsme najednou začali chtěli žít nějak víc a on prostě chtěl nás mít jako vyloženě, jakože pod kontrolou a nevím, opravdu jako bylo takový divný, no, zvláštní.
0: Kolik let vám trvalo, než jste vlastně přišla na to, že ta zamilovanost pominula a že najednou člověk vidí i něco jiného, co vidět vlastně... No mohl, ale neviděl, to, třeba přehlížel.
1: Právě si to, no ano, vyčítám si to dneška a děkuji, že dcera mi odpustila v podstatě, protože to trvalo celou dobu, protože tam byly věci, že třeba my jsme byli na chatě a blbost, dcera, já nevím, teď prostě řekla třeba jenom, že nekoupila chleba, nebo já nevím, něco takového, on okamžitě řekl, tak ty s náma domů nepojedeš, jeď si vlakem. A já jsem prostě byla ta špatná, já do dneška si tuhle situaci si vyčítám do dneška, že prostě nejela jsem s ní tím vlakem domů, ale nechala jsem jí chudáka jít domů vlakem, my jsme jeli autem.
0: No, jak je to prostě, možné, že vlastně, to jste se bála v tom případě?
1: Já nevím, já jsem se bála, že prostě, nevím, že prostě říkám, dobře, ona odejde, ale já bych neměla kam jít, já jsem se pak bála celou dobu, potom... Ono to všechno vyústilo, to bylo tak, že opravdu pak to skončilo tak, že já jsem se bála, že nejradši bych odešla, neměla jsem kam. O tom to celý je. Vlastně,
0: a kdy to celé vyzrálo, jako kdy přišel ten okamžik, kdy jste, protože zase zmiňuji to, co se mi xkrát v životě potvrdilo, že žena, když se rozhodne o něčem, tak je to nezvratné, tak vy jste se rozhodla při čem? Kdy to přišlo, ten čas, kdy to bylo?
1: To nejde takhle říct, protože já bych odešla už dávno, ale konkrétně opravdu jít někam, kam máte jít, že jo?
0: No jasně, jako, jasně, ale to už, sám. Už samo o sobě, ale to, že jste to přece jenom do toho stavu potom dostala, tak jako kdy byl udělaný ten krok,
1: pravda,
0: jako že
1: pa? Nastal nějaký zlom, opravdu, když prostě všichni jsme se začali osamostatňovat. Děti začaly, šli na střední školu nebo takhle a opravdu jsme začali, nebyli jsme závislí na něm, že jo, že nás někam vezme, někam pojedeme a tohle. A děti začaly mít svůj život, já jsem začala v práci, začala jsem do práce, začala jsem něco dělat. Tak to začali jsme se tak nějak jako rozprchávali a teď to už chápu, prostě on měl takový ten pocit, do dneška, že je sám, bez přátel, bez nikoho, on prostě nás já jsem to pochopila později, on mě odvrhnul, vlastně odstřihl od všech mojich přátel, že jo, já jsem jako pak
0: takže nežila sobec. Vůbec jako,
1: ano, tak, ano, to jo, to ano, sobec. To stoprocentně, ano, ano.
0: A jak je možné, předpokládám, že děti vznikly z lásky, že, takže to ano, je jako v pohodě
1: ano,
0: ještě.
1: Ano, právě, já to taky nechápu.
0: Je ano, to tam, bylo to, právě, to tam?
1: No, bylo to tam, ano, přesně tak, ale pak se něco zvrtlo, nebo nevím, on, nevím. A hlavně vůči ženám, vůči synovi byl v pohodě vždycky, ale prostě vůči mně i mojí dceři dokázal říct hrozný věci, když potom byla už i jako, bylo jí 14, 15, ona od nás radši odešla. To mě hrozně tížilo, radši se našla pod nájem, protože aby slyšela, že s odpuštěním k nebo něco.
0: No ale to... tak prostřednictvím, jako když tohle to vlastně vnímáte i vy jako matka toho dítěte, tak vám ano. To slovo na k taky asi no, pravděpodobně jako... nikdy přilítlo na adresu, takže to už byly dvě k, tak potom, když už tedy nastal... ten moment.
1: Ono tam bylo takových věcí, že prostě potom nakonec mě umřel táta a mamka se mnou zůstala bydlet, bydli jsme spolu všichni chvilku a on dokázal tohleto stejný říct i mojí mamce, prostě to prostě všechno to naštěstí dopadlo tak, že jsem to zavčas ještě, sice dobře je mi 58, ale mám krásný druhý manželství, jsem v pohodě, jsem žiju naprosto úžasný život, děti naštěstí jsou fakt úžasný, úplně Pereska taky, opravdu jsme si to všechno vyříkali. Proto jako říkám, je to ve mně, stejně je to ve mně, protože mě to mrzí.
0: No, zeptám se ještě na závěr. To, že někdo někoho miluje, je věc jedna, protože to je prostě, to tam je a to letí, to jde přes mrtvoly a to se s tím nedá nic dělat, ale byla jste s ním šťastná někdy?
1: Ano, samozřejmě. To je jako jo, ale pak se prostě něco zvrtlo, nevím co. Ale říkám, myslím si opravdu ten zlom, že on byl šťastný, dokud myslím, já jsem byla těhotná,
0: dokavec jste poslouchala,
1: byla jsem děta,
0: a dokavec jste ho potřebovala.
1: A byla jsem doma, tak, přesně tak, a byla jsem na něm závislá.
0: Tak.
1: A všichni, i děti, tak. A pak prostě nastal obrovský zlom, obrovský
0: tak,
1: prostě.
0: A potom jste chtěla být částečně už nezávislá, normální, všichni.
1: Všichni jsme chtěli žít normálně, ano. Ano,
0: teď v současné době to ještě má nějak, jako hlídáte si, nebo vídáte se, víte o něm nějaké informace,
1: vůbec
0: nebo jste ho odstřihla úplně?
1: Ne, on mě naprosto nenávidí, děti ho naštěstí vídají, děti jsou v pohodě, ale jako není to tam nic hezkýho, protože on prostě žije tím svým životem, že je zapřklej. Víte co,
0: si člověk představuje, že potom ještě splodí další dítě a další ženu a další tohle a vy
1: ne, tak, my jsme starý, to už
0: no ale hlavně, že teď vedete svůj normální, podle vás řádný
1: já
0: život.
1: Já jsem úplně nadšená, ano.
0: Není
1: ano,
0: co řešit.
1: Ano. No, není, já jenom mám furt v sobě to, že i když mi dcera opravdu se o tom bavili, řekla mi, mami, za to nemůžeš, prostě tak bylo. Ale prostě mám opravdu výčitky. Mám výčitky, to si nevěděl, to s tím nikdy, no. Jako měla jsem stát za ní víc, jako no.
0: No teď, ale to je život, to je život a člověk...
1: Já vím. Ale proto mám zase, jsem dostala takovou úžasnou dceru, která prostě mě to odpustila a já jsem poučená a je to všechno jako úžasný.
0: A aby to přineslo tak něco do života i té dceři, protože ona se říká, že co člověk jako zažije ve své mládí, tak nechce, aby bylo v mládí svých potomků, že?
1: A já si myslím, že určitě, protože ona opravdu je takovej ten chodící člověk, který opravdu fakt rozdává lidem opravdu jako radost všechno a to zvažuje to všechno a ona je opravdu úžasná, takže asi to tak mělo být, no.
0: Děkuju.
1: Ale jako je mi to líto, no.
0: Děkuju za zavolání, moc si toho vážím.
1: Jo, a já děkuju za to, jak mluvíte s lidmi, opravdu jste úžasný.
0: Děkuju, dobrou noc.
1: Děkuju, taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Ach, můj rozhlasový bože, my jsme mluvili skoro 10 minut. No to zas bude. Ale chápejte, jsou telefony, které se nedají utnout. Nedají. A víte co? Dáme ještě prostor dalším. Kdo se dovolá? 731 800 900, volejte noční linku Českého rozhlasu, které myšlenky vás stíží, anebo které vás stížily kdysi a vy jste s nimi zatočili. Tak pojďte se přiznat, nebojte se.

0: Myšlenky, které tíží, to je téma nedělní noční linky už teď v pondělí 27. července. No, když člověka převálcují ty těžké myšlenky, často neřekneme přímo, že ten člověk potřebuje pomoct, nebo já chci pomoct, nikdy to nemůže ani pojmenovat, okolí si proto musí všímat změn. Člověk se začne stahovat, přestane se ozývat, ruší domluvené věci, ztrácí zájem o práci, školu, koníčky nebo lidi, které měl rád. Může působit vyčerpaně, podrážděně, lhostejně nebo nezvykle klidně po dlouhém období napětí. Takové ty varovné věty, které znějí nenápadně. Už nemůžu, nemá to smysl, všem by bylo líp. Beze mě jsem jen přítěž, chtěl bych na chvíli zmizet. Takové věty není dobré schazovat jako náladu, dramatizování nebo vydírání. Může to být způsob, jak člověk zkouší zjistit, jestli ho někdo slyší. No a dalším signálem může být zanedbávání sebe sama. Změna spánku, jídla, prudké zhoršení nálady, rozdávání osobních věcí, loučení, uzavírání účtu nebo nečekané uspořádávání věcí. U dětí a mladých lidí se může objevit zhoršení prospěchu, útěky do online světa, sebepoškozování, ticho nebo náhlá agrese. Ta pomoc je v zásadě jasná. Zajímat se, nenechávat to být. A když si budete stoprocentně jistí, že máte pravdu vy, že opravdu volá někdo o pomoc, zkuste zavolat 112, tam určitě pomohou. A nebo zkusit najít nějakou linku důvěry a nebo pomoci předat, zavolat a zjistit, jak k dané osobě se máte správně zachovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A s největší pravděpodobností někdo poslední do dnešního vysílání uvidíme, jak budeme dlouzí. Honza u telefonu, pěknou noc přeji.
2: Taky přeji krásnou noc a všem posluchačům.
0: Kdo nám volá?
2: Z Javorníku, Jeseníku.
0: Zdravím vás. Povídejte, co vás

0: prípadne. Povieste mi.
1: Ja vám řeknu. Jak mám začít? No, první manžel mě strašně zklamal. Našel jsem ho s nejlepší kamarádkou posteli, což mě jako vytočilo, tak jsme se rozvedli. Dlouhé roky jsem byla sama s dvouma synama a pak jsem poznala perfektního člověka, který je můj manžel už 15 let a 10 let jsme spolu žili. Vychoval moje dva syny. Já jsem díky němu získala dceru, má vnuky, už jsem jí prababička, ale strašně mi mrzí to, že byl covid, můj muž v životě nebyl nemocný. Pracoval v lese s pilou, plný elánu života. No a po očkování po covidu to začalo. Mozková mrtvička, embolie, žlučník, dostal rakovinu prostaty, byl na několika těch operací, jsme na jaře prodělali chemoterapii, tak mu našli slabé srdíčko, takže bere spoustu léku a to mě strašně ubíjí, protože takový člověk plný života, energie, než jsme se poznali, tak ovdověl, mu umřela manželka na nemoc, vychoval dvě děti, dceru a syna, kteří mi říkají maminko, její děti mi říkají babičko, přijali mě do rodiny. A strašně mě mrzí, že je tak strašně nemocný a já mu nemám jak pomoct. Jako jo, dobrý.
0: No ale pomáháte mu už jenom tím, že se o něj staráte přece, ne? To je přece zásadní.
1: No, tak to víte, že on nosím na rukách. Jako no, jak
0: to je přece k nezaplacení. To, že... Myslím, že to je úplně k nezaplacení a pojišťovna neproplatí. Nemá jak.
1: No, nemá jak, to máte pravdu. Jenom to, že mojím dvou synům dal perfektního tátu, vychoval je, pomohl jim dát vzdělání, všechno, prostě něco úžasného. Hmm. Ale mrzí mě to, že je tak strašně nemocný a i když dělám, co se dá, tak mu vlastně nemůžu svým působem pomoct.
0: Ale pomáháte, možná ani nevíte jak, to ani fakt ne.
1: Fyzicky, jako to chodíme, máme pejska, chodíme na procházky s Diankou, máme jezeštěty. No, to a prostě snažím to, ale já bych mu tak strašně chtěla pomoct, prostě, aby bylo v pohodě.
0: Nejde to, jako nejde to, jinak to nejde, jinak to nejde a... Kdyby bylo, tak přece by to bylo to číslo jedna, které mu dáte, že jo? Kdyby to šlo. Takže dáváte, co můžete. Víc to nejde.
1: První a poslední.
0: Tak. A byla jste
1: první
0: poslední.
1: První a poslední, protože to je úžasný člověk, za kterého, kdyby to bych mohla, tak za něj budu i dýchat.
0: Krásná tečka, neumím si představit lepší za dnešním vysílání. Moc děkuju. Držte se. Zdravím vás a ať vám to spolu funguje ještě pokud možno dlouho, aby se ty neduhy tak nějak dali do ústraní.
1: Jeho maminka, babička, teda jako jeho babička a děda se dožili 90. Děda umřel, měl 101, babička měla 99 a tchyně milovaná moje měla 98, takže já doufám, že jako ještě tady můj František dlouho bude.
0: Františka, pozdravujte, že ho zdraví jeden klacek, macek
1: no,
0: z Prahy.
1: Možná poslouchá vaše rádio, protože když je tak hrozně nemocný a v noci hodně stává, tak udělal takový kompromis, že se přestěhoval do dětského pokoje a v ložnici spím s Diankou. A on to a říkal, už jsem si taky naladil Olomouc. Já říkám, já poslouchám jenom Olomouc večer.
0: Tak, že nás těší, že ladíte, posloucháte.
1: A se, prosím vás, je to na takovou věc. Ten kolega, co včera vysílal, jak se jmenuje jménem?
0: Myslím si, že to bylo vysílání z Brna a Borek Kapitančik. Tak ho poslouchejte zase příště. Teď už se musíme fakt rozloučit.
1: Na něho jsem měla hodně štěstí, když jsem volala.
0: Děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc a zdravím všechny posluchače vašeho rádia, protože jste úžasní, boží. Když přijedu večer nebo v noci z práce, tak nedělám nic jiného, než poslouchám vaše rádio. Mě vede zpátky k nám, zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

A my stále vysílání Českého rozhlasu a než se rozpojíme do regionu, i stanice Pohoda, až bude mít svůj vlastní program, taky pozvánka k dalšímu vysílání, další noční linka, ta bude se Zlína, už dnes hodinu před půlnocí Jarka Barboříková a téma Věříte svému znamení z Věrokruhu? Přemýšlejte, pište, volejte, pište klidně už teď na linka@rozhlas.cz. Mimochodem děkuji za dnešní téma, které jste vybrali do vysílání. Těžké téma teda pro všechny zúčastněné, ale myslím, že to dopadlo dobře. A i když to byly v překladu myšlenky dost, které vás tíží a které hned tak nezmizí, tak snad to pomohlo. Snad to trochu uspíšilo to, že se někam vytratí a že jste třeba taky slyšeli, že na vás ostatní myslí, protože jako jedna rodina si máme říkat všechno, tak pokud možno jenom s pravdou, tak mě za to moc těší. A doufám, že přidáte i další silná témata, anebo i prach obyčejná v uvozovkách. Pište i mě konkrétně jan.macon@rozhlas.cz nebo přímo do rozhlasu, to znamená noční linka Honza Macon, Praha, Vinohradská 12. Ono to dojde, nějak to dojde. Moc si vážím toho, že píšete klasické dopisy, protože to je mi vždycky radost, když mě čeká tak ve fochu tam něco, nějaká obálka, ať už růžová, nebo ať už srdečně, obsahově. Kamínky taky dorazily, musím poděkovat. Každopádně vážím si toho, i když někdy tady jako prvít odpovídám hodně pozdě, přesto snažím se aspoň odeslat děkuji. A kdyby náhodou třeba zrovna to, děkuji, ode mě nedorazilo, tak teď z vysílání to patří jenom vám a vám. My se společně uslyšíme na 1. srpna, to znamená v sobotu, říkám letos správně. Ano, 1. v sobotu. To mají být zase ty horečky obrovské, ty tropy, subtropy. No další 40, to teda to jsem na to zvědav. No, držte se, mám vás rád. Prahy se loučí Honza Macoun a těším se už teď na příště.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Všichni ve spolek se potkáváme na schůzce, jež jest v pořadí 333. Jmenovitě jsou to
2: Ivana Valešová,
3: František Derfler,
4: Igor Bareš
1: a Josef Veselý.
5: A taky jsem tu já.
1: Tento nepřehlédnutelný hlas náleží režisérovi
5: Jaromíru Ostrému.
1: Což je fakt, proti kterému nelze nic dělat. Stejně jako proti skutečnosti, že jsme právě dnes i soudce nepřetržitě inspirováni Petrem Horou Hořejšem dorazili do jednoho milého městečka, ležícího nedaleko řeky Oslavy, na prahu Vysočiny v zemi Moravské jménem Kralice Slinoucí. Právě tam spatřil světlo světa tento literární klenot a jazyková pokladnice.
3: Biblí svatá, v níž se všechna písma starého i nového zákona obsahují, v nově vytištěna a vydána. Vzorný překlad nového zákona Blahoslavova vzbudil v předních mužích jednoty bratrské přání, aby opatřeno bylo celé písmo svaté v překladu stejně dokonalém, pořízeném přímo z hebrejského textu a opatřené vším, co by mohlo posloužiti k správnému chápání i výkladu této vzácné knihy. Úmysl jejich uzrál konečně v čin, když vyšlo čtverojazyčné vydání Bible v Antwerpách nákladem krále Španělského a brzy potom následoval pětidílný latinský překlad starého zákona pořízený v Heidelberce. Písmo bylo sice několikrát přeloženo do jazyka českého, vždy však s malými nedostatky a vadami. Pocházelo také z různých dob a od různých mužů a tím se i formou a obsahem namnoze různilo. To těžce nesli bratří, jimž byla Bible psanou vůlí Boží, vzorem života, nejčistším pramenem, z něhož čerpali všecku sílu v boji za své přesvědčení a obrodné své snahy. Odtud lze si také vysvětlit i úvodní slova k prvnímu dílu Biblí kralické. Text český, aby byl čistý, vlastní, srozumitelný, obyčejný, vážný, jakž na svatá písma příleží.
4: Práce spojená s překladem, výkladem a vydáním Bible se protáhla na řadu let.
2: Bratři, kteří se jí zúčastnili, nepředstavovali nějaký výbor soukromých učenců, ale pracovali z pověření jednoty bratrské.
4: Na tu práci se připravili na vysokých školách v cizině.
2: Jakož i dalším studiem ve vlasti.
4: K dispozici byla bohatá příruční knihovna jednoty, kterou sice Karel starší ze Žerotína odstěhoval po Bílé hoře do Vratislavě, ale od které se nám zachoval podrobný seznam. Obsahovala na tisíc svazků.
2: Hned po prvním rozběhu utrpělo dílo vážnou ránu.
1: Ano, jak víme, zemřel bratrský biskup Ondřej Štefan.
2: Když byla za něj zvolena náhrada,
1: jmenovala se Jan Eneáš,
2: tak tiskárna byla odstěhována z Ivančice do Kralic na panství Jana staršího ze Žerotína a tam byl vytištěn už roku 1579. první díl, obsahující 5 knih Mojžíšových.
4: Hned rok na to vyšel druhý díl s knihami Josue, soudců, Rut, Samuelovými, královskými, Paralipomenon, Ezdrášovou, Nehemiášovou a Ester.
2: Za další 2 roky byl dokončen třetí svazek, ve kterém jsou knihy Job, Žalmy, Přísloví, Kazatel a Píseň Šalamounova.
4: V této chvíli byla práce přerušena novou ranou.
1: Roku 1582 umírá bratr Cibulka, hlavní redaktor.
4: A tak na čtvrtý díl musí jednota čekat 5 let. Jeho obsahem jsou knihy proroků.
2: Vydávání se však brzy zase rozeběhlo a čtvrtý svazek následuje pátý s překladem apokryfů.
4: Jenomže přišla další přestávka, opět několik let.
1: Šestý díl Bible, to je vlastně nový zákon. Ten byl ale přece už hotov, přeložil jej, jak víme, Blahoslav. Stačilo jej jenom vzít a vytisknout.
2: Zřejmě se o něm jednalo.
4: A váhalo.
2: A rokovalo.
4: Až po menších změnách a doplnění poznámek byl Blahoslavův překlad přijat.
2: Byl hotov roku 1593, ale vyšel až roku následujícího.
4: Dílo bylo dokončeno.
3: Aj jak si krásná přítelkyně má, aj jak si krásná, oči tvé jako holubičí mezi kadeřemi tvými, vlasy tvé jako stáda kos, kteréž výjde ti nahoře Galát.
2: Svazeček Mirhy jest mi milý můj, na prsech mých odpočívaje.
3: A i jak si ty krásná přítelkyně má, a i jak si krásná.
2: A i jak je krásný, milý můj, jak utěšený, i to lůže naše zelená se.
3: Holubičko má v rozsedlinách skalních, v skrýši příkré, ukaž mi obličej svůj, nech ať slyším hlas tvůj, neboť hlas tvůj libý jest a obličej tvůj žádostivý.
2: Milý můj jest bílý a červený, znamenitější než 10 000 jiných. Hlava jeho jako ryzí zlato, vlasy jeho kadeřavé, černé jako havran.
3: Zubové tvoji podobní stádu ovcí jednostejných, když vycházejí z kupadla.
2: Oči jeho jako holubice nad stoky vod, jako v mléce umyté, stojící v slušnosti.
3: Jako provázek z hedbáví červeného, dvakrát barveného rtové tvoji. A řeč tvá ozdobná.
2: Líce jeho jako záhonkové voných věcí, jako jejich květové. Rtové jeho jako lilium příštící mirhu tekutou.
3: Hrdlo tvé jest jako věže Davidova, vystavená k chování zbroje, v níž na tisíce pavés visí.
2: Ruce jeho prstenové zlatí, vysazení kamením drahým. Břicho jeho stkvělost slonové kosti safíry obložené.
3: Oba tvé prsy jako dvě telátek blíženců srních, jenž se pasou v kvítí.
2: Hnátové jeho sloupové mramoroví, na podstavcích zlata nejčistšího založení. Obličej jeho jako libán, výborný jako cedrové.
3: Pupek tvůj koflík okrouhlý, ne bez nápoje. Břicho tvé jako stoch pšenice obrostlý kvítím.
2: Ústa jeho přesladká a všecken jest přežádostivý. Takový tě jest, milý můj. Takový jest, přítel můj. O, dcery jeruzalémské.
3: Všecka si krásná přítelkyně má. A není na tobě poškvrny.
2: Milý můj jest můj. A já jeho.
6: No, teď je tu klid a ticho, skoro polední. Kdy si tu muselo být pořádně rušno? Kdy tu asi v Kralicích začalo být rušno?
7: Rušno začalo být v Kralicích v 16. století. Ovšem, nejstarší osídlení obce spadá do let 800 až 1000 našeho letopočtu, kdy byly nejstarší nálezy při archeologickém výzkumu.
1: Jsme na místě činu Kralice nad Oslavou. A ještě jedno jméno, doktor Jan Chaloupka z Moravského zemského muzea. Díky zvukovému záznamu je jeho hlas stále živý, i když on sám už mezi živé počítán není. Byl to ten nejvhodnější člověk, aby nás seznámil s historií, jak se hledá tvrz.
6: Tahle tvrz vlastně dlouhou dobu existovala. Potom zase nějakou dobu se skoro o ní nic nevědělo, až vlastně v našem století se přišlo na to, že by tu něco mohlo být, kdybych to měl říct tak velice jednoduše. Kdy se vlastně začalo s výzkumem?
7: S výzkumem se začalo v roce 1956 vzhledem k blížícímu se 500. výročí vzniku jednoty bratrské a jednak nebezpečí zhroucení domu, který stál na sklepě, na dnešním sklepě tvrze.
6: A to už se tedy vědělo nebo předpokládalo, kde asi ta tvrz by tady mohla být?
7: Předpokládalo se, kde ta tvrz v Kralicích mohla být. Ovšem i na počátku tohoto století mnoho lidí nevědělo, zdali se Bible Kralická, což je nejvýznamnější tisk této tiskárny, tiskla v Kralicích nad Oslavou, v Kralicích na Hané, pod Kralickým Sněžníkem, v Kraslicích a podobně.
2: V okamžiku, kdy se s výzkumem začalo, nemohl nikdo s určitostí tvrdit, že právě tady v Kralicích nad Oslavou jsou badatelé na správné adrese.
4: Stala se však věc, kterou málo kdo očekával a která se přihází leda tak v pohádkách.
2: Hned první den se něco našlo.
4: Onen památný den měl datum
8: 1. srpna 1956 Jsme tam začali takový výzkum krátkodobý pomocí místních učitelů z okresu, kteří raději šli na tuto práci než na jiné prázdninové brigády. A měli jsme štěstí, že jsme hned první den našli asi 30 cm pod povrchem mohutnou zeď silnou 2 metry. Po té zdi jsme potom šli v dalších dnech a 8. den se našla kromě těch mnohých fragmentů, kachlí, nádob středověkých, tak 8. den jsme našli první litérku.
1: Hlas číslo 2, který se právě ozval, patří doktorce Vlastě Fialové. Díky níž se s výzkumem v Kralicích vůbec začalo.
7: Záchranný výzkum probíhal asi 10 dní a přitom za těch 10 dnů se našlo mohutné zdivo zdejší tvrze.
9: To tu máme nakonec před sebou, aspoň co se koukneme, tak tu jsou místy až 2-metrové, tedy vysoké zdi. Část toho, co ta tvrz, nebo co my tedy nazýváme tvrzí, asi představovala.
7: Tak ty zdi 2-metrové, to je částečně rekonstrukce.
9: Mm-hmm. Pro představu, abychom asi viděli, jak to mohlo vypadat, jak ta tvrz byla rozsáhla.
7: Aby vynikl ten půdorys a vidíte to podle barvy toho kamene. Původní kámen je asi do poloviny toho zdiva v barvě červené.
9: Ten zbytek je už dostavěný,
7: tak
9: ano.
7: Je dostavba pro zpevnění, to aby se to nezřítilo, a pak nahoře je to zpevněno drnem, který udržuje pevnost celého toho zdiva. Kdybych pokračoval ještě k tomu výzkumu, tak nejvýznamnější bylo zjištění, že se našlo 13 tiskařských typů, takzvaných...
9: To jsou typy, nebo literky tedy.
7: Literky, to jsou v současné době, už se to nepoužívá jedině při ruční sazbě, dnes dělají všechno moderní stroje, ale tiskařský typ neboli literka, to je jedno písmenko, z kterého se musel složit celý štoček, to znamená jedna stránka textu, který se pak na tiskařském lisu tiskl.
9: Čili z jednotlivých literek se skládala slova, z těch slov potom věty a z celých vět potom odstavce a strany, ano.
7: Celá strana se stala.
9: Bylo dost pracné.
7: No, já si myslím, že to bylo velmi pracné, že kdyby jsme v současné době takhle tiskli, tak my se toho moc asi

0: kde se vlastně ten nález literek, dost tady překvapující zřejmě, uskutečnil?
1: Nález literek se uskutečnil v příkopu areálu tvrze. K nálezu došlo sondou na severní straně tvrze, při kterém se nacházely jednotlivé litery. Myslím, že první to bylo písmeno I.
0: Měkké nebo tvrdé?
1: Tvrdé Y.
2: Naše historická detektivka nabrala obrátky. Zbývá nám ještě třetí osoba tohoto příběhu.
3: Tu první literku, to vždycky připomínám, našel 11-letý chlapec Zbýněk Jašků. Já jsem mu povídala, ty Zbýňku, jestli toto bude písmenko, tak já tě vždycky tvoje jméno si tam připomenu.
4: Ten Zbýněk Jašků je ve skutečnosti Zbýněk Jašek.
5: V roce 1956 mu bylo 11. I počtář docela průměrný hravě spočítá, kolikže mu je dnes.
4: Tenkrát 8. dne po zahájení vykopávek v Kralicích našel žák 4. postupného ročníku zdejší školy první tiskarské písmenko, první literku.
5: Běžel k paní doktorce, natáhl dlaň ušpiněnou od hlíny a prohlásil.
4: Toť mám želízko jakési.
5: A paní doktorce se rozklepala kolena.
2: Vraťme se ještě o kousek zpátky. Vraťme se spolu se Zbyňkem Jaškem do oněch památných prázdnin roku 1956.
6: Poněvadž se zachovala z té tvrze část sklepení, která byla poměrně snadno přístupná. My jako kluci jsme si tam chodívali hrát. A už taky proto, že podle průjezdí měla toho sklepení pokračovat chodba až na zámek do náměště. No a samozřejmě, že jsme chtěli a velice rádi bychom tu chodbu objevili. No a my jsme ty práce teda sledovali z okna školy a byli jsme samozřejmě zvědaví, co se tam děje. Samozřejmě po skončení školy jsme se tam šli podívat blíže. No a tam jsme teda zjistili, že se tam nacházejí při těch vykopávkách střepy z hliněných nádob, které teda doktorka Fialová soustředěvala, z kterých potom dávala dohromady nějak ucelené ty nádoby. No a nabídli jsme nějakým způsobem, jsme se té doktorce Fialové vnutili svou pomoc, že jí pomůžeme ty střepy teda hledat. Doktorka Fialová byla ráda, souhlasila, no a tím vlastně začala ta naše činnost.
3: Nevěřila jsem zpočátku, že by to bylo možné, že by se tam z té tiskárny zachovaly až na naše časy skutečné tiskarské typy. No ale bylo tomu tak, že když jsem to písmenko, tu literku kovovou, to je z literiny, slitiny, olova, cínu, antimonu, takže to v zemi nerezaví, jenom dokud to nepřijde do styku s kyselinami, třeba stájovými, no tak se zachovají takové písmenka. Jenomže, jak se později ukázalo, není na světě tak starých písmen v takovém množství a v takové zachovalosti, jaké jsme tam během výzkumu vykopali.
0: Tak přijdeme ještě kolem zdi, zabočíme, myslím, že doprava. Vlastně jdeme po trávě, která představuje možná kdysi podlahu téhle tvrze, jenom pár těch oborových zdí. A tady vidím takové asi metr nebo dva metry hluboké čtvercové jámy, to už má být ten příkop?
1: Ono je to víc, to je asi pětimetrové. A to je,
0: ano, když to počítáme od vrcholu
1: těch zdí. To je ten příkop, ano, v kterém se našlo v prvním roce výzkumu 13 tiskařských typů, takzvaných literek.
0: Za celý první rok výzkumu pouze 13?
1: Za 10 dní prvního roku výzkumu a v následujících dvou letech se našlo těch liter asi 800. A posléze při dalším průběhu výzkumu se těch liter, počet těchto liter dosahuje v současné době asi 2000.
0: No pár jsme jich viděli v expozici, která je vybudována při tvrzi Kralické, ale kde je ten zbytek těch asi 2000 literek? Kde je máte uschovány?
1: Zbytek je rovněž v památníku Kralické tiskárny v trezorech.
0: Aha, pečlivě uschován tenhle poklad Kralický. Sejdeme na dno toho příkopu. Já asi nepředpokládám, že bychom dnes nějakou ještě 2000 první literku objevili, protože tohle území bude dost pečlivě propátráno. Ale řekněte mi, proč zrovna tady v tomto příkopu? Mně to připadá, že už to je za hranicemi samotné tvrze, samotné tedy někde ještě tiskárny.
1: Tiskárna pracovala v prvním poschodí tvrze A při vpádu císařských vojáků po bitvě na Bílé hoře, kteří z části zlikvidovali tiskárnu tím, že zařízení tiskárny vyházeli oknem do příkopu a z toho důvodu největší množství těchto tiskarských typů a typografického materiálu se právě proto našlo v tomto příkopě.

0: No a my jsme v těch vykopaných sondách, jámách, špachtlíčkama dělali takový vrty a tam jsme prostě se snažili najít nějaký ten střep. Zase na základě instruktáže paní doktorky, která teda nám nařídila nějakým způsobem, aby jsme odezdávali prostě všechno, co najdem. Ať šlo už, říkám, o ty střepy z těch hlavy, staré kosti, všechno prostě, co nesouviselo s hlinou a s kamením, jsme ji nosili a odezdávali. No a já jsem tam našel kovový předmět, dlouhý asi 2 cm, 5x5 mm, že tak jsem ho zanesl. Paní doktorka to opláchla, dala to do té lázně a přišla celá rozradostněná, že teda se podařilo najít ten jeden tiskařský typ, tu literku. No a tím vlastně to tam začalo, to dění.
1: Kromě těch literek, kromě vlastně písmenek, ze kterých tiskli kraličtí tiskaři, našlo se tu ještě taky něco jiného? Co viděla všechno kralická tvrst ze svých tajemství?
2: Našlo se zde větší množství jiného typografického materiálu. Například záhadou byly obestřeny bronzové špendlíky, kterých se našlo taky větší množství. Jsou to špendlíky, které se používaly při upevňování papíru na plochu tiskařského lisu. Špendlíky jsou asi 6 tvarů, jsou to špendlíky jednak úplně rovné, které nebyly použity, pak jsou to špendlíky nepravidelně deformované, to jsou špendlíky několikrát používané a rovnané, pak jsou to špendlíky ve tvaru jednak háčku, jednak pravého úhlu, jednak špendlíky uštipované a ty sloužily k různému způsobu při držení tohoto papíru na tiskařském lisu. Další takovou zajímavostí byl takový nástroj na retuš notové osnovy. Je to taková drobnůstka, která má mít 5 zoubků jako notová osnova, ovšem prostřední je ulomený, jsou tam jenom 4 a ve srovnání například s kancionálem z roku 1618 se to zcela zhoduje s notovou osnovou v této knižce.
0: Tady jsou ty literky, tady jsou menší. To, co jsem našel já, tak bylo větší, to bylo písmeno. Ozdobný nějaký, si pamatuju. Myslím, že ta první, no určitě se zachovala, ale myslím, že potom v té změti se nějakým způsobem zapletla mezi ty ostatní, takže už se neví, která je ta první.
3: Je to opravdu příběh skoro neuvěřitelný.
4: Na světě je hodně starých knih i prvotisků, které vznikaly, když knihtisk teprve začínal. V muzeích a knihovnách se uchovávají jako vzácné doklady lidského umění a důvtipu.
3: Ano, knihy lidé schovávali a uchovávali, ale nástroje ne.
4: Copak si člověk schovává na památku kladivo či dlátko, kterým vytesal sochu, po případě štětec, kterým namaloval obraz?
3: A tak se během staletí postrácely všechny ty tiskařské lisy a všechny kasy, neboli písmovky a taky literky.
4: Na celém světě se dnes opatruje ze samých počátků knihtisku všeho všudy 20 literek.
3: Lépe řečeno, opatrovalo se jich pouze 20.
4: Až do té doby, než se jich v kralicích našel hotový poklad.
5: Poklad. Poklady se obvykle zakopávají do země při vpádu nepřítele například. I nabízí se otázka, proč pak byly zakopány kralické literky, nebo zakopány nebyly?
6: Tato tiskárna působila v Kralicích 42 let pod ochranou mocných žerotínů. A byla pak po Bílé hoře přepadena částí armády Bukvojovi a bylo to za hluboké zimy, velká zima panovala toho roku. Myslím, že to bylo 13. prosince, kdy byla přepadena také kralická tvrz a kdy nejenom byla vytlučena okna a řádili ti, ta soldateska řádila nemilosrdně také v celém okolí, jak je o tom řada zpráv. Ale oni také se pomstili trochu té tiskárně, že rozbitými okny vyházeli část zařízení a tak se do sněhu, který v hradním příkopě ležel až do dubna, propadlo mnoho těžkých kovových písmenek a zůstali tam, zapadli potom do bahna a zůstali nám tam skrytý až do našeho archeologického výzkumu.
1: No počkejte, ale nemohl to být třeba jinak? Nemohl to být odpad z té tiskárny?
2: Odpad z tiskárny to nebyl z toho důvodu, protože tiskaři si sami tato písmenka líli a proto používali k tomu i litery opotřebené a již použité a proto by nevyhazovali jako odpad litery, které jsou tak kvalitní, že v současné době by se s nimi dalo vytisknout.
4: Když donesl Zbyněk doktorce Fialové to první záhadné želízko.
3: A když paní doktorka všecka rozčilená zjistila, že je to opravdová tiskařská literka.
4: Pronesla poněkud historická slova.
3: Děti, kdo přinese ještě takové želízko, dostane karamelku.
5: Připomínám ještě jednou, že se to odehrálo v roce 1956, kdy byla mladá generace nesrovnatelně skromnější než pokolení jejich dětí a vnuků.
4: Brzy se ukázalo, že v kralickém obchodě tolik karamelek ani nemají a paní doktorka Fialová je musela v pytlících vozit z Brna.
3: Jestli tímhle zvláštním způsobem vyplatila všechny literky...
4: A bylo jich přes 2000.
3: To se nám už zjistit nepodařilo.
2: Kralický nález co do počtu, kvality, zachovalosti a stáří nemá ve světě obdoby.
1: Tak to nám asi musí dost závidět.
2: No já si myslím, že určitě.
5: Jan Amos Komenský, taktéž biskup jednoty bratrské, napsal o Bibli kralické ve svém kšaftu.
7: Odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou, kterouž synové tvoji z původních jazyků do češtiny s pilností velikou uvedli. Do 15 let na té práci strávilo několik učených a věrných mužů a Pán Bůh tomu tak požehnal, že málo jest ještě národů, kteří by tak pravdivě, vlastně i jasně svaté proroky a apoštoly v svém jazyku mluvící slyšeli. Přijmi to tedy za svůj vlastní klenot, vlasti milá, a užívej toho k slávě Boží a svému v dobrém vzdělání. A ač knihy této Boží exempláře popálili nepřátelé, kde které dostati mohli, že však milosrdenstvím Božím i tobě kniha tato Boží dochována bude, důvěř se a nepochybuj.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolal a koho z nás máš na hraní.

kdysi. To už je hodně dávno. Vrazili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, prostě vůbec nelákají.

0: Dobrý den, milí posluchači. Zdraví vás Dana Sislová
1: a Jan Rosák. Být rozhlasovým pamětníkem může mít své velké výhody.
0: Třeba to, že právě pro nás vysílá Český rozhlas Pohoda.
1: Po celý den se společně s vámi procházíme rozhlasovým archivem.
0: Připomínáme si legendární moderátory a pořady.
1: Posloucháme příběhy známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda je plný laskavého humoru a krásných písniček.
1: Vraťte se s námi do časů, na které rádi vzpomínáte.
0: Najdete nás v síti DAB,
1: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
0: nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda. Písni

Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly dvě hodiny. Český rozhlas Pohoda.